Na lidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl.

když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

někdo říkal nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě dost divný přístup k hygieně.

deras jadenäs. Man van uppen och fjallet. Man van uppen och fjallet. Man van uppen och fjallovi fjallet. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní zvlášť šlilo, s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

počasí, však dodnes zpívám si já dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek.

0: rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vítejte ve východních Čechách na zámku Nové Hrady. Malé české Versailles v rokokovém stylu si nechal postavit hrabě Chamaré v druhé polovině 18. století po vzoru francouzských letních sídel. K zámku patří ohromné pozemky plné zahrad, parků, skalek, rybníků, vyhlídek a přináleží k němu také jelení obora. A já vás zvu na návštěvu k současnému zámeckému pánovi, kterému příští rok bude 80. Ale energii má na rozdávání.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Nové Hrady ve východních Čechách.
1: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně navštěvujeme místa, kde žili původně starobylé šlechtické rody a dnes je zachraňují nadšenci a mecenáši. Tentokrát zamíříme na zámek Nové Hrady u Litomyšle. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současným majitelem, který na zámku trvale žije od roku 1999.
2: Začneme tak jako v případě zástupců šlechtických rodů. Jaké je celé vaše jméno?
3: Petr Kučera. Jsem křtěný Petr Pavel, což mě trošku navádí k tomu, že vlastně mám to jméno jako je dnešní prezident.
2: Máte nějaké šlechtické předky nebo někoho třeba z významnějších společenských kruhů v té historii?
3: Myslím si, že vážím si všech svých předků, protože nebýt jich, nebyli bychom tady my, ale abych mohl jmenovat nějaké předky, jako to mají šlechtické rody, to v žádném případě. Ale nechali jsme, ne my, ale náš příbuzný si nechal udělat rodokmen, takže víme, že ta rodina naše paradoxně pochází z tohohle toho kraje. Můj tatínek se narodil tady za kopcem a první zmínka o těch Kučerových, o těch našich předcích, je z toho prvního sčítání lidu po 30leté válce, kdy české země přišly vlastně o třetinu obyvatel. Je to největší úbytek obyvatel ve válečné době za celou historii. Takže se dělalo sčítání povinné a tam se objevují ty první předci. Takže od té doby paradoxně máme nějaký vztah k tomu kraji. Byli to většinou hajní fosti, kteří byli tady a paradoxně i na tomto panství.
2: Možná tam někde v těch genech je láska k té přírodě, ve vašem případě i k těm zahradám.
3: Možné to je. Těžko bych to asi mohl takto jednoduše identifikovat, ale protože můj bratr, který žije od roku 68 v Norsku, je lesák, profesor lesnictví, druhý nejstarší náš syn vystudoval lednici, zahradní architekturu. Každý má nějaký potenciál, nejstarší je technicky nadaný, takže je to prostě tak. Někde se to nazbíralo, nevím kde.
2: Cítíte se tu tedy jako doma, když odsud předci pocházeli a vy jste se sem životem dohnání dostali?
3: To by bylo příliš silné tvrzení. Dobře je nám tam, kde cítíme, že se nám jednak dobře žije, že to, co děláme, má smysl, že máme to obrovské štěstí, že se můžeme vlastně o část té výsledku té své práce podělit s veřejností. Je to nádherné místo pro kulturu, pro to zastavení, pro ty okamžiky, které by neměly být úplně všední. A k tomu vám ten areál zámecký dává neuvěřitelné možnosti.
2: Kde se v člověku bere ta šlechetnost, ochota podělit se o tu krásu s ostatními, budovat něco, spravovat památku víc než rodinného typu, něco, co patří i té společnosti, protože je to doklad její historie. Kde se to v člověku bere?
3: Já myslím, že to je individuální. Je to individuální, vím to podle, mám spoustu samozřejmě kamarádů, přátel. Ne všichni to mají takto, ale řada z nich to má. A je to ten moment, kdy naleznete i to místo, kde tu svou otevřenost, tu svou vstřícnost můžete rozvíjet. Tady proto je veškerá možnost a jestli je něco, co ve svém věku považuji za opravdu velké štěstí, je to, že se o to můžete podělit s tou společností. Že to je možnost nějakým malinkým způsobem, dílkem přispět tomu, že děláte hezké věci, snažíte se kultivovat až takto, až kultivovat ten vkus našich spoluobčanů. A myslím si, že to je největší dar, který mohu mít, který jsem dostal.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zameckeleto.cz.
1: Dnes jsme si vybrali zámek Nové Hrady ve východních Čechách. Jedná se o skvost rokokové architektury, ale jak už název napovídá, než postavili zámek, byl tu hrad, jak připomíná současný majitel Petr Kučera.
2: Máte pravdu, jo? Samozřejmě nový hrad, postavený po husitských válkách, zbohatlý husitský hejtman Koska z Postupic, majitel Litomyšla, důvěrný krále Jiřího z Poděbrad, tehdy kališnická šlechta ohromně zbohatla, řada z nich, na úkor katolické církve, tady to bylo podobně. Do té doby ta obec se jmenovala Boží dům a byla majetkem biskupství litomyšelského. To zaniklo, už nikdy nebylo obnoveno. A Koska z Postupic se rozhodl, že si postaví sídelní hrad. Takže on si vybral ten kopeček nad námi, postavil si tady sídelní hrad, dokončil ho v roce 1456. No a nazval ho Nový hrad. A florálu Nové hrady se nám dochovaly dodnes, protože to byl středobod Velkého panství. A samozřejmě ten hrad byl postupně přestavován, protože byla potřeba lepšího bydlení, komfortnějšího bydlení. Tak to bylo se všemi hrady. Dostalo to v podstatě zámeckou podobu, nejprve to dostalo renesanční, později barokní podobu. A tak se dožil až do roku 1750, respektive 1774. Tehdy to vlastnili hrabata Chamaré, francouzská šlechta, ve službách Habsburku přišli sem. No a druhý z majitelů, Jan Antoní, hlavní postava Jiráskova románu Poklad, nesmírně talentovaný, všestranný mladý muž, typický osvícenecký intelektuál, který se rozhodl, že to nebude opravovat, ten zámek, nebude ho modernizovat, zboural ho, udělal to dokonale, zůstala tady zbytek gotické zdi nahoře a rozhodl se postavit si nové sídlo. To byla doba klasicismu, měl architekta Jägera, který mu postavil dva paláce v Praze, tady mu navrhl vlastně jakoby klasicistní zámek, moderní zámek tehdejší doby, ale on chtěl daleko zdobnější, zhlédl se v těch francouzských letních sídlech a postavil rokokový, myslím si, že docela rokokový skvost.
3: Ale to ve své době už bylo trochu zpátečnické, protože ten styl už byl pryč, ale jemu se to líbilo.
2: Jemu se to líbilo, je to nadneseně se tomu říká, samozřejmě slyším, můžete to zaslechnout, používal to i František Kinský v nějaké své reportáži, říká se tomu české Versaje, ono je to opravdu hodně jako takové nazdobené. A v Chamaré se v tom zhlédl, udělal to, jel, a to je jeho, bych řekl, vlastnost nebo slabost spíš, kterou popisuje Jirásek. Všude, kde byl, na Počtejně, tak i tady ten starý objekt rozkutal, protože hledal poklad, nenašel. A tak si ho nakonec tady udělal. Takže nám se dochovala váza, do které nechal dát mince, od prvních ražeb českých grošů až do současníka tolary Josefa II. No a nechal to zazdít. Tady nechal udělat niku, tam to zazdil a v kapli nechal cedulku, tady se nachází velká cennost. Každý to bral, že to je teda vtip, že jo, hraběte. Nicméně v 30. letech při velké opravě zámku se na to přišlo. Mince zůstaly tehdejším majitelům, Bartoňům z Dobenina, a nám tu zůstala ta váza. Já jsem velice rád, opravil jsem si ji.
3: Už do ní spoříte, abyste ji zase zazdil?
2: Zatím se nám to nepodařilo, všechno, co se vydělá, se vrací jakoby zpátky do toho areálu, ale třeba k tomu dojde.
3: No a jak Chamaré, pan Chamaré postupoval dál, nebo komu to předal? Vy jste jmenoval i další jména vlastníků?
2: Tak byl to klasika, protože oni tady byli do počátku 20. století, přestalo se jim úplně dařit, tak se rozhodli, že panství prodali to podnikatelům, tehdy to bylo docela obvyklé, protože to byla nastupující movitá vrstva. Bohužel Nové Hrady měly smůlu, takže to šlo z ruky do ruky a většina těch podnikatelů to používala jako zástavu u bank, aby dostala výhodnější úvěr pro své podnikání. Takže ten zámek opravdu chátral a tak to bylo až do poloviny 30. let. Tehdy to koupili Bartoňové z Dobenína, což je také novošlechta.
3: Textilní průmyslníci.
2: Průmysl, měli dva bratři Josef a Cyril, měli tři zámky. Koupili si nejprve Nové Město nad Metují, to jim architekt Jurkovič nádherně upravoval secesně. Cyril Barton z druhý z bratrů koupil z Braslavu Prahy. No a nakonec v roce 36 pro svou dceru, provdanou Čerichovou, to byli podnikatelé z České Skalice, koupil Nové Hrady. Začali to opravovat, opravili toho hodně, ale nestihli všechno, protože přišla válka a oni protože podepsali prohlášení české šlechty na podporu první republiky, tak Němci těmto šlechtickým rodům, ale vlastně všem majitelům tohodle toho, ty majetky obstavili.
1: Za války tu byl Wehrmacht. Po ní se na chvíli vrátili Bartoňové, než odešli v roce 1948 do ciziny. Později tu byla nevhodně základní škola, depozitář památkářů a zkázu dovršil státní statek. Po sametové revoluci se vrátili Bartoňové do Beninové, ale neměli odvahu zámek opravit a nabídli ho k prodeji. A tak ho v roce 1997 koupili manželé Kučerovi a začali s jeho opravami.
2: Trvalo nám to 14 měsíců. Takže to bylo opravdu rychlé. No a záměr byl jasný, už jsem to zmínil, otevřeme to pro veřejnost. Měli jsme kliku, já jsem celoživotní klikař. Největší kliku jsem měl, že jsem našel partnerku, manželku, jakou mám.
3: Jak to přišlo, že zrovna Nové Hrady vás jako oslovili, nebo jste se rozhodli je koupit? Kdy se ten nápad zrodil, nebo proč jste k tomu dospěli?
2: On se rodil samozřejmě postupně. Já jsem vystudoval historii, takže k tomu máte nějaký a priorní, bych řekl, pozitivní vztah. To je jeden moment. Druhý moment je, že mám zásadu trošku šokující. Když se vám nejlépe vede, tak zkuste změnit trajektory. Zkuste začít něco úplně nového. My jsme to udělali třikrát v životě a vždycky se nám to vyplatilo. Takže je to tak, bez ženy bych do toho samozřejmě nemohl jít. Měl jsem takovou kuriozní situaci, kdy já už jsem věděl, do čeho jdu, nebo měl jsem dohodu s bratry Čerichovými, kteří to restituovali a říkal jsem, podívejte, za tu cenu, kterou jsem vám nabídl a kterou vy akceptujete, to uděláme, ale má to jednu podmínku, že na to nevěděla. A manželka to musí vidět a když ona řekne, že to, se jí to líbí, že do toho půjdem, tak to moje slovo platí. Když řekne, že ne, tak mě je líto, ale půjdeme jinam. Těch objektů, které jsem viděl a které se nabízely, byla celá řada.
3: Tohle by každý manžel neudělal.
2: Já myslím, že to je úplně základní předpoklad. Chcete-li něco v životě dokázat, musí na to být aspoň dva. Takže tohle to se nám dařilo, žena přijela, viděla to, řekla ano, sice tady ten zámek byl velice, velice v nedobrém stavu, abych tak řekl, ale...
3: Chodil jste za ní a báste se, že pak na konci řekne ne?
2: Ne, ne, já ji znám, já vím, že všechna ta dobrodružství šílená, která jsem vymyslel, prostě, že nakonec akceptovala. My jsme se stěhovali na konci 70. let, kdy jsme přišli oba dva o zaměstnání, jsme koupili největší soukromou zahradu v Praze, v Nebušicích nad Šárkou. Nikdo to nechtěl, to byl prvorepublikový produkční sad ze Stárlí a my jsme se stěhovali tehdy jenom se třemi dětmi do 1+1 se suchým záchodem. Z prostor, které byly totálně vybavené, měl jsem nábytek na míru a tak dál, a tak dál. Takže dobrodružství. Chovali jsme krávy, prodávali jsme mlíko, tloukli máslo, měli jsme plemený ovce, vysadil jsem 170 višní, což moje žena do dneška občas mě připomíná, že to nebylo úplně uvážlivé. My jsme 20% možná spotřeby Prahy prostě pokrývali ze svých zdrojů, ale šílená práce, 170 višní, než odčešete, ono to chvíli trvá. Tak všechny tyhle ty věci jsme měli za sebou. Postavil jsem nádherný dům. Prodali jsme chalupu v Krkonoších, kterou jsme měli nádherně udělanou, aby jsme měli zase prostředky. Zvelebili jsme to, když jsme byli v tom nejlepším, nebo když jsme to měli hotové, přišla revoluce. Výzva obrovská. Já jsem se vrhl tedy do té politiky, zakládal jsem občanské fórum, u nás se zakládala kruh nezávislé inteligence předtím a tak dále. Takže jsem měl spoustu kamarádů a najednou prostě byla výzva. Už nechovat ty krávy, už nechovat ty ovce, ale začít dělat něco, co má dlouhodobější smysl. Byl to okamžik, kdy jsme, a to už zrálo předtím, že jsme věděli, že nebudeme schánět jinou nemovitost v Praze. Těžko bychom tak luxusní, jakou jsme měli, my i sehnali, a že půjdeme pryč a že zachráníme jednu památku. Ta volba padla na Nové Hrady kvůli tomu, že ten objekt je prvoplánově líbivý, on stojí i na té terase, když sem lidé přijíždějí, tak vlastně vidějí ten věčný billboard. Nejde to přehlédnout, první věc. Druhá věc byla, že to nikdy nebylo přestavované. To znamená, má to obrovskou kulturní, architektonickou hodnotu. Nesmí to mít zničené okolí. My jsme přesně věděli, že chcete-li uživit venkovský zámek, a to my chceme, nemáme zlatý důl, nemáme naftový vrt, takže jsme věděli, že to budou zahrady, které to budou, ten exteriér, který budou tím hlavním zdrojem těch financí. Takže zase to uděláte, obohatíte si svůj seznam toho, co za vám je, ale především to nabídnete té společnosti.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Měsíčku nad

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Nové Hrady ve východních Čechách.
1: Tento rokokový skvost vybudoval hrabě Jan Antonín Harbuval Chamaré. Vedle správy zámku se zajímal také o vzduchoplavbu. Například v červenci 1791 provedl v Počtejně několik pokusů s balóny z hedvábné tkaniny. A to dokonce o pár měsíců dřív, než francouzský vzduchoplavec Jean-Pierre Blanchard předváděl své balóny na korunovačních slavnostech císaře Leopolda II. V Praze. V té době už na Novohradsku žili předci Petra Kučery, současného majitele zámku Nové Hrady. On sám se sem stěhoval na konci 90. let minulého století.
2: Pamatujete si na ten první den, kdy jste od toho takzvaně dostali klíče a přišli jste sem jako majitelé? Na ty emoce, na ten dojem, na ten den?
3: No, my jsme to měli na etapy, protože my jsme se stěhovali vždycky v noci. Jsem měl nákladák.
2: Proč v noci tajně?
3: No ne, protože jsme měli nějaké prostě, že jo, bylo vždycky prostě ještě práce, kterou jsme měli třeba v Praze. Večer jsme naložili třeba část nábytku, zařízení, tohle a jeli jsme sem. My jsme přijeli ve 2 hodiny v noci s tím pick-upem a najednou jste viděli oblohu plnou hvězd. Všude byla tma. Všude byla tma, ale nádherná obloha. Takže to v Praze jsme na to jsme už zvyklí nebyli, tam to bylo přesvícený. Tady to zářilo, to byla nádhera. Vstupovali jste do etapy, která byla výzvou. Oplynuli 2 roky, my jsme měli zámek opravený a začali jsme ho provozovat a žena říká, no škoda, že není větší. Protože to nazbíráte po cestě. To byla věc, kterou jsme nevěděli. K tomu, abyste mohl provozovat venkovský zámek, v dnešní době musí být dostatečně velký. Kdyby byl 2x větší, tak vám ta oprava bude trvat třeba díl, bude to i finančně třeba náročnější, ale ten potenciál toho objektu je výrazně zvýšen.
2: Kdy jste se přestěhovali z toho bočního křídla sem do zámku?
3: My jsme se stěhovali na Vánoce roku 1999. Takže za 14 měsíců od toho, co jsme začali zámek opravovat, jsme se stěhovali do zámku.
2: Vy jste si dali termín, to si dává hodně lidí na Vánoce do konce roku, vám se to povedlo, jo?
3: Až takhle to nebylo, byla to trošku samozřejmě to, ale jako určitý moment tohodle toho typu tam třeba byl. Vzpomínám si na to, že jsme tady slavili Vánoce a i když už jsme měli topení, topíme z plynové kotelny a tak dále, ale je to celé z opuky, to je celé z kamene, kromě klenebních oblouhů, které jsou z cihel. Takže ten objekt nebyl vytopený, tady to bylo opravdu zima. A naše 2 děti, dcera a syn, ustrojili stromek. My jsme byli asi zřejmě poměrně dost unavení, takže jsme u toho nebyli. A bylo to zase takové milé, prostě na Vánoce 99 jsme tady měli první oslavu.

0: Když bydlíte na zámku, musíte si zvyknout na spoustu nových věcí, úkonů, zvuků a povinností. Jak se žije na nových hradech panu Kučerovi a jak svůj velký dům zná, zjišťoval Patrik Rozehnal několika všetečnými otázkami.
1: Co tu na zámku vydává nejvíc protivný zvuk?
2: Asi, když nemáte namazané dveře, no. To prostě je to tak.
1: Kdo je maže?
2: Většinou já. A nebo nemažu a potom teda je to ten protivný zvuk.
1: Klíče od čeho nejčastěji hledáte?
2: Klíče, naštěstí zatím to není tak hrozné, máme jich hrozně moc, ale právě proto vás to naučí, že musíte vědět, kde jsou.
1: Kolik schodišť tu máte?
2: Kolik schodišť? To je počouchlá otázka. No, máme dvě hlavní, protože to je vlastně pravidelná dispozice. To znamená to, co je v tom východním křídle, v západním křídle. Máte něco jako slavnostní, to končí tou podestou a jde se do sálu. Ta druhá strana vlastně vede to schodiště až na půdu, až do těch podkrovních prostor.
1: Kde skladujete zahradní náčiní?
2: No, těch prostor máme naštěstí hodně. Takže máme tady samozřejmě, jenom ve vlastním areálu je 14 budov. Takže máte ten nepořádek mít kde uklidit tak, aby nebyl úplně prvoplánově na očích.
1: Máte i traktor, kombajn nebo něco takového?
2: No tak jsme skromní, takže máme 5 traktorů, máme samozřejmě baličku, máme velké sekačky, máme obraceče, máme 3 bagry, máme nákladní auto a tak dále.
1: Kdo zalévá zahradu?
2: Zalévá zahradu, kdo má ruce. A máme tady 6 kilometrů závlah.
1: Jak se svoláváte k večeři?
2: K večeři je úplně jednoduchý. Velká výhoda je v to, když máte zaměstnance, tak vy máte také pravidelný režim. Začíná se po snídani, pak je svačina, pak je oběd, pak se končí, tak můžete mít svačinu, no a večeři podle toho, jak se stihnete z té práce své vrátit. To už tady ty zaměstnance nemáte, ale musíte dělat věci, na které jste se nedostal v době té jejich pracovní doby.
1: Který strom je tu nejstarší?
2: Nejstarší tady máme jasan vedle zámku a máme grafiku z roku 1804, na které je nakreslený, tedy není fotografovaný, pochopitelně, nakreslený jako veliký dospělý strom. Má obvod kmene přes 5 metrů.
1: Kde je to největší zima?
2: Dole máme samozřejmě v tom přízemí. Oni to udělali velice chytře. Tam, kde byla nejstudenější místnost, tam si udělali spižírnu a odvěšovnu a vedle byla kuchyně.
1: Máte zámecké razítko?
2: Razítko zámecké máme, myslím, že máme i takové, jako že zámek Nové Hrady, ale používáme samozřejmě, protože musíte mít své podnikatelské razítko, takže máme své osobní razítka s těmi všemi údaji, které jsou důležité, jako je DIČ, IČO a tak dále, tak dále.
1: Vy nemáte pečeť a pečetní prsten?
2: Ani pečeť, ani pečetní prsten.
1: Máte jako majitel zámku svůj erb?
2: Nemám.
1: A uvažoval jste někdy o rodovém hesle? Nebo jaká slova by v něm mohla být, kdyby?
2: Asi pokora. Já myslím, že to stačí.
1: 3 slova, která by charakterizovala ten váš život na zámku.
2: Asi duševní klid, nadšení z prostředí a pak vlastně celkově pohoda.
3: Zámecké léto. Piano.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes nás čeká prohlídka zámku Nové Hrady ve východních Čechách. Provede nás současný majitel a zachránce rokokové nádhery Petr Kučera.
2: Teď se ocitáme v místnosti, která odpovídá vlastně tomu zámku jako takovému zařízení.
3: Ano, je to rokokový nábytek, všechno bylo prolamované, všechno bylo přezdobované, někdy to bylo na úkor funkčnosti. A hlavním motivem vlastně byla ta roka, je mušle, podle toho to dostalo jméno. A když sem přijdou do toho pokoje, do té velké místnosti, když přijdou třeba školní výpravy, tak vidím na těch děvčátkách, jak se jim rozzáří oči, protože oni by chtěli taky takový nábytek do toho
2: pokoje. Pro princeznu.
3: Jak pro princeznu. No, já tomu říkám, že to je cukrárenský nábytek, protože všechno je naslazený. To vidíte i na těch pastelech, na těch obrázcích, že tohle, protože oproti tomu baroku, který měl šerosvět a temné, tak tohle bylo všechno najednou hrozně sladké. My jsme vlastně měli štěstí to, jak jsem říkal, zámek nebyl nikdy přestavován. Já jsem si udělal analýzu, jak šly za sebou ty výmalby, protože za těch 250 let ten zámek měl různé barvy, různé omítky a došel jsem k tomu, že vlastně ta pomerančová červeň a holubí šeď, kterou dneska máme, to byla první výmalba, kterou udělal hrabě Šamare. Takže jsem to okopíroval. Jestli se na nás dívá, možná, že by mě pochválil, že jsem se vrátil k té původní podobě.
2: Je to takový dort ve východních Čechách.
3: Tak, je to dortový, tak to jste řekl správně, já tomu říkám cukrárenský. Je to všechno prostě nazdobené, je to sladké barvy a tak dále. V té době se to prostě ujevilo jako to nejdůležitější.
1: Až přijedete do Nových Hradů, budete mít pocit, že jste přijeli do Francie. Na kopečku před vámi se za honosnou branou, otevřenou návštěvníkům denně od 9 do 17 hodin, objeví dvoupatrová budova s bočními křídly, která jakoby byla zdobena šlehačkou. V rámci prohlídek se podíváte i do velké místnosti nad vstupem.
3: To je hlavní sál, je to osa zámku, je 140 čtverečních metrů, má plochu, 6 metrů výšky, jediná neobyvatelná místnost na zámku. Nikdy taky samozřejmě k normálnímu bydlení nesloužila, vždycky to byla společenská prostora.
2: Co tu bylo původně, kdysi v tom sále pro tu šlechtu?
3: No, zase to byla společenská prostora, nikdy to nebyla, jak říkám, úplně normální obytná prostora. Máme tady doklad, jediný kus nábytku, který se dochoval. Máme tady vestavěnou skříň, barokní nápojový bar.

0: Nechce, aby to znělo špatně. Léta za sebou, prostě je tam vidět ta patina, ta historie.
1: Jo, ne, tak jako samozřejmě, tohle je hezká věc.
0: To je úplně do luxusního obchodu.
1: Je to tak, že samozřejmě ta šlechta už na konci toho 18. století, to byla doba, kdy se uvolnili mravy, že jo, byla to doba osvícenectví a tak všechny ty požitky, které byly dostupné, tak se využívaly, včetně tohohle toho.

0: Ocitáme se teď na balkóně, který je v návaznosti na ten velký sál v patře. Díváme se na vstup, na tu krásnou zahradu zdobenou. To tu bylo, nebo to je vaše dílo?
1: No, samozřejmě v době hraběte Šamare, který to stavěl, dostavěno to bylo v roce 1777, tak tady nějaká asi zahrada byla. Žádné plánky, žádné dokumenty z té doby se bohužel nedochovaly, takže ten prostor byl různým způsobem upravován během těch staletí. My, když jsme sem přišli, tak tady běhaly slepice, nad námi rostla v těch okapech, rostla zeleň, byly děravé střechy a ta prostora pod námi, která je terasová, vlastně se nabízí, musí to být pravidelná zahrada, že jo, jsou tady tedy kašny, jsou tady záhony s buxusem, které jsou stříhané, jsou tady tisové dominanty a tak dále a tak dále.
0: Vy kropíte, plejete?
1: Já většinou stříhám. Teď jsem ráno jsem stříhal.
0: Vás, jak se stříhají tyhle ty konické jehličné, co to jsou tisy? Nebo
1: máte to buď to podle šablony, anebo máte 25-letou zkušenost a potom šablonu nepotřebujete a jedete podle toho na první dobrou.
0: To má jak to jako nějakou motorovou střihačku, nůžky?
1: Samozřejmě máme kvalitní nástroje.
0: Děláte to všechno ze země nebo lezete někde po žebříku?
1: No, musíme u těch pyramidálních tisů, ale to neplatí jenom u nich, musíte mít lešení třeba. Takže máme posuvné lešení, lehké, hliníkové a pomáháte si tím. Někdy stačí žebřík, ale většinou se to dělá z lešení.
0: Tohle všechno děláte ve svém věku, jo?
1: No, dělám to ve svém věku a je to dobré, protože tím, že jste neustále činnosti, tak to přispívá k tomu, že ten organismus přece jenom tak rychle nechátrá.
0: No, energie máte na rozdávání, to potvrzuju, ale zároveň obdivuju, nedovedu si to představit i já pro sebe, že bych takhle tady lezl po lešení a ještě stříhal do toho krásného povrchného tvaru bez šablony ze zkušenosti.
1: Jo, je to tak.
0: A kde jste k tomu přilnul, k tomu zahradnictví?
1: No, jednak se s nějakými geny rodíte, to je první věc. Druhá věc je to, že to byla souhra okolností. Já jsem se narodil v Liberci vedle botanické zahrady.
0: Aha.
1: A první ředitel po válečný, pan Mádle, to byl velký přítel naší rodiny, takže já jsem tam byl pečený, vařený, jak se říká. A to je jeden zdroj. A druhý už potom byl jenom to, jak jdete tou poutí, těmi lety, tak si, kde jste, kde se zastavíte a máte tu možnost, tak si děláte zahrady. Tohle je asi šestá zahrada, kterou dělám. No a tady se můžu opravdu vydovádět, protože máme 20 hektarů těch zahrad, máme 12 typů zahrad, máme brodériové francouzské, zeleninovou, máme dvě rozáry a italskou zahradu, anglickou zahradu, velké arboretum, máme terasové zahrady, máme labyrint a tak dále, tak dále.
2: Desetihektarový zámecký areál nabízí také pohledy na jelení stádo, návštěvu unikátního muzea mopedů a motokol v barokní sýpce nebo expozici anglických klobouků. Tohle vše je práce manželů Magdy a Petra Kučerových. Mají už pokračovatele?
1: Máme jich hodně. Máme 4 děti. Máme dospělé, velké, máme spoustu vnoučat. Udělali jsme to tak, že nám bude 80. Takže jsme se rozhodli, že musíme to řešit, dokud

0: jsme fit. Udělali jsme rodinný trust. Ten trust, my máme dynastický nebo rodinný svěřenský fond.
1: Je to něco, jako byl takzvaný fideikomis v případě té šlechty?
0: Přesně tak, přesně tak. Máte, jste dobře informovaný. Navazuje to v podstatě na ten podobu toho fideikomisu, který na rozdíl od té západní Evropy se týkal většinou vysoké šlechty. V západní Evropě, která byla v mnoha ohledech napřed, se to týkalo třeba těch podnikatelů, velkoobchodníků, rejdařů a tak dále. Takže to je trust. Takže máme samozřejmě svěřenský fond, trust ze zákona u nás, máme kebecký systém, nesmí podnikat. Takže my jsme vytvořili SROčko, jednatelem je nejstarší syn, správci svěřenského fondu jsme my, členové rodiny, máme rodinnou radu a tak dále. Je to prostě udělat rodinnou ústavu. Je to uděláno tak, aby ten majetek, pokud budou ti naši potomci chtít, zůstal celiství a aby majetek se nestal předmětem sváru v rodině. Důležitější než všechen majetek, než celý zámek je, aby naše rodina pokračovala v souladu, aby měli dobré vztahy, což mají, a já jsem za to hrozně rád. Takže to bylo hlavní vodítko, abychom jim nepředali danajský dar.
1: Rodinu máte vyřešenou, tak to jako přistupujete k tomu, myslíte na to. Co byste přál naší zemi nebo Čechům do budoucna?
0: No, bylo by toho samozřejmě víc. Bylo by dobré a chtěl bych, aby celá společnost si uvědomila, že nejdůležitější pro budoucnost je vzdělaná společnost, společnost, která bude citlivá a vnímavá, to znamená podporovala kulturu a aby dbala na to své okolí, aby dbala na životní prostředí. Takže to jsou tři pilíře, které si myslím, že když by se povedlo naplnit, tak budeme patřit do té elity toho světa.
1: Jste hrdý Čech?
0: Jsem hrdý Čech. A myslím si, že být dobrý Čech je zároveň závazkem být dobrý Evropan, být dobrý světoobčan, být dobrý člověk.

Aristokratický rod Harbuval de Chamaré, jehož sídlo Nové hrady tak nádherně opravili manželé Kučerovi, byl šlechtickým rodem z francouzsko-belgického pomesí. V 18. století přesídlili do Slezska a poté do Čech, kde získali hraběcí titul. Rod ale vymřel v roce 1972. Zatímco oni odešli, jejich odkaz v podobě krásné architektury nám tu zůstává a Petr Kučera se svou rodinou se o něj citlivě stará. To vše v duchu rodinného hesla – pokora. Buďme pokorní, stejně jako odvážní, a buďme jako Češi na svou zemi hrdí. Váš František Jinský.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: O dobrou náladu a o úsměv na vaší tváři nám jde. Mimochodem, prý když se usmíváte, tak dokonce se méně přeříkáváte. Takže to je dobrá rada i pro moderátory a ti, co pracují v rozhlase. Možná i tohle ctí Petr Jančařík, který je přede mnou jako host dnes. Ahoj Petře.
3: Ahoj a dobrý den všem. No, já nevím, jestli je to pravda nebo ne.
2: Je to pravda, věci to tak vyzkoumali. Když se usmíváme, méně se přeříkáváme, fungují ty svaly nějak jinak na obliči.
3: No, dokonce se říká, že je to zvláštní, jako že když chceš dobře přemýšlet, ano, tak máš přežvikovat, jako, jo, protože ono to nějak spolu souvisí, to myšlení s tím přežvikováním.
2: Se rozpohybuje mozek. Jako.
3: Ano.
2: Tak dobrou zábavu vám všem.
0: Humoriáda.

0: Rozjíždíme dnešní Humoriádu. Připomínám jako host Petr Jančařík za tím druhým mikrofonem a tam se teď ozve i slovo výběru. Jakou osobnost si pustíme ke slovu?
1: No, máme tady připravenou Halinu.
0: Ano.
1: Halinu Pavlovskou a to teda, to jsem na to, já se na ní moc těším. Já ji obdivuju.
0: No, takže její rady chceš slyšet.
1: Její rady bych velmi rád slyšel.
0: Jak
1: ano,
0: přežít
1: ano.
0: Trapné chvíle.
1: No, protože do trapných chvíl, to je tak nádherný, když se dostanete do trapné chvíle. A někteří z nás, a to jsou ty opravdu výborní komici, dokážou jít na hranu trapnosti a z toho pak uniknout do úžasného konce.
0: Ano.
1: Vypoentují to nádherně. A to je pro toho posluchače nádherná úleva, když jako si říká, ono už je to nějaký pomaličku trapný a najednou vybuchneš smíchy, protože on je chytřejší ten, kdo to vypráví než ty a dokáže tě dostat z takovéhle nálady, jako z toho, že si říkáš, aj, to už je trochu na hraně a pak je ten krásný výbuch. Takže trapnost je nádherná věc.
0: Halina Pavlovská.
2: Zemřel mi strýc, měl pohřeb. Když jsem se dostala na řadu, abych tetě vyjádřila kondolenci, napřála jsem proti ní ruku a řekla jsem, gratuluju. Stala se mi velmi nepříjemná věc na plese olympioniků. Dělala jsem tam tehdy rozhovory pro Žito a byla jsem unavená. Mluvila jsem velmi dlouho s Emilem Zátopkem a pak jsem se s takovým tím modrým, moderátorským úsměvem podívala na jeho ženu a řekla jsem, a co byste nám k tomu řekla vy, paní Čáslavská? A manželka pana Zátopka suše řekla, já jsem Zátopková. A já jsem zrudla, začala jsem se vlnit jako blázen a hystericky jsem říkala, já samozřejmě vím, že nejste Čáslavská, že jste Zátopková. Paní Čáslavská byla gymnastka, vy jste házela. A za boha jsem si najednou nemohla vzpomenout, čím paní Zátopková házela. Já prostě vím, že jste paní Zátopková, já jsem prostě debil. A s tím už bez otázky i odpovědi jsem odešla. Se jmény mám dodnes potíže. Nedávno jsem měla jako hosta ve svém pořadu Helenu Růžičkovou. Už tam byli diváci, už se točilo, já se napřáhla jako principál a zvolala jsem, přichází paní Helenka. A pak jsem vynaložila veškerou energii, abych nevykřikla Vondráčková. Věděla jsem, že to není ono, ale jméno Růžičková mi na mozek vůbec nechtělo naskočit. Spotila jsem se hrůzou. A pak se mě Bohu zželelo a já po pauze, kterou postřehli jen mý spolutvůrci, ulehčeně vydechla Růžičkovou. Jo, to můj tatínek měl jednou sraz s akademickým vědcem. Čekal na něj v akademii, hrozně mu na té schůzce záleželo a měl strach, aby nezapomněl jméno muže, se kterým měl sraz. Proto si pořád opakoval doktor Černý, doktor Černý, doktor Černý. A pak konečně přišel pan doktor a tatínek proti němu zářivě napřál ruku a řekl, dobrý den, já jsem doktor Černý. A pak bylo ticho a pak ty děsné minuty, kdy musel blábolit, ne, já samozřejmě nejsem doktor Černý, vy jste samozřejmě doktor Černý, já jsem samozřejmě někdo úplně jiný.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Připomíná ti to něco, Petře? Taky jsi zažil takovouhle nějakou chvíli?
1: Já samozřejmě, že ano, samozřejmě. Já říkám, že v podstatě vítám ty trapnosti, ale když jsi v té trapnosti, tak v tu chvíli by si se propadl. A to se mi stalo mnohokrát v životě, že si nepamatujeme jména. Ty možná jo, jako, ale já si jména taky nepamatuju.
0: Taky si pletu, anebo úplně najednou to naskočí a řekne člověk něco úplně jiného.
1: Ano, ano, ano. Ano. Teď jsem čet takovou tezi, že vlastně ty se dostaneš k něčemu, máš říct jméno nebo název něčeho a v tu chvíli víš, že nevíš. Teď začneme kolem toho slovně kroužit, kolem toho pojmu a říkáme si, ono to tam spadne do té hlavy, za chviličku to tam bude. A jak takhle kroužíme, tak během, já nevím, 10 vteřin to skutečně ten mozek objeví a zjistíš to jméno. Ale ještě když jsme dělali náš oblíbený neočekávaný dýchánek s Jiřím Vimrem a s Jirkou jsme natočili asi 100 těchto dýchánků a Jirka byl úplně skvělý a jak už jsme se znali téměř dokonale, tak já, když jsem někoho představoval a ten někdo byl v zákulisí a já jsem měl říct jeho jméno a říkal jsem, a teď na jeviště přichází ten, koho máte velmi rádi a já jsem potěšen a poctěn tím, že právě tady u nás dneska je to ale teď jsem nevěděl, jak se jmenuje. A tak jsem začal kroužit. Je to významný herec, má za sebou spoustu rolí. Hrál v mnoha různých divadlech a tak dále. A teď jsem si vzpomínal, kde všude hrál, v jakých filmech. To jsem všechno věděl, jenom jsem nevěděl pořád to jméno. A všichni si mysleli, že prostě jenom říkám takhle ty informace. Akorát Vimr tak na mě koukal a říkal, neví, neví. A pak sám řekl to jméno a jeli jsme dál.
0: Je to fajn mít parťáka, jo, že Jirka byl výborný. Záchrana objeví. Uměl teda zachránit, netopil.
1: Uměl zachránit a uměl s úsměvem potopit, ale s takovým lišáckým, milým, přátelským úsměvem a my jsme si to dělali navzájem a jako pracovat s ním byla velká zábava, jak pro lidi, kteří to sledovali, tak pro nás, kteří jsme s ním byli na jevišti.
0: Nemáme ho bohužel v dnešním seznamu. Mohli bychom ho nasadit, ale já, když už jsme mluvili o těch moderátorských věcech, tak zkusím nasadit třeba Tomáše Slámu.
1: Určitě.
0: Ikonu rozhlasovou, co se týká moderování. Proti tedy Halině Pavlovské. A vy si teď vyberte Ačko Halina Pavlovská, Bčko Tomáš Sláma. Humor mezera A či B posíláte SMS-kou na číslo 90 011 04 nebo se ozvete přímo do studia na telefonní linku 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Humoriáda v plném proudu, první dnešní souboj. Na výběr máte Halinu Pavlovskou nebo Tomáše Slámu. Bot můžete dát přes telefonní linku, tedy nejrychleji 731 800 900. Kdo tam je v této chvíli? Zdravíme s Petrem Jančaříkem.
4: Dobré odpoledne.
5: Dobrý den.
4: Standa Zemník vás oba dva zdraví, pánové.
5: Díky.
4: A já bych si dal radši pana Slámu.
3: Píšeme mu bod, dobrá. Dobrý den dalšímu.
6: Dobrý den, Janou, Petr z Dijonu.
5: Dobrý den.
3: Povedlo se.
6: Zdravím vás oba dva.
5: Díky.
6: A to bych Ačko, jestli je možné.
3: Je možné, to znamená Halina Pavlovská, píše mi bod. Další telefonát, další hlas v Humoriádě.
5: Alo?
3: Kdo pak tam je? Asi se lekl, že se dovolal, ale je to na vás teď. Říct Ačko nebo Bčko. Ještě vám dáme šanci, jak se probudíte.
5: Halo.
3: Ano, jste to vy.
5: Tak koho?
7: Halo, Josef Helkovice pod Žamberkem, rodák.
3: Ano.
7: Chtěl se zeptat Petra Jančaříka. Petře, prosím tě, když si stěžuješ, že nemůžeš spát a potřebuješ k tomu jeskyni na absolutní tmu,
5: ano.
7: Tak jestli by ti nestačila ta tvoje jeskyňka, jestli by to nemohla zařídit.
5: Děkuju za radu, jo? Já se nad tím zamyslím, dobře.
3: Dobře, a teď v našem boji Ačko nebo Bčko?
7: Bčko, a ještě jsem chtěl, prosím tě, já jsem ten horozec Český Třebový.
5: Ano.
7: A kdybych měl číslo na tebe, tak už jsem ti párkrát mohl zavolat a popřát. Pokud ti to Honza Čenskej nevyřídil.
5: Dobře, já.
3: Ano, dobře, jo? Tak děkujeme.
5: Díky moc, já mu to řeknu.
3: Ještě jeden hlas pro někoho, dobrý den.
8: Dobré odpoledne, pánové.
5: Dobrý den.
8: Zdraví vás Petr Zarhoty.
5: Ano.
8: A přeji vám hezký víkend.
3: Taky.
8: A třeba bych si pročování s paní Pavlovskou.
5: Ano, děkujeme.
3: Máte ho mít, jak tedy přežít ty trapné chvíle, ještě uslyšíme.
9: Minule byl v Rybičkách Petr Novotný. Nabídl mi, že si budeme tykat. Nadšeně se mu k polipku nastavila tvář a řekla jsem, tak jo, já jsem Petr. Co z toho vyplývá? Předstírejte, že jste originální. Není na to, když to někomu rychle myslí. A proto cvičte si pohotovost. Mne fascinovala jedna příhoda v pražské tramvaji. Byl dost nával a přistoupila starší dáma. Stoupla si nad Černocha, mladého, který seděl, a když nad ním chvilku přešlapovala, tak se přestal ovládat a začala vykřikovat. Žádný vychování to nemá, ke stáří to nemá úctu, je to sobecký a ještě to přitáhlo Bůh ví odkud. Sedí si to tady, má to být v džungli na stromě a ne starý ženský zabírat místo. A ten černý mladík náhle vstal. Ukázalo se, že má celou nohu v sádře, koukl na stařenu a suše báječnou češtinou řekl: u nás, v Ugandě, takový jako jste vy, žerem. Můj asi nejhorší trapas byl, když tady u nás točil režisér Forman pár scén do Amadea. Tehdy mě někdo pozval na Barrandov, abych na Formana a jeho štáb nějak zapůsobila. Šla jsem tehdy do produkční místnosti a protože tam měli moc práce, tak jsem jen plaše anglicky řekla dobrý den. A oni mi tam ti Američané naznačili, že se mám na chvilku posadit. Vždycky chodím v černých věcech. Ale tehdy jsem měla na sobě mimořádně bílou pelerínu, abych americky optimisticky zapůsobila. Velmi velkou bílou pelerínu. A plaše jsem si sedla na krajíček křesla. Velmi plaše a velmi na krajíček. Křesílko to nevydrželo. Skoplo mne dolů, zůstalo mi ležet na zádech jako nějaký nepovedený klobouček. A nejhorší bylo, že jak jsem měla pláštěnku, tak jsem nemohla manipulovat rukama. Měla jsem je pod sebou, zmítila jsem se proto jako stan, kterému někdo zevnitř podtrhl tyč. Nemohla jsem se vzepřít, jen jsem se válela a zmítala. A pak jsem silou vůle roztrhla pláštěnce švy. Strašný zvuk to byl. A klopotně jsem vstala. Nožičku křesílka, kterou jsem ulomila, jsem diskrétně položila na stůl. A pak jsem se rozhlédla. Nebyla jsem už velká bílá žena, byla jsem velká, šedá, špinavá, roztrhaná žena. A všichni Američané na mě v úžasu, nikdo se ani neusmál, civěli. A já jsem jim tak nějak šťastně a ledabyle řekla bye. A šla jsem pryč. A musím říct, že na chodbě jsem se úplně zřítila smíchy. Úplně jsem se zřítila smíchy nad tím, jak strašně jsem se znemožnila. Ale zároveň mi bylo jasné, že právě tenhle trapas bude určitě patřit k mým nejoblíbenějším historkám. Má poslední rada je, když jste sebe víc na dně, buďte nad věcí. Uvědomte si totiž, že když se opravdu, ale opravdu znemožníte, tak všem lidem uděláte radost.
3: Humoriáda. Důkazem je mnohé vyprávění tady v Humoriádě, když to takhle pouštíme ze záznamu. Kdo by se nezasmál, když je to ještě na cizí účet, že jo?
5: Přesně tak.
3: O to víc si cením takových osobností, jako je třeba Helena nebo i Naděja Konvalinková, ta má podobný styl humoru, vlastně se dokáže schodit, ještě si s tou dělá radost tak podobně nastartuje se. Ty jsi někdy takhle se někde válel, spadl, zakopl na jevišti, spadl z něj nebo něco takového?
5: No, jako třeba do trapasu se dostaneš ve chvíli, když jsi na jevišti, bombasticky uvedeš jako někoho, koho považuješ za hlavní hvězdu toho večera. A protože si přišel trochu déle, než si měl přijít, takže jsi si nezjistil, kdo vlastně všechno tam je za hosty a kdo tam není. A ty teď uvedeš někoho, jak jsem říkal, kdo by podle tebe měla být ta hlavní star toho večera.
3: Ano.
5: Ale oni ti nestačili říct, že tam není. Takže ty ho uvedeš, máš z toho velikou radost, připravíš mu to jeviště, řekneš si o potlesk, lidi mu tleskají a nikdo nepřijde. A nikdo nepřijde.
3: A ty tam stojíš
5: a říkáš si, tak to bude jenom, jako to asi si někde jako malinko odskočil, nebo takže tak pojedu ještě třeba půl minutky, oni ho najdou, mezi tím za půl minuty nikoho nenajdou. Takže nenašli. A ty jedeš dál a teprve po třeba minutě přijde někdo zkroušeně na jeviště a do ucha ti před všemi pošeptá, ten tu není. A v tu chvíli si za největšího mamlase celého večera a už se z toho nikdy nedostaneš.
10: Stalo se teda.
5: Stalo se mi to. Stalo se mi to zrovna v karlovarském pupu jednou, když jsem tam už ani nevím, co to, myslím, že to byl nějaký ples nebo něco takového, ale jako takový ten velký hoch, krásný. A ani už nevím, koho jsem to tehdy uváděl, ale prostě tam nebyl. Nebyl. Já nevím, to byl třeba Bolek Polívka nebo někdo jasně. Takový, na koho jsem se vyloženě těšil. To, jako, to jsem si říkal, Ježíš, to si užiju.
3: A on tam původně měl být, vlastně za to jenom vysněl.
5: Ne, tam měl být, ale nikdo mi neřekl, že není.
3: Ale o to horší může být ještě variant. Že uvedeš někoho jako tu hvězdu večera, tu třešničku na dortu, někdo, kdo by byl významný a pak zjistí, že ti třeba vzadu ještě zbyl Karel Gott.
5: Ano, ale to bych mohl dlouze vyprávět, ano, že se podíváš, končí už tvoje velké bombastické ano. Show a ty jenom se podíváš do portálu a tam stojí ještě někdo, vážený host, ano. Na kterého si totálně zapomněl a ty víš, že už byl vrchol večera, že už vlastně se loučíme.
3: Ano.
5: A pak musíš velmi ekvilibristicky jako s těmi slovy jako zacházet, protože pozor, ale přesto. A teď budete překvapeni, protože sám si překvapen. Jo, a, a teď ty lidi koukají, mnozí už jsou na odchodu.
3: Někdo no. Už šatně, no. A stane se. Tak. Petr Jančařík je naším hostem a jsem rád, že posloucháte. Budeme vybírat další ukázku za malou chvíli. Teď ještě Miraj i Přesto všechno.
10: Večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Petr Jančařík, náš host, teď je zase v roli výběrčího, má to právo, střídá se s posluchači s vámi, co to bude?
3: Výběrčí, to je jako, že budu vybírat jako
2: ukázku.
3: Nějaký... Jo, ukázku. Já myslím, daně, že budu vybírat daně, víš jak. To byly vždycky...
2: Vybere ostatními, Oldovi a Marii, nejenom daně.
3: Dobře, tak i tak Danu necháme na pokoji, dobře. Já bych si dal Miroslava Donutila, jestli by to
2: jo,
3: bylo možné, co?
2: Může být všechno párty, to máme ukázku, vzpomínky na kolegy z Národního divadla.
3: No právě.
2: Dobře.
4: Mirku, ty jsi samozřejmě strávil, a často se na to i vzpomínal, několik let v Národním divadle, a to Národní divadlo si, jak si opustil, myslím po svých, jako.
5: Ano. Normálně se odsud vynáší nohama napřed, já vím, na co narážíš. No.
4: S odstupem času, nevím, jak je to dlouho, co jsi odešel z Národního?
5: Já ti to nemám nějak spočítaný, ale myslím si, že to bude už nějakých 6-7 let.
4: 6-7 let.
5: Co jsem odešel.
4: S odstupem toho času, tak jako vzpomeneš si někdy na ty svoje tehdejší kolegy, vlastně všecko legendy, vybaví se ti něco třeba, o čem si ani nemluvil nikdy, nebo?
5: To jsem strašně rád, že se na to ptáš, protože ano, já jsem o tomhle tomu mluvil málo a teď už ten odstup je, takže už o tom klidně mluvit můžu. My jsme měli báječnou šatnu. Tady seděl Miloš Nesvatba, on se dožil 90 i víc, jako jo, ale to byl čipera i v těch 90. Jistě si na něho vzpomenete, se Štěpánkou Haničincovou jezdil, ona vyprávila ty pohádky. Milé děti, a on maloval ty kresbičky. Mě to maloval taky, maloval mě krásný obrázky, karikatury. Ale co pak jednou od nás ze šatny vyběhala zděšená garderobiérka, pištěla, jo, křičela, to se nemělo stát, to se nemělo stát. Říkám, co je? No když se podívá, jak se nám vešel do té šatny a on Miloš, jak byl zdatný malíř, kreslíř, jo, on si koupil prádlo tělový barvy a tady si to namaloval, jak kdyby měl 35 let, jo. A ona vyběhla a říká, ale je teda dědek ve formě, to ti řeknu. Tak tohle on dělal, člověče, i v těch 90 letech, jo. Úžasný, opravdu Nesvatba, úžasný. A nejenom to, ale on mi i vyprávěl o všech těch, kteří tam byli přede mnou. Čili z jeho vyprávění já to všecko znám. A takhle za ním seděl Vladimír Ráš, toho si zase pamatujete, z Pyšné princezny. Pamatovali si ho i, no jasně, král Miroslav, jo.
4: No, král Miroslav.
5: A pamatovali si to, člověče, i ty v té Perlovce, jak tam ty noční sociální pracovnice, oni šli s Nesvatbou z představení a ta jedna najednou takhle dívala se na tu Pyšnou princeznu, asi tak volala, králi Miroslave, králi Miroslave, já s váma půjdu i zadarmo. A to víš. No a chtivej Milošek Nesvatba, víš, hnedka takhle vykouknul a ona se podívala, dědek by taky chtěl, nebo co? Toho nepoznala, jo? On byl opravdu výborný, ten Miloš. No ale to nebylo všecko, tady seděl takhle pan Kemmer, jo? Ten seděl u vchodu do koupelny a na záchod, takže když jsme tam šli, tak on, a teď se mě nechce pohnout. Řekl, já už ale musím, to se stává, jo? Byl takový jako, a já s ním měl, člověče, krásný zážitky. Jednou jsme seděli v jídelně na obědě a přišel jeden nejmenovaný režisér, který nám říkal, připravte si Volno na červen, budu točit dva vodníky, starý, mladý, vynikající téma. Jo, říkám, to je Lucerna, ne? No je to trochu na to téma, je to trochu na to téma. Udělejte si Volno. A pan Kemmer už, no tak já si to píšu hned, že jo, tady, takže to máme červen, udělám si Volno. A vy budete hrát mladýho a on bude hrát starýho. Dobře, jo. A odešel a říkám, ty, a on už, jako tomu panu Kemmerovi, a on už, pane Kemmer, někdy něco natočil? Nikdy, ale já mu takhle už 30 let dělám radost. Máte gumičku? Vůbec, rozumíš, nedal mu ani chvilku šanci pomyslet si, že by nechtěl, jo?
2: S někým z těch uvedených ve jménech potkal se, směl si je v pořadu, ať už s Mirkem, nebo s těmi právě, na které měl on štěstí v Národním
3: divadle. S panem Donutilem zcela určitě. A je to excelentní vypravěč, jako kromě toho, že to je výborný hráč, to je samozřejmě, ale on je opravdu výborný vypravěč. To je taková krása, když po někom chtějí, aby historku, kterou už znají ty lidi, oni znají tu historku a chtějí, vyprávějte nám znova to a to. A on to excelentně vypráví. A to je jako, když posloucháš krásnou písničku a můžeš ji slyšet 20krát a řekneš si, tak to haleluja, ještě nám dejte, jo, protože je to nádherný.
2: To je to, proč funguje i humoriáda, protože jsou to scénky, které známe, slyšeli jsme, ale po letech si je znovu rádi připomeneme.
3: Já jsem si jenom vzpomněl na tu nádhernou generaci Národního divadla, která ještě vlastně předcházela panu Donutilovi, jak tak o nich mluvil. A to teda, to byly opravdu tak jako významné osobnosti. Já si vzpomínám na Jaroslava Marvana, který byl takový ten pintlich, jako on nám vyprávěl, jak k tomu divadlu přistupuje. Já jsem se ho jednou ptal jako naivně, jako dítě, že jo, co je lepší, jestli film nebo divadlo. A on říkal, no divadlo, když se jednou naučíš, když se jednou naskouší, tak už tě potom nese to divadlo. Já jsem tomu tehdy nerozuměl a je to tak, jako jo, když už je naskoušeno, pak už můžeš improvizovat a tak, protože je to naskoušené krásně, tak tě nese to divadlo. A on se vždycky perfektně naučil, to byli takový ty herci, kteří přišli na první čtenou zkoušku a svoji roli, to třeba pan Marvan měl, že ji uměl z paměti. Na první čtené zkoušce svoji roli měl naprosto z paměti připravenou. A my jsme říkali, no tak to je fantastické. A on říkal, no jo, ale Kemr umí všechny. Ten uměl celou hru.
2: Fakt.
3: Jo, skutečně.
2: Klobouk dolů tedy.
3: Ano, to jsem chtěl říct.
2: Mirek Donutil je ve hře. A koho nasadit proti? Zůstanu u těch osvědčených rozhlasových jména někoho, kdo by mohl pohladit hlasem. František Nepil. Takže varianta B je jasná. Ačko Miroslav Donutil, Bčko František Nepil. Hlasujete SMS-kou na čísle 90 011 04 za 4 koruny jedna taková zpráva nebo volání přes telefon do studia 731 800 900. Taková jsou pravidla. A máte na to opět čas jedné písničky. Marika Gombitová, Chlapci jsou v pasci.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Ve studiu Patrik Rozehnal a...
4: Petr Jančařík.
3: A na telefonu kdo? Dobrý den, přejeme.
5: Dobrý den, tady Petr Zezdovnek, já vás zdravím oba dva.
4: Dobrý den.
5: Mě nenapadá mě, co bych se pana Jančaříka zeptal, tak mu dám typovačku. Jestli ví, kde jsou zdonky? Na Moravě, na Slovensku, anebo na Ukrajině?
4: Zdonky?
3: Možná, že všude. No. Ale vy asi myslíte ty svoje.
4: No, to prozraďte, no, já, zdonky budou určitě někde v Čechách taky.
5: No. Jasně.
4: No jasně.
5: Tak. Nikde jinde nejsou, ale ne v Čechách, ale na Moravě.
4: Na Moravě, dobře.
3: Ačko nebo Bčko?
5: Já bych pokračoval.
3: Dobře, Mirek Nutil má bod, děkujeme.
6: Díky
3: za to. Kdo další?
6: Ahoj, zdraví Světla Hora, zdravím parního hosta Peťu Jančaříka.
4: Dobrý den.
6: A chtěl bych se Peti zeptat, který pořád když jsi uváděl, jestli Magion anebo Vegu.
4: No tak to si ještě pamatuju, byl to Magion a to mě provází už čtvrt století, protože kam přijdu, tak vždycky říkají, jo, hele Magion, no tak Magion to byl.
3: Samé soutěžní otázky,
6: to,
3: tak vy nám taky odpověste, Ačko nebo Bčko. To
6: jsem přijdoval s Honzou Rosákem.
4: No, já to bral po něm a pak už jsem to dělal sám.
6: A hlasuju Světlá Hora, hlasuju je pro Ačko.
4: Ačko, děkujeme.
3: Mě donutil, dobře, děkujeme za to, mějte se pěkně, kdo další?
7: Dobrý den, Jarda z Brna za A.
3: Dobře, tak jo, tak Ačko prostě vyhrálo, máte to mít, Mirek Donutil zabral. Budeme vzpomínat na kolegy z Národního divadla.
8: Taky jsem s ním točil v rozhlase pohádku a nejenom s ním, ale taky...
9: S Kemrem?
8: Ano, s panem Kemrem a s panem Růžkem, jo. To byl taky úžasný člověk. On všem říkal chlapečku, protože on si nepamatoval jména. A nejenom to, ale i holčičko, jo. Třeba na jevišti, to byla Petra Ivanovna, a on hned, holčičko, pojďte ke mně, jo, a ty chlapečku taky. A já jsem přišel do toho rádia, tam stál chlap před tím studiem, podal mi ruku a řekl chrs. Říkám, pardon, chrs, říkám, to je zkratka, jo, myslel, že to je nějaká redakce zábavy nebo něco, jo. On říká, ne, to je moje jméno, já jsem režisér toho pořadu. Říkám, aha, tak to asi spolu děláme, pane režisére, naposled. A on říká, ne, já jsem zvyklý, nedávno jsme s rádiem byli na zájezdu v Rusku, já jsem se jim chtěl trošku přiblížit, napsal jsem to svoje jméno a s bukou a oni mě zatkli jako špiona, pač to bylo XP3. A vešel jsem do toho studia a tam už byli připraveni mistři, Kemr a Růžek. A pan Růžek mi říká, chlapečku, jak pak se vám dneska fotografovalo? Já jsem zcepeněl, pak jsem si říkal, ježišmarja, to už ta skleroza je si na postupu. Říkám, no tak pár snímků jsem udělal. On říkal, to jsem rád, chlapečku, a Kemr, pojďte točit, kolegové, ať to máme hotové. Jak jsme to natočili, já jsem odcházel a říkám, pane Rušku, jenom jsem vám chtěl říct, že teď v Národním divadle hraju v Ibsenově Divoký kachně tu stejnou roli, jakou jste hrával vy, Jalmara Ekdala. Ale chlapečku, já to vím, víc jsem se vás ptal, jak se vám fotografovalo. Jalmar Ekdal přece byl fotograf, ne? Já zíral, jak byl, protože on, ne on, ale já měl, rozumíš, mezery ve vzdělání, jako, no prostě stalo se, no. Ale ta skleroza, když teda jsem na to narazil, ta tam v té naší šatně teda opravdu někdy jela na plný pecky, jo, až to byly někdy hovory, tyhle pánové, oni, víš, pamatuješ ten, on taky žil s tou, hrála na Vinohradech s tím, no, on tam byl 30 let, ale pak tam jako se setkal s tou a je, no nebo ona byla rozvedená s tím, jo, a kolem šla Luba Skořepová a říká, pánové, zase Španělsko?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Se to dneska v těch ukázkách, ale můžou za to i posluchači, nejenom ty točí kolem té paměti, vybavování se, moderování a tak podobně. Luba Skořepová podle tam byla u tebe?
4: Luba, já myslím, že ano. Já myslím, že ano, my neočekávaný dýchánek děláme už opravdu několik desetiletí. A já dokonce nevím přesně, co bylo dřív, jestli Tomáš Sláma začal třeba o měsíc dřív než my se svým tobogánem, anebo my jsme ho předběhli. Já to opravdu nevím, jo, ale už to asi nezjistím nikdy.
2: Tak tobogán má nějakých 35 let, ale s mikrofonem začínal podle mě ještě v dobách socialismu. Takže to musíš vědět ty, číslojíš si třeba? Jako,
4: ne, vůbec. Já si nevedu absolutně jako žádné statistiku. Záznamy, statistiky, nevystřihuju si žádné články, fotografie.
2: A máš nějak nic. Třeba povinné číslo, kolik minimálně hostů do takového pořadu, aby to fungovalo? Nebo se snažíš naplnit?
4: Ne. Je to vždycky kus od kusu.
2: A kolik jsi tam měl nejvíc najednou?
4: No někdy se ti stane a sám si překvapen, kolik že to máš hostů. Najednou zjistíš, že máš...
2: Kde prostě... všude jsem to rozhlásil, Ježíš, oni všichni přijeli.
4: Ano, jak říkal Luděk Sobota, když měl já nevím kolikátiny, já nevím, 70. A tak měl jako velkou oslavu a říkal, no prosím tě, pojďte dál, no já jsem pozval tolik hostů a oni všichni přišli.
2: Vážení, čím uzavřeme to naše dnešní setkání a milé povídání na vlnách Českého rozhlasu v Humoriádě. Vracím zpátky ta rozhlasová jména. Tomáše Slámu s Ačkem a Františka Nepila s Bčkem. Vyberte si z nich jednoho, dejte mu hlas, pošlete to SMS-kou nebo zavolejte na číslo 731 800 900. Ty SMS-kaře pak zvu, aby odesílali své zprávy na číslo 90 01 04 s tím heslem Humor, mezera A nebo B a my budeme hlasy s Petrem Jančaříkem ve studiu sčítat. Je naprosto ne.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě můžete svůj bod přidělit, zavolat nám 731 809. Tomáš Sláma a František Nepil ve hře a ve studiu se mnou dnes v Humoriádě Petr Jančařík. Tak kdo je na telefonu? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Honza, já vás zdravím. Dobrý oba den. Dva.
1: Děkujem.
2: A chtěl bych sem zvolit písmenko A.
1: Dobře, Tomáš Sláma má bod, dobrá. Děkujeme za to, mějte se krásně. Kdo ještě volá?
3: Dobrý den, tady Jarka Kroměříš. Dobrý den. Já bych měl říct jenom, že ty zdonky jsou u Kroměříže.
4: Aha.
3: Ačko.
1: Ačko, Tomáš Sláma.
3: Tady je to blízko.
1: Dostává bo. Dobře, děkujeme. Dobrý den, kdo volá teď?
5: Ještě jednou Petr Zahoty.
4: Ano. Dobrý den.
5: A přijdu a přijdu bych si panu Nepila.
1: Panu Nepila, dobře. Píšu mu bod a děkuju moc samozřejmě za zavolání a ještě se dívám na naše SMSky, protože na ty nezapomínáme a přičítáme je. Tady to byla varianta B. Tak vyhrává František Nepil.
4: Výborně.
1: Povídání nazvané Andora.
6: Už dlouho vám vypravuju kdeco, ale ještě jsem vám neřekl, že jsem poprvé mluvil do rozhlasu ne v Praze, ale v Andoře, v maličkém státečku mezi Francií a Španělskem. Jeho hlavní město je velké asi jako Davle nebo Hrochův Týnec a nad jeho hraničním průsmykem se zdvihá 2812 metrů vysoká hora Pic Blanc s bílou moderní věží. K té jsem se pustil v domnění, že je to rozhledna s horským hotelem. Uvnitř však byly až ke stropu samé přístroje s ciferničky a rafičkami, ale naštěstí i schody na věž. A na těch jsem poprvé narazil na živé lidi. Představil jsem se jim svou maturitní angličtinou, jeden z pánů mi potřásl rukou a řekl, že je ředitelem této rozhlasové stanice a že mě jejich zřízenec vyveze na věž výtahem. Když to zastavilo, vykročil jsem z kabiny a hrome rovnou do hlasatelny. Do rádia jsem předtím nemluvil, ale co to znamená, když svítí červené světýlko, hlasatelka mluví a já jí do toho třískám dveřmi od zdviže, to už jsem věděl. Pak pustil technik do vysílání desku, světýlko zhaslo a rozzářila se hlasatelka. V této velehorské stanici viděla při službě jen spolupracovníky a ještě tak sviště a najednou stál před ní Čechoslovák. A že tedy musím říci pár slov do mikrofonu. Ve mně hrklo, jednak jsem cítil, že by se závažné projevy našich občanů klidu cizích zemí měly snad přece jen konzultovat s ministerstvem zahraničí a pak já jsem trošku trémista. Kdo z vás někdy dostal před ústa mikrofon, anebo kdo stál na jevišti či na řečništi, ten ví, že lze během nesmírně krátké doby zcela zapomenout jakoukoliv řeč, a to i mateřskou. No a já si najednou uvědomil, že ze vší angličtiny si pamatuju jenom hello boys, to je něco jako ahoj kluci, dále hands up, to je ruce vzhůru, a biftek. A v té chvíli mi dala hlasatelka před oči obal gramodesky a začala mi vysvětlovat, že jenom střídavě ohlásíme příští písničku. Ona řekne název, já přečtu zpěvačku, ona orchestr a tak dále. Jenže já ji vůbec nevnímal, protože jsem si v duchu úporně sestavoval takový projev, jaký se přednáší v kongresu. Když deska dohrála a hlasatelka oznamovala Andořanům, že má ve studiu mimořádně milou návštěvu, tak jsem se nadechl a aniž bych ji nechal domluvit, zmocnil jsem se mikrofonu a vyhlásil do éteru, že přijíždím do jejich malé, krásné, ale statečné země z Prahy a že jim přináším pozdrav všeho našeho lidu. Nebyla to pravda, vy dobře víte, že jste mě ničím takovým nepověřili, ale nic jiného mě nenapadlo. Naštěstí

radosti jsem tím tak zeslábl, že mě hlasatelka mohla od mikrofonu odtlačit, francouzsky vylíčila, že jsem très roztomilý a sympatík a že mě za chvíli posluchači uslyší ještě jednou. No a na podruhé jsme to spolu opravdu zvládli. Tu desku mi dala na památku i s věnováním, takže toho dne bylo v Andoře radosti plno. Já si nesl desku s unikátním razítkem andorského rozhlasu, hlasatelka měla povyražení a Andořané byli celý pryč z toho, že je pozdravujete. A s takovým úmyslem by se měli vždycky lidé navštěvovat, že? Ta hlasatelka se jmenovala Françoise, písnička se jmenovala také François, já přeložený do francouzštiny se rovněž jmenuju François, akorát ta zpěvačka se jmenovala Angelika.

0: Vláda.
1: Děkujeme za pomoc vám, co jste hlasovali, vybírali si i podle svého, vybíral si taky dnes Petr Jančařík, jemu velký dík za návštěvu Humoriády.
2: Dobře jsme se vybrali, já jsem si pochutnal.
1: Ano, a hezké léto teda, jinak přeju, užij si ho samozřejmě.
2: Vám všem taky, kteří nás posloucháte, hezké léto a nenastydněte, já jsem to trochu chytil takhle v Karlových Varech, ale už je to lepší.
1: Výborně, všem zdraví a také úsměv na tváři, ať se nepřeříkáváte, jak jsme říkali na začátku. A poslouchejte dál Český rozhlas. Ahoj Petře.
2: Naschledanou. We'll be right back.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Venkovské prodejny v Pardubickém kraji získaly finanční podporu. Česká Třebová bude mít po volbách míň zastupitelů i radních. Stovkám tisíc osobních dokladů skončí během letních prázdnin platnost a dnešek bude převážně slunečný, teploty až 22 stupňů. Hezké pondělí vám u zpráv přeje Ota Gutwirth. Pardubický kraj rozdělí mezi venkovské prodejny téměř 3 miliony 800 tisíc korun. Peníze z programu Ministerstva průmyslu a obchodu s názvem Obchůdek 2021+ pomůžou pokrýt část provozních nákladů obchodů, které zajišťují zásobování v menších obcích. Podporu získá všech 65 prodejen, které o dotaci požádali.
3: O podporu mohly žádat malé obchody s potravinami v obcích do 1000 obyvatel. Peníze mají obchodníkům pomoct zvládnout rostoucí provozní náklady. Každá z 65 podpořených prodejen dostane necelých 59 tisíc korun. Z Pardubického kraje Anna Svobodová, Český rozhlas.
2: Zastupitelstvo v České Třebové bude mít po podzimních komunálních volbách méně zastupitelů než v aktuálním funkčním období. Jejich počet se sníží ze 27 na 23. Důvody vysvětlil mluvčí radnice Jiří Holý.
4: Důvodem ke snížení počtu zastupitelů není jen pokles počtu obyvatel ve městě, ale také snaha o úspory. Zároveň se sníží i počet městských radních z 9 na 7.
2: Kanalizace u Zelené brány v Pardubicích bude sloužit další desítky let, aniž by si vyžádala rozsáhlé stavební zásahy. V září skončí její oprava. Hlavní práce vodárny dělají v létě. Do původního potrubí zasouvají speciální rukávec napuštěný pryskyřicí, řekl to mistr provozu pardubických vodáren Erik Jander. Stovkám tisíc osobních dokladů skončí během letních prázdnin platnost. Podle ministerstva vnitra se to od června do srpna týká zhruba 280 tisíc občanských průkazů a 180 tisíc cestovních pasů. Dokdy vám průkaz platí, byste se tak měli zkontrolovat hlavně před cestou do zahraničí a případně ho včas vyměnit. Na vyřízení žádosti u obou dokladů mají úřady 30 dnů, expresně pak 5 pracovních dnů. Velké podniky v Evropské unii už od včerejška nemůžou likvidovat neprodané oblečení a obuv. V platnost totiž vstoupilo unijní opatření, které to firmám s víc než 250 zaměstnanci a ročními tržbami přes 50 milionů eur zakazuje. Podniky tak musí najít jiný způsob, jak s neprodaným zbožím naložit. Například ho prodat na jiných trzích se slevou nebo věnovat charitativním organizacím. 27 se tak snaží snížit množství odpadu. V roce 2030 se opatření rozšíří i na středně velké podniky.
1: Počasí.
2: Dnes bude v Pardubickém kraji jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno, na horách se mohou objevit ojedinělé přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky teď ráno mírně nepříznivé, během dne většinou dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou, ale dejte si pozor na možnou tvorbu mlh.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Pět hodin, 4 minuty k tomu a to je chvíle, kdy ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice startuje Dobré ráno, pondělní Dobré ráno s datem 20. července. Tak vám přejeme vydařený vstup do nového pracovního dne, vlastně nového pracovního týdne, protože, jak jsem říkal, máme dneska pondělí. No a mnozí z vás už dávno zapojení do procesu, tak ať to dneska jde od ruky, ať to příjemně ubíhá. Pokud se teprve probouzíte, tak nezapomeňte vykročit pravou nohou. No a co nabídneme? My z muziky Olympic Věru Špinarovou zaspívá také Olga Lounová. Samozřejmě nebude to ani tentokrát jenom o muzice. K dovolené patří suvenýry, ty se ale můžou v některých případech dost prodražit. Dovoz přírodnin, jako jsou korály, ale třeba i růžový písek ze Sardinie, je totiž zakázaný. A další podrobnosti nabídneme ve vysílání už za chvíli. Eliášům a Ilium přejeme všechno nejlepší dnešnímu svátku a krásné ráno.
1: Dobré

0: Léto v plném proudu, mnozí se chystáte vyrazit na dovolenou, někteří možná někam za hranice, no a jistě sebou zpátky přivezete i nejrůznější suvenýry, ale pozor na to, s čím se vracíte do vlasti. Kufr s živými hady, krokodýlí hlava nebo lampička slepená z chráněných mušlí. To je jen malý výběr ze suvenýrů, které v posledních letech zabavili celníci v Česku. Dovoz přírodnin chráněných mezinárodní úmluvou CITES, která zahrnuje přes 40 000 druhů živočichů a rostlin, je totiž zpravidla zakázaný a porušení tohoto zákazu se může pěkně prodražit. Reportérka Tereza Chlubná zjišťovala podrobnosti.
1: Jsme na celním úřadu v Praze 1, tady na stole přede mnou leží kabelka z krokodýlí kůže, světle hnědá. Potom tady máme i bundu z hadí kůže, taková barevná. Na stole taky leží hlava z krokodýla. Se mnou je tady Jan Chmelař z České inspekce životního prostředí.
2: Všechny druhy krokodýlů jsou na přílohách úmluvy CITES. Obchod s nimi a exempláři vyrobenými z nich je tedy regulován. Týká se to například i toho saka z krajtí kůže. Všechny krajty jsou rovněž na přílohách úmluvy CITES.
1: Na stole máme i lampičku z mušlí, dokonce je v ní i žárovka. Vede od ní kabel, ta lampička opravdu svítí. Tenhle exemplář se někdo pokoušel převést?
2: Ano, tento exemplář je zajímavý v tom, že obsahuje hned dva druhy chráněné úmluvou CITES. Podstavec je vyroben z korálu a oblepen nějakými běžnými mušličkami. Jejich dovoz by nám v principu nevadil. A vršek lampičky je vyroben ze zévy, což je také měkýš, který je chráněn úmluvou CITES.
1: Zadržených zakázaných suvenýrů ze zahraničí dlouhodobě přibývá, a to hlavně těch, které cestují mezinárodní poštou, potvrzuje Zuzana Machalová z celního úřadu v Praze.
3: Loni celní správa zadržela 96 případů CITES a v první polovině letošního roku 2026 máme už 68 zadržených předmětů. Můžeme zmínit Sardinii, což je oblíbenou destinací, tak ta zákonem zakazuje vývoz jakýkoliv součástí živé nebo neživé přírody. Jsou třeba známy případy, kdy za 2-litrovou PET láhev s růžovým pískem byla udělena pokuta 1 000 eur.
1: Existují ale i výjimky, kdy si turista ze zahraničí může přivést třeba krokodýlí boty, vysvětluje Jan Chmelař z České inspekce životního prostředí.
2: Kdy není vyžadováno dovozní a vývozní povolení, tyto výjimky jsou například u výrobků z krokodýlů, do 4 exemplářů si je člověk může dovést. Poté jsou výjimky u mořských koníků a u takzvaných dešťových holí, které jsou vyrobeny z kaktusů. Všechny kaktusy jsou rovněž v přílohách úmluvy CITES. Pozor ovšem, tyto výjimky jsou vždy limitovány počtem, dopředu si to ověřte. A druhá věc, na kterou je potřeba si dát pozor, tyto výjimky se nevztahují na poštovní balíčky. Takže můžete si to přivést sebou z dovolené v letadle, nesmíte si to poslat poštou. U jakéhokoliv exempláře podléhajícího úmluvě CITES je však na výzvu celního úřadu či inspekce životního prostředí potřeba prokázat jeho zákonný původ.
1: Celníci i inspektoři proto doporučují nevozit ze zahraničí žádné přírodniny. Místo problémů je lepší si přivést domů fotky a videa. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Pardubice.

0: Sunshine reggae, no tak jestli se dneska dočkáme sluníčka, na to koukneme už za malou chvíli, teď ale malá připomínka toho, co jsme si užívali v minulosti, samozřejmě myslím tím maximálně minimální teploty naměřené v tento den, tedy 20. července. Nejvyšší teplota padla v roce 2022, poměrně nedávno, 35,7 stupně Celsia, nejchladněji jsme měli v roce 1996. Tehdy teploměry ukázaly jen 8,7 stupně. Počasí. No a dnes to bude vypadat následovně. Maxima 19 až 22 stupňů, v 1000 metrech na horách 9 až 13 stupňů Celsia. Jinak teď po ránu je jasno až polojasno, během dne bude přechodně až oblačno a zejména na horách nás ojediněle čekají přehánky. Vítr povane mírný, západní až severozápadní, rychlosti do 7 metrů za sekundu. Později večer bude slábnout. Za chvilku Olga Lounová, přejeme dál krásné pondělní ráno. Je 5 hodin 17 minut.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Nejenom o prázdninách můžeme za odpočinkem a relaxem zajet do lázní. Dětí se na ně proto v čase dovolených zeptala i redaktorka Petra Beránková.
1: Co jsou to lázně?
2: My tam jezdíme se školkou. To je taková odpočinková zóna.
3: Moje babička tam byla na operaci.
4: Tam jezdí babičky, aby byly zdravá.
1: Kde jsou třeba v České republice nějaké lázně?
2: V Pardubicích.
4: V Pardubicích.
1: A jak to v lázních vypadá?
2: Že podlaha je taková čtverčková.
4: Jsou tam bazény a výživky.
1: Co tam ještě je?
4: Masáže.
2: Je to tam hezký, úplně to je tam zbarvený.
1: Proč si myslíte, že lidé jezdí a chodí do lázní?
4: Aby byli zdraví.
2: A až by asi mohli třeba i vykoupat.
3: Aby pomohly ty čárky na rukách je trochu uzdravit.
2: Aby si tam odpočinuli a aby jim tam a aby byli jako na dovolený.
1: Co to znamená v lázních procedura?
3: Že to tam je zbarvený a ještě tam lidi plavou na odpočinek.
1: A co jsou masáže?
3: Že nás někdo masíruje a hladí.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: V Pardubicích by měly v příštích letech vzniknout nejméně 3 nové obytné čtvrti. Přibližně 650 bytů plánují developeři v areálu bývalých kávovin. Další rozsáhlá výstavba se chystá v brownfieldu v kasárnách Hůrka, kde by mohlo vzniknout bydlení až pro 5000 lidí. Pokračují taky přípravy nové obytné zóny u Kauflandu a ulice SK Neumanna. V ulici Bartoňova na Pardubické Dubině budou od dneška částečně uzavřené chodníky a společná stezka pro chodce a cyklisty. Omezení potrvá do 23. září. Důvodem je pokračující rekonstrukce veřejného osvětlení. Na frekventované silnici 1/37 mezi obcemi Kocbeře a Výšinka na tahu od Jaroměře do Trutnova a východních Krkonoš dnes začíná kvůli stavbě dálnice D11 kyvadlový provoz. V místě se dají čekat kolony a řidiči by svou cestu měli raději plánovat s časovou rezervou. Ode dneška neplatí v Česku cenové stropy na naftu a benzín. Poprvé od dubna tak neurčuje ceny pohonných hmot stát, ale znovu jen trh. Ministerstvo financí už regulaci neprodloužilo. Fotbalisté Španělska získali titul na mistrovství světa, kdy v finále porazili Argentince 1-0. Jedinou branku dal v 16. minutě prodloužení střídající Ferran Torres. Dnes bude v Pardubickém kraji jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno, na horách ojedinělé přehánky. Teploty 19 až 22 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Varování máme ze silnice 1/11 na úrovni červené vody. Osobní auto se tam srazilo se sanou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tolik zprávy s Otou Gutwirtem a vy stále ladíte pondělní Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice s datem 20. července. 2 minuty po půl šesté chystáme další muziku. Za chvilku Jitka Zelenková, právě teď Ivan Hlas. No a společně se už za pár minut půjdeme podívat také na to, co se píše v novinách. Příjemné ráno.

0: Když se narodíme, o tom zpívá Jitka Zelenková ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice, je 5.38 a s Otou Gutwirtem dnes poprvé otvíráme dnešní tisk. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: K ranní kávě, denní tisk.
0: Ačkoliv předpověď počasí na festivalový víkend příliš optimismu nevzbuzovala, nakonec návštěvníky festivalu Hrady.cz pod Kunitickou horou potrápilo jen několik krátkých přeháněk. V pátek si publikum užilo třeba kapely MIG 21, Hrivičky 48, v sobotu pak Tomáše Kluse, vypsanou fixu Dana Landu, anebo skupinu Miraj. A rušno bylo i mimo stage, fronty se tvořily skoro u každého stánku, ale rekordní zájem vzbudila až podezřelé výhodná nabídka jednoho z hlavních partnerů festivalu, který nabízel párek v rohlíku za 10 korun. Na ceny piva si většina lidí také nestěžovala, podle reakcí si totiž rádi vychutnali pivo ve skle pod střechou v hospůdce, která byla letošní novinkou festivalu, a další podrobnosti přináší Mladá fronta dnes.
1: Pardubický kraj pokračuje v přípravě územní studie, která prověří možnosti rozvoje větrných a fotovoltaických elektráren. Nově do její přípravy zapojuje taky veřejnost. Prostřednictvím online pocitové mapy mohou obyvatelé i návštěvníci regionu označit místa, která mají podle nich mimořádnou přírodní, kulturní nebo krajinářskou hodnotu. Do mapy mohou lidi zaznamenat například oblíbené vyhlídky, přírodní a kulturní dominanty, místa s jedinečnou atmosférou anebo lokality, které jsou pro ně z různých důvodů významné, píše Pardubický deník.
0: Ředitelství silnic a dálnic zve veřejnost na den otevřené dálnice D35 úsek Ostrov Vysoké Mýto, který se uskuteční v sobotu 25. července od 10 do 16 hodin. Návštěvníci budou mít jedinečnou příležitost projít si měsíc před uvedením do provozu dokončovaný úsek dálnice pěšky, na kole, bruslích anebo na koloběžce. Součástí akce má být i doprovodný program jak pro děti, tak pro dospělé, píše Chrudimský deník.

0: Pardubické Enteria aréně pokračuje 37. ročník festivalu Czech Open, tedy největšího festivalu šachu a her. No a potrvá až do 2. srpna, takže dost času na to, abyste ho navštívili. Já jenom doplním, že díky festivalu máte možnost objevit hry, které jste třeba dosud neznali a zkusit si je zahrát nebo jen obdivovat dovednosti účastníků, například při skládání Rubikovy kostky. No a všechny informace, které potřebujete vědět, najdete na stránkách czechopen.net.
1: Počasí.
0: Teď po ránu je jasno až polojasno, během dne bude přechodně až oblačno a zejména na horách nás dnes čekají ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 19 a 22 stupni, v 1000 metrech naměříme 9 až 13 stupňů Celsia, vítr povane mírný západní až severozápadní, rychlostí do 7 metrů za sekundu a později večer bude slábnout.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník

0: Od června pro vás vysíláme každé pondělí po 13. hodině pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. A jeho dnešním hostem bude doktorka Kateřina Cajt-Hamlová. Tady je malá ochutnávka.
1: Chtěl jsem se zeptat jak vás jako terapeutky, jak vy to máte se sociálníma sítěma?
2: Nejsem na nich.
1: Nejste na nich vůbec?
2: Ne.
1: A můžu se zeptat, proč a jak se k ním stavíte? A vy si myslíte, že jsou zdraví pro duši a mysl, anebo spíš ne?
2: Tak, zas stručně zkusím. U nás doma se říkalo, dej si bacha na to vyřvávat něco na tržišti se spoustou anonymních čumilů. Radši mluv s každým zvlášť.
0: Pořad Osobnosti Česka si můžete poslechnout v našem vysílání už dnes po 13. hodině. A jak jste slyšeli, hostem Oskara Hesse bude tentokrát doktorka Kateřina Cajt-Hamlová.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Sportovní gymnázium v Pardubicích bude mít novou stanovou halu pro celoroční tréninky. Úřad práce schvaluje méně žádostí o rekvalifikace než loni. Za první půl rok je zahájilo 6x méně lidí. Fotbalisté Španělska porazili ve finále mistrovství světa Argentinu a slaví druhý titul historii. A dnešek bude převážně slunečný, teploty až 22 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Pardubický kraj zrekonstruuje venkovní sportovní areál sportovního gymnázia v Pardubicích. Součástí projektu za zhruba 37 milionů korun bude nová stanová hala pro celoroční sportovní přípravu, nové atletické zázemí i další sportoviště. Stavební práce by měly začít v polovině října, říká radní Pardubického kraje Josef Kozel.
5: Sportoviště vytvoří kvalitní podmínky pro každodenní trénink i pořádání sportovních akcí a představuje investici do budoucnosti mladých talentů v našem kraji.
4: V Hradci Králové dnes začíná pravidelná letní odstávka 50-metrového krytého bazénu na Eliščině nábřeží. Jediný plavecký areál tohoto typu ve městě bude kvůli údržbě a kontrole technologií uzavřený do pátku 7. srpna. Provoz sousedního akvacentra v městských lázních zůstává po celou dobu odstávky bez omezení. Zároveň můžou lidé využívat taky venkovní slunou loučku.
6: Po dobu 3týdenní uzávěry správa nemovitostí zajistí technické práce, které za běžného provozu dělat nelze. Kondiční plavci můžou v tomto období využívat letní koupaliště Flošna, které nabízí venkovní 50-metrový bazén a ve všední dny otevírá už v 6 hodin ráno. Po skončení odstávky bude mít krytý bazén po zbytek prázdnin upravenou otevírací dobu. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
4: V Česku ubývá lidí, kteří se kvůli změně zaměstnání rekvalifikují. Zájem je sice vysoký, úřad práce ale žádosti častěji odmítá. Za první půl rok zahájilo rekvalifikaci necelých 5 000 lidí, loni to bylo přes 30 000. Podle ministerstva práce to je kvůli změně financování. Proti omezení rekvalifikací je například Asociace profesního vzdělávání. Ruské rakety zasáhly podle ukrajinského námořnictva tureckou nákladní loď s obilím plující v Černém moři. Úder údajně zabil 6 lidí. Další 4 se pohřešují a 8 členů posádky ošetřují lékaři v oděské nemocnici. Ukrajinské námořnictvo na Facebooku napsalo, že loď plula pod vlajkou západoafrické země Guinea-Bissau, ale tureckého majitele. Plavidlo podle zprávy zasáhly 3 rakety, když opouštělo oblast bojových operací. Sport. Fotbalisté Španělska porazili ve finále mistrovství světa Argentinu 1-0 v prodloužení a slaví druhý titul v historii. Jedinou branku dal ve 106. minutě střídající Ferran Torres. Trenér Španělů Luis de la Fuente po zápase nešetřil chválou.
7: Nebýt tohoto týmu, tak jsme ničeho nedosáhli. Skutečnými hrdiny tohoto příběhu jsou hráči, ale také všichni ostatní, kdo pracují na tom, aby se tým každý den zlepšoval.
3: Počasí.
4: Dnes bude v Pardubickém kraji slunečno, bude jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno, na horách se mohou objevit ojedinělé přehánky. Nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na nejnižším stupni číslo 1 a rozptylové podmínky během dne postupně dobré.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Nové nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Stále počítejte s kyvadlovým provozem na silnici 36 mezi Pardubicemi a Sezemicemi.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 4 minuty po 6. pokračuje pondělní Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice. Je 20. červencový den, Ilja a Eliáš v kalendáři, tak rovnou posíláme gratulaci a přání všeho nejlepšího k dnešnímu svátku. Jinak, aby byl den vydařený, to přejeme samozřejmě každému z vás. No a co nabídneme v dalším společně stráveném čase? V první řadě to bude muzika, tentokrát v podání Dana Landy, Ivety Bartošové, čekají nás také ABBA nebo Věra Martinová. V Městském muzeu v Lanškruně můžou lidé v těchto dnech navštívit výstavu o archeologických nálezech ve městě za posledních 80 let. Víc uslyšíte v našem vysílání už za pár minut. Krásné pondělí.
2: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.

0: Jak lidé před stovkami let vařili, co jedli nebo jak pohřbívali, tak všechno tohle se návštěvníci dozví na aktuální výstavě Městského muzea v Lanškrouně. Nese název Minulost pod povrchem koruny země, což odkazuje na název města v němčině, tedy Landskron neboli zemská koruna. Co všechno tam archeologové objevili, tak na to se zašla podívat reportérka Barbora Soukupová.
1: Tahle výstava ukazuje výsledky archeologických průzkumů v Lanškrouně za posledních 80 let a podle kurátorky Lucie Žákové je opravdu výjimečná.
2: Návštěvník zde pronikne do takové středověké každodennosti. Tady stojíme třeba u vitríny s kuchyňskou keramikou. Návštěvník se dozví, jak ten středověký člověk vařil nebo co jedl. Tady ve druhé vitríně máme nádherné kamnové kachle, což je taky takový krásný vynález středověku.
1: Tady je třeba pánev a v popisku se dozvíme, že se používala na vaření kaše. Jak vy tohle víte?
2: Protože na některých těch nálezech se nám dochovaly zbytky těch potravin, které se dokáží dále analyzovat, takže víme složení a na základě toho my můžeme pátrat v dobových kuchařských knihách, kde ty suroviny jsou a zjistíme, kterou kaši třeba si ten člověk mohl uvařit. A tady na tomhle panelu si ty recepty mohou lidé přečíst.
1: A nejde jenom o nálezy ze středověku, tady třeba je kel mamuta.
2: Ten byl nalezený v Lukové v roce 1957 a hned potom nálezení se dostal do Lanškrounského muzea. Je to jeden z více pravěkých nálezů v této sbírce. Zajímavý je pak třeba i ten sekrmlad, který je nad tím, což je vůbec první archeologický nález v regionu z roku 1906.
1: Hodně tady ve vitrínách jsou předměty nalezené při archeologických průzkumech před zahájením různých staveb ve městě.
2: Ano, jsou to typické takzvané záchranné archeologické výzkumy, které jsou ze zákona povinné, protože stavebník už musí s archeologickým výzkumem počítat, když zahajuje stavbu. V tom historickém jádru města se nejčastěji nachází keramika, jak tady můžeme vidět. Je to teda typická kuchyňská, stolní, ale i kamnářská. A dále třeba hodně ty zvířecí kosti, které nám právě taky dávají náhled do toho jídelníčku středověkého člověka.
1: A o dalších významných nalezištích tady pojednávají informační panely. Největší podle fotek bylo u kostela svaté Maří Magdaleny.
2: U tohoto kostela probíhaly dva archeologické výzkumy, jeden v roce 2007, další v roce 2010 a oba přinesly velké množství lidských kostí, což tady na fotografiích můžeme vidět. A je to pozůstatek hřbitova, který fungoval od středověku až do počátku 20. století u kostela. Těch kostí je tam skutečně obrovské množství, něco kolem 5000 jedinců.
1: Výstava potrvá do 13. září z Lanškrouna. Barbora Soukupová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Orlicko-Ústecku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Do Králík zamířil kinematograf bratří Čadíků. Užít si tam můžete filmové léto, a to konkrétně ve sportovním areálu u základní školy. Poprvé se promítalo včera, dnes vás čeká snímek Kouzlo derby, zítra Boží úlet, pozítří bláznivý marsupilámy. V 18.30 se otvírá areál, ve 20.45 začíná promítat, no ještě doplním, že vstupné je dobrovolné na podporu konta bariéry. Občerstvení je zajištěno, no a sebou rozhodně karimatky, deky nebo skládací židličky a užijte si to.
1: Počasí.
0: Jaké počasí nás čeká právě dnes? Pojďme se na to podívat společně. Obloha v tuto chvíli oblačná až polojasná. Během dne bude přechodně až oblačno a zejména na horách nás ojediněle čekají přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů. V 1000 metrech budeme měřit 9 až 13 stupňů Celsia. A vítr povane mírný, západní až severozápadní, rychlostí do 7 metrů za sekundu. Později večer bude slábnout.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: 6 hodin 22 minut pondělí 20. července. S vámi je Český rozhlas Pardubice a také dobré ráno. A připomenu e-mailovou adresu pro našeho spotřebitelského odborníka, pokud by se tedy na ní měli nějaké dotazy. studio.pardubice@rozhlas.cz. Také dnes odpovíme na jeden, který k nám dorazil. Josef Černý tentokrát vybral e-mail od pana Vlastimila.
1: Koupil jsem klávesy za 25 000 korun, u kterých se opakovala dvakrát stejná závada a třetí, údajně stejná, se objevila až po záruce. Domnívám se, že v tomto případě se jedná o výrobní vadu a měl bych mít tedy nárok na výměnu. Pane posluchači, pokud uplynula záruční lhůta, samozřejmě včetně doby, kdy byl výrobek v předchozích opravách, není jiná možnost, než klávesy nechat opravit na vlastní náklady.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: sedmé.
1: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
2: Pošta v pardubické části Černá Zabory bude zítra z provozních důvodů celý den uzavřená. Lidé si mohou poštovní služby vyřídit na náhradní pobočce v Poděbradské ulici. Ta má otevřeno každý den od 9 do 19.30. V České Třebové tento týden začíná stěhování stávající knihovny do nových prostor. Nová knihovna ve Slovanské ulici se oficiálně otevře 31. srpna. Do té doby můžou lidé vracet výpůjčky do biblioboxu nebo využít menší pobočku knihovny v místní části Parník. V největším krkonošském lyžařském středisku Špindlerův mlýn pokračuje propojení z areálu Svatý Petr a Medvědín. Na trase nové šestisedačkové lanovky přehradní byla dokončena první podpěra a další se staví. Vláda dnes projedná zákaz používání mobilních telefonů ve školách. Podle novely školského zákona by se měl zákaz týkat mateřských škol, obou stupňů základních škol a taky nižších stupňů víceletých gymnázií. Španělský fotbalový tým se dnes vrátí po vyhraném mistrovství světa zpátky domů. Přílet do hlavního města Madridu je plánovaný krátce popolední. V metropoli i po celé zemi je budou čekat bujaré oslavy a miliony fanoušků. Dnes bude v Pardubickém kraji slunečno, bude jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno. Teploty 19 až 22 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. S prací na silnici počítejte na vozovce 1/17 mezi Markovicemi a Chrudimí.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Tolik zprávy, také Otagu Twirt a pokračuje pondělní Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice. Co nabídneme? Z muziky Petr Mouk nebo Jana Kratochvílová, za chvilku i rychlý pohled do dnešního tisku. Hezké pondělí.

0: Je 6 hodin, 8 a 30 minut k tomu, tohle byla Jana Kratochvílová z muziky, už za chvilku Lucie Bílá nebo Phil Collins. Teď ale s Otou Gutwirtem otevřeme dnešní tisk. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, no.
2: Kraní kávě?
0: A kratší začni.
1: Společnost elektrárny Opatovice neuspěla s žalobou na obec Opatovice nad Labem na Pardubicku. Firma napadla obcí stanovený koeficient pro výpočet daně z nemovitosti, který považovala za diskriminační a chtěla, aby soud rozhodnutí zastupitelstva zrušil. Ten však postup obce potvrdil. Radnice zvýšila koeficient na zákonné maximum 5 poté, co dal ústavní soud v roce 2023 v podobném sporu o daň z nemovitosti za pravdu obci. Mluvčí elektrárny Opatovice Hana Počtová uvedla, že za letošní rok činí daně z nemovitých věcí, kterou elektrárna odvádí, asi 8 milionů korun, píše Deník Právo.
0: Za tragickou srážku vlaků v Pardubicích v roce 2024 může kromě strojvedoucího i systémové pochybení ministerstva dopravy. Jak uvedl server z dopravy.cz, vyplývá to z návrhu závěrečné zprávy drážní inspekce. Podle ní nebylo kvůli rozhodnutí ministerstva možné aktivovat vlakový zabezpečovač, který mohl srážce zabránit. Při nehodě zahynuli 4 lidé, škoda přesáhla 150 milionů korun. Nehoda se stala 5. června 2024, kdy rychlík společnosti RegioJet odjížděl z Pardubic, na červenou nezastavil a vjel do cesty nákladnímu vlaku, píše regionální příloha Mladé fronty Dnes.
1: Společnost Bestan vznikla coby servisní organizace pro hnutí Stan. Firma měla pro hnutí nakupovat vybavení do kanceláří, zajišťovat pronájem a podobně. Mladá fronta Dnes ale zjistila, že firma dělala ještě něco, co by podle zákona dělat neměla. Přes společnost Bestan totiž hnutí investovalo stranické miliony, a to do fondu, který se například zabývá akciemi energetických firem. Vedení Stan to považuje za legální strategii, jenže podle české legislativy politický subjekt do akcí či podílových listů investovat nesmí, což Mladé frontě Dnes potvrdili experti a dohledový úřad.

0: Dnes je pondělí 20. července, svátek má Ilia, což je ruské jméno hebrejského původu, které znamená Můj pán je Bůh, a k jeho známým nositelům patřili například herci Racek a Prachař. Katolický kalendář pak připomíná svatého Eliáše. No a narozeniny dnes slaví třeba mexický kytarista Carlos Santana, tomu je 79 let. Před 85 lety se narodil herec, zpěvák, textař a spisovatel Jiří Grossman, který zemřel v roce 1971. Ještě můžeme připomenout, že před 120 lety schválil finský parlament volební zákon, který umožnil volit i ženám jako první v zemi v Evropě. 20. červenec 1904, a to už se dostáváme do regionu, byly na hlavním pardubickém poštovním úřadě zavedeny telegrafické předpovědi počasí. Nicméně tahle služba nevydržela dlouho, vydržela v provozu do konce září stejného roku. No a 20. červenec 1930 Sokol Moravany otevřel koupaliště na Loučne v Platinicích. Dnes už nefunguje. Počasí. Polojasno až oblačno, odpoledne se začnou ojediněle vyskytovat přeháníky, tolik dnešnímu počasí, ještě doplním teploty, ty maximální budou mezi 19 a 22 stupni, na horách v 1000 metrech naměříme 12 až 15 stupňů Celsia, vítr vane mírný, západní až severozápadní, rychlostí do 7 metrů za sekundu.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: S nositelem ceny Czech Press Photo, kterého tiskne National Geographic i BBC Wildlife Magazine, Václavem Šilhou to bude v repríze pořadu Nejen o tom. Jako vždy v pondělí, v obvyklém čase se vydáme nejenom za snímky milionů migrujících pakoní v Africe. Jak vyfotit slona zblízka, když je tak veliký, to všechno uslyšíte v pondělí po 18. hodině.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Španělští fanoušci slavili mistrovský titul svých fotbalistů dlouho do noci i v ulicích Madridu. Hlavní fanzóna byla v centru města na náměstí Krištofa Kolumba. Utkání ale sledovali desetitisíce lidí taky v restauracích a barech po celém městě.
1: Už několik hodin před prvním výkopem bylo na náměstí Krištofa Kolumba v centru Madridu několik tisíc lidí. S vlajkami, dresy, vuvuzelami, píšťalkami, čepicemi a zásobami piva. Atmosféra je plná očekávání a skoro všichni věří, že právě Španělsko bude mistrem světa. Jessica a Sebastian si krátí chvíli před začátkem zápasu tím, že sedí na trávníku a hrají karetní hru Uno. Jessica je z Mexika, Sebastian z Kolumbie, ona fandí Argentině a on Španělsku.
2: Yo le voy a Argentina. Porque desde chica sigo a Messi y es su última copa.
1: Jessica doufá, že vyhraje Argentina, protože pro Lionela Messiho, kterého má moc ráda, je to vlastně poslední mistrovství. A Kolumbiec Sebastian zase doufá, že vyhraje Španělsko. Také proto má na sobě španělský dres. Fanoušci skandovali jména španělských fotbalistů a posilňovali svou víru ve vítězství pivem, červeným vínem s citronádou a společnými pokřiky a popěvky. Když přišel první a jediný gól a pak konec zápasu, propukly davy v madridských ulicích v totální euforii. Dívky a ženy tančí, muži skáčou a hulákají, všichni mají ruce nahoře, mávají vlajkami. Španělé jsou mistři světa. Z Madridu Pavel Novák, Český rozhlas.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
2: Novou zastávku Pardubice Centrum využívá stále víc cestujících. Obchvat Častolovic na Rychnovsku by se řidičům mohl otevřít na jaře příštího roku. Vláda by dnes měla projednat navyšování důchodů. A dnešek bude převážně slunečný, teploty až 22 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Novou vlakovou zastávku Pardubice Centrum využívá stále víc cestujících. Ve všedních dnech na ní podle Českých drah nastoupí nebo vystoupí přibližně 1200 lidí, o víkendech kolem 400. Zhruba 80% cestujících míří do Hradce Králové nebo odtud přijíždí. Během letních prázdnin je ale provoz o něco slabší než ve školním roce.
3: Nejvíc cestujících bývá za běžného školního provozu v ranní špičce, kdy na jeden vlak nastoupí nebo vystoupí kolem 50 lidí. U většiny spojů je to jinak zhruba 20 až 30 cestujících. Zastávku zprovoznili České dráhy před 2 lety a zastavují tam vlaky ze směru Hradec Králové a Chrudim. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
2: Stavba obchvatu Častolovic na Rychnovsku pokračuje podle harmonogramu. Řidiči už využívají obě napojovací okružní křižovatky i obnovené spojení mezi obcemi Slemeno a Sinkov. Na jaře příštího roku by se pak měl celý obchvat otevřít řidičům v plném rozsahu.
4: Stavbaři dokončují většinu mostních objektů a v minulých dnech zahájili stavbu podchodu pro cyklostezku. Pokračují také zemní práce mezi jednotlivými mosty a budování okružní křižovatky, která bude připravená pro budoucí napojení obchvatu Kostelce na Torlicí. Do stavby obchvatu Častolovic Královéhradecký kraj investoval zatím zhruba 388 milionů korun. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
2: Návrat k vyšší valorizaci penzí vláda teď prosazovat nebude. Dnes by ale ministři měli projednat novelu o navyšování penzí. Nově by se mohl zvedat důchod každých 5 let o 500 korun lidem od 80 a ne od 85 jako teď.
5: Návrh počítá i s tím, že by pracující seniori měli mít opět nárok na navýšení penze, říká ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO.
6: Mohou pracovat klidně týden nebo 80 dnů a vždycky se jim to připočte k řádné valorizaci.
5: Naopak se nepočítá s avizovaným zastropováním důchodového věku na 65 let ani se zohledněním inflace a růstu mest. Opozice návrh kritizuje. Třeba bývalému šéfovi ministerstva práce Marianu Jurečkovi z KDU ČSL vadí, že se přidává všem plošně a ne cíleně těm, co to potřebují.
7: Pak to udejme opravdu třeba přes zvýšení příspěvku na péči, přes větší dostupnost sociálních služeb, odlišťovacích služeb.
5: Podle Juchelky ale vyšší důchody celkově sociálnímu systému uleví. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
2: Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z ANO nepočkal na rozhodnutí etické komise a předložil návrh na umělé oplodnění pro ženy bez partnera. Předseda komise Vladimír Černý připustil, že to je poprvé od jejího vzniku, co ministr na závěrečné stanovisko nepočkal. Černý Českému rozhlasu řekl, že komise rozhodování na konci června odložila a měla mít další jednání. Ministr Vojtěch na to napsal, že se s různými pohledy komise seznámil.
8: Sport.
2: Fotbalisté Španělska získali titul na mistrovství světa, když ve finále porazili Argentince 1-0. Jedinou branku dal v 16. minutě prodloužení střídající Torres. Tenistka Barbora Krejčíková vyhrála turnaj WTA v Aténách. V boji o zlato porazila domácí Marii Sakkariovou 7-6 a 6-3. Krejčíková získala celkem 9. singlový triumf v kariéře a první od Wimbledonu 2024.
8: Počasí.
2: Dnes bude v Pardubickém kraji jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno, na horách přehánky. Nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehodu máme hlášenou z Pardubic ulice na Drážce, nehoda dvou osobních aut se zraněním, počítejte tam s komplikacemi.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Atletický ovál, multifunkční hřiště i stanová hala. Sportovní gymnázium v Pardubicích čeká rozsáhlá proměna venkovního areálu. Podrobnosti nabídneme v reportáži už za pár okamžiků. No a také nás čeká bleskovka. Tento týden budeme hrát o kapesní nožíky s logem Českého rozhlasu Pardubice. Jsou moc pěkné, takže pokud jste třeba houbaři nebo prostě byste něco podobného chtěli získat, tak už za chvilku budete mít možnost a my vám držíme palce. Jinak samozřejmě písničky, které nestárnou, jsou připraveny. Těšte se na Šer, na Marie Rotrovou. Zaspívá také Martin Maxa. Krátce po sedmé, tedy pokračuje pondělní Dobré ráno s datem 20. července. Připomínám, že svátek dnes slaví Ilja a Eliáš. Všechno nejlepší.
9: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.

0: 7 hodin, 11 minut k tomu pondělní Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice pokračuje. V areálu sportovního gymnázia v Pardubicích vyroste nová stanová hala pro celoroční sportovní přípravu. Pardubický kraj nechá postavit v rámci rozsáhlé rekonstrukce venkovního sportoviště a přibudou taky nová hřiště a celé to má stát zhruba 37 milionů korun. Stavební práce začnou v polovině října. Podrobnosti zjišťovala reportérka Anna Svobodová, se kterou jsme ve spojení. Dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Co všechno se v areálu změní?
1: Největší novinkou bude stanová hala nad běžeckou rovinkou. Sportovci tam budou trénovat po celý rok i za nepříznivého počasí. Součástí projektu bude přestavba atletického zázemí, včetně běžeckého oválu se 4 dráhami a 6dráhové běžecké rovinky s moderním povrchem. Dále se upraví zázemí pro skokanské a vrhačské disciplíny. Ve středu oválu přibude osvětlené fotbalové hřiště s umělým trávníkem. Původní antukové kurty nahradí multifunkční hřiště pro malou kopanou, basketbal nebo volejbal a u tělocvičny vznikne nové workoutové hřiště, říká radní pro školství Pardubického kraje Josef Kozel.
2: Sportoviště vytvoří kvalitní podmínky pro každodenní trénink i pořádání sportovních akcí a představuje investici do budoucnosti mladých talentů v našem kraji.
0: Kdy tyhle práce začnou a jak se dotknou provozu školy?
1: Pardubický kraj už vyhlásil výběrové řízení na zhotovitele. Práce by měly začít v polovině října, kdy škola předá venkovní sportoviště stavební firmě. Výuka tělesné výchovy i sportovní příprava se dočasně přesunou do hal a tělocvičen. Pokud půjde vše podle plánu, nový areál se otevře 1. září 2027 se začátkem školního roku.
0: Kolik celá ta modernizace bude stát a kdo ji zaplatí?
1: Pardubický kraj odhaduje náklady na zhruba 37 milionů korun. Podle hejtmana Martina Netolického se podařilo získat dotaci z Národní sportovní agentury, která může pokrýt až polovinu celkových výdajů. Díky tomu kraj zrekonstruuje celý venkovní sportovní areál.
0: O velké proměně venkovního areálu u sportovního gymnázia v Pardubicích mluvila reportérka Anna Svoudová. Děkujeme a hezký den, naslyšenou.
1: Krásný den, naslyšenou.
3: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Dvě minuty po čtvrt na osm, stále posloucháte Český rozhlas Pardubice. Mám tady další prázdninový tip na, myslím si, skvělou aktivitu, kterou můžete podniknout s dětmi. Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi zve na hravou prohlídku stále expozice pro děti a jejich doprovod. Jmenuje se S Kašpárkem po muzeu a začíná v 11 hodin.
1: Počasí.
0: Polojasno až oblačno, odpoledne se začnou ojediněle vyskytovat přehánky, takové nás dnes čeká počasí s tím, že nejvyšší teploty budou mezi 19 a 22 stupni, na horách v 1000 metrech naměříme 12 až 15 stupňů Celsia, vítr vane mírný západní až severozápadní rychlostí do 7 metrů za sekundu. Vladimír Mišík už za moment a pak si zasoutěžíme v bleskovce.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Mým hostem bude mořeplavec Richard Konkolský.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: cesta. To byl Vladimír Mišík ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Před námi je Bleskovka. Bleskovka. Když jsem včera zjišťoval, o co budeme tento týden soutěžit, narazil jsem na informaci, že to bude nožík, nic podrobnějšího, tak jsem se spojil s naší produkční a ptám se, co to je za nožík, a ona mě napsala na houby. Tak jsem ještě zvedl telefon a ověřil, jak tuhle informaci myslela, a říkala, že je opravdu skvělý, ideální třeba právě na houby. Takže stojí za to. No a když hrajeme o nožíky s logem Českého rozhlasu Pardubice, to je také potřeba zmínit, je jasné, čeho se bude týkat otázka. Světově nejznámějšího kapesního, přesně řečeno švýcarského armádního nože, který určitě všichni znáte, mnozí ho máte, nebo jste ho přinejmenším viděli, známý červený nůž s logem výrobce, který si jeho tvůrce Karl Elsner nechal patentovat kdy? Za A před 129 lety, za B před 140 lety, anebo za C před 162 lety. A telefon k nám do studia 726 46 48 48. Pokud víte, volejte, anebo zavolejte a tipněte, třeba to klapne. Dobré ráno, kdo je na lince? Haló, haló, tak tady nám to nevydrželo, zkusíme další telefonní linku.
1: Dobrý den,
0: kdo pak je tam?
1: Tady Pavlína. Jak jste říkal, že to bylo patentovaný teda?
0: 129, 140 anebo 162 let.
1: Tak já nevím, tak zkusím tu zlatou střední cestu.
0: 140 let, že to bylo před 140 lety. Jají, tak tentokrát střední cesta nevyšla.
1: Nebylo.
0: Nevadí, tak je teprve pondělí, bude ještě několik možností. Mějte se hezky.
1: Naslyšenou. Mějte se krásně, naslyšenou.
0: Tak, paní Pavlíně, to nevyšlo, dáme šanci ještě někomu dalšímu na naší telefonní lince. A to je kdo? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je posluchačka Olga a já si myslím, že je to to Ačko, to první.
0: 129 let byste řekla, že to je. No, stalo se tak 12. června roku 1897, takže tipujete správně. Nožík je váš a mě nezbývá, než gratulovat, paní Olgo.
2: Děkuju moc.
0: Mějte se moc hezky a vydržte, za chvilku se domluvíme.
2: Ano.
0: Naslyšenou. A ještě doplním, že nůž je dodnes ikona švýcarské kultury a dá se říct i takový národní symbol, stal se celosvětově proslulým, oblíbili si ho zejména táborníci, ale samozřejmě jako takový má i celou řadu neúplně kvalitních napodobenin.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Broučci.
2: Tak už zas broučku poletíš, ale budeš poslušný?
3: Budu.
1: Legendární příběh Jana Karafiáta o nezbedném broučkovi.
2: Ono si tě to samo najde. Už slyšíš, broučku?
1: Broučci. Audioknihu v podání současných členů i absolventů Dismanova rozhlasového dětského souboru dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
4: Půl osmé.
5: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: V Pardubicích by měly vzniknout v příštích letech nejméně tři nové obytné čtvrti. Přibližně 650 bytů plánují developeři v areálu bývalých kávovin. Další rozsáhlá výstavba se chystá v brownfieldu v kasárnách Hůrka, kde by mohlo vzniknout bydlení až pro 5000 lidí. Pokračují taky přípravy nové obytné zóny u Kauflandu a ulice SK Neumanna. V ulici Bartoňova na Pardubické Dubině budou ode dneška částečně uzavřené chodníky a společná stezka pro chodce a cyklisty. Omezení potrvá do 23. září. Důvodem je pokračující rekonstrukce veřejného osvětlení. Na frekventované silnici 1/37 mezi obcemi Kocbeře a Výšinka na tahu od Jaroměře do Trutnova a východních Krkonoš dnes začíná kvůli stavbě dálnice D11 kyvadlový provoz. V místě se dají čekat kolony a řidiči by svou cestu měli raději naplánovat s časovou rezervou. Ode dneška neplatí v Česku cenové stropy na naftu a benzín. Poprvé od dubna tak neurčuje ceny pohonných hmot stát, ale znovu jen trh. Ministerstvo financí už regulaci neprodloužilo. Fotbalisté Španělska získali titul na mistrovství světa, když ve finále porazili Argentince 1-0. Jedinou branku dal v 16. minutě prodloužení střídající Torres. Dnes bude v Pardubickém kraji jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno, na horách se mohou objevit přehánky. Teploty 19 až 22 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Stále pozor na došetřování dopravní nehody ulice Na Drážce v Pardubicích u kruhového objezdu u Husovy ulice, nehoda dvou osobních aut.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Zprávy připravil Otagu Tvirta, s vámi stále. Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice, pondělí 20. července a před námi Václav Nickář, Anaka, za chvíli i rychlý pohled do dnešního tisku. Nelaďte jinam a příjemný poslech.

0: Ani dnes po ránu nemusíte utíkat pro noviny do trafiky, udělali jsme to za vás a co se píše, zjistíme právě teď s Otto Gutwirtem. Hezké ráno.
1: Hezké ráno.
2: Kraní kávě, denní tisk.
0: Zámek v Litomyšli má po 3 letech restaurátorských prací obnovená z grafita. Rekonstrukce respektovala přístup předchozí obnovy a vycházela z dobové dokumentace původních návrhů i zachovaných šablon. To umožnilo věrně doplnit chybějící části výzdoby. Z grafita to potřebovala, ať už kvůli tomu, že tam byla spousta uvolněných částí, které začínaly opadávat, nebo že už někde opadaly, ale také kvůli znečištění. Je to po téměř 50 letech velká rekonstrukce, na kterou se opravdu dlouho čekalo, uvedl kastelán Petr Weiss. Obnova z grafit je součástí generální opravy zámku za 425 milionů korun, která skončí v příštím roce, píše Právo v příloze pro severovýchodní Čechy.
3: Zelenina se letos pěstuje na menší ploše než loni. Soběstačnost činí asi 30%. Zelenářům chybějí pracovníci, schánějí je proto ze zahraničí, kde se dá. Když je seženou, tak jim ale starosti neubývají. Nové povinnosti jim přináší třeba jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele. Pěstitele tak drtí nejenom byrokracie, ale navíc ještě vrtkavé počasí, píše Orlický deník.
0: Výrobce radarové techniky Eldis Pardubice dokončil hlavní fázi výroby prvních radarových systémů určených pro Vietnam. Zařízení budou sloužit pro modernizaci vietnamské infrastruktury pro řízení civilního letového provozu. Zakázky zahrnují dodávky a instalaci 8 radarových systémů v celkové hodnotě 422 milionů korun, uvedla v tiskové zprávě skupina CSG, do které Eldis patří, a podrobnosti najdete na stránkách E15.

0: Mr. President a letní hit Coco Jumbo. Jestli bude letní počasí, které nás čeká nejenom dnes, ale v tom nadcházejícím týdnu, tak to zjistíme právě teď.
1: Počasí.
0: Už jsme ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem v Hradci Králové, také s meteorologem Jaroslavem Tučkem. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak tady se honí mraky po obloze, sem tam vykoukne sluníčko, takové polojasno, řekl bych, jestli to teda určuju správně. Vydrží tohle počasí dneska?
2: V podstatě vydrží, v průběhu dne potom ty oblačnosti na chvíli trošku přibyde, takže vlastně bude až oblačno a v odpoledne potom se objeví i nějaká přeháňka, měly by se objevovat pouze výjimečně. No a ty teploty dnešní 19 až 22 stupňů Celsia, na horách 12 až 15 a vítr ten bude foukat od západu až severozápadu a bude mít rychlost 3 až 7 metrů za sekundu. Rostlové podmínky velmi dobré a to kvůli tomu větru a samozřejmě bio, to je na stupni číslo 1, mírná zátěž.
0: Tak to takový příjemný, svěží letní den, žádná hrůza. No a když se podíváme na noc, na zítřek a na zítřejší den, tam to vypadá jak?
2: Bude to hodně podobné. V noci polojasno až skoro jasno, s tím, že na horách a ojediněle i jinde může být až oblačno. 11 až 8, taková budou minima, vítr od severozápadu o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. No a přes den polojasno až oblačno s tím, že přechodně může být v průběhu dne až zataženo a výjimečně se vyskytne občasný déšť nebo přeháňky. Na horách ty srážky budou trošku četnější, no a večer potom budou ustávat. 19 až 22, takže shodně jako dnes, to budou teploty, na horách 13 až 16 a vítr od západu až severozápadu po rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Tak my jsme si říkali, že Kuba Malý to nebude mít úplně špatné, tu dovolenou, kterou si v těchto dnech užívá, proto tady sedím takhle od rána. Co se týká středy, čtvrtka a dalších dní, tak nějaká zásadní změna?
2: Úplně zásadní změna nebude, stále počítáme s tím, že bude nějaké polojasno, oblačno a ty teploty hodně podobné, 20-22 stupňů, až o víkendu pak se začne oteplovat. V této chvíli zatím vypadá, že v neděli

0: láska.
1: Yes, we can.
2: Je pondělí 20. července, svátek mají Ilja a Eliáš. Obě jména znamenají to samé. Pán je Bůh, jedno je ruskou a druhé řeckou variantou hebrejského Eliahu. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Poprvé bylo ženám v Evropě umožněno volit před 120 lety. První zemí, kde bylo zavedeno rovné volební právo, se stalo v roce 1906 Finsko. Finský senát ten den nový volební zákon odsouhlasil. Posádka americké lodi Apollo 11 přistála v lunárním modulu Eagle na měsíci v roce 1969. Neil Armstrong a Edwin Buzz Aldrin se stali prvními pozemšťany na povrchu naší oběžnice. It's one small step for man, one giant leap.

První výtvor sestrojený člověkem přistál na Marsu přesně před 50 lety. Na povrch rudé planety dosedla v roce 1976 americká sonda Viking 1, která jako první v historii vyslala k Zemi odsud první snímky. Na Marsu pracoval Viking víc jak 6 let, než operátor na Zemi špatně zadal příkaz a kontakt se sondou byl ztracen. Legendární fotbalový brankář, ikona slávie František Plánička, zemřel před 30 lety. Bylo mu 92. Američan Kevin Dahlgren byl za čtyřnásobnou vraždu v Brně Ivanovicích před 10 lety odsouzen na doživotí. Před 8 lety spáchal ve Valdicích sebevraždu. 85 by dneska oslavil nezapomenutelný textař, zpěvák a komik Jiří Grossman. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Na třech místech v Pardubicích vzniknou nové obytné čtvrti. Nová knihovna v České Třebové se oficiálně otevře na konci srpna. Maďarský premiér chce požádat slavnou šachistku, aby se stala prezidentkou. A dnešek bude převážně slunečný, teploty do 22 stupňů. Hezké pondělí vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. V Pardubicích by měly v příštích letech vzniknout nejméně 3 nové obytné čtvrti. Přibližně 650 bytů plánují developeři v areálu bývalých kávovin. Další rozsáhlá výstavba se chystá v Brownfieldu v kasárnách Hůrka, kde by mohlo vzniknout bydlení až pro 5000 lidí. Pokračují také přípravy nové obytné zóny u Kauflandu a ulice SK Neumana.
3: Na ploše zhruba 30 hektarů má postupně vyrůst čtvrť s bydlením pro 6 tisíc lidí. První etapa už získala pravomocné rozhodnutí o stavebním záměru a zahrnuje 2 bytové domy s více než 360 byty. Z Pardubic, Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
2: V České Třebové tento týden začíná stěhování stávající knihovny do nových prostor. Nová knihovna ve Slovanské ulici se oficiálně otevře 31. srpna. Do té doby můžou lidé vracet výpůjčky do biblioboxu nebo využít menší pobočku knihovny v části Parník. Víc ke stěhování říká mluvčí radnice Jiří Holý.
4: Pracovníci knihovny aktuálně své věci balí a popisují. Do stěhování se zapojí také specializovaná stěhovací firma, která vše přemístí ze staré budovy do nové.
2: Stovkám tisíc osobních dokladů skončí během letních prázdnin platnost. Podle ministerstva vnitra se to od června do srpna týká zhruba 280 tisíc občanských průkazů a 180 tisíc cestovních pasů. Dokdy vám průkaz platí, byste si tak měli zkontrolovat hlavně před cestou do zahraničí a případně ho včas vyměnit. Na vyřízení žádosti obou dokladů mají úřady 30 dnů, expresně pak do 5 pracovních dnů. Maďarský premiér Péter Maďar chce požádat šachistku Judith Polgárovou, aby se stala maďarskou prezidentkou, napsal na síti Facebook. Současný maďarský prezident Tamáš Šujok v sobotu řekl, že podpisem ústavního dodatku ukončuje svůj prezidentský mandát. Maďar od svého volebního vítězství opakovaně vyzýval Šujoka k odstoupení a označoval ho za loutku režimu bývalého premiéra Viktora Orbána. Maďarský parlament musí nového prezidenta zvolit do 30 dnů. Kanada zavádí dočasné opatření na hranicích kvůli obavám z možného šíření eboly, oznámila to kanadská vláda. Ode dneška neumožní vstup do země cizincům, kteří byli v posledních 3 týdnech v Demokratické republice Kongo. Koňské úřady aktuálně evidují víc než 2260 potvrzených případů nákazy.
1: Počasí.
2: Dnes bude v Pardubickém kraji nejprve jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno a na horách se mohou objevit ojedinělé přehánky. Teploty 19 až 22 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na nejnižším stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Stále pozor na došetřování dopravní nehody v Pardubicích, ulice Na Drážce, nehoda 2 osobních aut.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: 8 hodin 4 minuty, Český rozhlas Pardubice stále s vámi a hezké pondělí všem, kteří ladíte naše vysílání. Dnes je 20. července, Ilja a Eliáš slaví svátek. Tak rovnou připojíme gratulaci a přání všeho nejlepšího. Ve Vysoké Mýtě by už začátkem příštího roku měla začít stavba severozápadního obchvatu města, zároveň tak vznikne další napojení na dálnici D35. Podrobnosti přidáme ve vysílání už za malou chvíli. Také nás čeká cesta na planetu Venuši. Za chvilku pochopíte, o čem je řeč. No a co se muziky týká, Xindl X, Olympic, Petr Spálený, písničky, které nestárnou. Hezké ráno.
1: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.

0: Nech to být, zpívá skupina Olympik v pondělním dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice. Konec kolon a nadměrného pohybu kamionů. Definitivní sklidnění dopravy by měl přinést severozápadní obchvat Vysokého Mýta. Jeho stavba by měla začít už příští rok. Investorem bude Pardubický kraj, který za veškeré práce nakonec zaplatí přes 3,25 miliardy korun. Víc informací už má pro nás reportérka Barbora Soukupová, která se živě hlásí. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: 3,25 miliardy korun, to je hodně peněz. Bude to Pardubický kraj celé hradit ze svého nebo získá nějakou dotaci?
1: Tak už od funkčního období minulé vlády platí předběžná domluva, že na stavbu severozápadního obchvatu, který bude zároveň přivaděčem k dálnici ve směru od Chocně, získá Pardubický kraj dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Hejtmanství informovalo o tom, že teď jednalo s ministerstvem dopravy, které podporu potvrdilo a v návrhu rozpočtu počítá s příspěvkem 600 milionů korun právě na tento severozápadní obchvat.
0: Kudy povede celá trasa nového dálničního přivaděče?
1: Povede od obce Mostek, kde se napojí na silnici 2/312, dál bude pokračovat jako obchvat Chocně, blízko vlakové stanice Dvořisko pak protne železniční koridor a následně povede nad místní části na Vinicích ve Vysokém Mýtě, odkud se napojí na už hotovou dálnici za Vysokým Mýtem ve směru na Zámrsk. Celá trasa přivaděče bude dlouhá přes 12,5 kilometru.
0: A jak to vypadá s přípravou prací?
1: Aktuálně dokončená projektová dokumentace pro první dvě etapy prací, které zahrnují propojení mimoúrovňové křižovatky D35 s místní částí na Vinicích a obnovu navazující části silnice 2/357. To bude stát skoro miliardu korun. Obchvat Chocně a pokračování napojení na Mostek pak bude součástí třetí a zároveň nejdražší etapy, na kterou bude chtít kraj získat další dotaci. Jinak aktuálně už probíhá záchranný archeologický průzkum v místě budoucí stavby a hejtmanství chystá výběrové řízení na zhotovitele prvních dvou etap prací. Do konce srpna by se taky mělo podařit vyřešit majetkoprávní vztahy s majiteli okolních pozemků a pokud všechno dobře půjde, tak práce začnou v prvních měsících příštího roku.
0: Severozápadní obchvat Vysokého Mýta, právě o něm mluvila reportérka Barbora Soukupová. My děkujeme za informace. Hezký den a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Orlicko-Ústecku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: podmínky panují na planetě Venuši? Tak to je otázka, na kterou už za pár okamžiků odpoví Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Také si zahrajeme, těšte se na Michala Tučného nebo Xindla X.
1: Počasí.
0: Pondělí je a bude polojasné až oblačné, odpoledne se začnou ojediněle vyskytovat přehánky, teploty 19 až 22, na horách v 1000 metrech 12 až 15 stupňů Celsia, vítr vane mírný, západní až severozápadní rychlostí do 7 metrů za sekundu. Tak tolik v rychlosti k počasí, no a teď už k tomu, co nás čeká v dobrém dopolední s Jitkou Slezákovou, která je se mnou ve studiu. Hezké ráno.
2: Krásné ráno všem.
0: No, pojde, no,
2: bude dárek.
0: Počkej, protože, jaký dárek?
2: No, dárek v soutěži Věřte, nevěřte. Aha. A protože jsou prázdniny, tak my většinou rozdáváme dárky takové turistické. A tentokrát budeme mít pro vás, milí posluchači, dvě čestné vstupenky na Mezinárodní festival keltské kultury Lugnasad 2026. Už je to zase tady od 31. července do 1. srpna tahle akce proběhne.
0: To budeme na Savrkách?
2: Ano, jako vždycky v tom Archeoskanzenu, je to tam úžasné.
0: Výborně, no a kromě toho?
2: Kromě toho se podíváme, no vidíš, zase do Savrek, protože tam děti včelaří. Je tam tábor ve včelařské škole, kde se jinak vzdělávají dospělí, tak o prázdninách tam mají tábor pro malé včelaře a my tam budeme mít našeho regionálního stopaře, který zjistí víc.
0: Výborně, tak se těšte, Jitko, ať se hezky vysílá.
2: Děkuju.
0: A ještě prstíček zdvižený.
2: No, protože po 11. hodině pro vás, kdo byste přemýšleli o koupi takzvaného bydlíku, tak si to nenechte. Víš, co je bydlík? Takové to auto. Hotel.
0: Autohotel?
2: No, prostě máš velké auto, řídíš si to, máš tam obýváček. Není to ten závěsný, jako za autem, ale je to v autě. Já si teď nemůžu vzpomenout, jak se to jmenuje oficiálně. Ono se tomu říká bydlík.
0: Bydlík.
2: No, prostě bydlík. Takže my tady budeme mít pána z digitální je to digitální půjčovna bydlíku. A jestli vás to zajímá, jaké to má výhody, nevýhody, tak poslouchejte po 11. hodině.
0: Tak ať se hezky vysílá.
2: Děkuju.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Venuše je nejteplejší planetou sluneční soustavy? Slunce jako zdroj tepla naší soustavy výrazně ovlivňuje teploty na planetách. Přesto není nejteplejší planetou nejbližší Merkur, ale až druhá Venuše. Ta je velikostí i hmotností podobná Zemi, ale vše ostatní je životu krajně nepřátelské. Začněme teplotou. Ta dosahuje díky skleníkovému efektu na povrchu až 480 stupňů Celsia. Sluneční záření proniká hustou atmosférou a ohřívá Venuši, ale tepelné záření jejího povrchu atmosféra s velkým podílem CO2 nepropustí zpět do vesmíru. Dalším extrémem je tlak, který je až 92krát vyšší než na Zemi. Takový působí u nás na ponorku, která je 3000 metrů pod hladinou oceánu. Krom toho planetu bičují deště obsahující kyselinu sírovou. I přesto ve vyšších vrstvách atmosféry okolo 60 kilometrů by teoreticky mohly přežívat nízké formy organismů. Podmínky tam jsou poměrně mírné, teplota je přibližně 70 stupňů Celsia, tlak odpovídá jedné atmosféře a vyskytují se vodní kapičky. Pravděpodobnost skutečného výskytu bakterií je však velmi nízká.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Vražda dělníka a záhadné zmizení bohatého lichváře a jeho ženy. Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Čím více milujících tatínků, tím lépe. Pierre Richard a Gérard Depardieu v komedii Otec a otec. A ČT Art? Petr Nárožný jako přítel operních umělců a zvláště umělkyň v Goldonyho komedii inscenované v pražském činoherním klubu. Impresario ze Smírny. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Půl deváté.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Pošta v pardubické části Černá Zabory bude zítra z provozních důvodů celý den uzavřená. Lidé si mohou poštovní služby vyřídit na náhradní pobočce v Poděbradské ulici. Tam má otevřeno každý den od 9 do 19.30. V České Třebové tento týden začíná stěhování stávající knihovny do nových prostor. Nová knihovna ve Slovanské ulici se oficiálně otevře 31. srpna. Do té doby můžou lidé vracet výpůjčky do biblioboxu nebo využít menší pobočku knihovny místní části Parník. V největším krkonošském lyžařském středisku Špindlerův mlýn pokračuje propojení ski areálu Svatý Petr a Medvědín. Na trase nové šestisedačkové lanovky přehradní byla dokončena první podpěra a další se staví. Vláda dnes projedná zákaz používání mobilních telefonů ve školách. Podle novely školského zákona by se měl zákaz týkat mateřských škol, obou stupňů základních škol a taky nižších stupňů víceletých gymnázií. Španělský fotbalový tým se dnes vrátí po vyhraném mistrovství světa zpět domů. Přílet do hlavního města Madridu je plánovaný krátce popoledni. V metropoli i po celé zemi je budou čekat bujaré oslavy a miliony fanoušků. Dnes bude v Pardubickém kraji jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Nové nehody v pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou. Stále počítejte s kyvadlovým provozem mezi Pardubicemi a Sezimicemi.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Tolik zprávy a také Otagutvir. Ta s vámi je stále pondělní Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice. Pardubická intervenční kardiologie uspěla na světové scéně. Vojtěch Novotný, lékař kardiologického centra AGEL, operoval na prestižním kongresu ve francouzském Nice. Co je to léčba chronických uzávěrů věnčitých tepen a komu pomáhá? Nejenom o tom budeme mluvit už za pár okamžiků. A do té doby Marcela Holanová nebo také skupina Elán. I dál přejeme příjemný poslech.
3: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.

0: Je 8.40 a s vámi stále Český rozhlas Pardubice, také pondělní je dobré ráno. Jak jsem sliboval, dneska se podíváme do světa špičkové medicíny, která má pochopitelně místo i tady u nás v České republice. Naším hostem je doktor Vojtěch Novotný, intervenční kardiolog z kardiologického centra AGEL v Pardubicích. Nedávno reprezentoval českou kardiologii na jednom z nejprestižnějších světových kongresů zaměřených na léčbu chronických uzávěrů srdečních tepen ve francouzském Nice, kde vedl náročný zákrok v živém přenosu, sledovaném stovkami odborníků z celého světa. Povídat si budeme nejenom o tom, jaké je operovat pod drobnohledem světové kardiologické špičky, ale také o tom, co takový zákrok znamená pro pacienty, kteří trpí onemocněním srdečních tepen a proč je úspěch českých lékařů na podobných akcích důležitý i pro zdravotní péči u nás. Pane doktore, vítejte ve studiu. Dobré ráno.
1: Dobré ráno a děkuji za pozvání.
0: Jak už jsem zmínil, na prestižním kongresu v Nice jste vedl živě přenášenou operaci. Co pro vás znamenalo stát před stovkami předních světových kardiologů a operovat v přímém přenosu?
1: No, jak se říká, smíšené pocity, protože ten bezprostřední dopad na jako emoční stav je samozřejmě dramatický, je to velký stres. Na druhou stranu, když mě vlastně organizátor Alexander Avram, hlavní organizátor toho kongresu, který ho před 10 lety vlastně rozjížděl a který je jedním z mých učitelů, který byl tady u nás v Pardubicích před asi 7-6 lety, tak když mě pozval, tak samozřejmě, že jsem přijal s radostí, protože to je jako obrovská čest a obrovská výzva. Ale ty bezprostřední pocity při tom výkonu, když jsme tam jeli tím taxíkem a vlastně teď všechno je tak nějak v nějakém schonu a je to neznámé prostředí, neznámý sál, neznámý personál, lidé z různých zemí, tam byl tým vlastně velmi jako z celého světa v podstatě, tak je to velký stres a když ten výkon na začátku třeba, než se rozjel, než se člověk dostal do takového toho flow, tak převažovaly ty pocity, co tady pro Boha dělám. A až pak, když se to tak nějak posunulo do té úrovně, že jsme začali dělat to, v čem jsme trénovaní a to, co umíme, tak najednou se z toho stala vlastně jako příjemná záležitost a ten výkon dopadl dobře naštěstí, takže já doufám, že jak pacient, tak i ti účastníci kongresu, že z toho budou mít prospěch.
0: Zapomene člověk při takové akci na publikum, když to řeknu takhle?
1: No, zase bych to rozdělil v určité chvíli. Je to vlastně, se to na člověka valí, protože si uvědomuje tu tíhu té situace. Ale v tu chvíli, kdy ty ruce začnou dělat to, co umí, a začnete o tom mluvit a ta výhoda toho je, že tam sedí vlastně jako opravdu nejlepší lidi na světě, kteří vám radí a přejou vám, aby se to podařilo. Takže to je obrovská pomoc a v tu chvíli už v podstatě jako zapomenete, že se dělá něco netradičního nebo úplně nestandardního a vlastně jedete na té vlně.
0: Právě v Nice před lety začala vaše cesta v oblasti CTO. Jak silný byl pro vás okamžik, kdy jste na stejné akci se postavil vedle svého někdejšího mentora jako rovnocenný partner?
1: No je to, já jsem to vlastně, když jsem si to pro sebe tak jako nějak dával dohromady, tak jsem si říkal, že je to takové jako uzavření takového pomyslného kruhu, protože v podstatě tehdy před těmi, ono to je přesně 10 let, co byl ten první ročník a byl to vlastně první akce, na kterou mě můj šéf, tehdejší i nynější doktor Ivo Varvařovský, vyslal jakožto mladého intervenčního kardiologa, který vlastně mi dal takovou nabídku, jestli bych se tomuhle nechtěl věnovat a vzhledem tomu, že v té době u nás se tomu vlastně nevěnoval nějak systematicky nikdo, tak to byl pro mě taková jako hozená rukavice a vzhledem tomu, že to tak nějak trefilo asi moji povahu, tak ta složitost a ta výzva, která v tom je, tak jsem po tomhle sáhl a vlastně po těch 10 letech já jsem si, těžko si člověk představuje vlastně, že bude to ani nebylo tak, že by si člověk přál něčeho takového dosáhnout a ani to neberu, jako že to je něco, nějaký cíl. Spíš si myslím, že ta cesta, která k tomu vedla a ta cesta, která doufám bude pokračovat tak a ty lidi, které jsem cestou potkal a kteří mě ovlivnili a třeba já je. A to mluvím jako o našem personálu tady v Pardubicích, který samozřejmě byl se mnou 99% těch výkonů, ale i ta komunita mezinárodní, tak já doufám, že ta cesta si myslím, že je to hlavní, co z toho plyne a doufám, že i ti pacienti, se kterými jsme se setkali cestou, takže na nás vzpomínají rádi.
0: Dá se nějak stručně, jednoduše posluchačům vysvětlit, co to vlastně znamená ta zkratka CTO? Co se v srdci děje, když je věnčitá tepna chronicky uzavřená?
1: Já bych to asi vysvětlil na takovém kontrastu s tím, co si člověk asi dovede představit, když se řekne akutní infarkt, tak je to něco jako srdeční infarkt, tak je to, když se ta srdeční tepna, která se říká věnčitá tepna, tak když se náhle uzavře. A je to dramatický stav, kdy člověka začne většinou bolet na hrudi, začne se potit, začne být dušný, v horším případě ztratí vědomí. A to jsou ty situace, které známe určitě z filmu, kde herci předvádějí velmi, velmi dramaticky. A to jsou situace, které nemají odklad a je nejlepší zavolat hned záchranku a směřovat právě třeba k nám. Ale pokud se tohle to samé děje vlastně postupně, tak může dojít k tomu, že se ta tepna postupně zavírá, až se zavře úplně. A to srdce má krásnou vlastnost, že si tam dokáže tu krev přivést takovými objížďkami, kterým říkáme kolaterály. Takže ono to nějak funguje, ale to lidé začnou plíživě pomalu cítit takové stavy, jako že se jim hůře dýchá, tlačí je na hrudi, jsou méně výkonní. A to je ta situace, kdy pak se začne pátrat, co se děje a část z nich, samozřejmě to není, je to daleko širší, ale část z nich pak, když zjistíme tyhle ty zavřené tepny, tak pak

0: Naším hostem v dobrém ránu je doktor Vojtěch Novotný, intervenční kardiolog z kardiologického centra AGEL v Pardubicích. Jak člověk pozná, že má problém začínající s tím uzavřením těch tepen, s tím CTO, o kterém tady mluvíme, protože vy jste říkal, že vlastně kolikrát na to přijdete v rámci úplně něčeho jiného, tak může na sobě člověk nějakým způsobem pozorovat to, že se zhoršuje jeho stav?
1: Určitě člověk pozná, že se něco děje. U těchto těch situací, u těchto těch dlouhodobých uzávěrů, to není nějaký akutní stav. My na ně někdy přijdeme jako takový vedlejší produkt právě u pacientů, kteří třeba mají infarkt. My jim uděláme to základní vyšetření, zjistím, že třeba mají akutně zavřenou jednu cévu a třeba další z těch tří je už zavřená třeba delší dobu a lidé pak si říkají, že třeba si to úplně neuvědomovali, že teď zašly ty dramatické potíže, ale už třeba 3-4 roky předtím to nebylo ono a oni tomu třeba nepřikládali jako důraz. Ten chronický uzávěr spíš se projevuje tak jako plíživě, bych řekl. To znamená, že člověk jako neudělá to, co byl zvyklý udělat. A ne vždycky je to stářím a ne vždycky je to jenom jako, že člověk má nějaký kilo navíc. A já si myslím, že ono se nedá snadno říct, protože dušnost má spoustu různých příčin, ať už je to plicní, ať už je to srdeční, ať už je to právě třeba nějaká ta obezita nebo nějaké jiné problémy. Ale asi základním takovým příznakem je jako námahová dušnost, to znamená, člověk jako už nevyjde do takového patra, jako byl zvyklý, musí začít odpočívat třeba při nějakém chůzi do kopce. Druhý příznak je bolest na hrudi, která se zase objevuje spíše při námaze, to znamená zase někde už na nějakém stupni zátěže, když vlastně srdce potřebuje ten přísun kyslíku krví, tak už to nedovolí a omezí ho to. A někdo se cítí jenom unavený. A máme i takové pacienty, kteří vlastně říkají, že jim dohromady nic nebylo,

0: ale teď je mi líp, když se to tepna otevře, takže ta naše adaptace na ten stav jako určitě je velká, takže my jsme schopni prostě jako normál, nový normál tolerovat vlastně něco, co nemusí být.
1: Pro lajka může být trochu těžké představit si, jak lze úplně uzavřenou tepnu znovu zprůchodnit. Dokázal byste ten zákrok jednoduše popsat?
0: Zkusím to. Takhle, jednoduše, když si představíte trubičku a my co potřebujeme, tak tam vlastně prostrčit takový super tenký drátek, když si představíte nějakou jehličku nebo něco takového, jehlu a niť, tak ono je to zhruba takhle velké. Ty tepny mají v průměru 2,5, 3 až 4 mm, takže to jsou vlastně titěrné struktury. A když se ta tepna ucpe náhle, tak to většinou je jenom sraženina krve, kterou ten drátek projde poměrně hladce. Ale ve chvíli, kdy se ta tepna uzavře, tak tam probíhají procesy, které vlastně tak jako kondenzují nebo stlušťují, zpevňují ten uzávěr. Mm-hmm. Takže ona z toho je pak velmi, velmi pevná zátka, která může být i jako zvápěna těla, to znamená, že to má strukturu skoro kamene. No a my pak musíme používat samozřejmě nějaké trošku speciálnější ty drátky, které jsou třeba ostřejší. Používáme takové hadičky podpůrné, kterým se říká mikrokatetry. A to, co je asi jako takové atraktivní na tom, že se dá využít právě i ty cestičky, které tam srdce vytvořilo z té druhé strany. Takže pacienti, kteří chodí na této výkony, tak často si odnáší ne jeden, ale dva vpichy do tepny, protože my se potřebujeme podívat do té jedné tepny, tak abychom viděli, kde ta tepna vlastně končí, a do té druhé, kde je ten zbytek. A pak můžeme vlastně chodit z obou stran a někdy se nám podaří projít přímo tudy, kudy vedla ta krev, a někdy musíme jít takovou, ne objížďkou, ale takovou náhradní cestou přímo stěnou cévy, kde dukážeme udělat prostor. Takže to je takové zjednodušené. Ty výkony trvají zhruba průměrně tak 1,5 až 2 hodiny, ale někdy někteří pacienti pamatují 4-hodinové výkony.
1: Jsou dnes běžně dostupné i českým pacientům, nebo jde stále o zákroky, které umí jenom několik specializovaných center?
0: Řekl bych, že jsou dostupné. Není to úplně tak, že by se tomu věnoval každý intervenční kardiolog, to ne, ale myslím si, že už v dnešní době v rámci republiky máme takové nějaké pokrytí. Ono je to tak, že asi v rámci toho, že nás je něco přes stovku intervenčních kardiologů, tak řekněme 10-15 lidí se tomu věnuje opravdu jako svoji specializaci a na nějaké, to znamená, že pacienti můžou najít toho, kdo se tomu věnuje, ale je potřeba na to myslet a my se snažíme právě dělat takovou jako osvětu v rámci tohohle problému, takže i tady jsme založili vlastně takový mezinárodní kongres, který je hlavně věnovaný českým intervenčním kardiologům, který probíhá každoročně tady na krajském úřadě v sále Jana Kašpara. A zase letos přivítáme intervenční kardiology z celého světa.
1: Říká doktor Vojtěch Novotný, který byl naším dnešním hostem. Moc díky za váš čas, ať se daří a naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání a hodně zdraví všem.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Sportovní gymnázium v Pardubicích bude mít novou stanovou halu pro celoroční tréninky. Polovina týdne bude v Česku oblačná, o víkendu teploty vystoupají až k 31. Za první půlrok zahájilo rekvalifikaci necelých 5000 lidí, šestkrát míň než loni za stejné období. A dnešek bude slunečný, teploty až 22 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvirt. Pardubický kraj zrekonstruuje venkovní sportovní areál sportovního gymnázia v Pardubicích. Součástí projektu za 37 milionů bude nová stanová hala pro celoroční sportovní přípravu, nové atletické zázemí i další sportoviště. Stavební práce by měly začít v polovině října, říká radní Pardubického kraje Josef Kozel.
2: Sportoviště vytvoří kvalitní podmínky pro každodenní trénink i pořádání sportovních akcí a představuje investici do budoucnosti mladých talentů v našem kraji.
0: Pardubice vyčlení dalších 500 tisíc z rozpočtu na podporu kultury ve městě. Žádat o ně můžou osoby, společnosti i spolky, které rozvíjejí aktivity v této oblasti. O dotaci mohou žádat až do 17. srpna, a to v oblastech vybavení pro kulturní činnost a literární tvorba a ediční činnost zaměřená na Pardubicko. V první polovině týdne bude obloha v Česku hlavně oblačná, místy se může objevit i déšť, přes den bude mezi 18 a 23 stupni, vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Nejchladnějším dnem týdne bude čtvrtek, rtuť teploměru klesne i pod 20 stupňů a pršet by podle meteorologů mělo na většině území Česka. Od pátku se začne oteplovat, v neděli by mohlo být až 31 stupňů. V Česku ubývá lidí, kteří se kvůli změně zaměstnávání rekvalifikují. Zájem je vysoký, úřad práce ale častěji žádosti odmítá. Letos v prvním pololetí zahájilo rekvalifikaci necelých 5000 lidí, zatímco loni to bylo 30 tisíc, tedy šestkrát víc.
3: Úřad práce schvaluje i míň žádostí. Loni za první půl rok 20 tisíc, letos jen polovinu. Ministerstvo práce a sociálních věcí argumentuje změnou financování. Začátkem roku navíc zkomplikovalo situaci rozpočtové provizorium. Omezení rekvalifikací kritizuje například Asociace profesního vzdělávání. Podle ní je potřeba víc podporovat vzdělávání zaměstnanců. Dominik Hron, Český rozhlas.
0: Rusko zaútočilo na Záporoží na jihovýchodě Ukrajiny. Při útoku zemřeli 2 lidé, mezi desítkami zraněných je i 8 dětí. Údery zasáhly 2 vysokopodlažní budovy a logistický terminál. Podle serveru Kyiv Independent o tom informoval náčelník Záporožské oblastní správy Ivan Fedorov. Úder přišel několik hodin po zatím největším raketovém útoku na ukrajinské hlavní město od začátku invaze. Během něj vyslalo Rusko na Kyjev přes 40 balistických střel.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Pardubickém kraji slunečno, bude jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno, na horách ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď ta je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou, stále počítejte s dopravním omezením na silnici v Klášterci nad Orlicí.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Pohodové pondělní dopoledne vám už tuto chvíli přejeme z vln Českého rozhlasu Pardubice. Máme 20. července, bylo takové chladnější ráno, ale Annu, svatou Annu, máme až v neděli 26. Nicméně tento týden naprosto ideální na výlety, na návštěvy zámků a hradů. A to my tady děláme, zámecké léto odstartuje opět dnes ve 9:45. Podíváme se na další úchvatný zámek v naší zemi. No a předtím ještě se pobavíme třeba s Jiřím Vimrem a navštívíme na Savrky, kde se momentálně vzdělávají malí včelaři. Je tam takový včelařský tábor pro děti. Taky tam máme našeho regionálního stopaře. Příjemný den přejeme, ať se vám dobře poslouchá.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.
5: Telegram s adresou svět.

0: Jestli máte rádi vůni klobásy, no přepáleného tuku, to už je trošku horší, tak zůstaňte naladěni, protože právě teď bude řeč o rituálu spojeném právě s těmito vůněmi. Detaily přidává Jiří Vimr, samozřejmě z našeho rozhlasového archivu.
1: My prostě takhle s AMU, absolventi a taky herci, kteří už byli v angažmách různých pražských divadel, jsme měli tradici, aby byla hodně místa v hospodě, tak jsme si vyhlídli u fleků, i když černý pivo nebylo zrovna naší doménou, ale bylo tam vždycky nějak volno, protože to je ratejna. Tak jsme tam vždycky jako jich 15 lidí. Jsme se tam scházeli v neděli vždycky od 10 do půlnoci. A po těch představeních, kdo takhle dohrával v neděli, tak tam přišel také. A my jsme se rozcházeli do domovů a vždycky jsme došli v takový větší partě na Václavák a tam jsme se rozešli. Jo. Tam byla černá 13, údajně 14. Jo. A teďka, kdo si dal jedno, dvě piva, to bylo ještě dobrý. Ale my jsme skonstatovali mnohdy, že to bylo takzvané mladé pivo. Podle chuti. Čili kdo už vypil 4, 5, 6, tak to nebylo nejlíp po tom pivu, jo? No ale věděl jsem, že když si dám 4, tak už jako dost. A teďka jsme došli na ten Václavák a tam z toho kiosku, já nevím jak, ten tisíckrát přepalovaný tuk. V souvislosti s tou 6x víc tam honěnou tou takzvanou telecí karcinogenní klobáskou, jak může vydat tak ďábelsky přitažlivou vůni. Mě to vždycky přelítlo přes nos a po tom pivu byl člověk hladový, nějaká vizuálně strašný dojem z toho, ale ta vůně byla, to vždycky jsem si připadal, jako když jsem nějaký pes a v tom kiosku je fena, která hárá. A jak mi to přelídlo přes nos, už jsem stál ve frontě. A koupil jsem si tu klobásku a to jsem věděl, jaký s ním. Jsem bydlel v Železný, že tak dojdu. A už mě bylo tak, jako u ruský kultury sovětský, už mě bylo dobře šoufl. A došel jsem domů do Železný, třetí patro, a tam jsem si strčil prst do krku a bez nějakého rámusu, aby matka třeba říkala, kde ses tak zřídil, Jirko, nebo tak, abych dělal... Ne, takhle prst do krku... Hezky jsem se slušně, decentně vyblinkal a šel jsem spát. Tohle se odehrávalo každou neděli.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: A opět už při pondělku hledáme, kde se co zajímavého prázdninového šustne. V Nasavrkách se v těchto dnech koná letní škola mladých včelařů. Týdenní tábor je určený dětem, které už mají se včelami zkušenosti, ale i těm, které teprve chtějí proniknout do tajů tohoto koníčku. Naučí se pracovat se včelstvem, poznají produkty a spoustu činností si sami vyzkoušejí přímo v areálu včelařského učiliště. Co všechno je během týdne čeká, tak to už nám teď řekne regionální stopař Milena Vápeň. Pěkný den.
2: Dobré dopoledne. Jak už jsi řekla, je to hlavně týden plný včelaření. Je tady zhruba 30 dětí různého věku od 7 do 16 let a jsou rozdělené do menších skupin podle věku a zkušeností. Zajímavé ale je, že ty skupiny jsou cíleně namíchané, takže starší s mladšími, zkušenější se začátečníky, protože právě tohle se údajně v minulosti osvědčilo nejvíc podle organizátorů. Takže dopoledne patří včelaření, odpoledne potom hrám, sportu, různým výletům po okolí a poznávání přírody, takže nejde jenom o výuku, ale o ten klasický letní tábor se vším všudy. Navíc je to pobytový tábor, nikoliv příměstský, takže děti tady přespávají na internátě, kde jsou přes rok běžní studenti, kteří studují tady na učilišti.
1: Je tábor spíš o získávání teoretických znalostí, anebo se učí praktická stránka věci?
2: Je to samozřejmě propojené, spíš prý převládá praxe. Já se za dětmi teprve vydám v těch následujících minutách, ale teorie je údajně jen taková, aby děti věděli, proč jednotlivé věci dělají. Většinu času potom tráví přímo u úlu nebo zkrátka při práci s tím včelařským vybavením. Vyzkouší si péči o včelstvo, poznávání života včel i zpracování včelých produktů. A cílem je, aby si z Nasavrk odvezli nejen nové znalosti, ale hlavně zkušenosti, které pak mohou využít doma nebo ve svých včelařských kroužcích. Nicméně, před chvílí jsem se bavila s ředitelem učiliště, který mi řekl, že stejně všechno úplně naučit nejde, protože každý ten rok včelařů je jiný, zasahuje do toho příroda a včelařství je zkrátka obor, ve kterém se člověk vzdělává celý život.
1: Ale myslím si, že pokud to některé to dítě chytne, tak už to bude mít základ právě do té dospělosti a takový ten cíl, plán. Děkujeme mu za informace a za hodinu se těšíme na slyšenou třeba s těmi praktickými informacemi. Díky.
2: Na slyšenou, hezký den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si tentokrát připravíme lososa se zapečenými bramborami. Opět to bude rychlé, chutné a navíc uděláme všechno v jednom pekáči. Což je dobré nejen proto, že máme méně nádobí k mytí, ale především proto, že se ty chutě nádherně propojí. O tom se můžete přesvědčit i vy, pokud budete vařit s námi.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Jakmile jste naladěni na dopoledních vlnách Českého rozhlasu Pardubice, možná, že jste ponocovali, koukali jste na fotbal až do samého konce. No, po bitvě každý generál, teď, když si tady pročítám všechny ty informace a hodnocení, tak jsem z toho spíš smutná. Ale pojďme spíše na to, co nás čeká v našem programu. Slovo lejstro, jak vzniklo tohle slovo, co má společného s legrací, to nám vysvětlí jazykovědkyně Dagmar Magincová.
1: S lejstrem je to jako s legrací. Obě slova jsme totiž převzali z latiny a provedli v nich to samé. Ze dvou stejných hlásek jsme udělali odlišné. Lejstro, úřední spis, listina, vzniklo z latinského registrum, seznam, soupis. A ta legrace je zase z latinského recreatio. V obou případech se ze dvou shodných hlásek v blízkých slabikách staly hlásky různě vyslovované, ale se shodnou barvou. Namísto prvního R se tam objevilo L. Odborně se to nazývá disimilace, ale touto ještě nekončilo. Dobová lidová výslovnost latinského výrazu změnila slabiku gi na j a lejstro dostalo takový český šmrnc.
0: Zítra si řekneme víc o původu ofiny, je 9:30 a pondělí 20. července.

0: Pili jste někdy čaj z čerstvé mateří doušky, teď právě kvete. Já jsem měla možnost o víkendu ochutnat a velmi mě to lahodilo. Takže jsme vyzkoušeli a teď si tady teprve zjišťuji, že je to skvělý přírodní lék na dýchací cesty, trávení, nervový systém, uvolňuje hleny, tiší kašel, pomáhá při nachlazení, sklidňuje podrážděný žaludek a ulevuje od stresu. Tak jestli máte na zahradě mateří doušku, šup do hrnku, zalít horkou vodou a uvidíte, jak si pochutnáte. No a teď tu máme babské rady a ty nabídnou další jednoduché recepty na domácí letní nápoje.
1: Babské rady.
2: Jak překonat pocit únavy a připravit si nápoj, který lahodí, chuti i osvěží a dokonce snižuje stres? Je to jednoduché. Stačí 200 ml pomerančového džusu, špetka soli a 100 ml kokosové vody. Vše promíchejte a podávejte dobře vychlazené. Další tip je ze slunné Itálie, kde ví, jak se rychle a jednoduše osvěžit. Stačí na to jeden vymačkaný citron, ale vymačkaný celý, včetně slupky. Tím pádem esence, chuť i vůně ještě zesílí. K tomu vychlazená perlivá voda a nejlépe mořská sůl. Tento jemně napěněný nápoj nejen dokáže zahnat žízeň, ale také pomoci s kocovinou nebo pocitem těžkého žaludku po vydatném jídle. V létě se vyplatí i mít po ruce zmražené drobné sezónní ovoce, které můžete přidávat do vody a připravovat si tak nápoje plné vitamínů. Zkusit můžete jahody, rybí, smaliny, borůvky nebo ostružiny.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: Takových receptů je nepřeberné množství a fantazii se meze nekladou. Za chvíli už nabízíme zámecké léto.
3: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: tak ukrutnou nudu.
1: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Navštivte s námi tajemný Kunwald, městy pod Orlickými horami. Vezmeme vás do míst, kde byl v roce 1457 založen první sbor jednoty bratrské. Podíváme se k bratrské lípě a naučnou stezkou po stopách jednoty bratrské dojdeme až k Jordánu, tedy k místu, kde kdysi bratři křtili své nové stoupence. Do Kunwaldu vás doprovodí Šárka Kuchtová.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Německé léto.
1: Hezký den, příjemné pondělí, po víkendu vás opět zdraví Pavel Kudrna. Já doufám, že jste si víkend užili, možná jste navštívili některý z objektů, který jsme vám už představili, možná nějaký, kam se teprve chystáme, ale na tom vůbec nezáleží. Ano, je tu pokračování, soutěžní pokračování našeho zámeckého léta, jinak já myslím, že skalní soutěžíci vědí, co se bude odehrávat, vás nové budu postupně instruovat, prostě je to jednoduché. Navštívíme další zámek, představíme vám ho, majitele představíme. Kastelány, průvodce, někdy i návštěvníky, dokonce i pesy tam občas zaštěká. No a potom nabídneme soutěžní otázku. No pokud přijmete pozvání k soutěži, tak je dobré poslouchat tu reportáž, protože soutěžní otázky právě z té zámecké návštěvy vycházejí. Já vás provázím soutěží, ale tím zámeckým létem, nebo těmi zámky, těmi objekty vás provází naprostý znalec František Kinský. A slovo má i dnes.
0: Zámecké léto.
2: Zvu vás do Máchova kraje, kde na dohled hradu Bezděz najdete nedoceněný zámek Doxy. Byl založen koncem 16. století Janem z Wartenberka a později prošel barokní valštejnskou přestavbou. Jak vypadá dnes, nám prozradí Jaroslav Hoření.
3: Standardní prohlídky zámku Doxy jsou bez průvodce. No ale my samozřejmě průvodce na naší prohlídku máme. Je jím Petr Hozák. Vstupujeme do prvního patra zámku, kde prohlídka začíná v takovém velkém vlastně rytířském sále.
4: Tak je to náš největší sál, který využíváme nejen pro naše kulturní akce, ale často se tady konají také svatby. Takže je to takový slavnostní sál a dříve tomu také tak bylo. Byl to velký přijímací rytířský sál.
3: Zámek Doxy neměl to štěstí, že by po druhé světové válce zůstal zámkem, tedy byl vlastně historickým objektem, takže všechno, co tady vidíme, tady muselo být nově vybudováno.
4: Bohužel to muselo být nově vybudováno, nedochovalo se vlastně žádné vybavení, ale díky vzpomínkám samotného rodu Valštejnů a také fotografiím se nám podařilo vytvořit historizující nábytek, který by měl být přesnou kopií toho, co tu Valštejnové dříve měli.
3: Je to určitě škoda, že se to nedochovalo, nebo alespoň ne tady, protože věci odsud byly rozvezeny na různé zámky. Ale má to zase třeba výhodu, že tady nejsme omezeni žádnými provázky a zákazy.
4: Musím říct, že to návštěvníci vítají, protože si například můžou sednout na zámecké křeslo, posadit se k zámeckému stolu a to je určitě něco, co běžně na zámcích nezažijí.
3: Kromě historizujících věcí, tedy hlavně toho nábytku, jsou ale v zámeckém okruhu i moderní technologie. Teď k jedné z nich přicházíme. Tady je nějaké okénko.
4: Je to taková

0: To bylo už hodně dlouho před vámi.
1: A vcházíme do Valštejnské knihovny, která tady skutečně bývala.
0: Přesně tak, jsme ve Valštejnské knihovně, která tu byla i dříve a zachovaly se fotografie, že ti další majitele, jako třeba armáda, zde měla tělocvičnu, něco jako naše moderní posilovna. A dokonce potom zde zůstaly pozůstatky takových těch háčků na hrazdu nebo bradla.
1: No a my ještě v rychlosti nakoukneme do druhého patra, kde vlastně je muzeum čtyřlístku v jedné půlce a v druhé půlce?
0: V druhé půlce jsou místnosti, které jsou věnovány hraběnce. Tedy dole jsme si prošli patro pana hraběte a takové ty oficiální a nahoře máme salonek literární, divadelní salonek anebo také třeba grafický kabinet, který patřil hraběnce.
2: Zámecké léto.
3: Zámek Doxy si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.
4: Tak máme za sebou další návštěvu. Zajímavý typ, vidíte. Já tam jenom jsem trošku zastříhal ušima, ale to nemám moc rád. Zámecký vibe to má. No má to tu atmosféru zámeckou, škoda, že nemluvíme i na těch zámcích česky. Tak mi promiňte, že jsem teď malinko mravoučný, já to hned napravím, omlouvám se za to. Začíná soutěž, začíná právě ta naše velmi oblíbená část našeho zámeckého léta. Hrajeme o sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. To je ten náš cestovatelský zámecký balíček, který posíláme každý den, pokud někdo uspěje v té naší soutěži. No a v pátek jsme opět losovali, čeká nás to zase ze všech denních výherců, tedy z výherců toho týdne, maximálně jich může být 5, vylosujeme jednoho, který získá soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Najdeme ho v Kostelci nad Orlicí. Pochopitelně je to pro 2 osoby. A na konci prázdnin, úplně na samém konci, poslední den naší soutěže, budeme losovat 3 výherce zámeckých víkendových pobytů. Tak já jsem doporučoval poslouchat ten příspěvek, tu návštěvu natáčel Jaroslav Hoření, jinak naši redaktoři, reportéři se samozřejmě snaží, také fotografují na zámeckémletě.cz, můžete vidět jejich práci. Tak se dáme do soutěže 731 800 900. Začínáme.
2: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Tak to byla slovenská zámecká návštěva Peternať. No, musím říct, nemají na Slovensku tolik krásných zámků, jako máme u nás, tak můžeme se chlubit trošku. Paní Marie a je z Hodic. Paní Marie, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jsou to ty Hodice nebo ta Hodice?
1: Ty Hodice.
0: Ty Hodice, takže z Hodic. Paní Marie, jste zámecký typ, ráda navštěvujete zámky, řekněme i hrady nebo jiné památky?
1: Ano, takže bych ráda, ale mockrát už jsem navštívila spoustu zámků.
0: Dobře, tak mám pro vás soutěžní otázku. Byla jste někdy na zámku Doxy, nebyla?
1: Na zámku ne, ale v Doxech jsem byla, moc se mi tam líbilo.
0: Jste se koupala, ne, tam v Doxech?
1: No, u Vácháče jsme byli a pak jsme byli v lese na takových zříceninách.
0: A v Třeskoprskách neboli v Doxech jste tedy nebyla. Já mám pro vás soutěžní otázku, týká se zámku Doxy, tak jestli mohu. Jaký šlechtický rod byl v historii nejvýznamnějším vlastníkem zámku Doxy? Za A. Valštejnové, za B. Lichtenštejnové, za C. Kolovratové.
1: Já bych řekla za A.
0: A řekla jste to dobře, moc vám gratuluju. Už zámecký balíček balíme a posíláme. Mějte se hezky, v pátek budete mít jedničku v losování a budu vám držet palce. Ať se daří, zdravím do Hodic, naschledanou.
1: Děkuji vám taky, naschledanou.
0: Zítra nás čeká zámek Slezské Rudoltice. Už teď se těším, Pavel Kudrna vám přeje hezký den a příjemné, úspěšné pondělí.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Novou zastávku Pardubice Centrum využívá stále víc cestujících. Miliardové dotace na úsporu energie měly podle Nejvyššího kontrolního úřadu jen zanedbatelný vliv. V Evropské unii vstupuje v platnost zákaz likvidace neprodaného oblečení a obuvy. A dnešek bude slunečný, teploty až 22 stupňů. Hezké pondělí vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Novou vlakovou zastávku Pardubice Centrum využívá stále více cestujících. Ve všedních dnech na ní podle Českých drah nastoupí nebo vystoupí přibližně 1200 lidí, o víkendech kolem 400. Zhruba 80% cestujících míří do Hradce Králové nebo odtamtud přijíždí. Během letních prázdnin je ale provoz o něco slabší než ve školním roce.
2: Nejvíc cestujících bývá za běžného školního provozu v ranní špičce, kdy na jeden vlak nastoupí nebo vystoupí kolem 50 lidí. U většiny spojů je to jinak zhruba 20 až 30 cestujících. Zastávku zprovoznili České dráhy před 2 lety a zastavují tam vlaky ze směru Hradec Králové a Chrudim. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
0: V Hradci Králové dnes začíná pravidelná letní odstávka 50-metrového krytého bazénu na Eliščině nábřeží. Jediný plavecký areál tohoto typu ve městě bude kvůli údržbě a kontrole technologií uzavřený až do pátku 7. srpna. Provoz sousedního akvacentra v městských lázních zůstává po celou dobu odstávky bez omezení. Zároveň můžou lidé využívat taky venkovní slunoloučku.
3: Po dobu 3týdenní uzávěry správa nemovitostí zajistí technické práce, které za běžného provozu dělat nelze. Kondiční plavci můžou v tomto období využívat letní koupaliště Flošna, které nabízí venkovní 50-metrový bazén a ve všední dny otevírá už v 6 hodin ráno. Po skončení odstávky bude mít krytý bazén po zbytek prázdnin upravenou otevírací dobu. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
0: Ceny benzínu a nafty jsou dnes od dubna poprvé bez státního cenového stropu. Ministerstvo financí neprodloužilo regulaci, kterou zavedlo kvůli rychle rostoucím cenám ropy po začátku konfliktu na Blízkém východě. Ode dneška se taky vrací spotřební daň na naftu na původních 9 korun a 95 haléřů. I kvůli tomu petroliáři očekávají zdražení. Navíc taky znovu rostou ceny ropy na světových trzích. Miliardové státní dotace na snížení spotřeby energie nebyly podle Nejvyššího kontrolního úřadu efektivní. Kontroloři prověřovali programy Ministerstva průmyslu a obchodu za roky 2018 až 2025. Na opravy veřejných budov nebo snížení energetické náročnosti v průmyslu dal rezort skoro 26,5 miliardy. Podle NKÚ ale přinesly jen minimální úspory a nepodařilo se dosáhnout plánovaných cílů. Velké podniky v Evropské unii už nemůžou likvidovat neprodané oblečení a obuv. V platnost totiž vstoupilo unijní opatření, které to firmám s víc než 250 zaměstnanci a ročními tržbami přes 50 milionů korun zakazuje. Podniky musí najít jiný způsob, jak s neprodaným zbožím naložit.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Pardubickém kraji slunečno, bude jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou. Kratší zdržení na silnici 1/35 před Vysokým Mýtem směrem od Litomyšle.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Před námi další hodina našeho dobrého dopoledne a opět si troufám tvrdit, že by vás mohla zaujmout. Buď to vás, kdo jste spíše praktičtější, i vás, kdo rádi cestujete. Takže máme pro vás pozvánku například do Archeoskansenu v Nasavrkách, kde bude obří akce o víkendu. Máte se rozhodně na co těšit, všechno popíšeme v naší soutěži Věřte, nevěřte. Regionálního stopaře, toho máme také v Nasavrkách, ale ve středisku, kde žijí včely a kde se tam učí o včelách a teď momentálně se tam učí malé děti, jak včelařit. No a taky pro vás máme tip, jak ukládat věci do lednice, aby se tolik nespotřebovávala elektrická energie. Tak vám všem přejeme dobrý poslech.
1: dopoledne a Jitka Slezáková.

zprávách byla řeč o snižování elektrické energie. My na tohle téma budeme mít celou radioporadnu, a to už tuto středu 22. července od 11 hodin. Budeme tady mít šéfku produktových inovací společnosti E.ON, Kateřinu Stehlíkovou, a budeme mluvit třeba i o tom, jak můžeme ušetřit v té běžné domácnosti. Tak já začnu už teď třeba chladničkou. Ta patří mezi nejvytíženější spotřebiče. Často se do ní automaticky ukládá všechno, co se nakoupí. Jenže způsob, jakým potraviny v chladničce zorganizujeme, zásadně ovlivňuje jejich čerstvost, chuť a především trvanlivost. Tak jak to udělat? Jaká jsou nejčastější a jednoduchá pravidla? Tak potraviny, které nepatří do ledničky. Typickým příkladem jsou rajčata, která v chladu ztrácejí svou charakteristickou chuť i pevnou konzistenci. Nízké teploty jim nesvědčí ani z hlediska aroma, proto je lepší skladovat je na kuchyňské lince mimo přímé sluneční světlo. Citrusy v chladném vzduchu také rychle vysychají, přicházejí o šťavnatost, do lednice nepatří ani banány, v chladném prostředí jejich slupka černá, ale to asi určitě víte. Čerstvé bylinky místo toho, aby v ledničce vydržely déle, svěží taky velmi rychle uvadnou. Ukládání cibule, česneku nebo brambor do chladničky, to je další častá chyba. Problém není ani tak samotná teplota, jako spíše vyšší vlhkost, která může podpořit vznik plísní a hniloby. No a pečivo do lednice taky rozhodně nepatří. No a teď, jak to správně uspořádat potraviny v lednici, inspirujeme se na adrese seznam.cz. Spodní police, to by měla být nejchladnější zóna, a nemyslím tím teď ty spodní boxy. Do spodní části patří syrové maso a ryby. Syrové maso bychom měli držet vždycky přísně oddělené od hotových jídel. Střední část, ta má stabilní teplotu, ocení mléčné výrobky, jogurty, sýry a zbytky uvařených pokrmů. A spodní zásuvky, tam je vlhkostní zóna, teď už mluvíme o těch boxech, a ty jsou určené hlavně na ovoce a zeleninu. Boxy jsou navrženy tak, aby držely ideální vlhkost. Ale zase ta rajčata, banány, to by tam rozhodně se dávat ani nemělo. No a ještě nám zbyly dveře lednice. Při každém otevření čelí dveřní prostor největším výkyvům teplot. Nepatří tam proto mléko ani vejce, i když tam na ně výrobci často dávají stojánky. Neublíží nápojům, omáčkám, dresinkům ani dochucovadlům. Máslu mírnější chlad také svědčí, protože se pak snadněji roztírá, ale pozor, každá lednice to může mít ještě nějak jinak rozvrženo, takže když si kupujeme lednici, díváme se do návodu, abychom věděli, co a jak. A ještě tady na Seznamu píšou zajímavou věc, aby lednice fungovala správně. Nikdy bychom ji neměli přeplňovat k úplnému prasknutí. Studený vzduch musí uvnitř volně cirkulovat, jedině tak dokáže spotřebič udržet stabilní a rovnoměrnou teplotu ve všech zónách. A co dál? Jdeme včelařit za chvíli po písni.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Jak jsem říkala, jdeme včelařit. Nejde jen o med a ochranný oblek. Letní škola mladých včelařů na Savrkách učí děti porozumět životu včel, práci se včelství i zpracování včelých produktů. Program doplňují i výlety, sport a celkové poznávání přírody. Dnešní dopoledne tráví s dětmi taky náš regionální stopař Milena Vápeníková. Ještě jednou hezký den.
2: Dobré dopoledne. Já jsem od té doby, co jsme se slyšeli naposledy, tak prošla tady ten areál v Nasavrkách. Potkala jsem dvě skupinky dětí, které jsou tady na tom letním táboře, které se zrovna učily o včelaření. A teď už jsem tady v ředitelně s Josefem Lojdou, což je ředitel místního včelařského učiliště. A ten nám řekne spoustu dalších podrobností. Dobrý den.
3: Dobré dopoledne, vážení posluchači, zdravím vás na Savrk.
2: Mě zajímá, děti jsou tady dneska druhý den na tom táboře, začalo se včera. Co je ta první věc, kterou jim musíte vysvětlit a kterou je musíte naučit o tom včelaření? Co je ten základ?
3: Základ je, aby se teoreticky naučili, jak ty včely se chovají, jak se oni mají chovat k ním, tak aby nedostali to známé pověstné žihadlo. Takže prvně mají takový ten teoretický základ a pak už nastupuje ta praktická činnost, samozřejmě od těch jednodušších věcí k těm složitějším. Tak když odcházejí, tak se seznamují i s chovem matek.
2: Po tom týdnu, až tábor bude končit, tak co budou umět? Úplně všechno budou moct sami včelařit.
3: No právě včelařina je o tom, že tam člověk se učí celý život. Takže ani ty děti po tom týdnu nezískají úplně všechny znalosti, ale vůbec dostanou určitý přehled o včelaření, ní včelstvu a těch zákonitostí, co ve včelství s tím se včelství setkáváme. Takže nemůžeme říct, ani když člověk začne včelařit, tak neznamená, že po 10 letech je ví všechno, ani po 20. ani po 50.
2: Jasně. Je to teď letos druhý turnus. Ten tábory letní pro děti pořádáte každý rok, takže vám už rukama prošlo spoustu těch účastníků. Kdo se hlásí? Jsou to děti, které třeba doma rodiče včelaří, mají zkušenosti už nějaké, chtějí to prohloubit, anebo to jsou úplní začátečníci?
3: Tak, historie letní školy nebo těchto táborů je hodně dávná, už někdy z roku 1990, a kdy se tady vlastně soustředovali v letních měsících děti a zajímali se o tu včelařinu. Kolektiv je různorodý, takže chodí sem děti, ti od včelařů, ti, kteří mají vlastní včelstva, ale samozřejmě sem přicházejí i úplní začátečníci, kteří o těch včelách neví téměř nic.
2: Mluvíme stále o dětech. Co kdybych chtěla začít včelařit já, jako dospělá, tak mám šanci tady u vás taky někdy?
3: Ano, jako dospělá máte možnost, máte několik možností, buď se s tím tak jenom seznámit, pořádáme krátkodobé kurzy, jednodenní, třídenní, ale samozřejmě pořádáme i nebo zajišťujeme výuku v učebním oboru dálkovou formou, takže to je na 3 roky a naši studenti se naučí právě veškerou obsluhu, získávání včelých produktů, včelí nemoci a další předměty, které se zde učí a zase nemůžeme říct, že po těch 3 letech by byli z nich úplný superoví včelaři, protože, jak jsem se zmínil, člověk se učí celý život, ale ten základ zde získá a v podstatě už záleží na něm, jak bude rozvíjet tu práci se včelama.
2: Říká ředitel včelařského učiliště v Nasavrkách Josef Lojda. Já vám děkuji za informace.
3: Ano. Já taky děkuji a přeji příjemný den, naschledanou.
1: My také
2: dáváme slovo zpátky do studia.
1: Děkujeme ze studia také. Zdravíme moc pana ředitele i budoucí včelařku Milenu Vápeníkovou. Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

0: Teď těžká otázka pro vás, kdo máte rádi koně. Který je hezčí? Starokladrubský anebo lipicán? No, na to se nedá odpovědět, ale které z těchto barokních plemen koní je starší, na to už je odpověď celkem jednoznačná. Oslovila jsem dvě největší odbornice na tyhle koně u nás, Evu Juříčkovou a Lenku Godhardovou, která zalistovala v knize a ta se právě týká nádherných bílých lipicánů a jejich domova.
1: No, já tady mám knihu pana Joka Žďňárdiče, jmenuje se to teda Dílí Lipicánr a jsou tady nádherné obrázky z Lipice. Tady máme celý ten obrovský areál. Ono takhle to třeba není až tak úplně vidět, ale kdybychom měli tady ještě mapu toho jejich areálu, celého hřebčína, tak on má tvar nádherného vějíře. A přesně tam, kde byste drželi palec, aby se ten vějíř mohli hezky držet, tak tam se nachází ty budovy, ty stáje. Aha. Všechno okolo pak jsou pastviny, louky pro lipicány.
2: Tak abychom to vysvětlili, Lipica to je obec, která se nachází ale ve Slovinsku.
3: Ano, Lipica se nachází nedaleko Trstu. A je to vlastně Slovinsko, bývalá Jugoslávie, a za vlády Habsburku, za rakousko-uherské monarchie v roce 1580 zde v této obci založili hřebčín, do kterých umístili koně staroitalské a starošpanělské, a takto se začali chovat lipicáni. Podle té obce dostali název Lipicán.
2: A 1580 jste říkala?
3: 1580.
1: Že my vždycky hrdě jsme prohlašovali, že Lipice ještě mladší o jeden rok než Kladruby.
3: Ano.
2: Čili jsou to barokní koně stejně, tak
3: jsou
2: jako
3: to barokní koně, je to barokní plemeno a se starokladrubskými koňmi jsou velmi úzce příbuzní, protože už v roce 1771 došlo k prvnímu takovému transportu koní z Lipice do Kladrub a byly to koně toho staroitalského původu a ti vlastně tady začali, protože se dostali na žírné labské pastviny z toho krasu v té Lipici, tak začali růst a mohutnět a měli taky ty staroitalské mohutnější předky, tak se z nich vyvinul krásný starokladrubský kůň velkého rámce.
2: No a mě by ještě zajímalo, jak to vypadalo na tom Habsburském dvoře, protože tam se asi nejvíc proslavili, že paní Juříčková lipicáni.
3: No tak Habsburkové měli velkou potřebu koní a tak si začali šlechtit ty lipicány a to byly cviky, které jsou poměrně známé, levády, kaprioli. Leváda je cvik, kdy se kůň postaví na zadní nohy a těma předníma měl ohrožovat ty pěšáky pod sebou. Kapriola zase, kdy udělá výskok do vzduchu a vyhodí zadními kopity. Takže takový, to byl asi psychologický moment, když ten kůň se vznesl na ty vojáky.
0: Je to nádhera, co takový koně umí a jak jsou překrásní. Byla to pozvánka do Slovinska, pokud budete projíždět touto zemí, tak si nenechte ujít Lipici, Lipicu a Lipicány, anebo kousek to máme do Kladrub nad Labem, nebo do Slatiňan či Heřmanova Městce, kde jsou nádherní starokladrubáci a spoustu akcí, letní animované prohlídky zámku, komentované výšky a bude tam i mistrovství republiky v závodech spřežení.

0: Věřte, nevěřte.
1: Akorát tak čas na naši soutěž pravidelnou, někteří se na ní už těšíte, jak píšete a jste zvědaví, o co dneska hrajeme. Já už jsem to sice jednou říkala, možná vám to uniklo. Hrajeme o dvě vstupenky na Lugnasad 2026, což je Mezinárodní festival keltské kultury. Koná se od 31. července do 1. srpna, takže ještě dostatek času se na to připravit. A je to úžasná akce, vloni jsme se tam byli podívat a bylo mě líto, že nemám stan, protože bych tam klidně byla do rána. Co se tam všechno děje? Tak letošní ročník provází téma Čas králů a královen. A budou tam historické ukázky, různé rekonstrukce bitev, ukázky keltských, germánských a římských zbraní, taky obydlí, tradiční řemesla, jídla, hudba, tanec. Ta hudba je úžasná keltská. Přednášky, různé rituály, i dětskou linku to bude mít a tou je celofestivalová hra, čtení pohádek, divadlo a tak dále. Tak o tom ovšem je Lugnasad a kdo by měl zájem, tak teď dobře poslouchejte, protože tady mám pro vás malou hádanku. Jestli pak víte, co je to červený trpaslík? Hned tři takové červené trpaslíky vyfotil známý astrofotograf Petr Horálek o víkendu. Ty fotky oběhly republiku, protože je to obrovská rarita. A co to přesně je? Červený trpaslík, tak se říká zvláštnímu typu blesku, který nevzniká pod bouřkou, ale vysoko nad bouřkou. Mám pravdu nebo nemám? A už vítám prvního posluchače. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Jirka.
1: Zdravím. A
2: dá se s váma souhlasit tak částečně. Říká se červený střítek tomu, ne trpaslík.
1: Ne.
2: A je to zhruba nad bouřkovými mraky v vzdálenosti takových až 100 kilometrů.
1: Aha.
2: Ale máte pravdu, je to nad bouřkou.
1: Aha.
2: Nad bouřkovýma mrakama.
1: Dobře, tak Jirko, já děkuju za váš první, vždycky ten první, jak říkáme, to má nejtěžší. Děkuju za váš tip, za chvíli si řekneme, jak to přesně je a třeba to dopadne a pojedete
2: teď
1: na festival.
2: Teď to vyfotil někdo u svratky.
1: Dobře, tak děkuju. Ano, hezký den, naschledanou. Ono je to takové vždycky rychlé, tyhle informace. Uvidíme, co další z posluchačů. A já to ještě radši zopakuju, aby bylo jasno. Dobrý den, nejdřív se pozdravíme.
3: Dobrý den, Jaromír ze Sázavy.
1: Ano, Jaromíre, červený trpaslík. Tak hned tři takové vyfotil známý astrofotograf Petr Horálek teď o víkendu, bylo to na Chrudimsku. A je to obrovská rarita, je to zvláštní typ blesku, který nevzniká pod bouřkou, ale vysoko nad bouřkou.
3: No, nikdy jsem to neslyšel. Červený trpaslík, to bylo něco jiného, že? Myslím, něco bylo nějaký seriál, ne?
1: Byl to taky, ano, sitcom známý, to máte pravdu.
3: No, ale pán přede mnou byl tak přesvědčivý, že asi ví, o čem mluví, tak já s ním budu souhlasit, že nesouhlasím.
1: Dobře, Jaromír má fištrona, tak uvidíme, jestli se to dneska vyplatí. Ať se vám daří i v práci, taky. I doma, mějte se hezky.
3: Mějte se hezky, nashledanou.
1: Nashledanou a ještě zkouší do třetice někdo z vás, dobrý den.
4: Zdravím, dobrý den.
1: Krásný den, tak dneska to máme chlapskou jízdu.
4: Já taky přikládím se předcházejícímu, nebudu věřit. Neslyšel jsem jako v této souvislosti a myslím, že tam ještě nějaký háček, který jako tam nepatří, takže nevěřím.
1: Ale co to je za háček eventuálně? Červený trpaslík. Vyfotil to astrofotograf Petr Horálek. Mimochodem, pozor, ve čtvrtek ho budeme mít. Tady tak nám to všechno řekne v radioporadně po 11. hodině. A je to obrovská rarita, říká se tak zvláštnímu typu blesku, který nevzniká pod bouřkou, ale nad bouřkou. A něco se vám tam nezdá.
4: Na tom. Ten červený trpaslík mi na to nepasuje.
1: Nepasuje, dobře. Josefe, díky i vám. V každém případě pohodový den, ať se daří na bradle. Naslyšenou. Můžete samozřejmě tipovat ještě i na našem mailu, jako vždycky studio.pardubice@rozhlas.cz.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

Jdeme vyhodnotit naši pondělní soutěž Věřte, nevěřte. Hrajeme o 2 čestné vstupenky na Mezinárodní festival keltské kultury Lugnasad 2026. A zájem je, jsme rádi, že máme takové akční posluchače. Tak co píšete? Já jsem tvrdila, že červený trpaslík je výboj bouřkový a že hned 3 vyfotil známý astrofotograf o víkendu Petr Horálek na Chrudimsku. A je to zvláštní typ blesku. Paní Věra píše jako poslední, no pravdu byste měla, jenže pán, co volal jako první, říkal, že je to červený skřítek a ne trpaslík. Tak já nevím, věřit nebo ne, tak si dovolím nesouhlasit. A myslím, že to byl pan Libor jako první, že nám to takhle odhalil. Já jsem čekala, že tam ta záměna bude celkem vás plést, protože je to takové podobné skřítek, trpaslík, ale většina z vás se hned přiklonila k prvnímu volajícímu. Tentokrát jste opravdu dobře udělali, protože skutečně jde o červené skřítky, ale ta fotka je naprosto úžasná. To se podívejte třeba na Facebook Petra Horálka, kde to má už tisíce shlédnutí a ujali se toho i některé známé servery, takže určitě o tu fotku se nenechte ochudit. Vypadá to krásně a jsou to nadoblačné výboje, které se výjimečně objevují při bouřce. Je to zvláštní typ blesku, jak jsem říkala, vzniká vysoko nad tou bouřkou, přibližně 50 až 95 kilometrů nad. A ta fotka je unikátní i v tom, že to je na chviličku, to je prostě pár setin sekundy a Petrovi se to takhle krásně povedlo. Měla jsem možnost o víkendu s ním mluvit, takže byl nadšený z tohoto snímku a budeme ho tady mít ve čtvrtek po 11. hodině, budeme mluvit nejenom o červených skřítcích, ale i o jeho cestě do Španělska za zatměním slunce, tak si to nenechte ujít ve čtvrtek po 11. hodině. No a když mluvíme ještě o tom červeném trpaslíkovi, tak jsme taky ve hvězdách. Není to jev, ale malá a chladná hvězda. Tyhle hvězdy vyzařují málo světla a díky pomalému spalování paliva žijí biliony let. Jsou to červení trpaslíci a také si o nich třeba řekneme něco více v radioporadně po 11. protože je to taky nesmírně zajímavé. Ale teď už vylosují jednoho z vás, kdo získá 2 vstupenky na Lugnasad. Šustím, vytahuji posluchače Jirku. Tak, velká gratulace pro pana Jiřího. A teď už hrajeme Elton John, nachystaný, a také už je nachystaný náš dnešní host, který se věnuje autům, kterým se nespisovně říká bydlíky, a jsou to takové ty obytné vozy na dovolenou. O nich bude řeč.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Na třech místech v Pardubicích vzniknou nové obytné čtvrti. Obchvat Častolovice na Rychnovsku by se řidičům mohl otevřít na jaře příštího roku. Vláda projedná zákaz používání mobilů ve školách. A dnešek bude převážně slunečný, místy oblačný, teploty až 22 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. V Pardubicích by měly v příštích letech vzniknout nejméně 3 nové obytné čtvrti. Přibližně 650 bytů plánují developeři v areálu bývalých kávovin. Další rozsáhlá výstavba se chystá v Brownfieldu v kasárnách Hůrka, kde by mohlo vzniknout bydlení až pro 5000 lidí. Pokračují taky přípravy nové obytné zóny u Kauflandu a ulice SK Neumanna.
2: Na ploše zhruba 30 hektarů má postupně vyrůst čtvrť s bydlením pro 6 tisíc lidí. První etapa už získala pravomocné rozhodnutí o stavebním záměru a zahrnuje 2 bytové domy s více než 360 byty. Z Pardubic, Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
0: Pošta v pardubické části Černá Zabory bude zítra z provozních důvodů celý den uzavřená. Lidé si mohou poštovní služby vyřídit na náhradní pobočce v Poděbradské ulici. Tam má otevřeno každý den od 9 do 19.30. Stavba obchvatu Častolovic na Rychnovsku pokračuje podle harmonogramu. Řidiči už využívají obě napojovací okružní křižovatky i obnovené spojení mezi obcemi Slemeno a Sinkov. Na jaře příštího roku by se pak měl celý obchvat otevřít řidičům v plném rozsahu.
3: Stavbaři dokončují většinu mostních objektů a v minulých dnech zahájili stavbu podchodu pro cyklostezku. Pokračují také zemní práce mezi jednotlivými mosty a budování okružní křižovatky, která bude připravená pro budoucí napojení obchvatu Kostelce na Torlicí. Do stavby obchvatu Častolovic Královéhradecký kraj investoval zatím zhruba 388 milionů korun. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: Zákaz používání mobilních telefonů a dalších elektronických komunikačních zařízení ve školách by dnes měla projednat vláda. Počítá s tím novela školského zákona. Podle ministra školství za ANO Roberta Plagy by se měl zákaz týkat mateřských škol, prvního a druhého stupně základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií. Zařízení by se nesměla až na výjimky používat během výuky ani o přestávkách. Pokračuje ministr školství Plaga.
4: Tak jak to bývá častokrát interpretováno jako tupý zákaz, tak to není pravda. Už v naší metodice, kterou jsme poslali do škol, samozřejmě počítáme s tím, že ve školách bude dál ta složka moderních technologií ve výuce. To znamená, není to tak, že by děti jako se vrátili do doby kamenné. Zároveň školy se budou mnohem víc věnovat tomu vysvětlování té komunikaci a prevenci, jak vlastně se v tom světě sociálních sítí vyznat.
0: S návrhem na plošný zákaz nesouhlasí dětský ombudsman Martin Beneš. Zákonná regulace je podle něj nadbytečná právě proto, že omezení můžou školy upravovat už teď. Rusové se po letech stále častějších bezhotovostních plateb vracejí k používání hotovosti, zjistila to britská stanice BBC, která zanalyzovala údaje ruské centrální banky. Podle nich se objem hotovosti v oběhu od začátku letošního roku zvýšil v přepočtu o víc než 420 miliard korun. To je největší nárůst za stejné období roku od pandemie COVID-19. Důvodem jsou podle BBC především časté výpadky mobilního internetu, které znemožňují platby kartou. Může za to ale taky snaha části podnikatelů vyhnout se placení daní v době rostoucích ekonomických problémů spojených s válkou na Ukrajině.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Pardubickém kraji jasno až polojasno, během dne ale může být přechodně i oblačno, na horách se mohou objevit ojedinělé přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů. Tlak měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou. S kratší kolonou počítejte na příjezdu do Litomyšle ve směru od Janova.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Jsou prázdniny, doba dovolených a možná, že byste chtěli změnu a vyzkoušet si, jak vypadá taková dovolená s bydlíkem. Jaké typy obytných aut existují, kdy se vyplatí si takové auto koupit, kdy spíše půjčit, jak vypadá dovolená v bydlíku. Poslechněte si Lukáše Janouška, který má s provozováním obytných vozů bohaté zkušenosti. Za chvíli ho tady máme.
1: dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Rádio Poradna.
1: Máme 11 hodin 13 minut, nejvyšší čas zahájit naši dnešní pondělní radioporadnu, která bude hodně prázdninová. Naším hostem je Lukáš Janoušek, který založil platformu na půjčování obytných vozů. Ta platforma se jmenuje Campiry. Vítejte tady u nás. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: A moc hezky je ten váš příběh, jak jste se dostal k téhle práci, k tomu biznisu. Sám jste si vyzkoušel svou první dovolenou v obytňáku neboli v bydlíku. A to bylo před kolika ti lety?
2: To bylo na jaře 2019, takže 7 let.
1: Jak to bylo? Jak vás to napadlo vůbec tohle auto zkusit na dovču? Předpokládám s partnerkou nebo sám?
2: Ne, byl jsem s přítelkyní a napadlo mě to tak, že já zhruba, řekl bych tak 15 let, jezdím plachtit na lodě. A chtěl jsem si vyzkoušet, jestli obytný vůz mi umí umožnit podobnou svobodu během cestování na souši. A tak mě napadlo, že bych si mohl obytňák půjčit. No a začal jsem pátrat a zjistil jsem a překvapilo mě, že nefunguje nic, jako kdybych našel jako souhrnou nabídku na internetu, kde bych si mohl jednoduše ten vůz zapůjčit. Tak jsem začal obvolávat, obepisovat, zjistil jsem, že je tady spousta různých půjčoven, žádná z nich neměla rezervační možnost přímo na svých webových stránkách, takže to trvalo několik dní, nicméně teda se nám podařilo si ten obytný vůz půjčit, jeli jsme na Velikonoce do rakouských Alp a moc jsme si to užili.
1: Tak a takže tam byl ten začátek, aby lidi měli tady větší možnost vybrat si, když si chceme půjčit obytný vůz, anebo možná se najdou tací, kteří si ho raději koupí, protože ho chtějí mít jenom pro sebe.
2: Ano.
1: A o tom se tady dnes budeme bavit, ale nejprve pojďme si specifikovat, co to ten obytný vůz je.
2: Tak obytný vůz můžeme mít dvě kategorie. A v Česku se to trošku vlastně míchá, protože potom ještě máme karavan.
1: Ano.
2: A karavan je vlastně souhrnná kategorie. Karavan klidně může zahrnovat obytné auto i obytný přívěs. Aha. Ale pro spoustu lidí karavan je vlastně
1: ten přívěs,
2: takhle my to známe. Ale jsou teda dvě základní kategorie. Buď to znamená, že v tom sedím, má to motor a jedu s tím jako s autem, to je obytný vůz auto, anebo je to přívěs, to znamená, že mám svoje auto a zatím mám připojený ten přívěs.
1: Ten svůj dům.
2: Ano.
1: Co je teď momentálně v roce 2026 více prodávané? Spíše ty karavany nebo ty přívěsy nebo bydlíky jako takové?
2: Nejvíce roste kategorie vestaveb, to znamená máte dodávku a přímo v té dodávce, v celé té plechovce je vestavený celý vlastně ten obytný vůz. Takže to je auto, obytné auto. Naopak přívěs, zejména ty velké, tak ty jsou na ústupu a jejich prodeje neustále klesají.
1: Ale tak to všichni známe, to bylo i v době ještě v těch 70. 80. letech, že ty přívěsy byly běžné, možná své pomocí nějak dělané, že?
2: Ano.
1: Jsou ty i bydlíky své pomocí dělané?
2: Jsou taky, ale myslím si, že je lepší se vždycky svěřit do péče odborníků. Každopádně mezi mladými lidmi tady ten způsob cestování, svobodného cestování je velmi populární. A samozřejmě, když se podíváme na to, kolik stojí nové obytné auto dneska, tak jsou lidé, kteří zejména, když jsou šikovní, tak si koupí nějakou dodávku a dneska už si můžete buď sehnat komponenty, které jsou předpřipravené od pár firem, ať už to jsou toalety, topení, nebo třeba lednice a podobně. A dá se to vlastně trošku jako Lego v uvozovkách jako vyskládat, sestavit. Ale je potřeba brát v úvahu, že je tam elektřina, je tam plyn, takže určitě bych nedoporučoval to dělat tak nějak jako na koleni, ale vždycky jako dbát na to, že to musí splňovat nějaká bezpečnostní opatření, mělo by to být zapsané v technickém průkazu a teda. Nicméně možné to je.
1: Ano. Jak to vypadá v takovém obytném voze, to si řekneme za chvíli a taky si řekneme, jestli na to musí být nějaký speciální řidičák. A pokud se chcete, vážení posluchači, na cokoliv zeptat, co se týká obytných vozů, jsme tady pro vás na čísle 726 46 48 48.

0: Jsme na dovolené, představte si, že jedete bydlíkem nebo spisovně obytným vozem, řídí Lukáš Janoušek a teď nás tím bydlíkem provede. Jdeme tedy do naší chaty, luxusní, dá se říct.
1: Dá se to tak říct, do chaty na kolech. A tak jo, tak máme několik druhů obytných vozů. A jak už jsem na začátku říkal, máme nějakou kategorii ve staveb. To znamená, představte si jakoukoliv dodávku a vevnitř je všechno, co budete potřebovat. A to znamená, typicky tam najdete vzadu velkou postel pro 2 až 3 osoby, najdete tam kuchyňku, kde bude plynový spořič, plynový vařič, najdete tam toaletu, kde bude sprcha, bude tam chemická toaleta, bude tam nezávislé topení, budete tam mít spoustu odkládacích prostor. Budete mít sezení vepředu, které bude samozřejmě 2, kteří sedí řidič, spolujezdec a 2, kteří sedí za nimi.
0: Tak to je pro 4 lidi.
1: To je pro 4, ale na spaní už nic moc. Jo? Takže spíš 2 až 3 lidi bych řekl. Potom je kategorie polointegrovaných vozů, to znamená, že to má ten čumák z té dodávky, ale je tam ta krabice zatím přidělaná.
0: To je asi nejznámější takové.
1: To je nejznámější, nejpopulárnější i v půjčovnách. Ta bývá pro 4 lidi typicky, má jednu postel vzadu, podobně jako ta vestavba, ale pak má druhou, která se typicky spouští od stropu nad sezením, které je za vlastně tím sedadlem řidiče. Takže na noc se to stáhne dolů. Potom máme kategorii alkoven, to je taková ta boule nad kabinou řidiče, a v tom je postel. Takže vlastně rozdíl mezi alkovnou a polointegrovaným je, že ta alkovna má tu postel napevno a je nad kabinou řidiče, takže vlastně v noci to nijak nepřekáží v tom prostoru. A pak je kategorie integrovaných obytných vozů a vlastně ta je podobná, akorát je to taková největší vlastně jakoby krabice. Ta si z té dodávky vezme jenom podvozek, de facto volant a motor a řadící páku a tu přístrojovou desku, ale jinak ten výrobce to celé obestaví. A je to podobné jako ta alkovna, spí se většinou nad sedadlem řidiče, ale je to víc aerodynamické.
0: Jo, takže a takové pro víc lidí ještě, nebo těch maximum jsou ti 4?
1: Maximum, typicky největší bývají ty alkovny, protože se dá udělat spaní ještě vlastně uprostřed, takže jakoby teoretické maximum je 6 lidí v takovém voze, ale nejvíc budete bojovat s váhou, protože drtivá většina obytných vozů i těch v půjčovnách jsou do 3,5 tuny, aby se dali řídit s řidičským průkazem kategorie B. A to znamená, že dostat všechno, aby se to vešlo do 3,5 tuny ještě s 6 lidmi, je v podstatě hodně, hodně, hodně těžké.
0: Tak dobře, to vyloučíme, ale ideální je, tak buď to pro ty 2. Jo, taková jako romantická dovolená, anebo pro 4členou rodinu. Jasně. To jste říkal, že je nejčastější, že si lidi taky nejčastěji půjčují.
1: Ano, 3 děti a děti to úplně milují. Takže jako pro rodiny je to, si myslím, fantastický způsob cestování.
0: Jasně. Řidičák stačí, to jste říkal, klasický skupiny B.
1: Na většinu tohle stačí. Na většinu. Běžně v půjčovnách je to Bčko, ale samozřejmě máte i velké a obrovské obytné vozy na Cčko. Klidně to můžou být předělané autobusy nebo kamiony. To už jsou potom takové jako hyperobytné vozy, do kterých zaparkujete. Máte tam garáž, zaparkujete do nich své osobní auto.
0: No, ale i když zůstanu toho Bčka, řeknu vám, že bych měla docela respekt tohle auto řídit. Je to velké.
1: Je to velké, široké, vysoké. A takže to na začátku ten respekt mají všichni. Na druhou stranu není to úplně čeho se bát. Typicky za prvé, když si jdete ten obytný vůz půjčit, dostanete hodinovou instruktáž klidně, kde vás se vším seznámí. Můžete si to případně i vyzkoušet v nějakých standardních půjčovnách, ale potom, když do toho sednete, tak zjistíte za chvíli, že si na to zvyknete. Určitě dobrý přemýšlet nad tím, že když jedu do zatáčky, to auto má převis, takže si musím trošku víc najet. Musím koukat na to, abych nevjel do podzemní garáže nebo do nějakého nízkého podjezdu. A když parkuju někde, tak může vylíst manželka nebo kamarád a ukázat mi třeba. Ale určitě to není nic, jako co by člověka
0: se nedalo
1: odradit.
0: No. 100%. A s čím nejvíc lidí chodí, potom když vám vrací ta auta, tak se stává, že to třeba někde škrábnou nebo tak.
1: Jo, to jsou takovýhle drobný jako oděrky. Drobný oděrky. Jako samozřejmě občas se stane i něco jako vážnějšího, ale jako většina jsou takový odřený zrcátko, protože prostě někde nějaký úzký vjezd nebo nárazník škrábnutý a tak podobně. Takže takže nebo uletí markýza, protože ji ve větru jako nesundali třeba.
0: No, za chvíli se budeme bavit o ceně.
2: Kdo by si pomyslel, že i první československý prezident, tatíček Masaryk, měl své romantické sny a touhy. A ty se možná také týkaly ženy o 9 let starší, Zdenky Šemberové. Co se mezi nimi odehrálo a jakou roli sehrála Zdenka v Masarykově životě? Odpovědi na tyto otázky se v dochované korespondenci pokusila najít Šárka Rusnáková. Čtyřdílný seriál o zvláštním vztahu TGM a Zdenky Šemberové poslouchejte každou červencovou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Písnička nám pěkně evokuje to naše povídání, tak jeď dál, šlápni na to, no nevím. Lukáš Janoušek, který založil platformu na půjčování obytných vozů Kampiry, tak ten asi neříká svým klientům, aby na to šlápli, aby spíše opatrně, že užili si tu dovolenou, aby nedošlo k nějakým větším škodám, o tom jsme se tady bavili. Co se spíš vyplatí, půjčit si to takhle, anebo byste šel do nákupu? No vy jste si to první koupil, že?
1: Já jsem si to nejdřív půjčil a potom koupil.
0: Takhle, mm-hmm. Aha.
1: Ale koupil jsem si to hnedka po prvním vypůjčení, protože mě to začalo bavit hned.
0: Fascinovalo. Ne, že by se vám to vyplatilo tedy, ale spíše se vám zalíbil ten typ trávení volného
1: času. Ten způsob cestování, ano, a ty zážitky, které mi to přinášelo a co jsem vlastně zažil během toho a jak to bylo jiné. Jak to bylo něco jiného, protože my jsme už tenkrát, nebo vlastně já strašně rád cestuju, takže jako mám nacestováno poměrně hodně a tohle nám přidalo vlastně úplně novou perspektivu toho, jak se dá jako cestovat a co se tam dá zažít. A mně na tom se i líbí to, že si to musím trošku odmakat, že je to trošku něco jiného. A vlastně ten karavaning je o nespěchání, to jste řekla dobře. A když jedu tím obytňákem, tak já jedu prostě 110, 120 na dálnici. Neženu to, kochám se, sedím vysoko v dodávce, běžně nejezdím dodávkou.
0: Cítíte se bezpečně?
1: To nevím. Cítím se tak, že mám perfektní rozhled. Aha. Vidím za svodidla. Vidím jako mnohem dál vlastně než z běžného osobního vozu. Samozřejmě musím si dávat pozor na to, protože jsem dlouhej, širší a tak podobně. Takže jako neřekl bych, jako, že se cítím jako bezpečně. Mám k tomu jako respekt stoprocentně. Nemám strach, to určitě ne, ale jako vnímám to. Jo? To znamená, musím být přítomen, což v dnešní době je skoro vzácné. Mm-hmm. A stejně tak potom, když přijedu vlastně jako na to místo, tak si to musím maličko zasloužit. Musím prostě to připojit na elektřinu, na vodu a tak podobně.
0: No jasně. A pomáhá celá rodina.
1: Pomáhá celá rodina, je to takový zážitek. Mm-hmm. Jo? Takže jako to je to, co mi to dává, že to je na jednu stranu sice velmi komfortní, protože v obytňáku se skvěle spí, jsou tam velmi pohodlný matrace a podobně, ale na druhou stranu není to takový jako autopilot, jako někde v Egyptě, v all inclusive resortu, kde skoro ani nevypnu hlavu, protože prostě pořád jako můžu jí mít třeba
0: no,
1: v práci.
0: Na ten telefon, že?
1: Tady
0: nemusím. To nikdo nechce.
1: No a potom vy jste se ptala na koupit nebo půjčit, tak jako určitě bych doporučil na začátku si to půjčit, vyzkoušet si to, zjistit, jestli tady ten typ cestování je pro mě nebo není. A potom, co se týká koupení, tak jako když na to budu koukat ekonomicky, tak bych v tom musel strávit aspoň 2 měsíce za rok, aby se to ekonomicky vyplatilo proti půjčování, což tak často není, ale ten důvod často bývá takový, že vlastně lidi, kteří si to koupí, tak oni si to pak dělají podle svého, dávají si tam různé vychytávky a podobně, jsou na to pyšní.
0: Jsem říkala, chcete to mít jen pro sebe. A co se týká potom ještě té ceny, to bude jistě posluchače zajímat, kolik stojí takový ten pro 4 lidi, ten rodinný obytný vůz nový.
1: Liší se, jako koupit si myslíte?
0: Jako nejdřív koupit si, ano.
1: Ano, tak budeme začínat zhruba někde kolem 1,5 milionu korun z daní. To budou takové jako základní modely, ne příliš vybavené, o nějakých 200-250 tisíc výš, takže řekněme někde kolem 1 milion 700-800 tisíc, bude už pěkně vybavený obytný vůz pro 4 osoby, ten polointegrovaný nebo i ta vestavba třeba.
0: Dobře, a teď pojďme na tu půjčku, když si půjčíme.
1: Záleží, jestli si budete půjčovat v létě, což je nejvyšší sezona, tam počítejte, že ta cena bude někde od 3,5 do 4,5 tisíce za den zhruba. Mm-hmm. Když to bude mimo sezónu, tak to bude začínat zhruba o 1000 míň.
0: Ano, tak to je takový ten apartmán pro rodinu.
1: Ano.
0: Zhruba tak na nosu.
1: Přibližně,
0: ano. Přibližně to odpovídá. Dobře. Mm-hmm. Tak to máme, v tomto máme jasno a teď si pojďme říct ještě, jaké typy cestování jsou takové pro obytné vozy ideální a jestli, když někam dojedeme, jestli máme tu možnost tam bez objednání zůstat taky s tím obytňákem. A ještě jednou apeluju na vás, milí posluchači, jestli máte jakýkoliv dotaz sem s ním, můžete ji napsat na studio.pardubice@rozhlas.cz.

0: si teď užíváme dovolenou v obýváku na kolečkách. Teď si tady říkáme, že velkou výhodou je právě to, že pokud jsme zvyklí spát si ve své posteli, tak tady máme taky svou postel v tom bydlíku a je to příjemné, že víte, do čeho jdete.
1: Ano.
0: Jsme tady stále s Lukášem Janouškem, který mi teď vyjmenoval takovou škálu míst, kde jsem ještě nebyla, kam bych se chtěla strašně podívat. Ale říkal jste, že i Tuzemsko je ideální pro bydlíky. Kam ano. byste nás pozval?
1: Já třeba miluju Šumavu nebo jižní Čechy. Oblast kolem Lipna, super, na kempování, nebo třeba jsou i jako různý, jo? Jako je třeba krásný kemp ve Dvoře Králové v Safari Parku, můžete spát a vedle vás vlastně chodí žirafy třeba. Vinaři si dělají svoje karavanové stání, kde to máte spojený s degustací. Farmáři si dělají svoje stání, kde vlastně máte zážitek, že vlastně se můžete zapojit jako do života tam.
0: Takže už to je opravdu tak dané, že s tím počítají ti podnikatelé a že dávají ten prostor.
1: Ano, například každoroční anketa Kemp Roku oceňuje vlastně to kemp popularity, tak nejrychleji rostoucí jsou ty, které kempy, které vybavují svoje kempy infrastrukturou pro obytné vozy. Takže je to jako skutečně trend a co určitě jako je fajn, že jsou různý způsoby, jak vlastně se k tomu dá přistoupit. Ať už to jsou oficiální nějaké kempy nebo různá takováhle alternativní možnosti, kde se dá kempovat.
0: Někdo by mohl oponovat, no a co životní prostředí?
1: Já myslím, že jako co je důležité, je, že když jedete, tak chovat se podle pravidel s respektem. To znamená, vezete si sebou chemickou toaletu, spotřebujete nějakou vodu, tak určitě to nevypouštět nikde do přírody ani do kanálu, ale využívat místa k tomu určená, což jsou vlastně právě ty karavanová stání, nebo každý kemp vlastně jako má na to infrastrukturu, kam tu toaletu vylijete, kde si doplníte čistou vodu a podobně. Chovat se tak, že když přijedu na nějaké místo, tak ho opustím minimálně ve stavu, v jakém jsem na něj přijel. A jinak si myslím, že to problém není. Naopak, to vlastně umožňuje objevovat, roztáhnout ten turismus trošku jako do prostoru, aby to všechno nebylo koncentrované do nějakých těch jako turistických jako celků, ale díky tomu lidé můžou objevovat i takové jako trošku zapomenuté zákoutí.
0: Určitě existují i různé servery, kde je mapa těchto různých ubytovacích míst pro bydlíky, že to taky není problém, kam vyjezdíte úplně nejraději. Po Evropě můžeme ještě pozvat, trošku se rozlétnout víc.
1: Jo. No, my jsme paradoxně jako díky obytňákům mnohem víc začali objevovat Česko, takže jako jezdíme docela dost tady. Ale strašně rádi máme Rakousko nebo Dolomity, severní Itálie, Slovinsko. Strašně krásný. Konec konců máme malou dceru, takže si rádi občas zajedeme i do Chorvatska, kde jsou zase jakoby velký kempy s velkým vyžitím. Ale třeba teďka přes zimu jsme měli takovou vychytávku, že jsme měli náš obytňák zaparkovaný u známého v půjčovně u Malagy a byli jsme v lednu a v březnu v jižním Španělsku, v jižním Portugalsku.
0: I takhle v zimě do jižního Španělska ideální.
1: Tak, protože tam je prostě sluníčko, je tam přes 300 dnů v roce sluníčko. I v tom lednu tam prostě bylo klidně 18 až 20 stupňů anebo 15, ale prostě když svítí to sluníčko, tak je to jako super. A tím, že tam nejsou turisti, tak je to mnohem uvolněnější i pro takový ten jako divočejší kemping.
0: A když si potřebujete přitopit, není to problém tady v tom voze?
1: Není. Dneska ty obytné vozy jsou úplně připravené i na zimu, takže jsou plně izolované, mají nezávislé topení, mají vyhřívané nádrže, aby vám nezamrzla voda, vyhřívanou třeba tu garáž, do které si můžete dát vysušit po lyžování své lyžáky a oblečení. A vlastně dneska už i ta infrastruktura v těch lyžařských střediscích jde tomu naproti, kdy často právě jakoby u sjezdovek jsou takzvané štelplaci, kde oficiálně můžete stát a vlastně jakoby půjčíte si to své auto nebo máte to své auto a jedete tam, kde jsou zrovna příhodné sněhové podmínky.
0: Takže vy jste to říkal už na začátku, že si rád tu dovolenou trošku ji odmakáte, že neplásnete sebou někde v hotelu na postel a nevezmete zase do ruky ten zpropadený mobil, ale pěkně si to postavíte všechno a tak dále. A co když s tím potom přijedeme domů nebo k vám, když to někdo vrátí? Potřebuje to nějakou výraznou péči, údržbu?
1: Tak jako pro vás, když si to půjčíte, tak ne, tak to jakoby běžně to vyčistíte po sobě, ale nic jako extra. A potom, když to auto máte, tak musíte dělat jednou nebo dvakrát za rok se dělá předsezónní a posezónní prohlídka, kdy vlastně to znamená, že vlastně se zkontroluje těsnost, jestli do toho vozu nezatéká a různé další takové jako přípravy na sezónu, řekněme, a potom naopak, když nebudete jezdit v zimě, tak zazimování, aby vlastně to v pořádku přečkalo zimu.
0: A to až zase někdy příště, až přijedete, tak to rozvineme více tohle téma, protože je to nesmírně zajímavé. Užijte si dovolenou, předpokládám, s bydlíkem.
1: No, jedeme do Kanady teďka, takže chystáme se půjčit si obytný vůz a projet tam ty národní parky, takže se na to moc těším.
0: To je nádherný plán. Naším hostem byl Lukáš Janoušek, zakladatel platformy na půjčování obytných vozů Campyry. Ať se vám to všechno vydaří. Díky a nashledanou.
1: Děkuju moc za pozvání.

0: Už je 11 hodin 47 minut. Ještě jsme si neposlechli děti, co nám dnes řeknou. Co jsou to lázně, relax? Petra Beránková je vyspovídá, tak se nechte překvapit.
1: Co jsou to lázně?
2: My tam jezdíme se školkou. To je taková odpočinková zóna.
3: Moje babička tam byla na operaci.
4: Tam jezdí babičky, aby byly zdravé.
1: Kde jsou třeba v České republice nějaké lázně?
2: V Pardubicích.
1: A jak to v lázních vypadá?
2: Že podlaha je taková čtverečková.
4: Jsou tam bazény a výživky.
1: Co tam ještě je?
2: Masáže. Je to tam hezký, úplně to je tam zbarvení.
1: Proč si myslíte, že lidé jezdí a chodí do lázní?
2: Aby byli zdraví. A až by asi mohli třeba i vykoupat.
3: Aby pomohly ty čárky na rukách je trochu uzdravit.
2: Aby si tam odpočinuli a aby jim tam a aby byli jako na dovolený.
1: Co to znamená v lázních procedura?
3: Že to tam je zbarvený a ještě tam lidi plavou na odpočinek.
1: A co jsou masáže?
3: Že nás někdo masíruje a hladí.

0: na cestách s Petrem Voldánem.
1: S nositelem ceny Czech Press Photo, kterého tiskne National Geographic i BBC Wildlife Magazine, Václavem Šilhou to bude v repríze pořadu Nejen o tom. Jako vždy v pondělí, v obvyklém čase se vydáme nejenom za snímky milionů migrujících pakoní v Africe. Jak vyfotit slona zblízka, když je tak veliký, to všechno uslyšíte v pondělí po 18. hodině.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: S Honzou Vamberským jsme probrali fotbal a teď můžeme probrat naše dobré odpoledne, jenom v krátkosti nějakou perličku na hoď.
1: Tak, co tady máme? 50 let od historického přistání na Marsu si dnes připomeneme. Krátce po 3:45. Podrobnosti připomene Naďa Kubínková.
0: No tak to je perlička jako hrom, děkujeme za to. Navíc se zjistilo, že se objevila Mozartova hudba, dosud neznámá, taky uslyšíte víc. Tak pohodový den, krásné odpoledne všem.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Svitavy opravují starou radnici, hotová bude v listopadu. Vláda by dnes měla projednat navyšování důchodů, přidávat chce každých 5 let lidem nad 80 let. V Evropské unii vstoupil v platnost zákaz likvidace neprodaného oblečení a obuvi. A bude polojasno až oblačno, teploty do 22 stupňů Celsia. Polední zprávy přináší Vilém Branda, vítám vás. Svitavy pokračují v rekonstrukci staré radnice v centru města. Opravy vnitřních prostor by měly být hotové v listopadu. Stát budou 7 milionů korun, říká mluvčí radnice Kateřina Kotasová.
4: Aktuálně probíhají přípravné práce pro rekonstrukci podlah v celém druhém nadzemním podlaží. Také probíhají přípravné práce pro nové rozvody technických sítí. Současně dojde ke kontrole nosných trámů a následně také k vyhodnocení jejich stavu.
3: Hlinsko nabízí dotace pro nové dětské lékaře. Na stavební úpravy ordinací nebo nákup vybavení budou mít možnost získat až 300 tisíc korun. Radnice si stanovila podmínku, že žadatelé musí péči ve městě poskytovat minimálně 5 let. Návrat k vyšší valorizaci penzí vláda teď prosazovat nebude. Dnes by ale ministři měli projednat novelu o navyšování penzí. Nově by se mohl zvedat důchod každých 5 let o 500 korun lidem od 80 let a ne od 85 jako nyní.
5: Návrh počítá i s tím, že by pracující seniori měli mít opět nárok na navýšení penze, říká ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO.
6: Mohou pracovat klidně týden nebo 80 dnů a vždycky se jim to připočte k řádné valorizaci.
5: Naopak se nepočítá s avizovaným zastropováním důchodového věku na 65 let ani se zohledněním inflace a růstu mest. Opozice návrh kritizuje. Třeba bývalému šéfovi ministerstva práce Marianu Jurečkovi z KDU-ČSL vadí, že se přidává všem plošně a ne cíleně těm, co to potřebují.
7: Pak to udejme opravdu třeba přes zvýšení příspěvku na péči, přes větší dostupnost sociálních služeb, odlehčovacích služeb.
5: Podle Juchelky ale vyšší důchody celkově sociálnímu systému uleví. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
3: Velké podniky v Evropské unii už nemůžou likvidovat neprodané oblečení a obuv. V platnost totiž vstoupilo unijní opatření, které to firmám s víc než 250 zaměstnanci a ročními tržbami přes 50 milionů eur zakazuje. Podniky tak musí najít jiný způsob, jak s neprodaným zbožím naložit, například ho prodat na jiných trzích se slevou nebo věnovat charitě. Kanada zavádí dočasné opatření na hranicích kvůli obavám z možného šíření eboli, oznámila to kanadská vláda. Ode dneška neumožní vstup do země cizincům, kteří byli v posledních 3 týdnech v Demokratické republice Kongo.
2: Počasí.
3: Dnes bude v Pardubickém kraji polojasno až oblačno, během odpoledne čekáme ojedinělé přehánky. Teploty se dnes dostanou na 19 až 22 stupňů Celsia, na horách bude kolem 11. Foukat k tomu bude mírný západní až severozápadní vítr, který bude později večer slábnout. Rozptylové podmínky jsou dobré, tlak bude slabě kolísat a bio je na prvním stupni zátěže.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Komplikace čekejte na hlavním tahu ze Svitav na Brno. Za odbočkou na Hradec nad Svitavou máme hlášenou nehodu 2 nákladních a 2 dalších osobních aut. Počítejte obousměrně se zdržením. A pozor taky v Poličce. Na výjezdu z města směrem na Hlinsko bourala motorka s osobním autem. Tolik doprava.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 12 hodin 4 minuty, startujeme polední hodinu vašich vzkazů a pozdravů a přidáme k nim i písničky z našeho playlistu. Těšit se můžete na Péťu Spáleného, Martu Kubišovou, taky na Míšu a jeho mechaniky, na Míšu Tučného, na Ríšu Millera, na Paulu Abdul, kapelu Redikirk, na Karla Zicha, na Helenu Vondráčkovou s Václavem Neckářem, anebo na Žalmaná Spol.
2: Písničky od srdce a Jan Bamberský.

0: díky patří vám. Zpíval Petr Rezek hned na úvod. Telefon 726 46 48 48, e-mail pro tuto hodinu opět studio.pardubice@rozhlas.cz a číslo pro SMSky 90 011 04.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
0: A někdo už haleká, volá, halo. Hola.
2: Ahoj, tady Slávě Vildorov, Kaťák.
0: Nazdar, Kaťáku, tak ty jsi v důchodu, si říkal před nějakým časem, tak. Víš, takže ty máš velkou pohodu.
2: O, teď jo, budu do
0: lečebny. Jo. No. Tak, ať si brzy uzdraven, posíláme ti kolej Albertov.
2: Jedu na takovou, jako rekreaci.
0: Na rekreaci, no tak to jo, tak to si to užiješ.
2: Jo, jo, už.
0: Jo, takhle. Tak, kolej Alberto, měj se hezky, naslyšenou.
2: Díky, ahoj.
1: Český rozhlas Pardubice, písničky, které

Koli Albertov, Petra Spáleného a další z vašich písničkových pozdravů. Teď budeme gratulovat k narozeninám distributorovi Bonboniér, panu Svobodovi z Mejta, který dnes slaví půlkulaté 85. na

uroní. Marně pastýř ovci hledá, luny svice chytit nedá. Vítr svinic tiše sténá, Magdalena, Magdalena, aleluja. Přísní soudci ženu jali, krásnou kadeř ostříhali, pranýři městem vedou, odpustit to nedovedou, mají

Tak včerejším finále mezi Španělskem a Argentínou, které vyznělo lépe pro Španěly, skončil světový šampionát ve fotbale. Další je na programu v roce 2030. Já jsem teď tady četl jednu zajímavou zprávu, že bookmakeri, tedy myšleno ti čeští, přijali sázky za rekordních skoro 5 miliard korun. Odehrálo se totiž i více zápasů. Na výhrách ale vyplatili přes 90% těchto přijatých peněz. Yes.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: A také další z vašich poledních písničkových pozdravů. Tentokrát Boženka si vybrala z naší polední nabídky, a to Káju Zicha. Kola Pop Music se tím pádem točí dál.

Rap to dub, rap to dub. Karel Zich zpíval Kola Pop Music, se točí dál. Já si pamatuju, že tuhle jeho desku, myslím, že i se stejným názvem jsme měli doma a točili jsme ji docela často na gramofonu, až jsme ji pěkně oškrábali. Tak, ale pojďme dál na další z vašich písničkových pozdravů. Tentokrát tady vidím, že byste nás také chtěli pozvat na jednu zajímavou akci tady v Pardubicích do Enteria Arény, a to na Czech Open 2026, je to 37. ročník tohoto festivalu. Na rozpis turnajů prý najdeme na internetových stránkách. Tak, kdo by se chtěl přijít podívat, máte jedinečnou šanci, takže všem sportu chtivým, teď kapela Black Milk.

0: východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Navštivte s námi tajemný Kunwald, městy s pod Orlickými horami. Vezmeme vás do míst, kde byl v roce 1457 založen první sbor jednoty bratrské. Podíváme se k bratrské lípě a naučnou stezkou po stopách jednoty bratrské dojdeme až k Jordánu, tedy k místu, kde kdysi bratři křtili své nové stoupence. Do Kunwaldu vás doprovodí Šárka Kuchtová.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Kiss a jeho mechanici a roky života, tedy Mike and the Mechanics a Living Years v písničkách Od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Tak jdeme na další z vašich vzkazů.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
0: A někdo na telefonu, kdo volá? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Mirek a zahrajte prosím všem Nejlepší holky jsou od Vlachova Březí.
0: Nezahrajeme, nemáme ji v playlistu.
2: Děkuji.
0: Mějte se hezky. Děkuji. Naslyšenou, Michal Tučný je tu.

0: Zatímco zpíval Michal Tučný písničku Já světem táh jen tak s Celtou, tak jsem se tady začetl do jednoho ze článků na našich internetových stránkách pardubice.rozhlas.cz v rubrice Co v učebnicích nebylo, kterou také slýcháte v našem vysílání. O tom, jak to chodí na Venuši. Tak nevím jak vy, ale já jsem třeba vůbec nevěděl, že na jejím povrchu je opravdu, opravdu teplo a že bych tam žít nechtěl. Je tam 480 stupňů Celsia a když prší, tak prý ty kapky, které prší z atmosféry na povrch Venuše, obsahují kyselinu sírovou. No tak považte sami, chtěli byste tam bydlet?
1: Máš tucty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní. Máš pocit, že jsi zakutá.

Já vždy rozeznávám, hravě rozeznám.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: Přesně tak, stále pro vás ještě šance nechat si třeba zahrát některou z písniček, která je v našem poledním playlistu. Tak připomínáme, že si můžete vybrat třeba Reddy Kirken, Helenu Vondráčkovou s Václavem Neckářem, jejich pohádkovku Znala pana pána, také Žalmana a spol tu máme v nabídce, anebo ještě Evu Farnou bychom mohli teoreticky stihnout do 13. hodiny do osobností Česka s Oskarem Hesem. Tak připomínáme i telefonní linku 724-6-4848, e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a číslo pro SMSky 90 011 04. A teď jedna z vašich SMSek. Dobrý den, prosím, zahrajte pro moje srdíčko Evičku nějakou pěknou písničku. Díky moc, Kája.

den, prosím, zahrajte cokoliv hezkého pro nás, kteří jsme v práci a ještě jsme neměli pauzu na oběd. Díky moc, píše Radek. Tak Radku, hezky to přežijte, no do oběda určitě už zbývá jenom chvilka, počítám, že tu pauzu budete.

0: Magické léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
1: A před námi poslední z vašich dnešních poledních písničkových pozdravů. Tentokrát píšete, zahrajte prosím tu od Helenky s Vašíkem Blanka pro hezké poledne a zbytek pondělí, ať nám to hezky uteče.

Údajně smutná princezna Helena a princ Rošťák Václav a znala pana pána z této pohádky. Ještě kdyby tady byla taková panenka nebo Eva Farná, bude na ostří nože do 13. do zpráv Viléma Brandy a také do pravidelníku do pondělního pořadu, který se jmenuje Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a dnes s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. A také ještě jeden pozdrav, ten je od Viktorky. A Viktorka píše, prosím, zahrajte písničku od Žalmana a spol. Bude to pro babičku Dášenku, protože prázdniny u ní jsou...

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Vražda dělníka a záhadné zmizení bohatého lichváře a jeho ženy. Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Čím více milujících tatínků, tím lépe. Pierre Richard a Gérard Depardieu v komedii Otec a otec. A ČT Art. Petr Nárožný jako přítel operních umělců a zvláště umělkyň v Goldonyho komedii inscenované v pražském činoherním klubu. Impresario ze Smirny. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: V Pardubicích řešili případy otrávených ptáků botulotoxinem. Nová knihovna v České Třebové otevře na konci srpna. Změny v cenách paliv se podle ministra dopravy po konci regulace zatím neprojevily. A dnes odpoledne bude v Pardubickém kraji polojasno až oblačno. Během odpoledne čekáme potom ojediněle přeháňky a teploty až 22 stupňů Celsia. Aktuální zprávy a Vilém Branda, vítám vás. Pohádkové zahradě v Pardubicích v posledních týdnech řešili desítky případů vodních ptáků otrávených botulotoxinem. Důvodem jsou deště po horkém a suchém počasí. Voda totiž ve vyschlých jezírcích vytváří podmínky pro vznik nebezpečného jedu, potvrzuje zakladatelka azylu pro opuštěná a handicapovaná zvířata Romana Vojířová.
4: Ty kachny, jak vlastně brázdí to bahno a vybírají si z toho ty živiny, tak zároveň se dostává do jejich těla jed a on je ochromí. Ty kachny přestanou se hýbat, nemůžou používat nohy, dostávají křeče a bez pomoci umírají.
2: V České Třebové tento týden začíná stěhování stávající knihovny do nových prostor. Nová knihovna ve Slovanské ulici se oficiálně otevře 31. srpna. Do té doby můžou lidé vracet výpůjčky do biblioboxu nebo využívat menší pobočku knihovny v místní části Parník. Víc ke stěhování říká mluvčí radnice Jiří Holý.
5: Pracovníci knihovny aktuálně své věci balí a popisují. Do stěhování se zapojí také specializovaná stěhovací firma, která vše přemístí ze staré budovy do nové.
2: Konec regulace cen pohonných hmot se zatím podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD naplno neprojevil. Řekl to před jednáním vlády. Regulace skončila o půlnoci po víc než 3 měsících. Ministerstvo financí během té doby určovalo na každý den maximální cenu za naftu a benzín. Na naftu zároveň platilo taky snížení spotřební daně. Opatření je ale podle Bednárika vláda připravená znovu zavést, pokud by ceny na trzích začaly opět kolísat.
6: Všichni se řídí světovými trhy a podle mě ten přepis do realizačních cen na totemech ještě není vidět, protože prodávají ještě naftu a benzín, který nakoupili předtím. Ale vláda si ponechala tu legislativu a může zasahovat, takže budeme to řešit vždycky podle toho, jak se to bude vyvíjet.
2: Ukrajinská armáda v noci znovu útočila na ruskou metropoli. Podle šéfa moskevské oblasti zranili drony celkem 10 lidí. Některé z bezpilotních strojů dopadly do města Domodědovo poblíž jednoho z moskevských letišť. Ukrajina označuje útok za odpověď na nedělní rekordní ostřelování Kyjeva.
3: Počasí.
2: Dnes bude v Pardubickém kraji polojasno až oblačno, během odpoledne čekáme ojediněle přeháňky. Teploty se dostanou na 19 až 22 stupňů Celsia, na horách bude kolem 11. Foukat k tomu bude mírný západní až severozápadní vítr, rozptylové podmínky jsou dobré, tlak bude slabě kolísat a bio na prvním stupni zátěže.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Zpomalte na silnici ze Svitav na Brno. Za odbočkou na Hradec nad Svitavou se srazila 4 auta. Počítejte se zdržením, a to obousměrně. A zdržíte se taky na příjezdu do Poličky ve směru od Hlinska. Na hlavní silnici bourala motorka a osobní auto. Tolik doprava, šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Hezký den vám přeje Oskar Hess a mé pozvání dnes přijala doktorka Kateřina Cajdhamlová. Dobrý den.
2: Dobrý den, já moc děkuji za pozvání.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Kateřina Cajdhamlová je známá česká interní lékařka, psychoterapeutka, moderátorka na Českém rozhlase, autorka a spoluautorka několika knih, přednáší pro odbornou společnost, pro laickou veřejnost, mluví několika cizími jazyky, je hrdou maminkou i babičkou. Celorepublikově známou se stala díky televizním pořadům Jste to, co jíte, Souboj v těžké váze nebo Doktorka.
2: Ano.
1: Tak snad jsem to řekl všechno a nic jsem nevynechal.
2: Vynechal.
1: Ježíš Maria, tak to jsou
2: pořady Hubněte zdravě, ano. A pořad Veselé a zdravě. Pořad Hubněte zdravě s Kateřinou Cajdhamlovou byl na rádiu Region,
1: no,
2: což bylo dřívější jméno Rádia Střední Čechy.
1: Aha.
2: A pořad Veselé a zdravě s Kateřinou Cajdhamlovou, nevím, doufám, že samotný, je od roku 2023, původně na rádiu Region, nyní na rádiu Střední Čechy a dokonce vzhledem k tomu, že naši posluchači z nějakého důvodu tento pořad hodně poslouchají, no tak jsme se stali vlastně celorepublikově vysílaným pořadem.
1: No vidíte.
2: No.
1: Tak to je skvělý úplně. Paní doktorko, říká se, že když chce být v dnešním uspěchaném světě člověk úspěšný, musí se věnovat hned několika věcem a oborům naraz. Vy na mě působíte jako člověk, který toho zastával ještě v době, kdy to ani nebylo trendy. Měla jste tento zájem o multiangažovanost už během dětství, během dospívání, nebo to přišlo až později?
2: No, teď jste mě teda velmi překvapil, protože já se takto nevnímám. Vzhledem k tomu, že u nás doma byl takový názor, že výchova má dítěti poskytnout ze čtyř oblastí nějakou inspiraci. Vzdělání říkali, že udělá škola, to je ta pátá, ale rodina by měla teda naučit slušnému chování, to znamená nějaký jako něco. Pak by měla dodat spirituální rozměr, takže já jsem chodila na náboženství v rámci Českobratrské církve evangelické. Pak říkali, že hudba je další.
1: Jasně.
2: A umění vůbec. To znamená, že jsem musela vědět něco o, já nevím, literatuře, něco o malířství, něco o sochařství a samozřejmě teda hrát na nějaký hudební nástroj.
1: Jaký to byl?
2: Vybrala kytaru,
1: kytaru.
2: A posléze mandolínu.
1: Aha.
2: A bylo to prýmá. Akorát, že dodnes vlastně neumím noty, jo? Takže já prostě...
1: Já nějak... taky ne.
2: No ano. Nevím, jak jsem to hrála podle sluchu, no prostě neumím noty. Takže to byla další oblast, to už máme třetí.
1: Aha.
2: No a ta čtvrtá oblast, to byla nějaká forma sportu. A tudíž tatínek mě dal ve 8 letech na kanoistiku do vodáka, kde to byl vlastně tehdy scout, něco jako. Sice už byl 70. rok, ale pořád ty pravidla, učili jsme se uzlovat, učili jsme se různý prostě poznávat přírodu a tak, stanovat prostě zatlouct kolíky, vykopat latrínu a tak.
1: Ježíš.
2: No, ale to bylo prýma. A tyhle ty čtyři oblasti vlastně považovali rodiče za něco, co mi má dát rodina. Čili to už je jako takový multi, že?
1: No já jsem spíš myslel jako tu pracovní jako rozkročenost. Víte,
2: ne.
1: Jako dneska jako je, víte, co chci říct? Jako dneska je člověk jako herec, zároveň musí být trošku influencer, zároveň musí být to a to a to.
2: Ne. A říkali, že to hlavní, co má zůstat, to znamená, tady máte nějaké oblasti,
1: jasně,
2: ale to hlavní, co zůstane, je svobodná volba.
1: Mhm.
2: Že vy si máte vybírat, aby vás to bavilo, aby vás to těšilo, aby to bylo k něčemu užitečný a hlavně, jako říkali, moc dlouho zůstávat v té jedné vlastně oblasti, je to jako špatně. A já jsem viděla dvě cesty. Jedna byla maminka, která měnila oblasti a zaměstnání. Ona byla architektka, takže chvilku dělala pro dráhy, chvilku dělala tamhle developera chvilku dělala nějaký kostely a podobně. A tatínek hačal v pražském projektovém ústavu a dělal furt to samý celý leta. A mně přišlo, že maminka na tom byla lépe z hlediska finančního. Víc jí to bavilo, protože poznávala různé lidi. Vždycky jako, když jí přestal bavit šéf na místě A, tak prostě dala výpověď. A ona mě naučila to, co já jsem potom ve svém dospělém životě dělala, že vlastně jsem koukala, jestli mě to baví. A vlastně na jakémsi vrcholu teoretickém jsem si řekla, tak to už stačilo a rozhlížela jsem se, kde budou otevřené dveře. Čili já jsem takový surfař, jo, že skáču z vlny na vlnu. A vlastně já mám kamarádku, ona je Čechoameričanka a vídáme se jednou, je to přítelkyně, to není kamarádka, to je opravdu hlubší vztah, takže my si povídáme, máme podobné názory a tak. Ona je dáma o 18, o 21 let starší než já, ale je to úžasná dáma. No a vlastně ta mi říkala, že kdykoliv přijede a bavíme se, tak zjistí, že dělám něco jiného. A musím říct, že mě to velmi těší, takže já jsem si vyzkoušela vědu, to jsem dělala vlastně ještě na vysoké škole. Předtím jsem si na Gimplu vyzkoušela jazyky, tam jsem dělala latinu, dělala jsem, já nevím, angličtinu, španělštinu jsme měli, francouzštinu, samozřejmě ruštinu, že jo, ta byla povinná. Už zas brzy bude, zdá se mi, no uvidíme, pán Bůh zaplatí, aby ne. No a pak jsme, němčinu jsem nemusela, protože tu moje máti neměla ráda, takže jako němčinu ne. No a pak jsem teda, takže jazyky, pak jsem chvilku chtěla, jakože budu dělat architekturu, jenomže jsem neuměla matiku. Navíc mě naštvala maminka, takže jsem se rozhodla, že budu dělat něco, co ona nepovažovala za vůbec pro ženskou rozumný, a to je medicína. Ale říkala jsem si, že budu dělat genetiku virů. Dokonce to bylo báječný, až na to, že jsem měla špatný kádrový profil z důvodu zmíněný jaksi dříve, takže to nešlo zůstat jako vědec na fakultě, takže jsem byla přidělená na gastroenterologii do Státního ústavu národního zdraví, takže jsem dělala u lůžka, že jo, nějakou dobu. Po revoluci jsem přešla, protože jsem měla děti, tak jsem přešla na ambulanci cizineckou, tam si mě vyhlídla zakladatelka jedné tady vlastně takové mezinárodní společnosti, kde jsem dělala teda ambulantního internistu s výjezdovou službou. Pak jsem studovala homeopatii, protože jsem původně ji chtěla vyvrátit, že to je blbost. No a po 6 letech vlastně indicko-holandské školy konstituční homeopatie jsem zjistila, že to je naopak velmi přesná věda, kdy dokonce homeopati sami na sobě zkoušejí ty preparáty, to znamená, no a vzhledem k tomu, že jsme tím potom léčili kočku, psa a mimina, tak opravdu to není o tom, že něčemu věříte, ale je to opravdu něco, co funguje.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A naším dnešním hostem je Kateřina Cajdámlová.
2: Je skvělý, že já nemusím se vůbec ptát.
3: Ukecaná.
2: A vy vlastně opravdu to řeknete celý, to je úžasný, já si nemůžu lepšího hosta opravdu přát, to je skvělý. Já bych se u těch psychoterapií trošku zastavil, poněvadž mám pocit, je to moje velký téma, já jsem velkým zastáncem psychoterapií.
3: Fakt?
2: Velký, já chodím pravidelně už roky a musím říct, že...
3: Roky. Tak pozor. Jeden z důvodů, proč jsem si vybrala systemiku, což je subjektivistický, radikálně konstruktivistický směr.
2: Ano.
3: Bylo přesně tohle. Mně chodili pacienti, kteří dělali třeba kognitivně behaviorální terapie každý týden 5 let, nebo chodili na psychoanalýzu 10 let každý týden. A já jako internista jsem si řekla, sakra, když já budu mít angínu, chci já chodit 10 let každý týden, abych se jí zbavila? Vždyť to je šíleně neúčinný. Zatímco u systemiků platí pravidlo, že by mělo stačit 8 setkání, aby klient vlastně byl schopen si poradit s věcmi. On nemusí vyprávět příběhy, protože ty ho většinou traumatizují, zejména pokud byly bolestivé. To znamená, my se jako nevotáčíme do minulosti, jako kdyby minulost je trošičku zbytečná.
2: Aha.
3: My se soustředíme na teď a koukáme, co se má ten člověk naučit, co má odhodit, na co se má vykašlat, nebo čemu má udělat nový význam. A po 8 sezeních má mít jako hotovo. A já sama jsem obhájila na vlastně intervenci v jednom sezení, krizové intervenci.
2: Ano.
3: A díky tomu, že jsem to prokázala, že opravdu to zafungovalo a že to stačí, to znamená, aha, efekt způsobil, že ta dáma se narovnala a řekla, páni, no jo, vlastně, teď je to jednoduchý.
2: Jo, jo.
3: Proto se to jmenuje radikální konstruktivismus, že vlastně ten člověk schodí nefunkční struktury.
2: Jasně.
3: A radikálně postaví něco svého. Takže já mám spoustu vlastně spokojených lidí, kteří mi třeba jednou za rok napíšou, že jsou furt fajn a že to pořád funguje, a byli u mě třeba 3x, jo. Takže já si fakt myslím, že pokud má být psychoterapie účinná, tak se nemusí ztrácet čas tím, že by ten člověk léta docházel.
2: To já jsem ani nemyslel tak jako úplně, že bych chodil každý týden na terapii k tomu stejnému terapeutovi, spíš za ty roky jsem vystřídal už jich více.
3: Ano.
2: A chodím i preventivně. Chtěl jsem se zeptat, jestli si třeba myslíte, že ta prevence je pro člověka, který neřeší nějaký akutní problém, jako důležitá.
3: Já si myslím, že zejména v některých profesích, které jsou třeba hodně v kontaktu s lidmi, ať už jsou to psychologové, psychoterapeuti, psychiatři, já bych si myslela, že by to potřebovali i pedagogové a zdravotničtí pracovníci en bloc. Samozřejmě soudci by to potřebovali.
2: Herci třeba?
3: No, herci určitě, protože to je velmi náročná profese. To znamená, u všech těchto, kde hoří nebo hrozí, u všech těchto, kde hrozí syndrom vyhoření, tak bych myslela, že by bylo rozumné preventivně chodit, upustit páru. To ano. Ale je to něco jako, když chodíte na fyzioterapii a vy se vlastně technicky na té psychoterapii máte naučit, jak tu páru upouštět a chodit jenom tehdy, když je toho na vás třeba moc a potřebujete třeba jenom popostrčit nebo přátelskou nějakou atmosféru, ve které v bezpečném prostředí si zanadáváte, což normálně nemůžete a doma nechcete otravovat. Jo? Takže v tomto ano. A to preventivní by člověk postupně si měl dělat sám.
2: Dobře. Já teď se trošku posunu dál, protože myslím si, že to s tím souvisí. Jo. Jak si myslíte, že moc souvisí fyzická kondice s tou psychickou? Poněvadž člověk může vypadat skvěle, počkejte, člověk může vypadat skvěle a zároveň se uvnitř cítit hrozně.
3: Vážený pane, na tváři lehký smích, hluboký v srdci žal, to je citát jedné básně.
2: Ano, básně, k tím se tak ještě dostaneme. Ano.
3: No, dobrá.
2: Snad.
3: To, že souvisí psychické a fyzické zdraví, přesně funguje. A to, že existuje to, že člověk na povrch vypadá vlastně úžasně silný a vevnitř má třesoucí se dušičku, to je příběh velmi častý. A já jsem dneska ráno, než jsme jeli sem, tak jsem hovořila s kolegou inženýrem Havlíčkem, s kterým za ty léta vlastně my jsme přátelé dlouholetí, už to skoro bude čtvrt století a pořád si libujeme, jak jsme na stejné vlně. A on říkal zajímavou věc. On říkal, že většina mužů jsou navrch pevní a uvnitř křehcí a většina žen jsou navrch citlivé a uvnitř pěkně pevné. A já jsem si uvědomila, že on má pravdu a že je to možná záležitost sebeobrany, protože my jako křehčí pohlaví si prostě hrajeme na někdy na to, že já nevím a tak mi pomož a já tam nedošáhnu a že to funguje.
2: Aha.
3: A zase muži, kteří musí navenek ukazovat tu pevnost a tu sílu, no tak stejně jako Achilleus, když zabil Hektora, tak prostě jdou a pláčou. Akorát, že pláčou a třeba se za to stydí, což je velká škoda. Takže já si myslím, že yin a yang, neboli určitá pevnost a křehkost, jsou v každém z nás a že je důležitý ta rovnováha a aby taky v nějakém prostředí si člověk ulevil a jsme zpátky u toho, na co ta psychoterapie je dobrá.
2: Ano.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Příjemný poslech vám stále přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Kateřina Cajdhamlová. Děkuji vám, že si se mnou takhle krásně povídáte. Ten rozhovor je úžasný v tom, že vás se člověk nemusí ani tolik ptát a vy povídáte a je to nesmírně zajímavý, protože já mám připravený rozhovor a vy, kdybyste ho četla a postupně se dostáváte hlouběji a odpovídáte mi na ty otázky úplně automaticky. To je skvělý. Já se vás ještě chci zeptat na pár věcí. Já navážu na ten náš předchozí rozhovor s tou fyzickou kondicí a psychickou kondicí. Dneska mám pocit, že vlastně ten svět je trošku jiný, než já si ho pamatuju před 20 lety, tím, jak se technologie vyvíjí a sociální sítě přichází. Chtěl jsem se zeptat jak vás jako terapeutky, jak vy to máte se sociálníma sítěma?
2: Nejsem na nich.
1: Nejste na nich vůbec?
2: Ne.
1: A můžu se zeptat, proč a jak se k ním stavíte? A vy si myslíte, že jsou zdraví pro duši a mysl, anebo spíš ne?
2: Zas stručně zkusím. U nás doma se říkalo, dej si bacha na to vyřvávat něco na tržišti se spoustou anonymních čumilů. Mm-hmm. Radši mluv s každým zvlášť.
1: Skvělá odpověď, rozumím.
2: A navíc, my máme čich, který bez nějakého filtrování jde do mozku přímo. Mm-hmm. A ten je nám velmi důležitým průvodcem. My dokážeme vycítit, proto říkáme, že vycítíme, vlastně jestli ten druhý mluví upřímně, nebo jestli se nás bojí, nebo jestli se steká. My to vycítíme. Hmm. My to ani nevíme, že to vycítíme. A to teda sociální sítě neumožňují. Navíc to je teda tržiště, ve kterém je obrovské množství anonymních psychopatů, účelových lidí a další. A tohle už ti mladí lidé, kteří na těch sítích tráví čas, už to vnímají a už se jim to nelíbí.
1: Hmm. Úplně přeskočím na úplně jiný téma. Mě strašně zajímá, musím se na to zeptat. V roce 2015 se zúčastnila televizní soutěže Stardance.
2: Jo.
1: Já se musím zeptat,
2: jo.
1: Jak na to vzpomínáte, jaký byl
2: jo.
1: Petr Čarek, taneční partner,
2: jo.
1: Jaký to bylo, prosím
2: jo.
1: Vás.
2: Tak prosím, to bylo splnění mého nevysloveného snu.
1: Opravdu?
2: Opravdu, protože Patrik je svědek, Patrik Rozehnal, se kterým máme pořad Veselé a zdravě,
1: ano.
2: Tak je svědek toho, že kdykoliv zazní speciálně čača, já mám totiž divnou úchylku, já vnímám muziku jako fyzicky, já ji jako vnímám, mě naskakuje husí kůže, já se hejbu
1: hned
2: prostě.
1: To s váma šije.
2: Se mnou to šije, přesně tak. A speciálně latinsko-americké rytmy, to je prostě moje, to je srdcovka. Mm. A já miluju i rock and roll a prostě všechno tohleto. No a Petr Čadek, to je neuvěřitelný tanečník, ale on, kromě toho, že je neuvěřitelný tanečník, tak on velmi dobře rozumí fyzičnu a on vlastně byl díky Bohu tím, kdo mě učil rozcvičovat se. Mm-hmm. Po tréninku jsme se uvolňovali zase, naučil mě různé cviky, které bylo dobré dělat. Takže já jsem z těch účastníků byla pravděpodobně jediná, kdo neměl žádný úraz v té době. A ani nic z páteří. Mě to bavilo. Přidala jsem 18 hodin pohybu a jako klimakterická baba, já jsem z velikosti 42-44 měla najednou velikost 36-38 jako ve 20. Já jsem měla úžasnou náladu. No a já jsem se neučila scénáře na pořad doktorka, takže nás museli vyrazit, protože kdyby nás nevyrazili, tak my jsme vám, představte si, předvedli tango na AC/DC, což by nikoho nenapadlo. Ta píseň se jmenuje Big Balls, mm-hmm. A to je opravdu tango.
1: Aha.
2: A pak jsme měli ještě úžasnou, nádhernou čaču na TNT.
1: Jasně,
2: když tak si to poslechněte. Ale prostě já jsem se na to tak těšila. My jsme to tak uměli.
1: To
2: a bylo to báječný. A já na to nesmírně ráda vzpomínám. A teď, když o tom mluvím, já mám husí kůži. A báječná věc byla, že můj partner, který v životě nekoukal na Stardance, udělal tu zásadní chybu. že se s Péťou Čatkem vsadil, že pokud budeme ve finále, že se mnou bude chodit do tanečních. No a on chudák nevěděl, že ve finále jsou všechny páry. Takže když nás vyrazili, tak on si oddech. Mm-hmm. Jenomže pak bylo finále a já říkám, tak jdu do finále. Takže a teda musím říct, 2 roky se mnou chodil do tanečních. On předtím, když byl mladý, tak chodil do speciálek, aha, takže on nádherně tančí. Aha. A kdybyste viděli jeho Cuban breaky, to bylo úžasné.
1: Já bych se chtěl ještě zeptat. Vy prý píšete verše.
2: No, ano. Od 13 let jsem si místo deníku, nebo teda on to byl takový deník, vypisovala citáty a vždycky, když byl nějaký krizový moment ve vztazích, tak jsem psala básničky. Aha. A neuvěřitelně se tím člověk vlastně uklidnil, protože má-li to mít rytmus a nějaký obsah, no tak vy nemůžete tam ty citečky jako zase úplně prožívat. No a že to tak říkáte, já jsem vám tu knížku přinesla.
1: Ježišmarja.
2: Je vaše. Když budete chtít, tak si ji přečtěte. Prosím, čtěte ji postupně, protože tam uvidíte, jak jsem cyničtěla. A já jsem vlastně od roku 2013 napsala už jenom 3 básně, protože od té doby já jsem furt šťastná. Jsem se svým Péťou a na nakladatelovo přání jsem jenom překládala anglicky psané básně, které tam taky jsou, do češtiny. Tam jsem zjistila, že v češtině jsem ukecaná, v angličtině stručná, je to opravdu zvláštní. No a jemu jsem tam napsala vlastně na závěr 1 básničku.
1: Skvělý, já vám moc krát děkuju. Cestujete ráda někam do zahraničí? Máte, když už mluvíte tolika jazyky, cestujete někam?
2: Tak.
1: Máte to ráda?
2: Tak. Já mám ráda, když svět chodí ke mně. Navíc, pokud si pamatuju, tak po revoluci my všichni jsme cestovali jako diví. Mm-hmm. To znamená, to, co jsem chtěla vidět, například Paříž nebo vůbec Francii, že jo, Švýcarsko, Holandsko, mm-hmm, tak to už jsem viděla a myslím si, že ještě v dobré době, protože dnes už bych se do Paříže kapáneček bála. Mm-hmm. No a my jezdíme 10 let s mým milým, jezdíme do Thajska, mm-hmm, kde jsme si pořídili dokonce apartma, takže tam máme vlastně takový centrum a z něj vyjíždíme a koukáme se po Thajsku. Thajsko je nádherná země, plná velmi skromných lidí. A já vždycky, když se odtamtud vrátím, tak se rozhodnu, že musím minimalizovat, protože oni vydržejí opravdu s tak velkým málem, že se člověk stydí za ten nadbytek věcí, který má.
1: Ano, člověk se potom vrací s takovou větší vděčností zpátky do Čech a uvědomí si, kde a jak dobře se mu vlastně žije. Tak mi nezbývá nic už jen vám poděkovat. Já vám moc krát děkuji, že jste si našla čas. Dorazila jsem do Osobností Česka, do Českého rozhlasu. Moc krát vám děkuji a přeji vám krásný zbytek dne.
2: Bylo to nesmírně příjemné a já se vám omlouvám za to, jak strašně jsem užvaněna. To je takový a keca. Takže děkuji moc a přeju vám hodně, hodně radosti z téhle příjemné práce.
1: Moc krát děkuji.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
0: V Chrudimi dokončili obnovu bašty. Vláda schválila zvýšení penzí pro pracující důchodce. Kolona aut se tvoří na příjezdu do Litomyšle od Svitav. A zítra bude v Pardubickém kraji polojasno až oblačno a teploty až 22 stupňů Celsia. Pěkné odpoledne u zpráv od Viléma Brandy. Obnova chrudimské bašty Prachárna je hotová. Rekonstrukce památky z 15. století trvala rok. Úpravy stály 3 miliony korun.
2: Řemeslníci museli postavit nové schodiště, opravit podlahy a zajistit statiku. Součástí obnovy je ale i nová expozice zaměřená na historii městského opevnění, včetně nové multimediální projekce nebo replik ručních zbraní a modelů obléhacích strojů. S Chrudimi Josef Kopecký, Český rozhlas.
0: V ulici Bartoňova na Pardubické Dubině jsou ode dneška částečně uzavřené chodníky a společná stezka pro chodce a cyklisty. Omezení potrvá do 23. září. Důvodem je pokračující rekonstrukce veřejného osvětlení. Stavba obchvatu Častolovic na Rychnovsku pokračuje podle harmonogramu. Řidiči už využívají obě napojovací okružní křižovatky i obnovené spojení mezi obcemi Slemeno a Sinkov. Na jaře příštího roku by se pak měl celý obchvat otevřít řidičům v plném rozsahu. Vláda schválila novelu zákona o důchodech. Na síti X to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. Zvýšení penzí by se mělo od roku 2028 týkat pracujících seniorů. Výdělek za odpracované roky po dosažení důchodového věku by se jim automaticky přičetl k valorizaci. Důchod by se zároveň mohl zvedat taky seniorům od 80 let, a to každých 5 let o 500 korun měsíčně, pokračuje Juchelka.
3: Je to z toho důvodu, že v dlouhodobějším horizontu, čím jste starší, tím máte více i zdravotních komplikací, více nákladů na například sociální služby, na zdravotní služby, tak se samozřejmě rozšiřují ty věkové podmíněné valorizace o dvě další, to znamená od 80, 85, 90 až vlastně do 100 let.
0: A ještě jedna aktuální zpráva z jednání vlády. Zákaz používání mobilních telefonů ve školách dnes podle očekávání podpořila vláda, informuje o tom ČTK. Víra Velkého odchytli dnes dopoledne policisti na dálnici D1 na Vysočině. O pohybu dravého ptáka, který ohrožoval provoz na kilometru 83 ve směru na Brno, je informoval řidič nákladního auta. Do akce za provozu se zapojilo několik policistů.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až skoro jasno a ochladí se na 11 až 8 stupňů Celsia. Zítra pak v Pardubickém kraji čekáme polojasno až oblačno, během dne přechodně až zataženo. Ojedinělé se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Teploty zítra stejné jako dnes, 19 až 22 stupňů Celsia, na horách bude kolem 14. Povane mírný západní až severozápadní vítr a rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Kolonu čekejte na silnici 35, a to na příjezdu do Litomyšle ve směru od Svitav. A stále pozor taky na hlavním tahu ze Svitav do Brna. Za odbočkou na Hradec nad Svitavou se srazila 4 auta. Místem s opatrností projedete.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Jak už víte z vysílání Českého rozhlasu Pardubice, tak vytoužený déšť po dlouhém suchu přinesl i nečekaný problém. V bahně vyschlých rybníků se totiž tvoří botulotoxin, který ohrožuje vodní ptáky. A s jeho následky tak bojují i v pardubické pohádkové zahradě. Podrobnosti k tématu přineseme a také přineseme i písničky, které nestárnou. Jmenovitě od Lenky Filipové, Olivie Newton-John, Janka Ledeckého, od Pink Floydu a nebo od Miroslava Žbírky.
1: Dobré odpoledne a Jan Vamberský.

0: Po zamilované Lence Filipové teď ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice bude řeč o jednom na první pohled úplně obyčejném starém poznámkovém sešitku, který desítky let ležel bez povšimnutí v knihovním depozitáři, ale ukázalo se, že onen malý sešitek skrýval dosud neznámou hudbu Wolfganga Amadea Mozarta. Skladatelův rukopis objevili ve francouzském národní knihovně a nejde jen o nové melodie. Sešit totiž s kompozičními cvičeními a skladbami pro flétnu a harfu odhaluje i to, jak Mozart vyučoval a vedl svou studentku. Francouzští experti objev konzultovali i v Moravské zemské knihovně a Marek Hensel zjišťoval další informace.
1: Právě slyšíme úryvek z Allegra C dur pro flétnu a harfu z nově nalezeného rukopisu Mozartova, který patří do sbírek Francouzské národní knihovny v Paříži.
2: Nahrávku dosud neznámé Mozartovy skladby popisuje muzikoložka z Moravské zemské knihovny Jana Franková. Vznikla po letošním objevu rukopisu v Paříži a pořídilo ji Radio France. Rukopis samotný našel kurátor Antoine Pierre Gua z Národní knihovny Francie.
3: Mluvím jen trošku česky, ale mám rád váš krásný kraj a váš jazyk. A také rád spolupracuji s doktorkou Janou Frankovou z Moravské zemské knihovny.
2: Jak říká nálezce rukopisu pro Český rozhlas, samotný objev byl vlastně dílem náhody.
4: Pracoval jsem na zpřesnění katalogu asi 20 anonymních hudebních rukopisů ze 17. a 18. století, které mě zaujaly.
2: V únoru si jeden z anonymních rukopisů odnesl do kanceláře. Obsahoval dva různé druhy písma a jeden z nich mu připadal povědomí.
4: Vzpomněl jsem si, že jsem před několika týdny prohlížel několik Mozartových rukopisů. Když jsem je porovnal, zjistil jsem, že všechny charakteristické znaky jednoho z rukopisů odpovídají Mozartovu písmu.
2: Podezření pak konzultoval s dalšími odborníky. Ti potvrdili, že jde o sešit z Mozartových lekcí kompozice z roku 1778, kdy skladatel při svém posledním pobytu v Paříži vyučoval mladou šlechtičnu.
4: Jde o malý sešit o 44 stranách, který obsahuje dosud neznámou Mozartovu hudbu. Rukopis ale nevznikl pouze jeho rukou. Mozart skladbu začal zapisovat a dokončila ji jeho studentka.
2: Objev zároveň zachycuje další mezeru v Mozartově životopisu. Rukopis totiž dokládá jeho pedagogickou činnost, vysvětluje Jana Franková.
1: Tato žačka celým jménem Marie-Louise Philippine de Monnier de Guin byla ve své době 19-letá vynikající harfenistka.
2: Nově objevenému rukopisu vtisklo zvukovou podobu Radio France. Nahrávky jsou na jeho webu volně dostupné do středy 22. července. Marek Hensel, Český rozhlas. Český

0: Pardubické pohádkové zahradě v posledních dnech zachraňovali hned několik vodních ptáků otrávených botulotoxinem. To je nebezpečný jed, který se tvoří v bahně vyslých jezírek, a to po dlouhém období sucha, když najednou z ničeho nic přijdou deště. Pro ptáky bývá často opravdu smrtelný a reportérka Šárka Rusnáková se spolu se zachráněnými zvířaty vydala do zvířecího azylu.
1: Tady to je kačenka, jedna z těch, která vlastně dostala otravu botulotoxinem. Ostatní její kamarádky už jsou vypuštěny zpátky ve volné přírodě. Tahle ta ještě čeká, než poslední ty toxiny z jejího tělíčka odejdou, aby se mohla vrátit zpátky do přírody.
2: Romana Vojířová, zakladatelka azylu pro opuštěná a handicapovaná zvířata Pohádková zahrada v Pardubicích, ukazuje voliéru s kachnou divokou. Je jedním z ptáků, které zachránili z nedalekého téměř vyschlého rybníku. Tam teď míříme společně s dobrovolníkem Martinem Lukášem.
3: Tady můžete vidět napravo to, co bývávalo kdysi rybník, nalevo vlastně taky. Momentálně můžete vidět, že tady v tom velkém je uprostřed cca 5-metrová loužička vody a v tom pravém už není vůbec nic a zarůstá to pomalinku. Rybníky bohužel vyschly a nechaly za sebou suché bláto.
2: To bláto je nebezpečné.
3: Pouze a jenom když tam je voda. Když se smíchá s vodou, ono začne vypouštět botulotoxiny, tak když je vyschlé a půjde tam člověk nebo zvíře po něm, tak se mu nic stát nemůže. Ale jakmile do toho naprší nebo se tam dostane voda z jiných zdrojů a začne se opět míchat a vířit a napili bychom se to potenciálně my nebo zvířectvo, tak by to mohlo být života ohrožující, ano.
2: Podobných případů letos pracovníci Pohádkové zahrady řešili v poslední době hned několik, potvrzuje Romana Vojířová.
1: Ty kachny, jak vlastně brázdí to bahno a vybírají se z toho ty živiny, tak zároveň se dostává do jejich těla jed a on je ochromý. Ty kachny přestanou se hýbat, nemůžou používat nohy, dostávají křeče a bez pomoci umírají.
2: Netýká se to jen kachen, ale všech vodních ptáků. Ohrožení přitom mohou být i jejich zachránci. Při snaze pomoci totiž často riskují kontakt s botulotoxinem i uvíznutí v bahně.
1: Při záchraně jedný z těch kačenek tak Martin se dostal sám do problému, že začal se propadat do bahna a já jsem popadla první klaci, který tam byl, abych mu ho vlastně podala, aby se mohl vytáhnout, a všichni se hrozně řezali smíchy, že s tímhle klacičkem bych ho teda nezachránila, ale aspoň jsem se snažila ho zachránit. Takhle tam umřela jenom jeho bota, mohl tam taky skončit sám.
3: Ona jakoby jakákoliv záchrana zvířete divokého v přírodě je nebezpečná. Nikdy nevíte, jak to zvíře bude reagovat a samozřejmě nevíte, jak ta příroda bude reagovat. A můžu říct, že to byla miskalkulace na mojí stránce, že já jsem neměl jíst do toho bláta, ale já jsem viděl zraněné zvíře, které potřebovalo pomoc, a v tu chvíli mi bylo úplně jedno cokoliv jiného.
2: Odborníci v takových případech doporučují raději přivolat nejbližší záchrannou stanici. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Mým hostem bude mořeplavec Richard Konkolský.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Na finále mistrovství světa ve fotbale se na jednom místě sešli Lionel Messi, Donald Trump, Madonna se Shakirou, no ale nakonec středem pozornosti byl někdo úplně jiný, protože po 120 minutách hry a skoro půlhodinové poločasové hudební show vyhráli Španělé finále fotbalového šampionátu 1-0 po prodloužení. Argentínu ani jednou nenechali vystřelit na branku a trofej jim na stadionu v New Jersey předal americký prezident a fotku se šampiony chtěl tolik, že ho z pódia nakonec musel odvést sám šéf FIFA Gianni Infantino. A pak už se prostě a jednoduše jenom slavilo. A to i za přítomnosti reportážního mikrofonu Jana Kaliby.
1: Cesta ze stadionu vede po finále oceánem bezbřehého červeno-žlutého veselí. Španělky a Španělé tady rozjařeně poskakují a zpívají, že jsou mistry světa. Ale velkým hitem je tady také popěvek s otázkou, kde je Leo Messi. Po zápase, ve kterém Argentina ani jednou nevystřelila na branku, je to docela přiléhavá otázka a Španělé si ji samozřejmě se sarkazmem sobě vlastním velmi vychutnávají. Messi právě ve Španělsku, v Barceloně, fotbalově vyrostl, strávil tam většinu své kariéry, takže ho znají velmi dobře. Jorge se raduje, že Messi už je někde na cestě pryč z New Yorku a Leticia, Španělka, která tady v New Yorku žije a tak se ve městě vyzná, už plánuje, kde bude pro Španěly nejlepší tenhle úspěch kolektivně oslavit.
2: Máme velkou, velkou, velkou radost. Bylo to velkolepé, protože na stadionu bylo jen velmi málo Španělů. Argentinský tým měl mnohem větší podporu, ale naši hráli neuvěřitelně dobře a všichni jsme nesmírně šťastní. Žiju teď tady ve Spojených státech. Španělé obvykle chodí slavit na náměstí k fontánám, ale tady v New Yorku žádné fontány nejsou, takže půjdeme na Columbovo náměstí. To je takový náš zdejší Cibeles, co máme v Madridu, takové místo setkávání. Tak tam asi půjdeme.
1: Españoles en Nueva York.
3: Nos vamos seguramente Columbo Circle, es como el punto de unión y supongo que iremos ahí a es nuestra Cibeles. Bueno, los españoles celebran en las fuentes en España, aquí no hay fuentes, nos vamos a Columbo Circle.
1: Na rozdíl od hráčů svého týmu, Argentinci na tribunách i ve finále předvedli úctyhodný výkon, odpracovali, odspívali to opravdu až do konce. I když potom někteří skončili v slzách a s tvářemi v dlaních. Řada z nich ale při odchodu ze stadionu, tak jako Mauricio, bude ale na tuhle cestu až do finále vzpomínat v dobrém. A konec konců tady v New Jersey zřejmě viděli poslední Messiho zápas na mistrovství světa za Argentinu. Když hlasatel na stadionu oznámil jméno nových mistrů světa, pohár jim spolupředával také americký prezident Donald Trump. Z ochozu to sledovali Filip VI a Leticia, španělský královský pár, nebo také premiér Pedro Sanchez. A dost možná u toho cítili docela satisfakci vzhledem k velmi tvrdé rétorice Donalda Trumpa vůči Španělsku v poslední době. Dokonce hrozil i přerušením obchodních vztahů své vlády s touto zemí. Nicolas říká, že nerad míchá sport a politiku, ale vítězství své země tady v Americe si obzvlášť vychutnává. Prý by to mohl být pro Donalda Trumpa budíček, aby Španělsko začal respektovat.
4: A Donald Trump, para que nos respete como país.
5: Donald Trump es un pobre hombre.
6: Donald Trump je ubohý člověk. Vyhráli jsme mistrovství světa. Ve srovnání se Španělskem je Donald Trump maličký.
1: Říká Jorge a míří se svými krajany slavit do ulic nočního New Yorku. S finále mistrovství světa na stadionu v New Jersey, Jan Kaliba, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Pardubice.

0: Antída Miroslava Žbirky v dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice pokračuje zámecké léto. Celé prázdniny vás opět zveme na naše památky, tedy zejména na zámky. No a průvodcem je i letos František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Zvu vás do Máchova kraje, kde na dohled hradu Bezděz najdete nedoceněný zámek Doxy. Byl založen koncem 16. století Janem z Wartenberka a později prošel barokní valštejnskou přestavbou. Jak vypadá dnes, nám prozradí Jaroslav Hoření.
3: Standardní prohlídky zámku Doxy jsou bez průvodce. No ale my samozřejmě průvodce na naší prohlídku máme. Je jím Petr Hozák, vstupujeme do prvního patra zámku, kde prohlídka začíná v takovém velkém vlastně rytířském sále.
4: Tak je to náš největší sál, který využíváme nejen pro naše kulturní akce, ale často se tady konají také svatby. Takže je to takový slavnostní sál a dříve tomu také tak bylo. Byl to velký přijímací rytířský sál.
3: Zámek Doxy neměl to štěstí, že by po druhé světové válce zůstal zámkem, tedy byl vlastně historickým objektem, takže všechno, co tady vidíme, tady muselo být nově vybudováno.
4: Bohužel to muselo být nově vybudováno, nedochovalo se vlastně žádné vybavení, ale díky vzpomínkám samotného rodu Valštejnů a také fotografiím se nám podařilo vytvořit historizující nábytek, který by měl být přesnou kopií toho, co tu Valštejnové dříve měli.
3: Je to určitě škoda, že se to nedochovalo, nebo alespoň ne tady, protože věci odsud byly rozvezeny na různé zámky. Ale má to zase třeba výhodu, že tady nejsme omezeni žádnými provázky a zákazy.
4: Musím říct, že to návštěvníci vítají, protože si například můžou sednout na zámecké křeslo, posadit se k zámeckému stolu a to je určitě něco, co běžně na zámcích nezažijí.
3: Kromě historizujících věcí, tedy hlavně toho nábytku, jsou ale v zámeckém okruhu i moderní technologie. Teď k jedné z nich přicházíme. Tady je nějaké okénko.
4: Je to taková naše mediální loď, ve které se nachází několik kukátek s různými tématy, tedy především tématy, které se týkají rodu Valštejnů.
5: Hraběcí rod Valštejnů patří mezi prastaré české šlechtické rodiny.
3: Zámek Doxy má svůj původ někde v 16. století a Valštejnové byli jeho nejvýznamnějšími vlastníky. A my teď vcházíme do sálu se třemi projekcemi.
4: Říkáme tomu tříplátnové kino a trochu nám to nahrazuje běžného průvodce a společně s divadýlkem na dlani jsme připravili historii rodu Valštejnů, tedy té mnichovohradišské větve, která byla hlavním vlastníkem našeho zámku.
3: I když vybavení, jak jsme zmiňovali, je nové, tak podlaha vrže jako za starých časů.
4: Aspoň něco se dochovalo a něco přece musí dát ten zámecký vibe takový, že víte, že jste někde, kde to bylo už hodně dlouho před vámi.
3: A vcházíme do Valštejnské knihovny, která tady skutečně bývala.
4: Přesně tak, jsme ve Valštejnské knihovně, která tu byla i dříve a zachovaly se fotografie, že ti další majitele, jako třeba armáda, zde měla tělocvičnu, něco jako naše moderní posilovna. A dokonce potom zde zůstaly pozůstatky takových těch háčků na hrazdu nebo bradla.
3: No a my ještě v rychlosti nakoukneme do druhého patra, kde vlastně je muzeum čtyřlístku v jedné půlce a v druhé půlce?
4: V druhé půlce jsou místnosti, které jsou věnovány hraběnce. Tedy dole jsme si prošli patro pana hraběte a takové ty oficiální a nahoře máme salonek literární, divadelní salonek anebo také třeba grafický kabinet, který patřil hraběnce.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Doxy si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Navštivte s námi tajemný Kunwald, městy pod Orlickými horami. Vezmeme vás do míst, kde byl v roce 1457 založen první sbor jednoty bratrské. Podíváme se k bratrské lípě a naučnou stezkou po stopách jednoty bratrské dojdeme až k Jordánu, tedy k místu, kde kdysi bratři křtili své nové stoupence. Do Kunwaldu vás doprovodí Šárka Kuchtová.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

Romantika od Vanessa Williams. V dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice za 6 minut budou 3 a připomínáme, že do konce září můžete vybírat z desítky finalistů šarmantní osobnosti. Je to už 30. ročník a do finále postoupili František Kinský, Jakub Kvášovský, Miroslav Hanuš, Martin Mišička, Jaroslav Svěcený, Daniel Stach, Naďa Konvalinková, Lucie Výborná, Tatiana Medvecká a nebo třeba i Saskia Burešová. Hlasovat můžete tedy, jak už jsme říkali, do konce září, buď elektronicky na adrese sarm@rozhlas.cz, případně poštou na adrese Český rozhlas Havlíčkova 292 501 01 Hradec Králové a také i SMS-kami. A to na číslo 736 30 40 30 ve tvaru SARM mezera jméno a příjmení vámi vybrané osobnosti.

0: Audioservis představuje
1: audioknihu Broučci.
2: Tak už zas broučku poletíš, ale budeš poslušný?
3: Budu.
1: Legendární příběh Jana Karafiáta o nezbedném broučkovi.
2: Ono si tě to samo najde. Už slyšíš, broučku?
1: Broučci. Audioknihu v podání současných členů i absolventů Dismanova rozhlasového dětského souboru dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
4: Bylo 15 hodin.
5: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Oprava kanalizace u Zelené brány v historickém centru Pardubic prodlouží její životnost až o 80 let. Hlinsko nabízí dotace pro pediatry. Zákaz používání telefonů ve školách podpořila vláda. A zítra bude v našem kraji polojasno až oblačno s teplotami do 22 stupňů Celsia. Odpolední zprávy přináší Vilém Branda. Vítám vás. Pardubické vodárny pokračují v opravě kanalizace u Zelené brány. Do původního potrubí vkládají speciální textilní rukáv napuštěný pryskyřicí. Ten po vytvrzení vytvoří novou samonosnou vrstvu a prodlouží životnost stoky až o 80 let. Bezvýkopovou technologií obnoví skoro 400 metrů kanalizace.
6: Díky tomuto postupu není potřeba rozsáhlé rozkopání komunikací ani výraznější dopravní omezení. Práce začaly v červnu a skončí v září. V okolí stavby mohou lidé během vytvrzování pryskyřice přechodně cítit výraznější zápach, který by měl trvat jen několik hodin, maximálně jeden den. Opravená kanalizace zároveň zajistí bezpečný podklad pro plánovanou rekonstrukci náměstí Republiky v příštím roce. Z Pardubic Naděja Kubínková, Český rozhlas.
4: Hlinsko nabízí dotace pro nové dětské lékaře. Stavební úpravy ordinací nebo nákup vybavení budou mít možnost získat až 300 tisíc korun. Radnice si stanovila podmínku, že žadatelé musí péči ve městě poskytovat minimálně 5 let. Vláda podpořila zákaz používání mobilních telefonů ve školách. Po jednání kabinetu to oznámil premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Zákaz se má od roku 2027 týkat dětí v mateřských a základních školách i v nižších ročnících víceletých gymnází a konzervatoří. Zákon podle ministra školství za ANO Roberta Plagy zohledňuje i výjimky.
7: Nezapomněli jsme v tom návrhu samozřejmě na to, že jsou děti, které potřebují ten mobilní telefon, protože mají nějaký zdravotní problém. A mají tam třeba aplikaci, která je k tomu potřeba. Zákon umožňuje toto použití, stejně tak zákon nebrání využívání moderních technologií ve výuce.
4: Návrh kritizuje například dětský ombudsman Martin Beneš. Podle něj zákaz je zbytečný a děti by se ve školách měly spíš učit, jak s mobily zacházet bezpečně. Velká Británie má nového premiéra, jejím bývalý starosta Manchesteru Andy Burnham. Britský král Karel III. Ho už pověřil sestavením vlády. Očekává se, že Burnham svůj kabinet odpoledne jmenuje. Zasedání nové vlády je naplánované na zítra.
5: Počasí.
4: V noci bude polojasno až skoro jasno a ochladí se na 11 až 8 stupňů Celsia. Zítra pak v Pardubickém kraji čekáme polojasno až oblačno, během dne přechodně až zataženo. Ojedinělé se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Teploty zítra stejné jako dnes 19 až 22 stupňů Celsia, na horách kolem 14. Povane mírný západní až severozápadní vítr a rozptylové podmínky zítra budou dobré až velmi dobré.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Nehodu nákladního a osobního auta máme hlášenou v obci Hoštejn na Orlicko-Ústecku. A kolonu čekejte na příjezdu do Litomyšle od Cvita směrem do centra, zdržení až 15 minut.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Dnes je to 50 let od historického přistání na Marsu. Co tedy americká sonda Viking 1 vzkázala na Zemi, to uslyšíte za chvíli. A uslyšíte v této hodině i písničky, které nestárnou, třeba od Marie Rotrové, Electric Light Orchestra, Karla Gotta, tedy pardon, Karla Gotta ne, ale Karla Zicha, také od Brontosaurů a nebo Belindy Carlisle.
5: Dobré odpoledne a Jan Vamberský.

0: jsem slídil po internetu, jestli se dají někde dohledat fotky Marie Rotrové, když byla malá střepatá nohatá holka. Představte si, že nedají. Marie Rotrová žádnou fotku nezveřejnila. Dají se najít jenom fotky z mládí. No, ale to vůbec nevadí. My jsme teď v současnosti, píše se rok 2026 a jdeme vyzvídat, co nás čeká a nemine po zbytek dnešního dne a taky třeba zítra, ve středu a nebo ve čtvrtek.
1: Počasí.
0: A poví nám to odborník na slovo vzatý Jaroslav Tuček z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Tak pane Tučku, začneme pěkně po pořádku, to znamená, co nás ještě dneska čeká a nemine.
2: Tak dneska čeká hlavně to polojasno až oblačno, to znamená to slunce krásně mezi tím prosvítá. Výjimečně, opravdu jenom výjimečně se mohou objevit přehánky, a to zejména v té severní polovině kraje, ale ta pravděpodobnost je velmi malá. No a teploty dneska největší byly naměřeny v Pardubicích na letišti 23,1 a jinak se nejčastěji pohybují od 19 do 22 stupňů Celsia v maximech, na horách od 12 do 15. No a vítr ten nám zatím stále bude foukat od západu až severozápadu o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu.
0: Můžeme tedy říct s pravděpodobností, která hraničí s jistotou, téměř 100%, že teplotní rekord z roku 2020 nepadne. To bylo skoro 36 stupňů Celsia a nebude ani taková zima jako v roce 96, kde nebylo ani 9 stupňů nad nulou. Konec konců, ale mělo by se nějak ochladit, předpokládám, vidíte, příští, vlastně po zbytek týdne.
2: No úplně ochladit asi ne, protože ty teploty budou zhruba stále stejné. Podívám-li se na noc, ta bude hodně podobná, to je dnešní polojasná až skoro jasná na horách a ojediněle i v těch nižších polohách se může té oblačnosti trošku víc přibít a může být až oblačno. 11 až 8 to budou minima, vítr od severozápadu o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. No a zítra polojasno až oblačno, v průběhu dne přechodně až zataženo a zase se výjimečně může objevit občasný déšť nebo přehánky. V Orlických horách ty přehánky budou četnější, večer pak budou ustávat. 19 až 22 to budou maximální teploty, takže shodné jak dnes, 13, 16, tak by to mělo vypadat na horách a vítr od západu až severozápadu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. A v podstatě nejchladnější by měl být čtvrtek, tam ty teploty budou nejčastěji mezi 17 a 21 stupni, protože ve středu to bude do 24 stupňů a v pátek do 24, no a víkend tam se bude postupně oteplovat tím, že v neděli bude zatím podle posledních modulů až 29 stupňů Celsia.
0: No to je pro mě dobrá zpráva, protože mi začíná sobotu odpoledne dovolená. Tak děkuju a budeme se těšit zase příště. Naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: a 10. Lucie Bílé, za 9 minut bude 15:30, Český rozhlas Pardubice se teď vydává na Mars, protože přesně před 50 lety právě na Marsu přistála americká kosmická sonda Viking 1. Poslala první ostré snímky z povrchu rudé planety a fungovala celkem 6 let. Její misi teď probereme s redaktorkou Naďou Kubínkovou. Naďo, dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne, takže tady je záznam z toho dne, to znamená 20. července 1976, který pořídila NASA.
0: Potvrdili tedy hladké přistání?
1: Ano, potvrdili, muselo to být mimořádně hladké přistání, aby sonda příliš nezvířila prach a nezničila si tak materiál, který měla zkoumat. NASA uvádí, že zvířila maximálně milimetrovou vrstvu povrchu a trysky hořály jen o 1 stupeň Celsia.
0: Když ale zapátrám ve své paměti až do hlouby školních škamen, tak mě napadá, že vlastně Viking ale nebyl první sonda na Marsu.
1: Tak úplně první nebyl, ale jako první vydržel fungovat. Prvenství patří sovětské sondě Mars 3, která přistála o necelých 5 let dřív, ale zřejmě přistála přímo do prachové bouře, o které vědci dřív nevěděli. Odmlčela se ani ne po 15 minutě, stihla poslat jen jednu necelou fotografii, o které se odborníci dodnes dohadují, co vlastně zachycuje, jestli to není jen obrazový šum.
0: Takže první snímky zachycené z povrchu Marsu tak opravdu poslal až Viking 1?
1: Je to tak, dokonce i v barvě. Jsou to typické marsovské pohledy na krajinu plnou červených balvanů pod narůžovělou oblohou. Vědce ale asi víc než snímky zajímaly odebrané vzorky. Opět citujeme filmový záznam NASA.
2: Viking's mechanical arm pulls in a scoopful of Martian soil and drops it into a 1 cubic foot box that's really 3 completely automated testing laboratories.
1: Mechanické rameno odebíralo horninu po lyžicích a následně ji analyzovaly 3 automatizované laboratoře. Samozřejmě hlavní otázka zůstává dodnes, jestli na Marsu je nebo byl život.
0: Jak vlastně tehdejší přístroje zjišťovaly stopy života?
1: Kromě toho, že zkoumali chemické složení, tak také zjišťovali, jak vzorek marťanské půdy reaguje třeba na přísun živin nebo na výměnu plynů. Jednoduše řečeno, jestli v té půdě něco dýchá nebo tráví živiny. Většina experimentů vyšla, že tam život není. Jen jeden výsledek byl pozitivní, ovšem většina vědců ho vysvětluje jako chybu. Dodneška odborníci říkají, že je těžké vůbec navrhnout experiment, který by prokazoval stopy života. Mnohem jednodušší je to možnost vyloučit, respektive vysvětlit, že ty zkoumané látky mohou vznikat i neživou cestou.
0: Sonda Viking, která ale přistála před 50 lety, měla číslo 1. To znamená, že nebyla osamocená?
1: Je to tak, následovalý Viking 2, ten přistál v září 1976, přesněji řečeno přistál jako jeho přistávací modul, protože každá z vikingských misí měla 2 části, kromě přistávací sondy i družici, která obíhala kolem Marsu. Zajímavé je, že je to podobný systém, jako měli několik let předtím Sověti, také 2 mise, Mars 2 a Mars 3, a každá z nich měla družici i přistávací část.
0: No, sovětské družice tedy tehdy měly opravdu smůlu, nevím, jestli už si to neříkala, ale přece jenom ještě jednou se zeptám, jak dlouho vlastně vydržel americký Viking 1?
1: Tak přistávací modul fungoval 6 a čtvrt roku a skončil kvůli chybě obsluhy. V listopadu 1982 měl dostat aktualizaci programu na řízení baterií, jenže omylem přitom přepsali ovládání antény, ta se otočila pryč a spojení se navždy přerušilo. Na povrchu Marsu ale zůstává a občas ho vyfotografují družice, které vlastně snímkují povrch planety.
0: Půl století od amerického přistání na Marsu připomněla Naďa Kubínková. Naďo, děkujeme, hezký den, na Mars naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
3: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou.

0: pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Je pondělí 20. července, svátek mají Ilja a Eliáš. Obě jména znamenají to samé. Pán je Bůh, jedno je ruskou a druhé řeckou variantou hebrejského Eliahu. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Poprvé bylo ženám v Evropě umožněno volit před 120 lety. První zemí, kde bylo zavedeno rovné volební právo, se stalo v roce 1906 Finsko. Finský senát ten den nový volební zákon odsouhlasil. Posádka americké lodi Apollo 11 přistála v lunárním modulu Eagle na měsíci v roce 1969. Neil Armstrong a Edwin Buzz Aldrin se stali prvními pozemšťany na povrchu naší oběžnice. První výtvor sestrojený člověkem přistál na Marsu přesně před 50 lety. Na povrch rudé planety dosedla v roce 1976 americká sonda Viking 1, která jako první v historii vyslala k Zemi odsud první snímky. Na Marsu pracoval Viking víc jak 6 let, než operátor na Zemi špatně zadal příkaz a kontakt se sondou byl ztracen. Poslední československý prezident Václav Havel abdikoval v roce 1992.
3: Tak, jako se nechci stát brzdou historického vývoje, nechci být ovšem ani pouhým dosluhujícím úředníkem.
2: V reakci na slovenskou deklaraci o svrchovanosti zveřejněnou o 4 dny dříve. Naše věčná slávě. Legendární fotbalový brankář, ikona slávě František Plánička, zemřel před 30 lety. Bylo mu 92. Američan Kevin Dahlgren byl za čtyřnásobnou vraždu v Brně Ivanovicích před 10 lety odsouzen na doživotí. Před 8 lety spáchal ve Valdicích sebevraždu. 85 by dneska oslavil nezapomenutelný textař, zpěvák a komik Jiří Grossman. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.

0: Růže z papíru od Brontosauru v dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice, za chvíli Abba nebo Zaloubení Elán, ale teď jedna vzpomínka třeba na besídku zvláštní školy, návštěvu cirkusu a nebo maturitní večírek. To jsou jenom 3 z 10 povídek, které společně napsali Jiří Grossman s Miroslavem Šimkem. První jmenovaný Jiří Grossman by se dnes dožil 85 let. Zemřel ale předčasně, a to v pouhých 30 letech v roce 1971. Přesto za sebou zanechal opravdu mimořádné dílo, humoristické i textařské. Vzpomínku připravil Tomáš Maleček.
1: Jako kotě si přijíst a víčka mír zavřená.
2: Muž mnoha talentů, navíc galantní, zdvořilý a vtipný, takový byl Jiří Grossman, divadelní kolega Miloslava Šimka z přelomu 60. a 70. let.
3: V životě lidském nachází se několik pěkných momentů. První dětské krůčky, překonání strachu z polednice, vstup do pioníra, vyloučení z pioníra a od 14 let pravidelné mejdany, kde se utuží kolektiv a pubertální představy nabídou konkrétních forem.
2: Už ve škole ho zajímala hudba, vedl školní orchestr a tíhnul také k divadlu. Komediální talent zdědil po rodičích, kteří jezdili s kočovnou společností. Miloval Slávii, fotbalový klub i kavárnu. Právě tam s Miloslavem Šimkem psali legendární povídky. U stolu, kterému říkali tradiční.
3: A dokonce jsem býval i hlavním hrdinou dětských radovánek. Maně vzpomínám na nejoblíbenější hru naší třídy, která se hrála i několikrát denně a v níž jsem byl vždy ústřední postavou. Byla to známá hra na fackovacího panáka.
2: S Miloslavem Šimkem začali vystupovat v 60. letech v klubu Olympic, který působil na místě dnešní Ypsilonky. Na pozvání Jiřího Suchého pak svá čísla přenesli do Semaforu a vyprodávali návštěvní dny nejen díky četbě povídek, ale také scénkami. Třeba v této se snažili vymyslet hit.
4: Onehdy jsem po ránu točil klikorum pálu.
5: Takhle, a nemohl by si po ránu točit klikou lanovky? Onehdy jsem po ránu točil klikou lanovky, když jsem předtím posvačil trochu teplé vánočky.
2: Herecké nadání zužitkoval i ve filmu Zločin v Šantánu, kam ho v roce 1968 obsadil režisér Jiří Mencl. Cítil se být ale především textařem. Pro Pavla Bobka napsal O ruby, nechtěj mi lásku brát, nebo Mou dívku N. Pro Evu Olmerovou hit Čekej tiše. Ale nejčastěji psal pro Naďu Urbánkovou. Té daroval také svůj poslední a zároveň nejsilnější text.
6: Vždyť já chci jen žít, jak žít se má.
2: Skladba Závidím nabyla na síle až poté, co se naplnil osud jejího autora. Jiří Grossman zemřel předčasně v prosinci 1971 v pouhých 30 letech. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Pardubice.

Kdo by si pomyslel, že i první československý prezident, tatíček Masaryk, měl své romantické sny a touhy. A ty se možná také týkaly ženy o 9 let starší, Zdenky Šemberové. Co se mezi nimi odehrálo a jakou roli sehrála Zdenka v Masarykově životě? Odpovědi na tyto otázky se v dochované korespondenci pokusila najít Šárka Rusnáková. Čtyřdílný seriál o zvláštním vztahu TGM a Zdenky Šemberové poslouchejte každou červencovou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: budou čtyři. Ještě nás společně čeká den v kraji, tedy souhrn událostí pondělí s datem 20. července. A to hned po humoriádě s vaším miláčkem Patrikem a Jiřím Ptáčníkem. Nabídneme ale do čtvrté odpolední ještě dvě dámy, Ivetu Bartošovou a Belindu Carlisle, a ještě i spotřebitelský servis. Dnes odpovídá na vaše dotazy opět Josef Černý. Tentokrát vybral e-mail od pana Vlastimila.
1: Koupil jsem klávesy za 25 000 korun, u kterých se opakovala dvakrát stejná závada a třetí, údajně stejná, se objevila až po záruce. Domnívám se, že v tomto případě se jedná o výrobní vadu.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Pardubický azyl pro opuštěná zvířata stále řeší následky letošních veder. Svitavy opravují starou radnici, hotová bude v listopadu. Opozice kritizuje návrh zákona o zákazu používání telefonů ve školách. A zítra bude na východě Čech polojasno až oblačno, teploty do 22 stupňů Celsia. Odpolední zprávy a Vilém Branda, vítám vás. Pardubická pohádková zahrada se stále vyrovnává s následky letošních letních veder. Největší nebezpečí pro zvířata ale často nepřichází během tropických dnů. Zdravotní potíže se u některých z nich projeví až po ochlazení, kdy odezní teplotní šok. V krajních případech můžou skončit i úhynem, potvrzuje zakladatelka zvířecího azylu Romana Vojířová.
2: Nejhorší není to období toho vedra, oni to nějak přežijí, pak se ochladí a ten organismus vypne a v tu chvíli třeba vypne i to srdíčko, což se nám bohužel stalo, i že ty zvířata přežily ty vedra úplně v klidu, ve stínu, v chládku. Mně se to konkrétně stalo u starých korelek a když se ochladilo, tak ty korelky mi odešly právě na srdíčko.
0: Svitavy pokračují v rekonstrukci staré radnice v centru města. Opravy vnitřních prostor by měly být hotové v listopadu. Stát budou 7 milionů korun, říká mluvčí města Kateřina Kotasová.
3: Aktuálně probíhají přípravné práce pro rekonstrukci podlah v celém druhém nadzemním podlaží. Také probíhají přípravné práce pro nové rozvody technických sítí. Současně dojde ke kontrole nosných trámů a následně také k vyhodnocení jejich stavu.
0: Vláda podpořila návrh, který zakazuje používání mobilů ve školách. Řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Zákaz by měl podle návrhu začít platit od 1. září 2027. Týkat se má dětí v mateřských a základních školách i v nižších ročnících víceletých gymnázií a konzervatoří. Plošný zákaz kritizuje třeba předseda opoziční strany TOP 09 Matěj Ondřej Havel. Podle něj už používání telefonů reguluje 90% českých škol.
4: Plošný zákaz nic neřeší, nic neposouvá, nebude ve své podstatě účinný. Skutečně ta účelná pomoc, účelná regulace jde formou individuální regulace ve školách a toho, že se ty školy mohou mezi sebou inspirovat, pojďme jim pomoct, pojďme jim poradit.
0: Nejnavštěvovanějším filmem v Česku je aktuálně snímek Odyssea režiséra Christophera Nolana. Na snímek o legendárním řeckém hrdinovi přišlo do tuzemských kin přes 100 000 diváků během 4 dní. Na druhém místě návštěvnosti je animovaný snímek Mimoni a monstra.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až skoro jasno a ochladí se na 11 až 8 stupňů Celsia. Zítra pak v Pardubickém kraji čekáme polojasno až oblačno, během dne přechodně až zataženo. Ojedinělé se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Teploty zítra stejné jako dnes 19 až 22 stupňů Celsia, na horách kolem 14. Povane mírný západní až severozápadní vítr a rozptylové podmínky zítra dobré až velmi dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: S komplikacemi počítejte na Orlicko-Ústecku. V obci Hoštejn máme hlášenou nehodu nákladního a osobního auta. Místem s opatrností projedete. Český rozhlas Pardubice přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Humor Jáda.
6: Předklání se před mikrofonem, natahuje se po sluchácích a už je taky slyšet. Chtěl by nám něco říct. Vítá ho Patrik Rozehnal. Jirka Ptáčník, ahoj Jirko.
7: Ahoj, ahoj, hezké odpoledne.
6: Dneska máme denlý zátek, už jsi měl?
7: To je pro mě novinka. Jo. Neměl jsem, to jsem nějak opustil před drahnou dobou let.
6: Jak to?
7: No tak jedině, že bych tak nějak zmrzlinku nebo něco takového, ale že bych jako lízátko jako takový, když by se mi mohlo něco stát.
6: Co třeba?
7: Tak když patřím do té kategorie ohrožený, tak třeba bych si mohl zadusit.
6: A vidíš to, ne? Tak hodně zdraví.
1: Humor Jáda.

0: začněme bez dýzátek. S tuškou v ruce se seznamem, budeš si to škrtat, co jsme už odehráli, nebo zaškrtávat, co chceš pustit.
1: Já jsem, ještě chtěl říct jako k tomu lízátku a tak jako, jak se říká, že kůň jednou hříbětem a člověk dvakrát dítětem, tak možná, že se ten čelský šáhnu po lízátku blíží. Ano. No nedej bože, že přijdu sem a nebudu moc mluvit, protože budu říkat, moment, musíte mě nechat dolízat.
0: Tak jo. Teď ti nechám vybrat.
1: Dobře, dobře. Takže my si dopřejeme zážitky sportovního komentátora v podání Karola Poláka.
0: Ano.
1: Mě utkvěl tím, že pretěkárka má sametový klín. Tak možná to uslyšíme.
2: Já jsem 4 roky robil vlastně hlásatela televizních novín. Hněď moje druhé či tretě vysielanie mohlo znamenat můj absolutní koniec v televizii, pretože to bolo práve, to boli práve dni, keď zomrel prezident Antonín Zápotocký a zvolili Antonína Novotného. Antonín jeden, Antonín druhý. A ja som suverénne hlásil správy, ako herec ja som v podstate čítal, alebo správy som prednášal skoro vlastnými slovami. Nestačilo sa pozrieť na tú správu, ja som dokázal povedať na spameť. Takže ja tu tak suverénne do obrazu som sa pekne pozeral. A končil som jednu reportáž z Bratislavy tým, že zo slávnostného zasadnutia Slovenskej národnej rady poslali jej účastníci pozdravný telegram novému prezidentovi republiky, súdruhovi Antonínovi Zápotockému. Na to trik, cvak a pokračovala Praha. Ja si tak sedím a kameramán spoza kamery vystrčí hlavu a kričí na mňa: Novotnému! Čo vravíš? Novotnému! Ježišmarja, tedy som si uvedal. Ja som sa bál vyliesť z tej hlasateľne. Tam už samozrejme telefóny zvonili. Sabotáž, vyhodiť a tak, že? Zúve. No tak prešlo to len tak, že vyšiel som nakoniec na chodbu, lebo som musel už vyjsť von. Tam bežal námestník, Sarvaš sa volal. Jediné, čo zvolal na mňa, ty krepáň, to je taký liptovský výraz, potatier, krepán, to je ako taký akože debil, blbec a to všetko dokopy. Tak to nejako takto prešlo, no.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Splést někomu jméno, na to může každý z moderátorů vzpomínat. Taky se mi podařilo. Co tobě, Jirko?
1: Ježišmarja, ale to jsem už tady vyprávěl. Já jsem hned při první službě na jedničce, tehdy byly jenom jednička a dvojka, teda první a druhý program České televize, a já jsem sloužil takovou exponovanou službu, protože se vysílal pořad, který byl o Blízký východ a natočil to, bylo to věnováno Blízkému východu, natočil to jak jinak než sovětský specialista Farid Sejful Muljakov, specialista na otázky Blízkého východu. No a mě přinesli ten text jako krátce před tím, než protože to bylo, jako byla to žhavá novinka. No já jsem se podíval na ten text a říkal jsem si, jo, tak to celkem zvládnu, to se snad naučím, a když tak akorát to jméno, teda to je hrozný Farid Sejful Muljakov, do dneška si ho pamatuju. Nedošlo k tomu, rozsvítila se červená, já jsem začal mluvit, mluvil jsem, přišel jsem k jménu Farid Sejful Muljakov a tam mě posedla pícha a já jsem místo specialista na otázky Blízkého východu jsem řekl specialista na otázky Dalekého západu, tedy především Blízkého východu. A když jsem přišel úplně zbrocený téměř krví a Martě Skarlantovi jsem říkal, prosím tě, slyšela, co jsem říkal? Ona říká, no slyšela, prosím tě, buď klidný, no ty je sovětský specialista, obsáhne tu zeměkouli celou kolem dokola.
0: A jakou metodu máš na to naučit se to jméno právě úplně sestavené ze slabik, které nejsou české, nebo tak
1: no,
0: české
1: tak za sebou. Jako na to narážím, když dělám komentáře v dokumentech, to se stává, ale nemám celkem, já jsem se naučil číst dopředu, takže, no a potom, když je nějaký jméno, který opravdu teda, nebo jsou tam takový ty ochechulózní názvy, nějaký třeba lékařský, no tak to samozřejmě se zastavím a přečtu si to.
0: Kyseliny a takové ty
1: no,
0: léky.
1: Ježišmarja, no.
0: Tam se ty písmenko úplně pletou, na to, no, samozřejmě to strašně dlouhý.
1: No ježišmarja, ano, ale ono hlavně totiž, jako tam člověk zjistí, že není prostě ve všech oborech fundovaný a tady
0: Jako... A pomáhá ti co? Jako potrhnout si to barevně, rozdělit si
1: no, tak
0: to?
1: Tak já nemám čas si to... Teď já nedostanu ten text, já ho dostanu, když tam přijdu. Teďka už to nemáme na papíře, máme to na tabletu, takže já musím listovat rychle, to ještě je další věc.
0: A trvalo ti nějaké z poslední doby nějaké slovo, přes které se musel dlouho, dlouho přenášet, než toho vyslovil správně?
1: Tak asi jsem někde se zarazil to, ano, ale že by to, jako že bych to nenatočil, to ne, třeba... že bych šel domů a říkal, zej tam přijdu a natočíme to znovu. To se by teda zaplať pámu, kde stalo.
0: S Františkem Kinským jsme teď natáčeli taky a on se nemohl dostat při tom, když četl text pod Krkonoší. No, tomu to prostě nešlo.
1: Tak mohl říct, to říkala Pavlína Filipovská, říkala prdko Konoší.
0: No, myslím, že to tak nějak znělo. Jiří Ptáčník je naším dnešním hostem, vybral Karla Poláka, sportovního komentátora. Další jeho vtipné zážitky z komentování sportu můžeme slyšet v té ukázce, v tom pokračování. Ačko anebo Bčko nasazuji proti já, tedy především Josefa Hlinmaze ve scénce nazvané Nečti miláčku, pořad na veselné vlně, ze kterého bereme. Telefon sem 731 800 900, číslo SMS-kové 90 01 04, humor mezera a nebo B, pravidla jsou stejná i dnes. Posloucháte Humoriádu.
4: Co tě znám, tak má...

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
3: Patrik Rotenhal a Jiří Ptáčník ve studiu dnes v Humoriádě a další jména důležitá pro vás, Karel Polák anebo Josef Hlinomas, které si vyberete vy do ukázky, která může zaznít ve vysílání Humoriády. Vítáme vás na telefonu 731 800 900.
4: Dobrý den. Miroslav Karvine, dobrý den Ptáčníku. Dobrý den i vám, Patriku. A
3: děkuju.
4: Hlasuju pro Josefa Hlinomasa.
3: Píšu mu, díky. Tak děkuju i vám.
2: A zdravíme do Karvine.
3: Kdo další?
2: Dobrý den.
5: Haló, slyšíme se?
2: Ano.
5: Tak tady obě v radio, to je kůsek od Strážnice, pan Junák má tady chatu.
3: Ano.
5: Já bych chtěl pana Poláka a něco bych mohl říct panovi Zápotockému.
3: Zkuste, když to bude stručné, no, abychom nezdržovali.
5: Bude to krátké, panu Zápotockému se říkalo Tonda Práca. A když se Veselý otevíralo nové nádraží, tak on ho byl otevřít.
3: Ano.
5: A nějak v tom chumlu lidí se ztratil. Tak oni ho hledali a našli ho v hospodě Spartu chlapu, jak si dává do nosu. Děkuju.
3: My taky, mějte se pěkně.
2: Zdravíme vás.
3: Myslím si, že je v téhle chvíli už rozhodnuto, že jste si vybrali, že zabralo to povídání, které není tak časté od sportovních komentátorů, dobře vybrali Jirka Ptáčník, zážitky sportovního komentátora. Budeme v tom pokračovat.
6: Manfred Kokot. Tak co říká tohleto jméno bývalého německého sprintera?
7: Já se to nezbavím. Mě se každý na to pýtá a už se pomalý aj hambím, alebo to po česky stydím o tom hovorit. To bylo tak, že tento Manfred to byl atlet Německé demokratické republiky, běhal stovku za 10-1 už vtedy, bol majster Európy v sprinte na 100 metrov a volá sa Manfred Kokot, čo v Nemecku nič neznamená. U nás to má troška jiný význam, u vás možná ne až taký, ale u nás taky.
6: Ale my tomu rozumíme.
7: Ještě extrémnější. No a bylo to v čase, keď na olympijském štadióne v Berlíně pokryli tartanovou dráhu, vyrobili a na počest tartanu bol veľký meeting atletický, ktorý sme vysielali, ja som to komentoval, no a vidím tam beh na 100 metrov. Boli tam nejakí Američania, Rusi, Francúzi, Nemci, samozrejme, medzi nimi tento Manfred, štvrtá dráha. A naši dvaja, Janeček a Mandlík, šprinteri Dukly Praha v tom čase. A ja tam vidím to Manfreda, tak som si povedal, no toto ja predsa nemôžem nechať len tak, to ja musím nejako využiť. Ešte som nediel jak, ale niečo reku, musím na to povedať. No tak som povedal, prvá dráha, štvrtá dráha, teda Manfreda, bababa. Bum, vybehli, po 20 metroch už mal Manfred náskok. Suverene zvíťazil, tak som zahlásil podľa očakávania, suverene zvíťazil Manfred Kokot z Nemeckej demokratickej republiky, druhý bol nejaký Francúz, tretí bol tuším Rus, Američan a to. A žiaľ Bohu, naši dvaja reprezentanti na predposlednom a na poslednom mieste dobehli. Tak som si tak vzdychol, že jaká škoda, že u nás doma nemáme takýchto kokotov. V zápätí mi volá pražská režia. Soudruhu, to si nemoh říct nejak inak. A ja mu říkam, a to nemôžeme odvysielať, ja mu říkam, tak jak som to mal preložiť do češtiny? A som aj povedal teda jak. A on je, prosím tebe, no. Takže čo som mal, keď je kokot, tak je kokot, čo mám s tým robiť? No, Prosto. A ja som mal takú hlášku ešte peknú. Jednu, spomínam si, Liana Drahová, to bola naša reprezentantka v krasokorčuľovaní a získala striebornú medailu v Sarajeve na Európe, či na svete, už neviem, a jazdila exibíciu záverečnú ako medailistka, no mala veľmi krásne nohy a vrtela piruetu. A práve kamera začala snímať tak špičky korčulí, bruslí, a ten ľad tak striekal od nich a postupne šla cez členky, lítka, kolena, až na stehná a hore, hore, hore. A vtedy mi to ma napadlo, prišlo mi na úm taká jedna myšlienka, ktorú som niekde čítal, som to aj povedal, že aj tie najkrajšie nohy sa niekde končia. A zas došlo asi 1500 všelijakých ohlasov. Ty svino jedna, ty chlípáku a podobne. Čiže no, ľudia to prijali aj s humorom samozrejme, ale nie všetci. Humoriáda.
8: U nějakého sportovního přenosu ty jsi byl, Jirko?
9: No, takhle, já jsem vzpomínal teďka celou dobu a říkal jsem si, že to už je tak dávno a zřejmě takové věci se už nedějí, protože ta studia jsou vybavena klimatizací, takže tam je to teďka v pohodě, myslím. Ale v době, kdy já jsem tam byl nejdřív, poprvé, to znamená ještě za totáče, tak klimatizace nebyla a bylo jenom vysílání prvního a druhého programu. Takže když došlo k tomu, že byl přímý přenos nějakého utkání v tenisu, no tak to byl nervák, protože se nikdy nevědělo, kdy to skončí. Takže my jsme byli třeba v tom studiu
8: připraveni
9: a byli jsme už zasvícení, protože kameraman si musel udělat obrázek, zasvítit, musel si dát bílou a připravený tím pádem, jako kdyby se cokoliv stalo, tak tě mohli střihnout a kdyby jsi nereagoval dostatečně, tak bys byl blbej.
8: To už bylo něco jako v kotvě u přívozu, jak tam...
9: No. Ale to už dneska neexistuje, ne. To není ani v televizi, ani tady. Já když jsem přišel potom tam znova, tak už to taky nebylo.
8: To je
9: retrospektivní, hodně retrospektivní. No, ale vím, že jsme to řešili tak, to rada mého kolegy Miloše Frýby, který říkal, hele, až budeš mít tenis, tadyhle pojď, já ti ukážu, tady je kýbl, natoč si studenou vodu a dej si nohy normálně do toho. Ano, takže já jsem říkal, akorát by bylo blbý, kdyby náhodou třeba ten kameraman nějak to špatně zafixoval kameru a ta by švenkla během toho vstupu na moje nohy, tak by se prozradilo, jakou máme klimatizaci.
8: Tak to byly vychytávky té doby, tedy ano. Vzpomíná Jirka Ptáčník, náš dnešní host, a za malou chvíli bude vybírat další ukázku. A to v pořadu, který posloucháte. Humoriáda.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Pokračme v humoriádě dál k ukázce číslo 3 s Jiřím Ptáčníkem, který se ze seznamu vybírá.
2: Nastal čas pro anekdoty. Uslyšíme myslivecké anekdoty. A psáni jsou tady různí interpreti, takže vám nemůžu slíbit, koho uslyšíte.
3: Stalo se na lovecké chatě. Pušte mi pušku, pravil pan Janotka, já půjdu a střelím si divočáka. Stalo se. Netrvalo ani půl hodiny a pan Janotka se vřítil do chaty, byl bez klobouku i bez pušky a volal: okamžitě zabarikádujte dveře, já ho přivez živýho.
4: Přijde myslivec k fotografovi. Prosil bych divočáka zvětšit, mne ponechat.
5: Tati, bojíš se medvěda?
6: Nebojím.
5: Ani rozuzeného divočáka?
6: Ne.
5: Ani když jsou oba pohromadě?
6: Taky ne.
5: Tak ty se bojíš jenom mámy?
7: Staříčký lord vypráví v klubu, jak před 50 lety lovil v Indii tygry. Postřelil jsem tygra, ten se na mě řítí, namířím, stisknu spoušť a puška mi selhala. Lord má na čele kapičky potu. Vidím tygří zuby, poklekl jsem v kolenou a pak lady promihne, zjistil jsem, že si jaksi musím převléknout dolní část oděvu. Lady říká soucitně: o, to muselo být tenkrát vaše lordstvo hrozné. Ale drahá lady, povídá lord, tenkrát ani ne, ale teď ano.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Myslivci. V životě Jiřího Ptáčníka. Byli nějací?
2: Potkal se? Ne, prosím tě, vůbec ne, ale...
1: Absolvoval poslední léč, seděl na posedu. Síla zvěř.
2: Ty nějak jako, mně to nebylo blízký, protože se jako u toho střílelo, no to jako bez toho nejde, že jo. Já tomu rozumím, že to je zase přirozený zásah do toho, aby se nemnožil a tak dále. Ale já jsem si teďka vzpomněl, jak jsem poslouchal, takže jsem slyšel moc hezký vtip, tak se pokusím ho interpretovat. Je mezi 11. a 12. hodinou v noci, jde pán kolem hřbitova, tam je taková úzká pěšená, on se bojí a kouká se, tak se rozhlíží, jestli tam není někdo, a objeví se chlap tam nějakým, říká: prosím vás pěkně, byl byste tak laskavý, mohl bych se s váma svést, mohli bychom jít společně tou cestou, já se hrozně bojím. A on říká: jo, jo, jistě, samozřejmě, přejdou tu cestu, minou ten hřbitov, on se loučí, říká: já vám moc děkuju, já se strašně bojím tady kolem toho hřbitova chodit. A on povídá: no, to já jsem se bál taky, když jsem byl naživu.
0: Humoriáda.
1: Kam vy na to chodíte? No a co ti myslivci? Nic jako, takového nikdy, žádný bál si neabsolvoval, myslivecký nebo tak. Příroda ti není blízká, jako, ty jsi lázeňský.
2: Ne, já mám přírodu moc rád. Jako nejblíž mi byl Petr Štěpánek, protože on je Nimrod, že jo, po tatínkovi a tak, jako to je tradice, kterou ta rodina ctila, takže tam jsem slyšel spoustu vyprávění o tomhle oboru nebo o téhle zajímavosti. Ano. Tak vím, že to samozřejmě má své místo ve společnosti, to já některak jako, jenom jsem tomu nějak nepropadl, no, a já nevím, jestli...
1: Jedna z největších organizací vůbec.
2: No já vím, no, ale...
1: Myslím, že snad větší jsou zahrádkáři, ne?
2: Fakt, jo, tak to nevím.
1: Jenom... To taky neděláš.
2: Ne, a pak ještě taky jako si myslím, že ta zelená barva, to ono to připomíná taky vojáky, jo.
1: Jo, jo, jo.
2: To je takový militantní.
1: No jakou bys ale do lesa chtěl?
2: No, proto...
1: Svítivý oranžový.
2: No ne, tak já jim to... Já nevím, musí mít mimikry nějaký.
1: Jo. Tak Jirka Ptáčník vybral anekdoty. Můžeme pokračovat nikoli s mysliveckými, ale dáme si takovou směsku od herců z Jihočeského divadla. A nebo nabízím, já proti dlouho tu podle mě nebyl, tak si říkám, mohl bych to dneska zkusit proti Pepíček Beck.
2: No výborně.
1: Takže anekdoty nebo Josef Beck, kterou variantu si vyberete, řekněte nám to, zavolejte na telefon 731 800 900 nebo pošlete SMSku hlasovací s heslem Humor mezera A nebo Humor mezera B na číslo 90 011 04. K tomu Karel Gott.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Sestavte si vysílací plán podle svého z nabídky, kterou jste dostali, anekdoty nebo vyprávění Josefa Beka. Na telefonu 731 800 900 můžete dát hlas favoritní tedy ukázce. Vybíráte je v SMS-kách. Na telefonu je kdo? Ptáme se s Jiřím Ptáčníkem.
2: Dobrý den.
1: Vítejte u nás. Těšíme se, že budete hlasovat.
3: Dobrý den, tady je Monika. Tak mě pobavil pan Ptáčník tím hebkým klínem. A chtěla bych teda říct taky z doby socialismu anekdotu. Slečno, měla jste již chlapce? Ne, já mám holčičku. A volím tedy anekdoty a chci se zeptat, kdy bude knížka, a poprosila bych, aby to byla audiokniha, protože máte oba velmi krásné hlasy a rozhodně tomu neříkejte ptákoviny, ale třeba tajnosti, protože o panu Ptáčníkovi nic nevíme. Jste oba elegantní, tak by mě zajímalo, jestli šijete, jestli si necháváte šít obleky, nebo jako, jak jste takhle oba elegantní.
4: Necháváš si šít obleky, já jo?
2: No tak já už dávno ne.
4: Tak jsme vám odpověděli.
2: Já ho nepotřebuju už. Já v podstatě...
4: Ještě jeden, jo.
2: Jako, myslíš, do rakve, jo?
3: A bude kniha v dohledné době, už to píšete?
4: Dala jste nám vnukla nápad, třeba jo, ale zatím takhle v plánu není.
3: Ale hlasuju i pro audioknihu.
2: Dobře. Taky si mějte krásně, naschledanou.
1: Děkujeme. Kdo další vybírá? Vítejte u nás.
2: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady František, zdravím vás.
2: My taky.
5: A přáliš si anekdoty.
1: Píšu jim bod od vás a děkuji moc za zavolání 731 800 900, to je náš telefon. Kdo se dovolal? Dobrý den.
2: Dobrý den.
6: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem a expert na ptákoviny. Zdravím kolegy na ptákovinky, humoristickou stranu Čech a Moravy. A dáme si... Beka,
1: ano, píšeme mu bod a děkuji za to zavolání.
2: A pozdravujte pejsky.
1: Kdo ještě přispěje?
7: Dobré odpoledne, chlapi, Honza z Rokavy, vás oba zdravím.
2: My taky zdravíme.
7: A já bych hlasoval taky pro pana Beka.
1: Taky pro pana Beka. Dobře,
2: díky.
1: Děkujeme za to. Ať se daří, myslím, že je rozhodnuto, uděláme tentokrát změnu. Josef Bek bude vyprávět, bude vzpomínat na Jiřího Steinmara.
8: No tak když člověk, podívej, v mým věku už člověk málo spí a když nemůže usnout, tak mu jdou teďka takový biograf před očima. Všechny ty slavné postavy, za 50 let u divadla se setkáš s tolika zajímavýma lidma. Já jsem měl takovou kliku, hlavně při filmování, že jsem se setkal s těma bardama českého divadla, českého filmu, panem Štěpánkem, Pivcem, Marvanem, Hegerem, Rašilovem, no byli to Steinmarem, to byli prostě, když jsme se scházeli, dřív neexistovalo filmovat, aby se to stihlo kvůli penězům za 30 dní, to se filmovalo půl roku, rok a... Nejkrásnější byly ty večery v exteriérech, to jsme se těšili, tam jsme se vždycky připrdli a teď se zpívalo, vykládalo. No a ty dědkové, ty měli všechny ohromně bohatý život, víš. Třeba takový pan Steinmar, to nikdo neví, že on byl ohromný obchodník. Že on vedle svý gáži, kterou měl největší u Národního divadla, tak on ještě podnikal, že on měl hotel v Černošicích a nebo dělal šéfa činohry v Olomouci. On ráno jel třeba tím Špajsvágnem do Olomouce, tam na něj čekalo auto od úřadu, ale to tam a pak zase Šlafvágnem a tam si dělali konexe a známosti. No ten byl ohromný, když jsme dělali třeba obrácení Frdyše Pištoli, tak ten zničil každou zkoušku. Pač vykládal, jak to dřív bylo, ty nádherné doby u divadla, kdy to nebylo rozptýlování filmováním a tím, akorát měli tak dětkové rozhlas a jenom to divadlo. Takže to bylo pro ně ohromný. On třeba, o něm byl známý, že rád pěstoval tam, myslím, že on bydlel v Klánovicích, nebo tam měl vilu a tam pěstoval kuřat a holuby a tak. A za protektorátu se herci taky živili, tyhle sloupy Národního divadla, že jezdili na gastšpíle ven. No a pochopitelně tam dostali takový proviant a oni o něm věděli, že pěstuje tuhle drůbež, tak mu dali do krabice s těma dírkama, aby se neudusili kuřátka. No a on jel zpátky vlakem, měl pochopitelně první třídu a teďka jim to bylo mu líto těch kuřátek, tak zvy ten dekl a odkryl to takhle, vyndal ty kuřata na tu lavici a teď je tam drobili mrohlíky a přijde průvodčí, říká, co tady ty kuřata dělají, pane průvodčí, žerou a serou. Takže on se s tím není bral. Byl to ohromný klap.
4: Dostal jsi jako někdy živý honorář?
2: Jako, že bych dostal za něco nějaký zvíře?
4: Kuřata, živé sele.
2: Ne, tak to
4: krávu.
2: To jsem nedostal, to jsem opravdu nedostal. Já si nedovedu představit, co bych, jak bych s tím naložil, protože já mám zvířata moc rád, ale bohužel nejsem jako pěstitel. Já celý život toužím potom mít psa, ale neodvážil jsem se, protože to je strašná zodpovědnost. Pořád jsem říkal, až budu starší. No a teďka jsem tak starý, jsem zodpovědný, čím dál tím víc. No.
4: Takže nebude pes?
2: Nebude pes, ne.
4: Ne,
2: já se zaštíkám sám.
4: Až budeš něco chtít.
2: Tak.
4: Aby někdo přišel.
2: Ale slibuju, že podstoupím reinkarnaci a v příštím životě budu pes.
4: Jaký bys chtěl být?
2: No já bych chtěl být hlavně pes u Madly Drahokoupilový, protože ta je miluje a je ochotná pro ně udělat cokoliv. Takže bych měl, kdybych se narodil tak, že by si mě ona pořídila, tak by to bylo úžasné. A to bych si musel převtělit.
4: Takhle hezky a kultivovaně říct, že by si chtěl být sdílet lože s Madlou Drahokoupilovou, je fajn.
2: No teď,
4: teď
2: jde o to, že bych měl pelíšek někde jinde, rozumíš?
4: Tak jestli je takovou milovnicí, tak věřím, že určitě si nenechává v pelíšku, ale pouští do ložnice, určitě ne.
2: Ona teďka už nemá pejska, ale mívá vždycky, protože všichni známí, kteří jsou kolem ní, tak pejsky mají a svěřuje jí je a ona s neuvěřitelnou péčí se jim věnuje a opravdu tím se nese modrý z nebe.
4: Hlídal ty jsi někdy nějaké zvíře?
2: Přemýšlím. No tak jsem hlídal vosy, aby mě nepopíchali. To jedině.
4: To jsi se bál, jinak, ano. Nevím. Ale že bys dostal svěřenu třeba kočku na týden, když jedou sousedi, nebo krmil papouška, nebo něco takového.
2: Ne.
4: Nebo ne, to zabil rybičky tím, že se nenakrmil.
2: Ne, to ne. Ne,
4: nikdy.
2: Já si myslím, že ne. A ani jsem nedostal, jako, i když moje jméno k tomu vybízí, ani jsem nedostal na starost žádnýho ptáka.
4: Jirka Ptáčník, náš dnešní host. Co vyberete? Řekněte nám to, když nabídnu Josefa Beka a proti Lubu s Kořepovou s Milanem Nedělou. Tak telefon 731 800 900 je už teď v provozu a můžete volat, věnovat někomu hlas. Ještě jednou připomínám, Josef Bek Ačko, Bčko, Luba Skořepová a Milan Neděla. Stejně tak můžete poslat SMSku na číslo 90 011 04. A my vám k tomu zase pustíme jednu písničku. Už zní Držím ti město a skupina Tým.
9: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Ještě se s námi můžete spojit, to telefonní číslo 731 800 900, vybíráte mezi Bekem a Skořepovou s Nedělou. Dobrý den, přejeme.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, pánové, tady Petr ze Zdolnek. No, to je s váma děsná prača, já se směju nejenom tím stěnkám a lívám tam.
2: Tak to jsme rádi.
1: Děkujeme. A co vybíráte z těch ukázek?
3: Lubu.
1: Dobře, varianta B.
2: Děkujeme moc. A zdravíme.
1: Mějte se, ať se daří. Kdo další?
4: Dobrý den, Karel Vojkovi. Zdravím pana Ptáčníka i vás, Patriku.
2: Ano, my vás taky.
4: A já bych si přál pokračování pana Beka.
2: Dobře.
1: Píšeme mu bod, moc děkuju za hlasování. Ještě další telefon.
2: Dobrý den. Janický.
5: Ještě jednou Honza z Vlkavy a určitě dál pan Bek.
1: Určitě.
2: Děkujeme.
1: My děkujeme všem za pomoc. Už třetí souboj a vyhrává ho varianta A. Vyhrává Pepíček Bek, bude vzpomínat na Jaroslava Vojtu.
6: Nebo Jarda Vojta, to byl boží člověk. Ohromnej. Oni o něm sice říkali, že zblbne každou anekdotu, a nebyla to pravda. A vydržel všecko. No já ho pamatuju, když jsme dělali Syny hor, to byl takový lyžařský sportovní film o Hančovi a Vrbatovi. Já dělal toho Hanča, já jim to zatajil, že neumím vůbec jezdit. Až potom, když už jsem byl nalíčený a dali mě to na nohy, tak to už to byla hrůza, tak mi dali hned 5 profesorů přes jízdu na lyže, tak pak jsem byl takový, já dělal letní sporty, tak jsem se to naučil brzo, ale dodnes neumím zarazit. Já si jedu každý kopec, ale musím jít dojezd, nebo zhruba by mě odstřelili, víš. No a já jsem tam dělal tu slavnou 50, kterou ten Hanč vyhrál, a musel to ten režisér Ruba udělat tak, že v cíle ty pořadatelé se na mě nahrnuli a od tých jsem se zastavil, ty byli pomlácený čověče. Takový ty těžký záběry za mě dělal profesor Sýkora. To byl prorektor Karlovy univerzity, který mě byl dost podobný, akorát měl menší nos, ten za mnou přišel do komorního, aby jsme se domluvili. Tak už si říkali, máš tam bráchu. A on měl akorát kratší nosy, já mám vlastně nos, kde začínají, končí nosy, začínají choboty, tak mu to museli dělat znázky. To jednou v Jablonečku toho Sejkoru líčili, měli jsme stejný svetr, stejnou čepici a Jardo, Vojta tam takhle pešel, ještě ruce spolu a pal, co tomu Bekovi lepíte za reťofa, když ho má dosmelky. My jsme dělali Mikuláše a Leše. To jsme dělali u Kršky, já tam měl Šikanédra, Jarda Spole Chytuzího, pak Vašek Voska, Svatík Beneš, Karel Heger, Aleše, že jo, s Danou Medřickou. Byly to ohromné exteriéry v písku. My vždycky v Netři se tam po filmování sešli ve vinárně, já nevím, jestli to měl u Šramaru nebo jak. To končil exteriéry a ten končil. Ten měl vypitý sklepy a měl po sezóně. A Jarda Vojta tam dělal pedela na Akademie výtvarných umění. No a jednou jsme točili, měli jsme za úkol natočit svatýho Jana Křtitele, jak nese Ježíška přes moře. No aby měl jako pocit, tak Jardu slíkli do plavek, měl nádhernou figuru, on furt štípal dřívy a tam mu to dali s teplou vodou, no a Feďa Pečenka, ten, to byl takový veliký ateliér, než to zasvětil, to trvalo dlouho a ten Jarda stojí v té teplé vodě a najednou zařval. Vy vůbec dělíte, kdo v té teplé vodě má stát, když se vám tady pochčíju. Tak oni ho uklidnili, no a pak ten Krška říká, hele Jaroško, to musíš dát ty plavky dolů, páč tam děláš jako to. Když jsou tady ženské, pojď, dám tak jako vyhostovaná. Tak jsme ho obdivovali, jak je fundované a bavili jsme, Jardo ještě furt. On pojď, pořád. Jsme pali doma, no přeci nebudu prznit matku vlastních dětí, volové, víš? On člověče, dědek, tam je takový záběr, jestli to budou někdy dávat, tak si všimněte, jak jde takový švenk přes jeho zadek. A on těma půlkama měl takhle zahýbat, jako když vám dává nazdar. Já to doma zkoušel, nepořídil jsem to, člověče, moc jsem se po tento. A ten Jarda to stih. A dělali jsme takovou scénu, že on tam stojí nahej na tom soklu a teď jako přijdou dámy ze společnosti. Paní Horvátová, vždycky Krška měl ty dámy, které měly originál šmuky, víš, a brilanty. A ty tam vlezou v těch krojích, baba Horvátová to vedla, ten až se paděl ředitele Akademie výtvarných umění a teď jako vidí tu nahou prdel předtím, tak to chce zachránit, tak letí a veme takovou plerézu a takhle to váže na to, aby ho zakryl. No a když jsme to zkoušeli, ten řepa byl malinký, tak stál na špičkách a teď to takhle zve, nejenom Jarda zařval, ty vole, ty mi za něj rveš a ten řepa pál nějaký hadrcej tím v ruce, tak to vážím. Takže ty chlapy byly ohromný, čověče.
0: Humoriáda.
1: Vy jste byli ohromní, děkujeme za pomoc, za to, že jste s námi tuto hodinu prožili i ve vysílání, i aktivně, stejně tak jako Jirka Ptáčník. Děkuji moc.
2: Já moc děkuji za pozvání a moc děkuji všem posluchačům. Bylo to velmi příjemné a uteklo mi to, jako když praskne do vody, je to na to tata pryč. Ano. Takže vy, vážení posluchači, užívejte života pomalu. Radujte se z každé vteřiny, hodně zdraví přeju.
1: Ano. Užijte si poslední písně této hodiny a další pořady Českého rozhlasu, které pro vás vysíláme, a já se v Humoriádě těším.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Novou vlakovou zastávku Pardubice Centrum využívá stále víc cestujících. V Chrudimi dokončili obnovu bašty. Důchodci po 80 by mohli dostat plošně přidáno, polepšit si mají i pracující seniori. A zítra bude na východě Čech polojasno až oblačno a teploty až 22 stupňů Celsia. Pěkné odpoledne u zpráv od Viléma Brandy. Novou vlakovou zastávku Pardubice Centrum využívá stále víc cestujících. Ve všedních dnech na ní podle Českých drah nastoupí nebo vystoupí přibližně 1200 lidí, o víkendech kolem 400. Zhruba 80% cestujících míří do Hradce Králové nebo odtud přijíždí.
4: Nejvíc cestujících bývá za běžného školního provozu v ranní špičce, kdy na jeden vlak nastoupí nebo vystoupí kolem 50 lidí. U většiny spojů je to jinak zhruba 20 až 30 cestujících. Zastávku zprovoznili České dráhy před 2 lety a zastavují tam vlaky ze směrů Hradec Králové a Chrudim. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
3: Obnova chrudimské bašty Prachárna je hotová. Rekonstrukce památky z 15. století trvala rok. Úpravy stály 3 miliony korun.
5: Řemeslníci museli postavit nové schodiště, opravit podlahy a zajistit statiku. Součástí obnovy je ale i nová expozice zaměřená na historii městského opevnění, včetně nové multimediální projekce nebo replik ručních zbraní a modelů obléhacích strojů. S Chrudimi Josef Kopecký, Český rozhlas.
3: Lidem starším 80 let by se od příštího roku mohl každých 5 let zvýšit důchod o 500 korun. Počítá s tím novela zákona, kterou schválila vláda. Na síti X o tom informoval ministr práce Aleš Juchelka z Hnutí ANO. Od roku 2028 si mají polepšit i pracující seniori. Za práci po dosažení důchodového věku by se jim měl důchod automaticky zvýšit. Návrh naopak nepočítá s avizovaným zastropováním věku odchodu do důchodu na 65 let. Zákon teď dostane k projednání sněmovna. Policie pátrá po 29letém Adamu Trojákovi z Tanvaldu na Jablonecku. V neděli odešel z domova a už o sobě nedal vědět. Podle policie by si mohl sáhnout na život. Muž je 180 cm vysoký, štíhlé postavy. Má krátké, rovné, hnědé vlasy, česané na patku vpravo, hnědé oči a hnědé prohřídlé vousy. Na sobě by mohl mít černobílo-oranžovou bundu nebo černou bundu značky Nike a zelené tepláky i boty. Jakékoliv informace volejte na linku 158. Čínské internetové tržiště AliExpress musí Evropské unii zaplatit pokutu v přepočtu přes 13 miliard korun, oznámila to Evropská komise. Společnost podle ní nedostatečně bránila prodeji nelegálního a nebezpečného zboží zákazníkům v Evropě.
2: Počasí.
3: V noci bude polojasno až skoro jasno a ochladí se na 11 až 8 stupňů Celsia. Zítra pak v Pardubickém kraji čekáme polojasno až oblačno, během dne přechodně až zataženo. Ojedinělé se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Teploty zítra stejné jako dnes, 19 až 22 stupňů Celsia. Na horách bude kolem 14. Povane mírný západní až severozápadní vítr a rozptylové podmínky zítra dobré až velmi dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Kolonu čekejte na příjezdu do Litomyšle ve směru od Svitav, ale žádné nehody v Pardubickém kraji hlášené nejsou.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
0: Pojďte vítání u pondělního souhrnu aktuálních událostí. V Nasavrkách se v těchto dnech koná letní škola mladých včelařů, tak se tam vypravíme. Konec kolon a nadměrného pohybu kamionů. Definitivní sklidnění dopravy by měl přinést severozápadní obchvat Vysokého Mýta. I o tom povíme podrobnosti a připomeneme třeba také ranní rozhovor s naším hostem v 8.40 a nabídneme jí písničky, které nestárnou, a to od Petra Reska, Vanessa Williams a nebo Jiřího Korna.
2: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji a Jan Vamberský.

0: zase jedna pohádková. Šíleně smutná princezna Helena Vondráčková a princ Václav Neckář znám jednu krásnou zahradu a Vilém Branda zná a ví, co se dnes dělo.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Pardubickém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Přeju vám pěkné odpoledne. V Pardubicích by měly v příštích letech vzniknout nejméně 3 nové obytné čtvrti. Přibližně 650 bytů plánují developeři v areálu bývalých kávovin. Další rozsáhlá výstavba se chystá v brownfieldu v kasárnách Hůrka a pokračují taky přípravy nové obytné zóny u Kauflandu a ulice SK Neumanna.
3: Na ploše zhruba 30 hektarů má postupně vyrůst čtvrť s bydlením pro 6 000 lidí. První etapa už získala pravomocné rozhodnutí o stavebním záměru a zahrnuje 2 bytové domy s více než 360 byty. Z Pardubic, Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
2: Svitavy pokračují v rekonstrukci staré radnice v centru města. Opravy vnitřních prostor by měly být hotové v listopadu a stát budou 7 milionů korun, informuje o tom radnice. Sklidnění dopravy ve Vysokém Mýtě by měl přinést nový severovýchodní obchvat města. Investorem bude Pardubický kraj, který za veškeré práce nakonec zaplatí zhruba přes 3,25 miliardy korun. Kdy přesně se začne stavět, řekne naše reportérka už za pár minut. Hlinsko nabízí dotace pro nové dětské lékaře. Na stavební úpravy ordinací nebo nákup vybavení budou mít možnost získat až 300 tisíc korun. Radnice si stanovila podmínku, že žadatelé musí péči ve městě poskytovat minimálně 5 let. A stavba obchvatu Častolovic na Rychnovsku pokračuje podle harmonogramu. Řidiči už využívají obě napojovací okružní křižovatky i obnovené spojení mezi obcemi Slemeno a Sinkov. Na jaře příštího roku by se pak měl celý obchvat otevřít řidičům v plném rozsahu.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Nejjasnější déšť Petra Reska, 3 minuty schází do 17:15, posloucháte pondělní souhrn aktuálních informací, který se jmenuje Den v kraji. Pokud jste poslouchali už ráno, tak dobře víte, že konec kolon a nadměrného pohybu kamionů má definitivně se sklidněním dopravy přinést severozápadní obchvat Vysokého Mýta. Jeho stavba by měla začít už příští rok a investorem bude Pardubický kraj, který za veškeré práce nakonec zaplatí asi přes 3,25 miliardy korun. Miroslav Hruban se v našem radním vysílání ptal redaktorky Barbory Soukupové, jestli to bude Pardubický kraj celé hradit ze svého a nebo získá nějakou dotaci.
1: Tak už od funkčního období minulé vlády platí předběžná domluva, že na stavbu severozápadního obchvatu, který bude zároveň přivaděčem k dálnici ve směru od Chocně, získá Pardubický kraj dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Hejtmanství informovalo o tom, že teď jednalo s ministerstvem dopravy, které podporu potvrdilo a v návrhu rozpočtu počítá s příspěvkem 600 milionů korun právě na tento severozápadní obchvat.
2: Kudy povede celá trasa nového dálničního přivaděče?
1: Povede od obce Mostek, kde se napojí na silnici 2/312, dál bude pokračovat jako obchvat Chocně, blízko vlakové stanice Dvořisko pak protne železniční koridor a následně povede nad místní části. Na Vinicích ve Vysokém Mýtě, odkud se napojí na už hotovou dálnici za Vysokým Mýtem ve směru na Zámrsk, celá trasa přivaděče bude dlouhá přes 12,5 kilometru.
2: A jak to vypadá s přípravou prací?
1: Aktuálně dokončená projektová dokumentace pro první dvě etapy prací, které zahrnují propojení mimoúrovňové křižovatky D35 s místní částí na Vinicích a obnovu navazující části silnice 2/357. To bude stát skoro miliardu korun. Obchvat Chocně a pokračování napojení na Mostek pak bude součástí třetí a zároveň nejdražší etapy, na kterou bude chtít kraj získat další dotaci. Jinak aktuálně už probíhá záchranný archeologický průzkum v místě budoucí stavby a hejtmanství chystá výběrové řízení na zhotovitele prvních dvou etap prací. Do konce srpna by se taky mělo podařit vyřešit majetkoprávní vztahy s majiteli okolních pozemků a pokud všechno dobře půjde, tak práce začnou v prvních měsících příštího roku.
3: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Protože dnešní teploty vystoupaly maximálně ke 24 stupňům Celsia, tak 100% nebude pokořen teplotní rekord z roku 2022, který činí 35,7 stupně Celsia. Jak bude v dalších dnech? Tak na to se budeme ptát teď.
1: Počasí.
0: A zeptáme se Jaroslava Tučka z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Pane Tučku, my jsme slyšeli, že by se v příštích dnech mělo ještě ochladit.
2: No úplně ochladit asi ne, protože ty teploty budou zhruba stále stejné. Podívám-li se na noc, ta bude hodně podobná, to je dnešní polojasná až skoro jasná na horách a ojediněle i v těch nižších polohách se může té oblačnosti trošku víc přibýt, ale může být až oblačno. 11 až 8 to budou minima, vítr od severozápadu rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. No a zítra polojasno až oblačno, v průběhu dne přechodně až zataženo a zase se výjimečně může objevit občasný déšť nebo přehánky. V Orlických horách ty přehánky budou četnější, večer pak budou ustávat. 19 až 22 to budou maximální teploty, takže shodné jak dnes. 13, 16, tak by to mělo vypadat na horách a vítr od západu až severozápadu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. A v podstatě nejchladnější by měl být čtvrtek, tam ty teploty budou nejčastěji mezi 17 a 21 stupni, protože ve středu to bude do 24 stupňů a v pátek do 24. No a víkend tam se bude postupně oteplovat tím, že v neděli bude zatím podle posledních modulů až 29 stupňů Celsia.
0: Tak, návrat léta, tedy těch tropických letních teplot je opět v dohlednu, jak jste slyšeli, ale slyšeli jste také ty nízké noční teploty. Ona totiž svatá Anna, její chladna z rána, pravděpodobně dorazila o něco dřív než v neděli.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: roce 1904 existoval rozhlas, jistě bychom jako hlavní událost nehlásili, že byly na hlavním pardubickém poštovním úřadě zavedeny telegrafické předpovědi počasí. To byla tehdy velkolepá technologická novinka, jenomže její provozování vydrželo velmi krátce, pouze do září toho roku. Tak ale pojďme od historie k současnosti. V dnešním dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice byl totiž hostem intervenční kardiolog z kardiologického centra AGEL v Pardubicích, doktor Vojtěch Novotný. Nedávno reprezentoval českou kardiologii na jednom z nejprestižnějších světových kongresů zaměřených na léčbu chronických uzávěrů srdečních tepen, a to ve francouzském Nice. Vedl tam také náročný zákrok v přímém přenosu, sledovaném stovkami odborníků z celého světa. A jak hned v úvodu rozhovoru přiznal, mimochodem rozhovor najdete na našem webu pardubice.rozhlas.cz, tak stát před světovou elitou přineslo smíšené pocity. Šlo o mimořádný profesní zážitek, ale i o pořádnou dávku stresu.
1: Ten bezprostřední dopad na jako emoční stav je samozřejmě dramatický, je to velký stres. Na druhou stranu, když mě vlastně organizátor Alexander Avram, hlavní organizátor toho kongresu, který ho před 10 lety vlastně rozjížděl, tak když mě pozval, tak samozřejmě, že jsem přijal s radostí, protože to je jako obrovská čest a obrovská výzva, ale ty bezprostřední pocity při tom výkonu, když jsme tam jeli tím taxíkem a teď všechno je tak nějak v nějakém schonu a je to neznámé prostředí, neznámý sál, neznámý personál, lidé z různých zemí, tým vlastně z celého světa v podstatě, tak je to velký stres. A když ten výkon na začátku třeba, než se rozjel, než se člověk dostal do takového toho flow, tak převažovaly ty pocity, co tady pro boha dělám.
2: Zapomene člověk při takové akci na publikum, když to řeknu takhle?
1: No, zase bych to rozdělil. V určité chvíli se to na člověka valí, protože si uvědomuje tu tíhu té situace, ale v tu chvíli, kdy ty ruce začnou dělat to, co umí, a začnete o tom mluvit, a ta výhoda toho je, že tam sedí vlastně jako opravdu nejlepší lidi na světě, kteří vám radí a přejou vám, aby se to podařilo. A v tu chvíli už zapomenete, že se dělá něco netradičního nebo úplně nestandardního.
2: Pro lajka může být trochu těžké představit si, jak lze úplně uzavřenou tepnu znovu zprůchodnit. Dokázal byste ten zákrok jednoduše popsat?
1: Zkusím to. Takhle jednoduše, když si představíte trubičku a my co potřebujeme, tak tam vlastně prostrčit takový super tenký drátek. Ty tepny mají v průměru 2,5, 3 až 4 mm, takže to jsou vlastně titěrné struktury. A když se ta tepna ucpe náhle, tak to většinou je jenom sraženina krve, kterou ten drátek projde poměrně hladce. Ale ve chvíli, kdy se ta tepna uzavře, tak tam probíhají procesy, které vlastně zpevňují ten uzávěr. Takže ona z toho je pak velmi, velmi pevná zátka, která může být i jako zvápěna těla, to znamená, že to je, má strukturu skoro kamene. No a my pak musíme používat samozřejmě nějaké trošku speciálnější ty drátky, které jsou třeba ostřejší. Používáme takové hadičky podpůrné, kterým se říká mikrokatetry. A to, co je asi takové atraktivní na tom, že se dá využít právě i ty cestičky, které tam srdce vytvořilo z té druhé strany. Takže pacienti, kteří chodí na této výkony, tak často si odnáší ne jeden, ale dva vpichy do tepny, protože my se potřebujeme podívat do té jedné tepny, tak abychom viděli, kde ta tepna vlastně končí, a do té druhé, kde je ten zbytek, a pak můžeme vlastně chodit z obou stran a někdy se nám podaří projít přímo tudy, kudy vedla ta krev, a někdy musíme jít takovou ne objížďkou, ale takovou náhradní cestou přímo stěnou cévy, kde dokážeme udělat prostor. To je takové zjednodušené. Ty výkony trvají zhruba průměrně tak 1,5 až 2 hodiny, ale někdy někteří pacienti pamatují 4-hodinové výkony.
3: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Regionální stopař.
1: V Nasavrkách se v těchto dnech koná letní škola mladých včelařů. Týdenní tábor je určený nejenom dětem, které už mají se včelami zkušenosti, ale i těm, které teprve chtějí proniknout do tajů tohoto koníčku. Naučí se pracovat se včelstvem, poznají jejich produkty a spoustu činností si sami také vyzkouší přímo v areálu včelařského učiliště. Jitka Slezáková se hned v prvním vstupu ptala, co všechno je během týdne čeká. A odpověď přinesla náš regionální stopař Milena Vápeníková.
2: Jak už si řekla, je to hlavně týden plný včelaření. Je tady zhruba 30 dětí různého věku od 7 do 16 let a jsou rozdělené do menších skupin podle věku a zkušeností. Zajímavé ale je, že ty skupiny jsou cíleně namíchané, takže starší s mladšími, zkušenější se začátečníky, protože právě tohle se údajně v minulosti osvědčilo nejvíc podle organizátorů. Takže dopoledne patří včelaření, odpoledne potom hra, sportu, různým výletům po okolí a poznávání přírody, takže nejde jenom o výuku, ale o ten klasický letní tábor se vším všudy. Navíc je to pobytový tábor, nikoli v příměstský, takže děti tady přespávají na internátě, kde jsou přes rok běžní studenti, kteří studují tady na učilišti.
3: Je tábor spíš o získávání teoretických znalostí, anebo se učí praktická stránka věci?
2: Je to samozřejmě propojené, spíš prý převládá praxe. Já se za dětmi teprve vydám v těch následujících minutách, ale teorie je údajně jen taková, aby děti věděli, proč jednotlivé věci dělají. Většinu času potom tráví přímo u úlu nebo zkrátka při práci s tím včelařským vybavením. Vyzkouší si péči o včelstvo, poznávání života včel i zpracování včelých produktů a cílem je, aby si z Nasavrk odvezli nejen nové znalosti, ale hlavně zkušenosti, které pak mohou využít doma nebo ve svých včelařských kroužcích. Nicméně, před chvílí jsem se bavila s ředitelem učiliště, který mi řekl, že stejně všechno úplně naučit nejde, protože každý ten rok včelařů je jiný, zasahuje do toho příroda a včelařství je zkrátka obor, ve kterém se člověk vzdělává celý život.
0: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Mým hostem bude mořeplavec Richard Konkolský.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si tentokrát připravíme lososa se zapečenými bramborami. Opět to bude rychlé, chutné a navíc uděláme všechno v jednom pekáči. Což je dobré nejen proto, že máme méně nádobí k mytí, ale především proto, že se ty chutě nádherně propojí. O tom se můžete přesvědčit i vy, pokud budete vařit s námi.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: poslouchal naše dnešní vysílání, tak ví, že v pardubické pohádkové zahradě v posledních dnech zachraňovali několik vodních ptáků otrávených botulotoxidem. Nebezpečný jed se tvoří v bahně vyschlých jezírek po dlouhém období sucha a horka, když najednou přijdou deště. Pro ptáky bývá často smrtelný. Redaktorka Šárka Rusnáková se s zachráněnými zvířaty vydala přímo do zvířecího útulku.
1: Tady to je kačenka, jedna z těch, která vlastně dostala otravu botulotoxinem. Ostatní její kamarádky už jsou vypuštěny zpátky ve volné přírodě. Tahle ještě čeká, než poslední ty toxiny z jejího tělíčka odejdou, aby se mohla vrátit zpátky do přírody.
2: Romana Vojířová, zakladatelka azylu pro opuštěná a handicapovaná zvířata Pohádková zahrada v Pardubicích, ukazuje voliéru s kachnou divokou. Je jedním z ptáků, které zachránili z nedalekého téměř vyschlého rybníku. Tam teď míříme společně s dobrovolníkem Martinem Lukášem.
3: Tady můžete vidět napravo to, co bývávalo kdysi rybník, nalevo vlastně taky. Momentálně můžete vidět, že tady v tom velkém je uprostřed cca 5-metrová loužička vody a v tom pravém už není vůbec nic a zarůstá to pomalinku. Rybníky bohužel vyschly a nechaly za sebou suché bláto.
2: To bláto je nebezpečné.
3: Pouze a jenom když tam je voda. Když se smíchá s vodou, ono začne vypouštět botulotoxiny, tak když je vyschlé a půjde tam člověk nebo zvíře po něm, tak se mu nic stát nemůže. Ale jakmile do toho naprší nebo se tam dostane voda z jiných zdrojů a začne se opět míchat a vířit a napili bychom se to potenciálně my nebo zvířectvo, tak by to mohlo být života ohrožující, ano.
2: Podobných případů letos pracovníci Pohádkové zahrady řešili v poslední době hned několik, potvrzuje Romana Vojířová.
1: Ty kachny, jak vlastně brázdí to bahno a vybírají se z toho ty živiny, tak zároveň se dostává do jejich těla jed a on je ochromý. Ty kachny přestanou se hýbat, nemůžou používat nohy, dostávají křeče a bez pomoci umírají.
2: Netýká se to jen kachen, ale všech vodních ptáků. Ohrožení přitom mohou být i jejich zachránci. Při snaze pomoci totiž často riskují kontakt s botulotoxinem i uvíznutí v bahně.
1: Při záchraně jedné z těch kačenek tak Martin se dostal sám do problému, že začal se propadat do bahna a já jsem popadla první klaci, který tam byl, abych mu ho vlastně podala, aby se mohl vytáhnout a všichni se hrozně řezali smíchy, že s tímhle klacičkem bych ho teda nezachránila, ale aspoň jsem se snažila ho zachránit. Takhle tam umřela jenom jeho bota, mohl tam taky skončit sám.
3: Ona jakoby jakákoliv záchrana zvířete divokého v přírodě je nebezpečná. Nikdy nevíte, jak to zvíře bude reagovat a samozřejmě nevíte, jak ta příroda bude reagovat. A můžu říct, že to byla miskalkulace na mojí stránce, že já jsem neměl jít do toho bláta, ale já jsem viděl zraněné zvíře, které potřebovalo pomoc a v tu chvíli mi bylo úplně jedno cokoliv jiného.
2: Odborníci v takových případech doporučují raději přivolat nejbližší záchrannou stanici. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: vás, posluchače zahrádkáře. Na Chrudimsku řeší další podezření na nákazu dračí morem. Infekce před pár týdny zasáhla řeku pod Křižanovickou přehradou a teď raci dokonce uhynuli i v rybníce ve Vranově, což je několik kilometrů odtud. No a Muzeum barokních soch v Chrudimi tento týden nepatří jenom návštěvníkům, ale i letnímu výtvarnému kurzu pro dospělé. Na místo vyrazí náš regionální stopař.
1: Český rozhlas Pardubice, Den v

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra

0: příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
1: Český rozhlas Pardubice. Písničky, které nestárnou.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Pardubické vodárny pokračují v opravě kanalizace u Zelené brány. Ceny pohonných hmot po zrušení stropů zatím výrazně nerostou. Pardubičtí hokejisté zahájili přípravu na ledě. A zítra bude polojasno až oblačno, teploty až 22 stupňů Celsia. Zprávy a Vilém Branda. Pěkný podvečer z Pardubic. Pardubické vodárny pokračují v opravě kanalizace u Zelené brány. Do původního potrubí vkládají speciální textilní rukáv napuštěný pryskyřicí, který po vytvrzení vytvoří novou samonosnou vrstvu a prodlouží životnost stoky až o 80 let.
2: Díky tomuto postupu není potřeba rozsáhlé rozkopání komunikací ani výraznější dopravní omezení. Práce začaly v červnu a skončí v září. V okolí stavby mohou lidé během vytvrzování pryskyřice přechodně cítit výraznější zápach, který by měl trvat jen několik hodin, maximálně jeden den. Opravená kanalizace zároveň zajistí bezpečný podklad pro plánovanou rekonstrukci náměstí Republiky v příštím roce. Z Pardubic Naděja Kubínková, Český rozhlas.
1: V České Třebové tento týden začíná stěhování stávající knihovny do nových prostor. Nová knihovna ve Slovanské ulici se oficiálně otevře 31. srpna. Do té doby můžou lidé vracet výpůjčky do Biblioboxu nebo využít menší pobočku knihovny v místní části Parník, informuje o tom radnice. O cenách benzínu a nafty znovu rozhoduje trh. Podle ministerstva dopravy se konec cenových stropů neprojevil tak silně, jak se čekalo. Na pumpách zatím zdražila hlavně nafta, u které se vrátila spotřební daň k původní sazbě.
3: Třeba v Liberci zůstaly ceny stejné. V jižních Čechách zdražila nafta oproti pátku o 3 koruny a 60 haléřů. Paní Rozály z Prahy ceny zatím neodrazují.
4: Je to drahý, ale furt je docela snesitelný. Zatím to nevypadá, že budu ježdění autem nějak jako omezovat. Jen se bojím toho, že ty ceny budou růst dál.
3: Ceny závisí i na tom, jak starou naftu a benzín pumpy prodávají, říká mluvčí České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu Václav Loula.
5: Bude záviset, jak čerpací stanice prodávala do neděle a jaké má zásoby.
3: Vláda je podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD v případě zhoršení situace na světových trzích připravená regulaci obnovit. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
0: Sport.
1: Hokejisté mistrovských Pardubic zahájili další část přípravy, tentokrát už na ledě. Tým začal s tréninky v malé hale. Trenéři ještě nemají k dispozici kompletní kádr.
6: Přípravu na ledě odstartovalo 17 hráčů, nechyběly ani dvě letní posily David Tomášek a Matěj Stránský. Ve středu se připojí Miguel Turini a dále ještě Vladimír Sobotka. Kvůli zranění naopak chybí Jakub Lauko, který se ještě doléčuje po minulém ročníku a nově se znovu zranil útočník Martin Kaut. Ani jeden z nich pravděpodobně nestihne začátek sezóny. První přípravný zápas odehrají Východočeši 7. srpna v České Třebové proti Žilině. Z Pardubic, Otaku Tvěrt, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: V noci bude polojasno až skoro jasno a ochladí se na 11 až 8 stupňů Celsia. Zítra pak v Pardubickém kraji čekáme polojasno až oblačno, během dne přechodně až zataženo. Ojedinělé se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Teploty zítra 19 až 22 stupňů Celsia, na horách bude kolem 14 stupňů. Povane mírný západní až severozápadní vítr a rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Žádné nehody právě teď v Pardubickém kraji hlášené nemáme, tak vám přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553 na cestách s Petrem Voldánem.
7: Jsme na cestách a cestovat budeme tentokrát s Václavem Šilhou. Hezký den.
8: Hezký den.
7: Říká uznávaný fotograf, oceňovaný i cenou Czech Press Photo. Publikoval v National Geographic, BBC, Wildlife magazínu. Má zlatou medaili za fotografování i z Norska. Má za sebou 6 kontinentů a stovky asi ne, spíš tisíce fotografií.
8: 100 000 asi fotografií, jako když to vemu, ale jako samozřejmě drtivá většina z nich je vymazaná a už tam není, jako jo, ale jsou to 10 000 fotografií.
7: No a my si povíme, jaké to je, když ze 14-denní cesty přiveze uznávaný fotograf, jak sám říká, zhruba 2-3 fotky, které stojí za to. Tak zůstaňte s námi na vlnách Českého rozhlasu u pořadu Na cestách, kdy cestujeme s Václavem Šilhou.

0: Jsme na cestách s Václavem Šilhou, fotografem, dnes už profesí, který se tím i živí. Cestujeme a budeme cestovat po celém světě, protože už jsem říkal před písničkou, že má za sebou cesty na 6 kontinentů. Vlastně byl jsi někdy někde bez fotoaparátu?
1: Určitě ano, ale to bylo v dobách, kdy byla ještě dcera malá a viděli jsme, že budeme v tom rezortu u toho moře, protože s ní se ještě moc nedalo, ale v podstatě už od jejich 10 let, potom už to bylo vždycky jenom s foťákem a potom samozřejmě už i bez rodiny, protože ono to samozřejmě nikde skloubit lze, ale nikde dost těžko budu tahat rodinu do Antarktidy, to prostě nejde.
0: Slyšíte ty destinace? Antarktida, já budu přidávat Ekvádor, Španělsko, můžu přidat Mongolsko. Samozřejmě srdeční a srdcová záležitost, to je Afrika.
1: Afrika je samozřejmě moje srdeční záležitost.
0: Jsme na cestách. Kam byla první cesta po tom rozhodnutí, budu fotografem, přestanu být majitelem stavební firmy? Byla to ta Afrika?
1: Nebyla. Byla to francouzská Polynésie, ale to bylo tak, že já jsem tenkrát si usmyslel s rodinou, že prostě nemůžu umřít do té doby, než neuvidím Tahiti a krásný tahitský holky, takže jsme se tam vypravili i s dcerou 10letou tehda na 2 měsíce na Tahiti a na ty okolní ostrovy a tam jsem začal fotit. A shodou okolností mě pár fotek vyšlo v nějakým dneska už neexistujícím časopise a já jsem se rozhodl, že budu fotografem. Byla to úplná pitomost, protože samozřejmě nic jsem neuměl, když se dneska na ty fotky podívám, tak bych plakal. Ale vzhledem k tomu, že byly raný 90, tak po těch fotkách skočil právě ten časopis, a protože byly exotický, to zcela rozhodně. A vyšly mi, dokonce titulka mi vyšla na hlavní stránce. No a já jsem si říkal, fajn, jako stavební firma nebaví, budu fotografem. No a pak to trvalo ještě 2-3 roky, než jsem se aspoň trošičku naučil fotit. No a pak přišly Afriky, no, to bylo jasné.
0: Prý trošičku fotit, říká Václav Šilha na vlnách Českého rozhlasu v pořadu Na cestách. Přitom má za sebou spoustu oceněných fotografií, i když on je k sobě hodně tvrdě sebekritický. A pokud já vím, tak ty říkáš, že ta nejlepší fotka teprve ještě přijde a přitom už si měl spoustu titulek. Měl si fotografie, nad kterými já stojím s otevřenou pusou. Třeba když krokodýl kráčí po hlavách hrochů a těm hrochům to najednou dojde, že je to něco špatně a že už je moc provokuje a tak si ho prostě sežerou.
1: Oni si ho nesežerou, oni ho pouze zabijou, oni nejsou moc velký masožravci. Nicméně ano, já si pořád myslím, že ta nejlepší fotka přijde, protože kdybych si to nemyslel, tak bych to mohl zabalit. To bych fakt nechtěl. Jako já si fakt myslím, že to nejlepší teprve přijde a čekám na to každou chvíli a doufám, že mi to vydrží až na dosmrti. Takže jako, jo, pořád doufám. Já neřekl bych, že jsem moc sebekritický určitě. Já mám ego jako všichni fotografové a že fotografové mají ego, jako, ale tam jde spíš o to, že si člověk musí uvědomit, jaký fotky jsou za ním a proto třeba já dělám každý ráno, že si zapnu internet, podívám se, jak fotí ty nejlepší z nejlepších, říkám si, proč oni to mají tak dobrý a já tak blbý. To je, myslím, základ toho si uvědomit, kde člověk je.
0: Pojďme se podívat, jaké ty úplně blbé fotky v uvozovkách Václava Šilhy získaly třeba tu cenu Czech Press Photo. Co to bylo za fotografii, nebo která byla v National Geographic?
1: V National Geographic byla právě ta zmíněná, ty hroši s tím krokodýlem, to byl National Geographic, a pak tam byly fotky z Antarktidy, kdy kosatky útočily na tučňáka, což bylo zajímavé, protože zrovna u tohohle typu kosatek to ještě nebylo nikdy zaznamenaný, tak za to jsem to měl radost. No a potom ty ocenění, oni to byly většinou série fotografií z Brazílie, z Afriky, z Antarktidy a tuším, jakože i ze Španělska tam bylo něco, jako nevím, bylo tam toho víc. Jako.
0: Ke Španělsku se ještě dostaneme, tady padla ta Antarktida. No a teď mi pověz, jak se fotí v Antarktidě nebo v Arktidě, když mám techniku, na kterou se musí tím prstem šáhnout, tam minus kolik? Třeba. Já mám rekord asi minus 38.
1: Tady je si posluchače zklamu, protože Antarktida byla víceméně teplá. Bylo tam od plus 5 do minus, dejme tomu 15, 20, víc ne, protože my jsme tam byli v antarktickém létě a hlavně pohybovali jsme se podél pobřeží. To znamená, že tam je to teplejší než třeba na pólu a podobné věci. Takže samozřejmě není to úplně jednoduchý, protože člověk musí schovávat baterie na holém těle, aby nevystydly a podobné věci. aby hlavně se nevybili, ale fotí se tam fantasticky, jako slovy Jaroslava Marvana, všude je dobře tam, kde nejsou lidi, a ta Antarktida je naprosto ideální na tohle, to tam nepotkáte nikdy nikoho vůbec, takže pro mě to byl ráj na zemi.
0: Takže ty jsi mě teď zklamal s tím, že jsem chtěl slyšet, jaké to je, když fotografovi stuhnou prsty a nejde to ani ťuknout, ale vlastně jsem se setkal s něčím podobným, když jsem se vypravil na severní mořskou cestu, tak na poloostrově Dixon říkali, tady tentokrát je to tak, přijeli jste v době, kdy tady máme +5 a my se půjdeme koupat. Takže někdy ty naše představy se bortí a boří. No, pojďme se podívat na to, jak se to změnilo od tvých začátků. Jsme na cestách. Když cestuju já a chci na cestě fotografovat, no tak mám samozřejmě jeden fotoaparát, možná jeden vyměnitelný objektiv. Kolik toho neseš a vezeš sebou?
1: Ono se to liší cestu od cesty. Pakliže vím, že budu fotografovat pouze lidi, anebo dejme tomu krajiny, tak dejme tomu táhnu dva foťáky vždycky, protože to je to, kdyby náhodou jako jeden nějakým způsobem se porouchal. A potom dejme tomu tři objektivy. Pakliže je to na zvířata, je to dejme tomu do Afriky, tam těch objektivů věc tak 4-5. Takže na zádech má člověk 20 kilo a úplně nejhorší ze všeho, to největší dobrodružství, který zažívám, je právě na letištích, kdy má člověk 20 kilo na zádech, ví, že si ten bagáž nemůže dát dospod do letadla a musí si vzít na palubu, takže stojíte před tou přepážkou a tváříte, že ten baťoch, který máte na zádech, váží těch předepsaných 5 nebo 7 kilo a přitom má 20, takže to je opravdu vždycky problém.
0: Říká Václav Šilha, se kterým jsme na cestách v pořadu Na cestách na vlnách Českého rozhlasu. Yeah.

0: Jsme na cestách, v pořadu Na cestách cestujeme s fotografem Václavem Šilhou. Zatím se pohybujeme hlavně po Africe. Už jsme říkali, že zvířata se fotí špatně, ale když se před tebou postaví takový slon a zvednou se mu uši, tu fotografii jsem viděl, tak to je úplně jiná fotka než takové ty pohodovky, když ten slon v uvozovkách pózuje.
1: Samozřejmě ano, ale je to v podstatě, dá se říct, jako hlavně o tom, že sloni jako takový se nefotí moc dobře. Oni jsou opravdu velký šedý hroudy v té velké savaně. Takže si člověk vždycky musí nějakým způsobem najít úhel, světlo, čas, kdy ty sloni začnou něco dělat, což není úplně jednoduchý. A nebo to už musí být jako opravdu majestátní kus, který má třeba obrovský kly. Ale bohužel, vzhledem k tomu, jak situace vypadá těch starých velkých kusů, že v Africe čím dál tím míň.
0: Tak se fotí slon, ale teď nám mezi tím přinesli něco, co jsem objednal, i když nemám hlad a nevím, jak je na tom Václav Šilha, ale měl by to být sendvič. Proč asi sendvič?
1: Chápu naprosto, protože jestli kromě Afriky existuje ještě někde na světě moje srdcovka, tak to jsou sendvičové ostrovy. Já, když jsem byl v Antarktidě, nejdříve jsem byl v jižní Georgii, pak jsem byl v Antarktidě a měli jsme to štěstí, jsme měli za kapitána člověka, který se jmenuje Jérôme Ponce, je to Francouz, který je trval na Falklandských ostrovech a po těch dvou expedicích nám řekl, kluci, viděli jste Antarktidu, viděli jste jižní Georgii, je to krásný, ale pojďte zkusit se mnou jet na sendvičové ostrovy. Tam to miluju nejvíc, to si pamatuju tu jeho větu. A já jsem si v tu chvíli řekl, že když něco Jérôme Ponce, který viděl úplně všechno z těch jižních oceánů, něco opravdu nejvíc miluje, že to musí být fantastický. Je fakt, že jediný, co jsem o sendvičích viděl tenkrát v té době, takže je prodávají u nás na rohu, takže jsem si to okamžitě vygooglil, jako, co to je. A pak jsem zjistil, že všechny cesty, které jsem do té doby dělal, byly naprosto fešácký a hrozně jednoduchý. A tam jsem si teprve uvědomil, že cesta na jižní sendviče bude bolet, protože za prvý se tam pluje 7 dní v kuse, na zpátek je to proti proudu a proti větrům, takže je to 8 dní. Pluje se samozřejmě drakovým průlivem, takže je to dost šílený. A hlavně vystupování na těch jednotlivých ostrovech, protože sendviče jsou souostroví, je strašně problematický, protože tam nejsou pláže. Takže vždycky se tam musí hodit lana a po těch lanech šplháte těma 20 kilama na zádech, pod sebou máte nějakou hloubku a občas se povede, že do té vody spadnete, což při té teplotě těch 0 stupňů, co ta voda má, není vůbec nic moc příjemného. Mně se to stalo 3x, byl jsem potom jmenovaný jako předseda klubu potápěčů bez neoprenu od svých kolegů, protože to bylo opravdu šílený. Nicméně bylo zajímavé, jak v tu chvíli člověk uvažuje. Vůbec neuvažuje o tom, že by se mohl utopit, nebo něco takového, ale uvažuje, kolik peněz jako ten má na zádech jako, a že už neudělá ani fotku, jak když se mu to zničí. Náš kyský byl vždycky poblíž Zodiak, to znamená nafukovací člun, který mě vyzvednul. Takže sendvič je naprostá nádhera a my jsme měli ještě to štěstí, že jsme tam byli jako první Češi, kteří vůbec na tom souostroví vystoupili, což pro mě bylo úžasný. A pak tam byl malý čekatý ostrov. A tam já osobně jsem vylez jako 11. člověk v historii toho ostrova. A když víme, že tuším, že na měsících bylo 12, tak je to bomba, jako obrovská.
0: No moc stop tam tedy lidských není a zanechal je tam i Václav Šilha. Najděte si mezi tím třeba, když budeme zase hrát, kde přesně sendvičoví jižní ostrovy jsou. Já jenom připomenu, že jsou pojmenovány po prvním lordu admirality 4. hraběti ze sendviče. Jinak Sandwich je malé městečko v Anglii, takže ta spojitost tady je. Nebudeme se tomu věnovat víc, ale proč vlastně zrovna na takové ostrovy, kde ani lidi nejsou, co se tam dá fotit z té zvířeny?
1: Tam to snad ani nebylo kvůli zvířatům, tak samozřejmě třeba je tam největší kolonie tučňáků na světě, což je 2,5 milionu kusů, je to prostě něco úžasného. Ale nás tam spíš lákala ta naprostá samota, ta věc, že takhle nějak vypadal svět ještě předtím, než jsme do něj začali zasahovat my. A je to tam patrný na každém kroku, prostě ty zvířata se nebojí lidí a pro mě to byl neskutečný zážitek se dostat nikam, kde vím, že ještě ta západní kultura nebo v podstatě veškerá kultura nepronikla. Takže je snad kvůli tomuhle, nejenom kvůli těm tučňákům, protože tučňáků už mám nafocený opravdu tuny.
0: Sandwichovy ostrovy krásné, jak to vypadalo dřív bez lidí, ale vlastně on ten střed civilizací tě potkal na spoustě destinací. Já teď sahnu do kufříku a vyndám zapalovač. A tím narážím na jednu příhodu, když si zkoušel v Amazonii, jestli tam dokáží rozdělat oheň bez téhle té rekvizity.
1: Ano, to bylo strašně zajímavé, protože my jsme byli u kmene Huarany v Ekvádoru, což je kmen, který byl objevený v roce 1956, takže opravdu nedávno. My jsme tam tenkrát byli ještě s lidma, kteří natáčeli film Civilizace, a jelikož já už jsem v té vesnici byl, tak jsem tam dělal průvodce. A když jsem fotil, tak jsem se zeptal jednoho mladíka, jestli by nebyl tak hodný a neukázal mi takový to tradiční rozdělávání ohně, to tření v podstatě toho dřívka, suchou kůru. On naprosto nadšený, že mi to ukáže, tak to vzal do ruky a začal třít. Třel 5 minut, 10 minut, 15. No a po 20 minutách jsem mu podal zapalovat, že to bude rychlejší, jako protože strašně zajímavý, jak strašně rychle ty dovednosti, které oni měli tisíce let, pod nátlakem té naší civilizace mizej. Nicméně je tam jeden hodně větší problém, že oni velice rychle ztrácejí nejen v podstatě tam ty dovednosti, ale oni ztrácejí i znalosti. A znalosti o všech možných bylinách, květech, stromech, které jsou léčivé. Nám, jestli nám tohle uteče, tak můžeme zkoumat dalších 500-400 let, než se dostaneme k tomu, co oni dneska naprosto bezpečně vědí. Ale je to otázka, jestli vůbec někdo bude chtít tam s nima strávit, já nevím, rok, dva, tři, něco se od nich naučit, anebo jestli to zmizí v nenávratu, tak jako zmizelo v nenávratu dneska spousta dalších věcí, o kterých už nic nevíme.
0: K téhle myšlence nemám co dodat, takže rozvineme si ji ve svých hlavách při další písničce. Řekl nám to Václav Šulha, uznávaný fotograf, se kterým jsme v pořadu na cestách.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: S Václavem Šilhou jsme na cestách. Je to fotograf, kterého můžete znát i z řady knih. Některé jsme už možná nakousli. Spoluautor Divoké planety, Afriky v nás, ale také jednoho cestopisu, který jsem měl v ruce jako porotce, a tady došlo k jednomu zajímavému paradoxu. Já teď mám obě dvě knihy před sebou a budete se divit, vážení posluchači pořadu Na cestách. My jsme s Václavem Šilhou oba dva na vlnách. Mně vyšla kniha v nakladatelství Jota Na vlnách s Petrem Voldánem a krátce poté, o rok dva, vyšla kniha Na vlnách Václav Šilha, Alena Štráfeldová. Takže na rozdíl od tvých vln, ale já to nemám o cestování na vlnách, i když je tam něco také z Malty anebo o severní mořské cestě na ledoborci, ale u tebe jsou to ty cesty opravdu hlavně kolem moří a kolem vod.
1: Je to tak, já jsem to zjistil taky, že máme shodný název knih. No ano, je to všechno o, dejme tomu, nějakých půl roce na vlnách právě v jižních mořích. Takže tam jsou tři cesty, na jižní Georgii, do Antarktidy a potom na jižní Sandviče. To je ta kniha, kterou jsem tam doprovodil, protože já jsem spíš fotograf, nebo takhle, jsem fotograf, ne spisovatel, proto mi s tím pomáhala Alena Štefelová. To hlavně víceméně fotografická kniha, kde je pár textů, spíš takový to, jak mi bylo blbě po cestě a tak.
0: Na to se ještě zeptám, jak snášíš ty vlny, ale mě zaujalo, že jsou tam hlavně černobílé fotografie.
1: Ano.
0: Nebo jenom asi.
1: Jsou tam jenom černobílé fotografie, protože já už jsem samozřejmě, dneska už je to dost jednoduchý, že člověk to, co vyfotí, vidí okamžitě poté. A při té první cestě jsem fotil jak samozřejmě zběsilej, protože to byly věci, které jsem v životě neviděl. A večer jsem přišel do podpalubí a tak jsem si mi dal počítač, přehrál jsem tam v té fotky a říkal jsem si hezký, jako barevný tučňák, no dobrý, další barevný tučňák.
0: Potom tučňák je barevný dvěma barvama, ne?
1: Ne, on má bílou, černou, žlutou, červenou, jako pak, že to je podle druhu samozřejmě. Jako. A teďko jsem na to koukal a říkal jsem si, jako dobrý, tady zase 100 barevných tučňáků, že jo, a tamhle barevný ledovec, jako říkám to, ale není to ono, není to vůbec ono. A já si pamatuju, když jsem viděl ty fotky od těch výborných cestovatelů, opravdu cestovatelů v roce 1930, tak prostě měli něco v sobě, nějakou hloubku, kterou já tam vůbec nedostávám. Jako. A pak, protože Jerome Ponce má obrovskou knihu na té lodi, tak jsem si vzal namátkou do ruky v podstatě nějakou knihu a říkám, to je přesně ono, čím to je, že on to má tak výborný a já tak podivný. A pak mi došlo, bo já jsem hodně bystrej, že on má ty fotky černobílý a já je mám barevný. A když jsem to převedl do černobílý, tak najednou ta fotka splňovala to, co jsem tam chtěl dostat. Můj pocit z té krajiny. Proto jsou černobílí. Je to jenom o mém pocitu.
0: Pojďme za hrou světel a stínů, pojďme do Španělska, protože mě hrozně zaujaly fotografie z akce, na které si fotil na festivalu, který je o světle a o zvířatech.
1: Ano, je to festival Las Luminarias, který je ve Španělsku nedaleko Madridu. Bylo to v době, kdy byl covid a já neměl odvahu si koupit letenku nikam dál, protože oni to rušili, pak to zase povolili, pak to zase rušili a bylo to opravdu šílený doba, nejenom pro mě, ale pro všechny. No a zaujala mě tam ta slavnost, protože já jsem si vždycky myslel, že dlouho jsem si myslel, že cokoliv exotického leží až někde v subsaharské rovině, tam někde. A pak jsem najednou zjistil, že ve Španělsku se koná slavnost každý leden a je to o tom, že v takové malinký vesničce se vystavějí obrovský fatry a přes ně asi hodinu a půl přeskakují koně. Je to nesmírně zajímavý, je to jejich zvyk, který se tam traduje asi 700 až 800 let zpátek, úplně původně, přesto přejížděli oslíci. Nicméně dneska už je to o koních. Rád jsem taky k tomuhle dodával, že to není o trápení zvířat, že to nemám samozřejmě rád, protože je tam jedna věc, koně, když budete do něčeho nutit a on to nebude chtít, tak to v životě neudělá. To jsou koně, kteří jsou na to zvyklí. A pak tam jsou samozřejmě koně, kteří nechtějí, tak to obcházejí obloukem. Ale pro fotografa je to opravdu něco úžasného.
0: Ten festival má vlastně ukázat se stovkou koní, jezdců a ohňů, jak se při starém zvyku chránila hospodářská zvířata.
1: Ano, očista ohněm, to bylo v podstatě dřív asi běžný, a ono to nebylo jenom ve Španělsku, no v podstatě to by jako zasáhlo víceméně celou Evropu. Takže tím způsobem oni k tomu přistupují, berou to jako svoji tradici, i samozřejmě se proti tomu zvyhá obrovská vlna nevole, jak už dneska bývá, a chtějí to zakázat, oni se tomu smějou s tím, že prostě se nestalo, že by se tam byl nějaký úraz koně nebo něco takového. S tím ovšem, že takhle funguje víceméně celý Španělsko, že zkuste Španělům zakázat cokoliv od koridy počínaje až běh Pamplonou, jako jo, prostě je to nemyslitelné. No a potom se k tomu přidává, když si vyfotíte tomu tu věc, tak tradiční pohostinnost Španělů jako takových, protože když ten běh skončí, tak oni na těch ohních v ulicích začínají píst maso a pít víno a to je úplný masakr a to jsem tam byl hrozně rád a byl jsem tam asi do 5 do rána.
0: Tak to je určitě úžasná zkušenost, úžasná cesta. Bylo by fajn se tam vypravit. Máte to třeba i z pořadu Na cestách s Václavem Šilhou jako tip na nějaký výlet. Španělsko není zas až tak daleko. A my se teď podíváme zase o kousek dál. Já mám ještě další rekvizitu, kterou jsem si přivezl ze země, kde jste možná také byli. Ono se to identifikuje trochu špatně, ale vysypu teď z koženého pouzdra figurky šachové, je tam i šachovnice a napovím, že jsme v Mongolsku.
1: Ano, moje milovaný Mongolsko, já mám Mongolsko strašně rád. Mongolsko jsem poznal tak, že jsem externě pracoval pro zoologickou zahradu a měl jsem tu možnost jet třikrát s koním a převalským fotit vypouštění koní převalských, což je úžasná záležitost, protože vidíte naprostou profesionalitu lidí od koní, který převážejí 4 koně přes půlku světa. Úplně úžasný. A vy máte tu možnost to fotit. A tam jsem se do toho Mongolska zamiloval, protože je to země, která je nesmírně pohostinná, obrovská, nádherná. Takže pak jsem začal do Mongolska jezdit sám. A pak jsem si říkal, protože když jsem už fotil ty lidi, to už bylo v takový tý, já jsem si říkal, že zvířata nejsou všechno, že bych taky mohl zkusit fotit lidi. A pak bylo úplně úžasné, že jsem si vymyslel věc, že bych měl jet za skupinou lidí, kteří se jmenou Catan, a jsou to poslední pastavci sobů víceméně na světě. Což je všechno v pohodě, akorát mě tam zarazilo, že když tam pojedu, je to na severu, nebo na severu, je to v podstatě, ano, ne, je to na severu Mongolska a je to hranice s Ruskem, že když tam pojedu v letě, je tam strašně moc moskytů. A já ty moskyty fakt nemusím jako nějakým zvláštním způsobem jako mít pořád u sebe. A hlavně tam psali, že když jich je opravdu hodně, že z toho blázně i ty soby. Jako, tak jsem si řekl, že to se rozmyslím. No a potom další věc, že bychom tam museli 3 dny na koni, protože to je všechno rozblácený, tak to jsem odmít, protože já jsem na koni jel nejvíc asi půl dne a pak jsem 14 dní nemohl chodit, takže jako to jsem jako řekl, že to nebude to nejlepší. Takže jsme tam nakonec jeli v zimě, což šlo, protože jsme jeli přes zamrzlý jezera, přes zamrzlý řeky, takže to bylo hodně rychlejší. Akorát těch minus 45 mě trošku rozhodilo, nicméně já jsem si říkal, jsem viděl, že oni bydli v takových týpí. A já říkám, fajn, tak nám dají nějaký fajnový týpí a budou tam kamínka, my to vytopíme. Týpí nám fakt dali, nám 3 fotografům, akorát to úplně nejhorší, co tam mělo, takže s dírama do střechy. Byly tam plechový kamínka, takže žádná litina, která by držela teplo. A my, když jsme v noci topili, my jsme se střídali, my jsme měli takový v podstatě služby u těch kamínek, tak jsme to vytopili na jako nádherných minus 20. Ale zase na druhou stranu, jako těch Catanů je posledních 300 a opět je to taková ta věc, že vím, že když tom to bude chtít asi jednou vidět nebo vyfotografovat, můj vnuk už nebude mít šanci. Ty lidi už tam nebudou a jsem rád za to, že jsem tam byl.
0: To věřím. Já mám Mongolsko spojené hlavně se zážitkem, na který nikdy nezapomenu. To je volný pohyb divokých koní. To stádo nebylo za takovým převalem vůbec vidět, bylo jenom slyšet, a když se objevilo na horizontu ta nevázaná fantazie, festival pohybu těch koňských těl, která mířila ke mně, pak se uhnula a pokračovala dál v tom běhu. Něco podobného jsem nikdy neviděl ani na dostizích, ale pro tebe Mongolsko nebyly jenom soby, také orly.
1: Ano, orlí lovci, to byla předcházející návštěva Mongolska, protože jsem chtěl vidět i tunctu komunitu, to znamená orlích lovců, což teda nejsou Mongolci, ale jsou to Kazaši, drtivá většina, kteří žijí nastálo v Mongolsku, pohoří Alté, takže tam jsem se vydal a opět naprosto fenomenální zážitek, protože vidět ty lidi, kteří mají tak strašně blízko k přírodě, tím způsobem je opravdu dneska v Evropě vůbec nevídaný a byl jsem za to hrozně rád. A to samé, co jsi zmínil, prostě Mongolci rovná se koně, pro ně je to prostě všechno, jako kůň pro Mongolce a Kazaši to mají to samé, akorát s orlama, protože pro ně v podstatě je všechno ten orel. A je strašně zajímavý třeba, protože jsem si říkal, kde ty orly pořád berou, protože těch orlů není jako opravdu úplně tak strašně moc, jsou to orly skalní. A oni používají jenom samice, protože samice je těžší, v podstatě dokáže spíš skolit tu lišku, dokonce když jsou dva ty orly a vyšlou se i tak skolí vlka. A oni mi tam potom vysvětlili, že oni sice odebírají z hnízda, pak jsou u nich 2-3 roky a potom je zase pouštěna zpátek do přírody, zaříznou kozu, odvážou v podstatě orla, posadí vedle té kozy, aby měl ze začátku co žrát a pak odjedou. Já jsem si říkal, jaká asi bude mortalita těch zvířat, protože byli přece jenom od malička zvyklí nějakým způsobem na toho člověka. A ptal jsem se na to, kromě jiného, v zoologické zahradě, což tam jim potvrdili v podstatě, že to je tak 50 na 50. Ale i tak je super, že ty lidi v podstatě nějakým způsobem, ale potom se snaží o to navrácení do té přírody.
0: Pro Mongolce koně, pro Kazachy orly, pro Václava Šilhu.
1: To je strašně těžký, abych zase nebyl takový to, jako rodina.
0: Dobře, jsme na cestách, budeme cestovat také za událostí nebo za jevem, kterému se jednoduše říká velká migrace, ale jde tam o miliony zvířat. Tak zůstaňte s námi na vlnách Českého rozhlasu v pořadu Na cestách.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Jsme na vlnách s Václavem Šilhou, fotografem, a teď bude velká migrace. Já jsem mluvil o milionech.
2: Ano, jsou to miliony. Počítá se, že dneska zhruba 2,5 milionu pakoní, 500 000 zeber a 200 až 300 gazel tam snových je přítomno migraci zvířat, která se víceméně děje každoročně, a je to splání Serengeti z tanzánské strany do Masai Mary, což je takový malinký kousíček rezervace v Keni. A ty přechody jsou opravdu impozantní a já jsem strašně moc chtěl ty velké cesty těch zvířat zmapovat. Proto jsem taky strávil v Masai Mare a následně potom i v Serengeti asi rok a půl až 2 roky svého života. Nemám to přesně spočítaný. A fotil jsem a dá se říct, že jsem měl z toho strašnou radost, protože v té kostře té velké události se děje strašná spousta malinkých příběhů. Malinkých příběhů, které jsou lovy, kde konečně uvidíte ty zvířata něco dělat, přechod těch pakoní přes řeky, lovy krokodýlů a tak dále, nebo útoky krokodýlů. Dá se říct, že tohle nějakým způsobem zdokumentovaný mám a jsem za to strašně rád, i když je fakt, že nedomnívám se, že by tuto migraci mělo cokoliv ohrozit. Jediný, co ji ohrozuje, počet turistů právě v Masai Mare, protože to je opravdu nikdy neskutečný nářez, když okolo lva vám stojí 30 aut dokola v podstatě, a na to si nerad koukám a už radši odjíždím pryč.
1: Tomu věřím. Ten pocit vidět miliony pakoní na tahu tou přírodou a překonávat překážku vodní. Já si osobně vybavuji podobný zážitek, když jsem se ocitl uprostřed několika tisíci hlavého stáda sobů na Čukotce, ale miliony pakoní, které se snaží překonat vodní toky, hlava nehlava. Je to nepředstavitelné, jak se fotí taková záplava zvířat.
2: Špatně, protože člověk musí opravdu čekat na tu překážku, protože pak, když ty pakoně fotíte v savaně, tak vidíte akorát na nejvýš hřebety a hlavy těch pakoní. Ale nutno říct, že oni nepřekračují ty řeky nebo nejdou v milionovém počtu. Oni jsou rozděleni do menších stád, jsou tisícovky, to je pravda, ale nejsou to jako nějaký obrovský stáda. Fotí se to špatně, člověk opravdu musí stát u té řeky a čekat třeba 3 dny, než to stádo dorazí k té řece, a jestli se rozhodne nebo nerozhodne tu vodu přejít, což se taky kolikrát neděje, že se obrátí, leknou se něčeho a utečou. Je to všechno o trpělivosti, protože třeba Masai Mara má takových 6-7 přechodů, kde vím, že ty pakoně chodějí. Takže vy od rána jezdíte od jednoho k druhému, pak víte, že je zajímavý, že oni okolo poledne moc nechtějí přecházet, tam spíš leží někde ve stínu, takže potom na večer, takže ráno večer. Člověk musí být opravdu dlouhou dobu, aby se mu podařily nějaký slušné fotky.
1: Takové fotografie, jak na slabší jedince čekají predátoři v podobě krokodýlů, to je podle mě také otázka někdy štěstí a hlavně čekání a čekání.
2: Je to vždycky otázka štěstí, ale je to samozřejmě očekání, protože člověk tu náhodu může nějakým způsobem obelstít s tím, když si řekne, že chce, aby viděl lovit krokodýly, tak se tam musí vydat na začátku té migrace, kdy jsou ty krokodýly vyhladovělí po celém roce, kdy opravdu jako na nevíš žerou ryby, ale v životě nic největšího, protože nepřechází přes řeku. Takže víš, že tam v podstatě bude takový ten hysterický, ten vlčí hlad těch zvířat, takže oni se opravdu vrhají v podstatě na cokoliv. No a potom s postupem času, protože je to namáhavý přechod, takže ty mrtvoly těch pakoňů a zeber jsou opravdu po celý dílce té řeky, tak už ani neútočej, takže v podstatě se spokojí s tím, co tam v té řece leží.
1: Zážitky z Afriky. My bychom mohli s Václavem Šilhou povídat hodně a hodně o různých destinacích. Už jsem zmiňoval 6 kontinentů, které navštívil s fotoaparátem, ale my se tak trošku přiblížíme i domů. My už jsme mluvili o tradicích, mluvili jsme o tom, že ve světě mizí tradice. V Mongolsku vznikl nápad, který ale nemá vztah k té cizině, ale dokonce i vztah sem k nám do východočeského regionu.
2: Ano, určitě, protože mě napadlo v Mongolsku, pak jsem ho trošičku promýšlel ještě v Ekvádoru, nápad dokumentovat právě ty mizející kmeny a etnika, a pak, popravdě řečeno, jsem se podíval na stav svého účtu a zjistil jsem, že to nebude až tak jako masový focení, jak jsem si představoval, protože na to nemám peníze. A zkoušel jsem vymyslet něco doma. A napadlo mi, že bych mohl zkoušet fotit kroje, tradice a zvyky v Čechách, ne v České republice. Protože Morava, ať chceme nebo ne, už je nějakým způsobem zmapovaná a ta tradice je tam dlouho, ale na ty Čechy to byla taková popelka. Víceméně nikdo o tom nic nevěděl, nikdo to nějak moc neto, kromě samozřejmě odborníků. No a já jsem si vymyslel to, že se svými kolegy, kterých je 6, protože my jsme obrovský tým na tohleto, uděláme takový velký projekt, která bude vyjde knižně, děláme to společně s Ochranným slovem autorským a bude to velká kniha, která bude interaktivní, protože tam budou QR kody. Takže na ty QR kody, když zamíříte telefonem, můžete si poslechnout muziku z daného regionu a ještě videa. No a teďko jezdím po Čechách a potím kroje.
1: Fotilo se v České Skalici folklorní soubor Barunka, který má na svých stránkách zajímavé heslo Tvořte s námi tradice. Takže jste tvořili tradice nejenom v České Skalici, ale jsou také litomyšlské a poličské kroje. Na Chrudimsku se to rodilo, takže ty vazby jsou do východních Čech. Dokonce i k Hradci Králové, Kukleny a podobně.
2: Ano, to jsou moje vazby na Kukleny, protože myslím, že každý člověk má v životě, možná je to víceméně věkem, takovým to, že si najednou sedí doma a říká si, ježiš manko, to já jsem byl hloupej, když moje prababečka byla ještě naživu a já jsem se mohl ptát na její rodiče, prarodiče, praprarodiče. Já se vůbec nezeptal, já nic nevím. A najednou díky tomuhle projektu vím, jak moje prababička mýho dědy v podstatě bydlela v Kuklenech, byla zelenářka a já díky tomuhle projektu si můžu živě představit, v čem asi chodila oblíkaná, co zřejmě tak poslouchala za muziku a pro mě ten dotyk tý mý vlastní historie a těch mých vlastních kořenů pro mě znamená hrozně moc a věřím tomu, že i ty čtenáře, kteří tu knížku uvidějí, si možná v podstatě něco podobného řeknou se mnou.
1: Je to jednodušší fotit lidové kroje než zvířata v Africe nebo v Asii?
2: To není. O hodně složitější je samozřejmě fotografie těch krojů a tohle, protože my jsme se rozhodli, že ten z ty fotografie budeme směřovat takového fine artu, se tomu říká, to znamená, že to jsou fotografie, které vypadají jako malba. A další věc, že ty kroje musí být perfektní, to znamená, že to nesmí být žádný folklorismus, ale folklor jako takovej, proto tam máme i etnografy, kteří s náma spolupracují a fotíme po muzeích, takže jednoduchý to rozhodně není.
1: Fotografování mě baví, protože si můžu hrát na indiány, orlí lovce nebo třeba gangstry a nikomu to nepřijde moc divný, prohlásil jednou můj host u mikrofonu pořadu Na cestách Václav Šilha.
2: Takhle si hraju, já miluji fotografii jako takovou. A pakliže k tomu dostanu vhodného parťáka, tak je to ještě povýšený nikam navíc.
1: Fotograf z příběhy Václav Šilha ukončil svoje povídání a já mám takový pocit, že ne. Poslední pro pořad Na cestách na vlnách Českého rozhlasu. Moc krát děkuju.
2: Já taky moc krát děkuju.
1: Byli jsme na cestách a za týden budeme zase. Těší se na vás opět Petr Voldán.

0: vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.
1: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
2: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
1: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma.

0: Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
1: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
2: V Pardubicích řešili případy ptáků otrávených botulotoxinem. Svitavy opravují starou radnici, hotová bude v listopadu. Pracujícím důchodcům se zvýší penze, schválila to vláda. A zítra bude polojasno až oblačno, teploty až 22 stupňů Celsia. Zprávy a Vilém Branda, pěkný večer. V pohádkové zahradě v Pardubicích v posledních týdnech řešili desítku případů vodních ptáků otrávených botulotoxinem. Důvodem jsou deště po horkém a suchém počasí. Voda totiž ve vyschlých jezírcích vytváří podmínky pro vznik nebezpečného jedu. Potvrzuje to zakladatelka azylu pro opuštěná a handicapovaná zvířata Romana Vojířová.
3: Ty kachny, jak vlastně brázdí to bahno a vybírají si z toho ty živiny, tak zároveň se dostává do jejich těla jed a on je ochromý. Ty kachny přestanou se hýbat, nemůžou používat nohy, dostávají křeče a bez pomoci umírají.
2: Svitavy pokračují v rekonstrukci staré radnice v centru města. Opravy vnitřních prostor by měly být hotové v listopadu a stát budou 7 milionů korun, říká mluvčí města Kateřina Kotasová.
4: Aktuálně probíhají přípravné práce pro rekonstrukci podlah v celém druhém nadzemním podlaží. Také probíhají přípravné práce pro nové rozvody technických sítí. Současně dojde ke kontrole nosních trámů a následně také k vyhodnocení jejich stavu.
2: Pracujícím důchodcům by mohli od roku 2028 stoupnout penze, schválila to vláda. Výdělek za odpracované roky po dosažení důchodového věku se těmto seniorům má automaticky přičítat k valorizaci. Zákon teď míří do sněmovny.
5: Návrh počítá taky s tím, že už od příštího roku by se mohly zvyšovat penze lidem od 80 let. Každých 5 let by k důchodu dostali navíc 500 korun. Teď tento systém funguje až od 85, pokračuje ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO.
6: Ve vysokém věku se totiž výrazně samozřejmě mění náklady a výdaje na zdravotní péči, také na sociální péči.
5: Plošné navyšování důchodů kritizuje bývalý ministr práce lidovecký poslanec Marian Jurečka. Podle něj by mělo být zvyšování cílenější.
7: Daleko více našim seniorům by pomohlo, kdyby stát mohl zvýšit adresnou cílenou pomoc, například formou zvýšení příspěvku na péči.
5: V aktuálním vládním návrhu zároveň taky není avizované zastropování důchodového věku na 65 letech. Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: V první polovině týdne bude obloha v Česku hlavně oblačná, místy se může objevit i déšť. Přes den bude mezi 18 a 23 stupni Celsia, na Moravě teploty vystoupají k 25. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Nejchladnějším dnem týdne bude čtvrtek. Rtuť teploměru klesne i pod 20 stupňů Celsia a pršet by podle meteorologů mělo na většině území Česka. Od pátku se začne oteplovat.
1: Počasí.
2: A jaké bude počasí v noci? Polojasno až skoro jasno a ochladí se na 11 až 8 stupňů. Zítra pak v Pardubickém kraji čekáme polojasno až oblačno, během dne přechodně až zataženo. Ojedinělé se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Teploty zítra 19 až 22 stupňů, na horách kolem 14 a povane mírný západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Právě teď žádné nehody v Pardubickém kraji hlášené nemáme, tak vám přejeme šťastnou cestu. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Zase si zastupňujeme. Tak teď jsem použil úplný neologismus, to asi není spisovné slovo, ale docela pěkné sloveso, ne?
2: Moc hezké.
1: Zastupňovat jako dokonavé, je to pěkně.
2: Tak, jako zakouřit si, zakecat si, zastupňovat si.
1: A proč tu dnes máme to stupňování? Děláme tam nějaké chyby?
2: No, pořád je to ještě trošku chyba z mého pohledu. Ale lingvisté, takoví ti normotvorní z Ústavu pro jazyk český, už říkají, že by bylo nadbytečné stupňovat tak, jak se dneska stupňuje. Tudíž to úplně za chybu neoznačují. No a na mysli mají ten případ, který mě pořád ještě tahá za uši, že je něco více efektivnější nebo více sladší.
1: To znamená, že spojíme slovíčko více s druhým stupněm při tom stupňování, že vlastně zdablujeme, zdvojíme to stupňování.
2: Použijeme jakoby oba způsoby, protože my stupňujeme přídavná jména pomocí přípon a předpony v tom třetím stupni, anebo máme takzvané opisné stupňování, že to slovo necháme v základním tvaru a přidáváme mu to více, nejvíce.
1: Dobře, máme tedy něco sladkého, něco sladšího, něco nejsladšího, nebo máme něco sladkého, více sladkého, anebo tedy máme něco více sladšího. Je to podle mě nesmysl a vy říkáte, že se to dávno ujalo a je to i spisovné?
2: Spisovné. No je to nadbytečné. Pokud se jedná o jazykovou správnost, tak jak už jsem řekla, není to popisováno v těch základních jazykových příručkách jako chyba, jenom jako nešikovnost. Takže vlastně se to odsunulo do otázky stylu, nikoli v té správnosti pravopisné v širším slova smyslu.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Venuše je nejteplejší planetou sluneční soustavy? Slunce jako zdroj tepla naší soustavy výrazně ovlivňuje teploty na planetách. Přesto není nejteplejší planetou nejbližší Merkur, ale až druhá Venuše. Ta je velikostí i hmotností podobná Zemi, ale vše ostatní je životu krajně nepřátelské. Začněme teplotou. Ta dosahuje díky skleníkovému efektu na povrchu až 480 stupňů Celsia. Sluneční záření proniká hustou atmosférou a ohřívá Venuši, ale tepelné záření jejího povrchu atmosféra s velkým podílem CO2 nepropustí zpět do vesmíru. Dalším extrémem je tlak, který je až 92krát vyšší než na Zemi. Takový působí u nás na ponorku, která je 3000 metrů pod hladinou oceánu. Krom toho planetu bičují deště obsahující kyselinu sírovou. I přesto ve vyšších vrstvách atmosféry okolo 60 kilometrů by teoreticky mohly přežívat nízké formy organismů. Podmínky tam jsou poměrně mírné, teplota je přibližně 70 stupňů Celsia, tlak odpovídá jedné atmosféře a vyskytují se vodní kapičky. Pravděpodobnost skutečného výskytu bakterií je však velmi nízká.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

Na pražskom výstavišti v Holešoviciach vystúpi 28. júla nitrianská roková skupina Horkýže Slíže. Ich koncert sa uskutoční v rámci festivalu Prague Open Air. A touto pozvánkou sa dnes magazín Stretnutie končí. Príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila Šusterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Ceny benzínu a nafty po zrušení stropů v České republice zatím výrazně nerostou. V Bílině na Teplicku skončila měsíční oprava průtahu městem.

0: A počasí zítra polojasno až oblačno, hlavně na severu a severovýchodě republiky místy přehánky a maxima opět kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. O cenách benzínu a nafty v České republice opět rozhoduje pouze trh. Podle ministerstva dopravy se konec cenových stropů neprojevil tak silně, jak se původně čekalo. Na pumpách zatím zdražila hlavně nafta, u které se vrátila spotřební daň k původní sazbě. Regulace skončila o půlnoci po více než 3 měsících.
1: Třeba v Liberci zůstaly ceny stejné. V jižních Čechách zdražila nafta oproti pátku o 3 koruny a 60 haléřů. Paní Rozály z Prahy ceny zatím neodrazují.
2: Je to drahý, ale furt je to docela snesitelný. Zatím to nevypadá, že budu ježdění autem nějak jako omezovat. Jen se bojím toho, že ty ceny budou růst dál.
1: Ceny závisí i na tom, jak starou naftu a benzín pumpy prodávají, říká mluvčí České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu Václav Loula.
3: Bude záviset, jak čerpací stanice prodávala do neděle a jaké má zásoby.
1: Vláda je podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD v případě zhoršení situace na světových trzích připravená regulaci obnovit. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
0: V Bílině na Teplicku skončila měsíční oprava průtahu městem na silnici první třídy číslo 13. Práce stály přibližně 12 milionů korun. Řidiči projížděli ke Vadlově a hlavně ve špičkách se tam vytvářely kolony.
4: Dělníci po etapách opravovali úsek mezi kruhovým objezdem u Lidlu a kruhovým objezdem u prodejny Albert. Kivadlovou dopravu řídili semafory a také regulovčíci. Teď už se projíždí bez omezení. Aktuální dopravní situaci můžou řidiči sledovat na webu města a v aplikaci doprava.bylina.cz. Z Bíliny Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Víra Velkého odchytili dnes dopoledne policisté na dálnici D1 na Vysočině. O pohybu dravého ptáka, který ohrožoval provoz na 83 km ve směru do Brna, je informoval řidič nákladního vozidla. Do akce za provozu se zapojilo několik policistů, upřesní jejich krajská mluvčí Dana Čírtková.
5: Dravec se pohyboval na dálničním tělese, a to v obou směrech jízdy. Policisté použili služební bundu, kterou se jim podařilo na dravce hodit, a poté víra bezpečně odchytili. Současně kontaktovali pracovníka záchranné stanice z Pavlova, který si na místě víra převzal do další péče. Sport.
0: Česká výprava zahájila mistrovství světa ve vodním slalomu ve Spojených státech amerických ziskem 2 medailí. V časovce kajak krosu vybojovali v Oklahoma City stříbro Jakub Krejčí a mezi ženami Kateřina Beková. Do sobotních vyřazovacích jízd se kvalifikovali také Matyáš Novák, Vít Přindiš a Olga Samková. Počasí. Zítra bude většinou polojasno, dopoledne od severu převážně oblačno, ojediněle přehánky, ty ale mohou být na severu a severovýchodě republiky častější. Večer, obývání srážek i oblačnosti. Maxima zítra většinou kolem 22 stupňů, na jižní Moravě až 25.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D8 je ve směru z Prahy do Ústí nad Labem neprůjezdná. Na kilometru 31 vyprošťují kamion, který sjel do pole. Dopravu policisté odklání na kilometru 29. Šťastnou cestu.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Už za několik málo minut tu bude repríza pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hessem a jeho hostem. Přejeme příjemný poslech.

0: Osobnosti Česka.
1: Hezký den vám přeje Oskar Hess a mé pozvání dnes přijala doktorka Kateřina Zeithamlová. Dobrý den.
2: Dobrý den, já moc děkuji za pozvání.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Kateřina Zeithamlová je známá česká interní lékařka, psychoterapeutka, moderátorka na Českém rozhlase, autorka a spoluautorka několika knih, přednáší pro odbornou společnost, pro laickou veřejnost, mluví několika cizími jazyky, je hrdou maminkou i babičkou. Celorepublikově známou se stala díky televizním pořadům Jste to, co jíte, Souboj v těžké váze nebo Doktorka.
2: Ano.
1: Tak snad jsem to řekl všechno a nic jsem nevynechal.
2: Vynechal.
1: Ježíš Maria, tak to jsou.
2: Pořady Hubněte zdravě, ano. A pořad Veselé a zdravě. Pořad Hubněte zdravě s Kateřinou Zeithamlovou byl na rádiu Region,
1: no,
2: což bylo dřívější jméno Rádia Střední Čechy.
1: Aha.
2: A pořad Veselé a zdravě s Kateřinou Zeithamlovou, nevím, doufám, že samotný, je od roku 2023, Původně na rádiu Region, nyní na rádiu Střední Čechy a dokonce vzhledem k tomu, že naši posluchači z nějakého důvodu tento pořad hodně poslouchají, no tak jsme se stali vlastně celorepublikově vysílaným pořadem.
1: No vidíte.
2: No.
1: Tak to je skvělý úplně. Paní doktorko, říká se, že když chce být v dnešním uspěchaném světě člověk úspěšný, musí se věnovat hned několika věcem a oborům naraz. Vy na mě působíte jako člověk, který toho zastával ještě v době, kdy to ani nebylo trendy. Měla jste tento zájem o multiangažovanost už během dětství, během dospívání, nebo to přišlo až později?
2: No, teď jste mě teda velmi překvapil, protože já se takto nevnímám. Vzhledem k tomu, že u nás doma byl takový názor, že výchova má dítěti poskytnout ze čtyř oblastí nějakou inspiraci. Vzdělání říkali, že udělá škola, to je ta pátá, ale rodina by měla teda naučit slušnému chování, to znamená nějaký jako něco. Pak by měla dodat spirituální rozměr, takže já jsem chodila na náboženství v rámci Českobratrské církve evangelické. Pak říkali, že hudba je další.
1: Jasně.
2: A umění vůbec. To znamená, že jsem musela vědět něco o, já nevím, literatuře, něco o malířství, něco o sochařství a samozřejmě teda hrát na nějaký hudební nástroj.
1: Jaký to byl?
2: Vybrala kytaru,
1: A
2: posléze mandolínu.
1: Aha.
2: A bylo to prýmá. Akorát, že dodnes vlastně neumím noty, jo? Takže já prostě...
1: Já nějak... taky ne.
2: No, ano. Nevím, jak jsem to hrála podle sluchu, no prostě neumím noty. Takže to byla další oblast, to už máme třetí.
1: Aha.
2: No a ta čtvrtá oblast, to byla nějaká forma sportu. A tudíž tatínek mě dal ve 8 letech na kanoistiku do vodáka, kde to byl vlastně tehdy scout, něco jako. Sice už byl 70. rok, ale pořád ty pravidla, učili jsme se uzlovat, učili jsme se různý prostě poznávat přírodu a tak, stanovat prostě zatlouct kolíky, vykopat latrínu a tak.
1: Ježíš.
2: No, ale to bylo prýma. A tyhle ty čtyři oblasti vlastně považovali rodiče za něco, co mi má dát rodina. Čili to už je jako takový multi, že?
1: No já jsem spíš myslel jako tu pracovní jako rozkročenost. Víte,
2: ne.
1: Jako dneska jako je, víte, co chci říct? Jako dneska je člověk jako herec, zároveň musí být trošku influencer, zároveň musí být to a to a to.
2: Ne. A říkali, že to hlavní, co má zůstat, to znamená, tady máte nějaké oblasti,
1: jasně,
2: ale to hlavní, co zůstane, je svobodná volba.
1: Mm-hmm.
2: Že vy si máte vybírat, aby vás to bavilo, aby vás to těšilo, aby to bylo k něčemu užitečný a hlavně, jako říkali, moc dlouho zůstávat v té jedné vlastně oblasti, je to jako špatně. A já jsem viděla dvě cesty. Jedna byla maminka, která měnila oblasti a zaměstnání. Ona byla architektka, takže chvilku dělala pro dráhy, chvilku dělala tamhle developera chvilku dělala nějaký kostely a podobně. A tatínek hačal v pražském projektovém ústavu a dělal furt to samý celý leta. A mně přišlo, že maminka na tom byla lépe z hlediska finančního. Víc jí to bavilo, protože poznávala různé lidi. Vždycky jako, když jí přestal bavit šéf na místě A, tak prostě dala výpověď. A ona mě naučila to, co já jsem potom ve svém dospělém životě dělala, že vlastně jsem koukala, jestli mě to baví. A vlastně na jakémsi vrcholu teoretickém jsem si řekla, tak to už stačilo a rozhlížela jsem se, kde budou otevřené dveře. Čili já jsem takový surfař, jo, že skáču z vlny na vlnu. A vlastně já mám kamarádku, ona je Čechoameričanka a vídáme se jednou, je to přítelkyně, to není kamarádka, to je opravdu hlubší vztah, takže my si povídáme, máme podobné názory a tak. Ona je dáma o 18, o 21 let starší než já, ale je to úžasná dáma. No a vlastně ta mi říkala, že kdykoliv přijede a bavíme se, tak zjistí, že dělám něco jiného. A musím říct, že mě to velmi těší, takže já jsem si vyzkoušela vědu, to jsem dělala vlastně ještě na vysoké škole. Předtím jsem si na Gimplu vyzkoušela jazyky, tam jsem dělala latinu, dělala jsem, já nevím, angličtinu, španělštinu jsme měli, francouzštinu, samozřejmě ruštinu, že jo, ta byla povinná. Už zas brzy bude, zdá se mi, no uvidíme, pán Bůh zaplatí, aby ne. No a pak jsme, němčinu jsem nemusela, protože tu moje máti neměla ráda, takže jako němčinu ne. No a pak jsem teda, takže jazyky, pak jsem chvilku chtěla, jakože budu dělat architekturu, jenomže jsem neuměla matiku. Navíc mě naštvala maminka, takže jsem se rozhodla, že budu dělat něco, co ona nepovažovala za vůbec pro ženskou rozumný, a to je medicína. Ale říkala jsem si, že budu dělat genetiku virů. Dokonce to bylo báječný, až na to, že jsem měla špatný kádrový profil z důvodu zmíněných jaksi dříve, takže to nešlo zůstat jako vědec na fakultě, takže jsem byla přidělená na gastroenterologii do Státního ústavu národního zdraví, takže jsem dělala u lůžka, že jo, nějakou dobu. Po revoluci jsem přešla, protože jsem měla děti, tak jsem přešla na ambulanci cizineckou, tam si mě vyhlídla zakladatelka jedné tady vlastně takové mezinárodní společnosti, kde jsem dělala teda ambulantního internistu s výjezdovou službou. Pak jsem studovala homeopatii, protože jsem původně ji chtěla vyvrátit, že to je blbost. No a po 6 letech vlastně indicko-holandské školy konstituční homeopatie jsem zjistila, že to je naopak velmi přesná věda, kdy dokonce homeopati sami na sobě zkoušejí ty preparáty. To znamená, no a vzhledem k tomu, že jsme tím potom léčili kočku, psa a mimina, tak opravdu to není o tom, že něčemu věříte, ale je to opravdu něco, co funguje.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A naším dnešním hostem je Kateřina Cajdámlová.
2: Je skvělý, že já nemusím se vůbec ptát.
3: Ukecaná.
2: A vy vlastně opravdu to řeknete celý, to je úžasný. Já si nemůžu lepšího hosta opravdu přát, to je skvělý. Já bych se u těch psychoterapií trošku zastavil, poněvadž mám pocit, je to moje velký téma, já jsem velkým zastáncem psychoterapií.
3: Fakt?
2: Velký, já chodím pravidelně už roky a musím říct, že...
3: Roky. Tak pozor. Jeden z důvodů, proč jsem si vybrala systemiku, což je subjektivistický, radikálně konstruktivistický směr.
2: Ano.
3: Bylo přesně tohle. Mně chodili pacienti, kteří dělali třeba kognitivně behaviorální terapie každý týden 5 let, nebo chodili na psychoanalýzu 10 let každý týden. A já jako internista jsem si řekla, sakra, když já budu mít angínu, chci já chodit 10 let každý týden, abych se jí zbavila? Vždyť to je šíleně neúčinný. Zatímco u systemiků platí pravidlo, že by mělo stačit 8 setkání, aby klient vlastně byl schopen si poradit s věcmi. On nemusí vyprávět příběhy, protože ty ho většinou traumatizují, zejména pokud byly bolestivé. To znamená, my se jako nevotáčíme do minulosti, jako kdyby minulost je trošičku zbytečná.
2: Aha.
3: My se soustředíme na teď a koukáme, co se má ten člověk naučit, co má odhodit, na co se má vykašlat, nebo čemu má udělat nový význam. A po 8 sezeních má mít jako hotovo. A já sama jsem obhájila na vlastně intervenci v jednom sezení, krizové intervenci.
2: Ano.
3: A díky tomu, že jsem to prokázala, že opravdu to zafungovalo a že to stačí, to znamená, aha, efekt způsobil, že ta dáma se narovnala a řekla, páni, no jo, vlastně, teď je to jednoduchý.
2: Jo.
3: Proto se to jmenuje radikální konstruktivismus, že vlastně ten člověk schodí nefunkční struktury.
2: Jasně.
3: A radikálně postaví něco svého. Takže já mám spoustu vlastně spokojených lidí, kteří mi třeba jednou za rok napíšou, že jsou furt fajn a že to pořád funguje. A byli u mě třeba 3x, jo. Takže já si fakt myslím, že pokud má být psychoterapie účinná, tak se nemusí ztrácet čas tím, že by ten člověk léta docházel.
2: To já jsem ani nemyslel tak jako úplně, že bych chodil každý týden na terapii k tomu stejnému terapeutovi, spíš za ty roky jsem vystřídal už jich více.
3: Ano.
2: A chodím i preventivně. Chtěl jsem se zeptat, jestli si třeba myslíte, že ta prevence je pro člověka, který neřeší nějaký akutní problém, jako důležitá.
3: Já si myslím, že zejména v některých profesích, které jsou třeba hodně v kontaktu s lidmi, ať už jsou to psychologové, psychoterapeuti, psychiatři, já bych si myslela, že by to potřebovali i pedagogové a zdravotničtí pracovníci en bloc. Samozřejmě soudci by to potřebovali.
2: Herci třeba?
3: No, herci určitě, protože to je velmi náročná profese. To znamená, u všech těchto, kde hoří nebo hrozí, u všech těchto, kde hrozí syndrom vyhoření, tak bych myslela, že by bylo rozumné preventivně chodit, upustit páru. To ano. Ale je to něco jako, když chodíte na fyzioterapii a vy se vlastně technicky na té psychoterapii máte naučit, jak tu páru upouštět a chodit jenom tehdy, když je toho na vás třeba moc a potřebujete třeba jenom popostrčit nebo přátelskou nějakou atmosféru, ve které v bezpečném prostředí si zanadáváte, což normálně nemůžete a doma nechcete otravovat. Jo? Takže v tomto ano. A to preventivní by člověk postupně si měl dělat sám.
2: Dobře. Já teď se trošku posunu dál, protože myslím si, že to s tím souvisí. Jo. Jak si myslíte, že moc souvisí fyzická kondice s tou psychickou? Poněvadž člověk může vypadat skvěle. Počkejte, člověk může vypadat skvěle a zároveň se uvnitř cítit hrozně.
3: Vážený pane, na tváři lehký smích, hluboký v srdci žal, to je citát jedné básně.
2: Ano, básně, k tím se tak ještě dostaneme. Ano,
3: no dobrá.
2: Snad.
3: To, že souvisí psychické a fyzické zdraví, přesně funguje. A to, že existuje to, že člověk na povrch vypadá vlastně úžasně silný a vevnitř má třesoucí se dušičku, to je příběh velmi častý. A já jsem dneska ráno, než jsme jeli sem, tak jsem hovořila s kolegou inženýrem Havlíčkem, s kterým za ty léta vlastně my jsme přátelé dlouholetí, už to skoro bude čtvrt století a pořád si libujeme, jak jsme na stejné vlně. A on říkal zajímavou věc. On říkal, že většina mužů jsou navrch pevní a uvnitř křehcí a většina žen jsou navrch citlivé a uvnitř pěkně pevné. A já jsem si uvědomila, že on má pravdu a že je to možná záležitost sebeobrany, protože my jako křehčí pohlaví si prostě hrajeme na někdy na to, že já nevím a tak mi pomož a já tam nedošáhnu a že to funguje.
2: Aha.
3: A zase muži, kteří musí navenek ukazovat tu pevnost a tu sílu, no tak stejně jako Achilleus, když zabil Hektora, tak prostě jdou a pláčou. Akorát, že pláčou a třeba se za to stydí, což je velká škoda. Takže já si myslím, že yin a yang, neboli určitá pevnost a křehkost, jsou v každém z nás a že je důležitý ta rovnováha a aby taky v nějakém prostředí si člověk ulevil a jsme zpátky u toho, na co ta psychoterapie je dobrá.
2: Ano.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Příjemný poslech vám stále přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Kateřina Zeithamlová. Děkuji vám, že si se mnou takhle krásně povídáte. Ten rozhovor je úžasný v tom, že vás se člověk nemusí ani tolik ptát a vy povídáte a povídáte a je to nesmírně zajímavý, protože já mám připravený rozhovor a vy, kdybyste ho četla a postupně se dostáváte hlouběji a hlouběji a odpovídáte mi na ty otázky úplně automaticky. To je skvělý. Já se vás ještě chci zeptat na pár věcí. Já navážu na ten náš předchozí rozhovor s tou fyzickou kondicí a psychickou kondicí. Dneska mám pocit, že vlastně ten svět je trošku jiný, než já si ho pamatuju před 20 lety, tím, jak se technologie vyvíjí a sociální sítě přichází. Chtěl jsem se zeptat jak vás jako terapeutky, jak vy to máte se sociálníma sítěma?
2: Nejsem na nich.
1: Nejste na nich vůbec?
2: Ne.
1: A můžu se zeptat, proč a jak se k ním stavíte? A vy si myslíte, že jsou zdraví pro duši a mysl, anebo spíš ne?
2: Stručně zkusím. U nás doma se říkalo, dej si bacha na to vyřvávat něco na tržišti se spoustou anonymních čumilů. Radši mluv s každým zvlášť.
1: Skvělá odpověď, rozumím.
2: A navíc, my máme čich, který bez nějakého filtrování jde do mozku přímo. A ten je nám velmi důležitým průvodcem. My dokážeme vycítit, proto říkáme, že vycítíme, vlastně jestli ten druhý mluví upřímně, nebo jestli se nás bojí, nebo jestli se steká. My to vycítíme. My to ani nevíme, že to vycítíme. A to teda sociální sítě neumožňují. Navíc to je teda tržiště, ve kterém je obrovské množství anonymních psychopatů, účelových lidí a další. A tohle už ti mladí lidé, kteří na těch sítích tráví čas, už to vnímají a už se jim to nelíbí.
1: Úplně přeskočím na úplně jiný téma. Mě strašně zajímá, musím se na to zeptat. V roce 2015 se zúčastnila televizní soutěže Stardance.
2: Jo.
1: Já se musím zeptat,
2: jo.
1: Jak na to vzpomínáte, jaký byl Petr Čarek taneční partner,
2: jo.
1: Jaký to bylo, prosím
2: jo.
1: vás.
2: Tak prosím, to bylo splnění mého nevysloveného snu.
1: Opravdu?
2: Opravdu, protože Patrik je svědek, Patrik Rozehnal, se kterým máme pořad Veselé a zdravě,
1: ano.
2: Tak je svědek toho, že kdykoliv zazní speciálně čača, já mám totiž divnou úchylku, já vnímám muziku jako fyzicky, já ji jako vnímám, mě naskakuje husí kůže, já se hejbu.
1: Hned
2: prostě.
1: To s váma šije.
2: Se mnou to šije, přesně tak. A speciálně latinskoamerické rytmy, to je prostě moje, to je srdcovka. A já miluju i rock and roll a prostě všechno tohleto. No a Petr Čadek, to je neuvěřitelný tanečník, ale on, kromě toho, že je neuvěřitelný tanečník, tak on velmi dobře rozumí fyzičnu a on vlastně byl díky Bohu tím, kdo mě učil rozcvičovat se. Po tréninku jsme se uvolňovali zase, naučil mě různé cviky, které bylo dobré dělat. Takže já jsem z těch účastníků byla pravděpodobně jediná, kdo neměl žádný úraz v té době. A ani nic z páteří. Mě to bavilo, přidala jsem 18 hodin pohybu a jako klimakterická baba, já jsem z velikosti 42-44 měla najednou velikost 36-38 jako ve 20. Já jsem měla úžasnou náladu. No a já jsem se neučila scénáře na pořad doktorka, takže nás museli vyrazit, protože kdyby nás nevyrazili, tak my jsme vám, představte si, předvedli tango na AC/DC, což by nikoho nenapadlo. Ta píseň se jmenuje Big Balls a to je opravdu tango.
1: Aha.
2: A pak jsme měli ještě úžasnou, nádhernou čaču na TNT. Jasně, když tak si to poslechněte. Ale prostě já jsem se na to tak těšila. My jsme to tak uměli to a bylo to báječný. A já na to nesmírně ráda vzpomínám. A teď, když o tom mluvím, já mám husí kůži. A báječná věc byla, že můj partner, který v životě nekoukal na Stardance, udělal tu zásadní chybu, že se s Péťou Čatkem vsadil, že pokud budeme ve finále, že se mnou bude chodit do tanečních. No a on chudák nevěděl, že ve finále jsou všechny páry. Takže když nás vyrazili, tak on si oddech. Mm-hmm. Jenomže pak bylo finále a já říkám, tak jdu do finále. Takže a teda musím říct, 2 roky se mnou chodil do tanečních. On předtím, když byl mladý, tak chodil do speciálek, aha, takže on nádherně tančí. Aha. A kdybyste viděli jeho Cuban breaky, to bylo úžasné.
1: Já bych se chtěl ještě zeptat. Vy prý píšete verše.
2: No, ano. Od 13 let jsem si místo deníku, nebo teda on to byl takový deník, vypisovala citáty a vždycky, když byl nějaký krizový moment ve vztazích, tak jsem psala básničky. A neuvěřitelně se tím člověk vlastně uklidnil, protože má-li to mít rytmus a nějaký obsah, no tak vy nemůžete tam ty citečky jako zase úplně prožívat. No a že to tak říkáte, já jsem vám tu knížku přinesla.
1: Ježišmarja.
2: Je vaše. Když budete chtít, tak si ji přečtěte. Prosím, čtěte ji postupně, protože tam uvidíte, jak jsem cyničtěla. A já jsem vlastně od roku 2013 napsala už jenom 3 básně, protože od té doby já jsem furt šťastná. Jsem se svým Péťou a na nakladatelovo přání jsem jenom překládala anglicky psané básně, které tam taky jsou, do češtiny. Tam jsem zjistila, že v češtině jsem ukecaná, v angličtině stručná, je to opravdu zvláštní. No a jemu jsem tam napsala vlastně na závěr jednu básničku.
1: Skvělý, já vám moc krát děkuju. Cestujete ráda někam do zahraničí? Máte, když už mluvíte tolika jazyky, cestujete někam?
2: Tak.
1: Máte to ráda?
2: Tak. Já mám ráda, když svět chodí ke mně. Navíc, pokud si pamatuju, tak po revoluci my všichni jsme cestovali jako diví. To znamená, to, co jsem chtěla vidět, například Paříž nebo vůbec Francii, že jo, Švýcarsko, Holandsko, tak to už jsem viděla a myslím si, že ještě v dobré době, protože dnes už bych se do Paříže kapáneček bála. No a my jezdíme 10 let s mým milým, jezdíme do Thajska, kde jsme si pořídili dokonce apartma, takže tam máme vlastně takový centrum a z něj vyjíždíme a koukáme se po Thajsku. Thajsko je nádherná země, plná velmi skromných lidí. A já vždycky, když se odtamtud vrátím, tak se rozhodnu, že musím minimalizovat, protože oni vydržejí opravdu s tak velkým málem, že se člověk stydí za ten nadbytek věcí, který má.
1: Ano, člověk se potom vrací s takovou větší vděčností zpátky do Čech a uvědomí si, kde a jak dobře se mu vlastně žije. Tak mi nezbývá nic už jen vám poděkovat. Já vám mockrát děkuji, že jste si našla čas. Dorazila jsem do Osobností Česka, do Českého rozhlasu. Mockrát vám děkuji a přeji vám krásný zbytek dne.
2: Bylo to nesmírně příjemné a já se vám omlouvám za to, jak strašně jsem užvaněna. To je takový a keca, a keca, a keca. Takže děkuji moc a přeju vám hodně, hodně radosti z téhle příjemné práce.
1: Mockrát děkuji.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Pražské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Vláda schválila zvýšení penzí pro pracující důchodce. Dělníci dokončují opravy základní umělecké školy v Jeseníku. V Hradci Králové začala letní odstávka plaveckého bazénu, potrvá téměř 3 týdny. A počasí zítra polojasno až oblačno, hlavně na severovýchodě republiky přehánky. Maxima kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Pracujícím důchodcům v celé České republice by od roku 2028 mohly stoupnout penze. Dnes to schválila vláda. Výdělek za odpracované roky po dosažení důchodového věku se těmto seniorům má automaticky přičítat k valorizaci. Zákon teď zamíří do sněmovny.
3: Návrh počítá taky s tím, že už od příštího roku by se mohly zvýšit.

0: Zvyšovat penze lidem od 80 let. Každých 5 let by k důchodu dostali navíc 500 korun. Teď tento systém funguje až od 85. Pokračuje ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO.
1: Ve vysokém věku se totiž výrazně samozřejmě mění náklady a výdaje na zdravotní péči, také na sociální péči.
0: Plošné navyšování důchodů kritizuje bývalý ministr práce lidovecký poslanec Marian Jurečka. Podle něj by mělo být zvyšování cílenější.
2: Daleko více našim seniorům by pomohlo, kdyby stát mohl zvýšit adresnou cílenou pomoc, například formou zvýšení příspěvku na péči.
0: V aktuálním vládním návrhu zároveň taky není avizované zastropování důchodového věku na 65 letech. Adéla Burešová, Český rozhlas.
3: Oprava povodněmi poškozené základní umělecké školy v Jeseníku by měla být hotová do konce letošních letních prázdnin. Rekonstrukce zahrnovala obnovu interiéru i venkovní části areálu. V současné době tam dělníci dokončují fasádu, říká ředitel této školy Tomáš Uhlíř.
4: Jsou hotové věci, které nesnesly odkladu, takže v rámci toho všeho žiblu se dělali opravy tříd, dělali se nějaké pořízení hudebních nástrojů, opravy hudebních nástrojů, vybavení nábytku a tohle všechno. Tak tady ta akce musí být hotový do konce srpna, protože aby jsme mohli vlastně v září začít normálně v novém, jak se říká.
3: V Hradci Králové začíná pravidelná letní odstávka 50-metrového krytého bazénu. Jediný areál tohoto typu ve městě bude kvůli údržbě a kontrole technologií uzavřený až do 7. srpna. Provoz sousedního akvacentra zůstane po celou dobu odstávky bez omezení.
5: Po dobu 3týdenní uzávěry správa nemovitostí zajistí technické práce, které za běžného provozu dělat nelze. Kondiční plavci můžou v tomto období využívat letní koupaliště Flošna, které nabízí venkovní 50-metrový bazén a ve všední dny otevírá už v 6 hodin ráno. Po skončení odstávky bude mít krytý bazén po zbytek prázdnin upravenou otevírací dobu. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
6: Počasí.
3: V noci na úterý čekáme v České republice ubývání oblačnosti na polojasno až skoro jasno, pouze na severu až oblačno a zpočátku ještě slabé přeháňky. Nejnižší teploty už docela osvěžující mezi 12 a 7 stupni, v údolích ojediněle až kolem 5. Zítra přes den většinou polojasno, dopoledne od severu převážně oblačno, ojediněle přeháňky, ty ale mohou být na severu a severovýchodě republiky častější. Večer budou oblačnost i srážky ubývat. Maxima zítra většinou mezi 18 a 22 stupni. Pouze na jižní Moravě až kolem 25. Vítr zpočátku slabý, přes den mírný, od západu až severozápadu a večer zeslábne.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Dálnice D8 ve směru z Prahy do Ústí nad Labem je u Roudnice nad Labem stále uzavřená. Je to kvůli překládce nákladu z kamionu, který tam sjel mimo dálnici. Uzavírka potrvá podle informací policie zhruba do 22 hodin a 30 minut. Tolik doprava, šťastnou cestu.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Začíná pořád Zlatá láska. Dobrý večer a příjemný poslech.
6: Zlatá láska.
7: U dalšího příběhu silné lásky vás vítají Petr Kostka
8: a Carmen Majorová. Tahle láska začala na kolejích, ve vlakovém kupé.
7: Jemu bylo 18, když pomáhal psát školní úkoly 17-leté dívce.
8: Zamiloval se a začal se odvíjet příběh vroucí lásky, zkoušené i těmi nejtěžšími chvílemi.
7: A jejich vztah vydržel a láska sílila. Není nic krásnějšího.
6: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Posloucháte romantické příběhy opravdové lásky. My jsme je nazvali Zlatá láska.
1: Vybrali jsme tentokrát ze stovek přihlášených manželských párů ten, který se seznámil už před více než 58 lety.
0: Jmenují se Danuše a Miloslav Novotní a jeden pro druhého by udělali cokoliv. Jemu je 75 let, ona je o rok mladší.
1: Jaký byl jejich život, se vydal zjistit Patrik Rozehnal. Vypravil se za nimi domů do Roudnice nad Labem.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Taková krásná kytka, to je pro mě.
3: No jasně, to je pro vás.
4: Ježíš, děkuji.
3: Danuše, má kytič?
4: Můj muž na ty kytky moc není.
3: To slyšíme často.
4: Ano. Dobře, tak jo, pojďte dál, pojďte dál.
3: Takže Danuše, a vy budete Miloslav.
5: Já jsem Miloslav, no.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Jste připraveni vyprávět manželům Kostkovým i posluchačům svůj příběh? 53 let, říkám to dobře, společného manželství?
4: No kolik my jsme?
6: No,
4: už
6: to už je spíš 54.
4: 54, ano. My jsme měli 50 a byl covid, takže my jsme o tyhle ty oslavy a všechny dárečky přišli, protože jsme, to jsem tam psala, že jsme měli jít na Buko do Státní opery, na to jsem se strašně těšila, veď. A na Žižkovskou věž na večeři a tohle o to jsme všechno přišli. Takže děkuji moc, já to dám do vázy, jo, abych
3: čekala. Dobře, a přesunem se někam k místu, kde se bude dobře vypadat.
4: Nezlobíte se, pojďte.
3: Tak Danuše začala tím, že šla někam do sklepa.
4: No pro vázu, která tady běžně není, když nejsou kytky, že jo?
3: To bylo jako vychlazené.
4: Asi tak.
0: Jak začala láska manželů Novotných? Jako mladí studenti jezdili oba do školy v Ústí nad Labem vlakem.
1: Ona do třetího ročníku střední zdravotní školy, on už byl ve čtvrťáku na průmyslovce. Bylo jaro roku 1967.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
6: No a tak ty kluci po těch holkách koukají ve vlaku, že jo? Tak jsme se zakoukali jednou taky do sebe.
3: Vy jste taky jako pokukovala po Miloslavovi?
4: Já jsem po něm nepokukovala, my jsme tam jezdili kluci, že jo, z Lovosic, z Roudnice a vlastně my jsme třeba měli u nějaký úkoly z fyziky, z matiky, na to jsme byli takový levější, takže jsme třeba říkali, jak kluci nepomohli byste nám to, tak kluci nám pomáhali, my jsme jim zase třeba dělali slohy nebo něco takového.
3: To je jako při cestě do školy?
4: Jo, jsme to, když to jsme nestihli doma, tak to jsme stihli ve vláku. No a potom jednou, teda aspoň ty to říkáš, jsme jeli a tak jsme se nějak bavili, protože ostatní nejeli a zůstali jsme tam sami dva. A ty si říkal, že bys mi něco koupil. A já jsem říkala, že mám ráda takový ten kokosový suk. Ty si potom říkal, že jsi mě zbalil na kokosový suk, jestli si to pamatuješ. Nepamatuji.
6: Ne, já si to už moc nepamatuju. Já jsem v té době měl oči úplně někde jinde a nějaký suk mě ani nezajímal.
4: No.
3: Kam jste sjížděl pohledem?
6: No tak samozřejmě po jejich tvarech krásných.
4: No,
6: jo,
4: jo, to no. Jo. No a tak jsme jezdili. Jezdili jsme vlastně na čaje do Litoměřic, že muž byl kousíček od Litoměřic. A pak taky jsme chodili za školu do Bohušovic, vystupovali jsme v Bohušovicích a chodili jsme kolem Ohře, místo, aby jsme jeli do školy, viď? To zase ne tolikrát. No a tak jsme tak nějak začali spolu chodit, no.
3: Jak to vypadá, když je tedy první schůzka, domluvíte se, že půjdete ať už za školu nebo kamkoliv jinam, už od začátku se ti dva vodí za ruce nebo si jako povídají, kdy se tak osmělí projevit něco víc, třeba bližší kontakt nebo si dát pusu?
6: Já si to pamatuju, ale nevím, jestli je to vhodný. No v letním kině to bylo, no.
4: Byla tma. Tak... A my z čaju, nešli jsme na čaje, že půjdeme tančit, tak jsme říkali, půjdeme do letního kina. No a seděli jsme, tam bylo hezky přítmivý, tak jsme se drželi za ruce, no a pak přišla i ta pusa, že jo. No a pak už to začalo, no.
3: Komu se z toho víc zatočila hlava?
4: Já myslím, že to
6: no mě určitě, to, protože jsem nečekal, jo.
3: Jako Danuše se na vás vrhala?
6: No tak asi tak, no. Začala si ona.
4: Ono mu to trvalo.
3: Jak ta láska jako to prožívání, to propukání nějaké té náklonosti, která asi roste s tím časem, jak toho člověka znáte a už se člověk začne představovat, plánovat. Co se tak jako odehrává vnitřně v člověku? Jak vy jste tu lásku vnitřně prožívali? Co jste cítili, o čem jste přemýšleli, z čeho radost měli?
4: No, já jsem vždycky, ale opravdu, to je takový hloupý říkat, že jo, ale vždycky jsem měla takovou nějakou oporu, nebo když mě něco slíbil, vždycky to splnil, nikdy mi nesklamal. Jako víte, že by třeba řekl, já nevím, přijdu tam a nepřišel, nebo i když nebyly dřív mobily, že jo, bylo to takový horší, že jsme se nemohli domlouvat, nebo takhle, ale... Měla jsem ho ráda vždycky. Měla jsem takový pocit, jako když jsem znala třeba jiný kluky, tak nikdy to nebylo takový, že bych se na ně takhle těšila, že bych měla takovou jistotu třeba, nebo jsem si říkala, tak tady toho kluka bych si vzala. Vždycky jsem si říkala, na toho je spolehnutí, s tím bych chtěla být.
3: Jak jste to prožíval vy?
6: No, tak já jsem jí měl taky rád, že jo, takže to bylo asi vzájemný a já asi jsem opravdu takový, jako říká žena, že bych asi nikoho nepodrazil, no. Určitě nevědomě takhle to, myslím si, že to je potom základ nějakého dobrého vztahu.

0: To už Danuše a Miloslav Novotný věděli, že chtějí jít společnou cestou, že si budou věřit, odpouštět si a mít se rádi.
1: Prožívali zamilovaná studentská léta do doby, než Miloslavovi přišel povolávací rozkaz na vojnu. Nastoupil do Terezína.
2: Já jsem nastoupil na vojnu 2. srpna, byl takzvaný přijímač, to jsme nesměli na vycházky nikam. Po přijímači, nebo během toho přijímače, nás přišli osvobodit Rusáci.
3: Co jste v tu chvíli prožíval? Byl to nějaký strach o budoucnost, nebo tak uvědomoval jste si něco?
2: My jsme si to vůbec nedovedli představit, co se to děje, protože najednou tady byly ruský tanky, my jsme nevěděli vůbec, co se děje, neměli jsme přísahu, byli jsme takzvaní bažanti a rovnou jsme vyfasovali granáty, dva zásobníky ostrých nábojů, samopaly, všechno, spali jsme připravení jako v bojové pohotovosti a vůbec jsme nevěděli, co se bude dít. No ale pokud mě odvelali na Slovensko do Martina na půl roku, jak jsem byl půl roku v Martině, no a následně potom vrátil jsem se do Terezína, tak jsme pokračovali dál, no to už bylo trošku volnější.
3: Ten půl rok pobytu na Slovensku, Miloslava, bylo to těžké pro vás?
4: Tak jsem se těšila, až mě přijde dopis, až mi napíše.
2: A vlastně na ty dopisy jsme od svých blízkých všichni čekali. Jo. To bylo zase něco a když ten dopis samozřejmě byl pozitivní, tak jsem byl rád a zase jsem něco odepsal. Ale byly i případy, že kluci dostali ten dopis negativní a to pak vím, že to mohlo skončit i tragicky na té vojně, že ty kluci si sahli na život. No. Jednoduchý to nebylo ten půl rok, ale pak, když jsem se vrátil zpátky, tak to už bylo volnější. No.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Kouzlo štěstí nespočívá v bohatství ani v kráse, ale v harmonii dvou srdcí, která patří k sobě.
2: Danuše a Miloslav Novotní to poznali velmi brzy. Jejich cit neopadal ani v čase, kdy byl Miloslav na vojně. Začali plánovat svatbu.
1: A najednou přišlo zjištění, že na svět přijde dítě jejich lásky.
2: Brali se 31. října roku 1970 v Roudnici nad Labem.
1: Miloslav kvůli tomu dostal opušťák z vojny.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Nejdřív byla naplánovaná svatba, ale opravdu, a pak žena zjistila, že je v jiném stavu. Byl tam rozdíl asi 3 týdny, jo, ale bylo to tak.
4: Ne, protože muž vlastně přišel z vojny a teď bydlel jinde, že jo, než já. A takže jsme potom dostal vlastně práci na elektrárně a od elektrárny jsme mohli dostat podnikový byt. Takže jsme si tak jako řekli, že co máme rádi a tohle, že bychom se teda mohli vzít a přestěhovali bychom se na ten Mělník a že bychom spolu mohli začít žít. No a pak právě do toho přišlo to mimino. No a tak už to pokračovalo, no.

0: Čem jste se brali?
1: Co to bylo už, to nevím, to už nemám.
2: Tady máš oblek, prosím tě, no. No, já jsem měla, mě šila náhodou švadle na šaty, krásný jsem měla i s pelerínkou, pak jsem měla takovouhle závoj nějaký, jako jo, hezký svatební šaty jsme měli.
0: Co prstinky, kdo je vybíral? Byla šance to ovlivnit, nebo to taky zařídili rodiče?
1: To jsme kupovali, byli jsme na výletě někde v Praze a myslím, že někde
2: v Praze jsme kupovali.
1: Ve Vodičkově ulici nebo v pasáži tam, nebo to bylo v Falfie, bylo zlatnictví, tak jsme si vybrali prstinky, vyzkoušeli. A
2: v té Praze měli 3 druhý prstínků, takže nebyl žádný nějaký ohromný výběr, viď, ale no, tak muž si vybral prstínek a pak se ho snad ani nenosil. Ale já prstínek jsem nesundala nikdy. Nikdy bez prstínku. A jsem byla zvyklá, že prostě jsem takhle udělala, měla jsem prstínek. Neumím si představit, že bych bez něho byla. Až jednou, teda jsem byla, že jste měla asi před 3 lety z Prahy. A říkám, tak já si kupím triko tamhle na nádraží. A teď říkám, ježiš, vlak mi ujde. Tak jsem pospíchala, že jo, teďka paní, vemte si menší, vemte si to. A já jsem přišla domů a říkám, ježiši, kde mám prstínek? Tak jsem si říkala, no asi jsem ho ztratila tam v té kabince. Tak jsem volala do Prahy, no blbla jsem, jak to, kde to může být. A před třemi, my tady máme vždycky brambory nasazený při řádky. A teď, jak jsem byla, měla tu zlomenou ruku, tak muž říkal, tak půjdeš to tam házet? Já říkám, no to já musím odborně. Tak jsem šla a najednou si koukám, že se tam něco leskne. To byl můj snubní prstínek. Představte si, že vůbec nebyl ani poškozený, ani nic, a ležel tam v té brázdě, kterou on udělal 3 roky.
1: Tak ho našla.
0: My jste ho dvakrát přeorali.
2: Asi. Do kompostu se to vyhodilo s nějakýma odpadkama, nebo s čím, že jo.
0: A nerozloží se.
2: A vydržel a je jak novej.
1: Takže ta láska nám musí vydržet, to už jinak nejde, jo.
2: Aspoň s tím jedním prstínkem, no.
0: A vy prstínek ale nemáte?
1: Já ho ztratil, definitivně, já nevím. Měli jsme tady v tom oltáři jeden herníček a tam jsem si dával prstínek, že jo. A vždycky jsem věděl, že tam je, když ho potřebuju mimořádně nasadit, tak jsem šel najisto, ale jednou jsem šel najisto, ale on tam nebyla.
0: Co to je mimořádně nasadit?
1: No, jako když nějaká společenská událost nebo tak, že jo, jde se naplést, nebo tak jsem si vzal prstínek. No, ale ztratil se, no, já nevím, kam přišel. Prostě nevíme, no. Je pryč, v tomhle baráku není.
0: Mezi jahody jste se koukal?
1: Všechno jsem převoral.
0: Tak třeba ještě čeká další rok.
2: Ještě se třeba najde někdo, já věřím. Já třeba s tím prsinkem opravdu, teda jestli se vám někdy stalo, že jsem si říkala, že nemůže být ztracený. Víte, že není navždycky ztracený, že prostě, že ho někde najdu najednou. Opravdu, já nevím, jestli někdy máte takový pocit, že něco nemáte, ale že to není na věky ztracený, nebo na věky pryč.
3: Svatební hostinu měli Novotní doma. Vše měla v režii Danušina maminka, protože Miloslav byl ještě na vojně a přijel pouze na svatbu.
4: A tak se doma uklízelo. Nevěsta myla okna, příbuzní chystali svíčkovou. Pozváno bylo celkem 80 hostů. Byla to klasická česká vesnická svatba.
2: No a teď byl přípitek a já jsem měla Pragu, lahev s nějakou minerálkou, byť. A teta říkala, no jo, to je nějaký divný, pamatuješ si to, ne. Ona nepije žádný víno. No, hned to teta věděla, to víš, ta to prokoukla, no.
0: Takže do té doby to bylo utajeno?
2: Nikomu jsme to neřekli, jenom ani vaši možná to nevěděli, byť.
1: Já nevím, no, ale vím, že máma jako u té svatby moc nejásala, no, ona no, tak jako tě moc nemusela.
0: Jak to?
1: No, bylo to takový, asi si to představovala trošku jinak, no, když jsem jí poprvé přivedl jako domů, jako nevěstu, no, tak i na těch fotkách jako matka moc nejásá, no.
0: To znamená, vy jste si to prosadil, nebo jste byl přitlačen rodiči tady Danuše, že si prostě musíte Danuši vzít?
1: Ne, to ne, to bylo naše rozhodnutí, to do toho neměl nikdo co mluvit.
2: A tatínek měl rád mě, tvůj, ten byl hodný, no.
0: Pamatujete si na kytici, kterou jste měla třeba na svatbě?
2: No, vím, že jsem měla něco vypůjčeného. To muselo být. Takže teď, potom jsem si koupila takový bílý boty a oni měli zlatý podpatky. A tenkrát zpívala, já nevím, nějaká zpěvačka to Zlaté střevíčky. Takže když potom jsme se vzali a tam měli jsme ten první tanec, tak jsem chtěla a oni mi pustili tuhle tu desku. To jsme měli na ten první tanec.
0: Jak to skončilo, ten svatební den? Rozešli jste se, vy už jste odjížděl, byla svatební noc?
1: Byla. Všechny jsme vyhnali ze svatby potom, asi kolem 10. 11. hodiny. A...
0: Už takhle brzo jste se těšili?
1: No a my už jsme měli prostě svý bydlení, že jo, u jejich rodičů, takže...
2: No, my jsme měli pokoj, ne, jako svůj. A vždycky moje sestřenice, která i na té svatbě byla, tak před svatbou jsme spali spolu, protože už se nikam jinam nevešla, tak moje sestřenice spala se mnou. A když potom skončila svatba, tak Olinka chtěla jít spát s náma, taky pamatuješ. A maminka jí říkala, jde pak, Olinko, teď už ne, teď už tam je Míla, teď už tam spát nemůžeš, viď?
1: No, tak svatební noc byla a druhý den potom k večeru jsem se už zase balil a odjížděl jsem zpátky na Slovensko.
0: To muselo být trochu smutné, ne?
1: Bylo, no, bylo to smutné. Ale vím, že to bylo na 3 týdny, takže jsem se potom vrátil domů a bylo všechno, jak má být. No.
3: Půl roku po svatbě dostali manželé Novotní nový podnikový byt v Mělníku, kde žili 6 let.
4: Danuši se ale stýskalo po rodném kraji a tak se stěhovali podruhé do družstevního bytu s větší rozlohou v Roudnici nad Labem.
3: Danušina maminka pak odcházela do důchodu a protože ji oba velmi milovali, tak se Miloslav rozhodl, že své ženě a milované tchýni postaví rodinný dům.
4: Za 3 roky stál, ale maminka se toho bohužel nedožila.
2: No, když my jsme vlastně bydleli ještě u mých rodičů, když jsem měla narodit naše první dítě. A já vím, že jsem tenkrát nesla já nějakému zvířeti něco na to a spadla jsem ze schodu. A teď, jak jsem se tam skulila, tak jsem tam ležela s tím pekáčem nebo s čím a brečela jsem tam a ty si spal ponoční. Takže mě muž hned odvez do porodnice, protože se bál, že se něco přihodilo. Takže si mi tam nechali a vlastně do rána se narodil syn. Vy jste tam přišli a babička, všichni stali pod okny, tam se nesmělo, že jo, to jsme stali v rynce a říkali.
1: Pil kluka, teď kdyby se provalilo, že je to holka, tak co bych s tím pak dělal, že jo. A dobře to dopadlo, no.
0: Byli jste hrdí rodiče, máma, táta?
2: Jo, jo. Já si myslím, že ještě víc jste věď, než já možná.
1: No tak určitě jsem se jako pyšnil s kočárem víc, když se narodila dcera, no. No.
0: Ta se narodila po jaké době?
2: Po 4 letech. A on tam šel a koukal tam na ní a říkal, Ježíš, to je tak krásný, viď? A tak to už potom bylo úplně jiný. To jedno dítě bylo takový zlatý, jo, ale teď najednou ty 2 děti, to už jsme byli taková rodina, viď? Bylo to takový hezký, no.
0: Slyšíte, nebo vy vidíte, jak žena je i po letech dojatá z toho, jaký jste vlastně otec, no. Že i tohle je ta láska?
1: No já to vím, že je dojatá. Já taky proti tomu nic nemám, ale má pravdu, no.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.
1: Zlatou lásku prožívají manželé Danuše a Miloslav Novotný.
2: Jejich cit nikdy nevyhasl. S každým dalším společným dnem sílil a věděli, že jeden v druhém našli toho pravého.
1: Jejich příběh nás potěšil, pohladil na duši. A proto jsme se rozhodli už na základě dopisu poslat jim po Patrikovi dárek, který jim zpříjemní společné chvíle. Velký automatický kávovar. Je to pro ně překvapení.
2: Ježiš, to je, co je to? Kávovar?
3: Ne, to nemůže být kávovar.
4: Je to kávovar?
2: To víš, že jo? No.
3: Ukažte.
4: No, co jste myslel, že to je?
3: No asi jo, no. A počkejte, to fakt jako je dárek od vás. A čím jsme si to zasloužili?
4: No, o tom rozhodli Petr Kostka s Carmen Majerovou, to, že jste poslali ten příběh a že se jim líbilo, že se máte takhle rádi a to, co prožíváte.
3: Ale ty budeš muset víc psát.
2: Ne. To já jsem vůbec nečekala, že by něco takhle,
3: to
2: prosím.
3: To k tomu asi.
4: No jasně, aby se to dalo vyzkoušet.
3: Nedáte si u mě teda to kafe?
4: Tak jo.
3: Se musím naučit nejdřív.
4: Není to složitý.
3: A chcete preso, nebo obyčejný, nebo větší kafe, nebo...
4: Dám si preso.
2: Preso. Malinký. Hmm. No.
4: Tak to oslavíme, no.
2: A tak to bych chtělo šampáňo spíš, ne? Asi. Co? Ale mám tam dole šampáňo, ale nevím.
4: Já jsem s ním.
3: Nevím, co tam bude ve sklepě, ale bude to teď.
2: Já to přinesu, počkej.
4: Chcete něco vyřídit Petrovi jak s Carmen?
2: No, že strašně děkujeme a že...
3: Jejich jako opravdu stoupenci, já je mám rád oba dva, no.
2: To jsme nečekali, když jsme to psali, chtěli jsme jako něco o nás napsat a udělat jim třeba radost taky, že... Že jsme v našem věku takovýhle.
3: Strach a docela s váma bylo hezký posedení. No.
4: To jste hodnej.
3: Je fakt.
0: Zlatá láska.
1: K prvním Vánocům dostala Danuše od manžela lyže a začali jezdit na hory, i s dětmi. Později sjezdovou výbavu vyměnili za běžky, pak za kola a nakonec jezdili s cestovkou na pěší túry po horách.
2: Společný čas je pro ně vším. Je to čas, který jim pomáhá poznat toho druhého, mít společné vzpomínky, získávat sílu a radost do dalších dní. Protože jako v každém vztahu, i v tomto zřejmě přišlo na těžší chvíle.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
4: Přišlo něco takového?
3: Přišlo. A v poslední době dvakrát, já když jsem měl tu nohu, když jsem byl v nemocnici, že jo, tak jsem byl...
4: S kolenem.
3: Takže manželka tady musela zastat nějaký práce, který předtím nedělala, který jsem dělal jenom já. Tak si uvědomila, že opravdu jsem tady taky důležitý. A teď, když jsem jí měl v lázní měsíc, tak to bylo krutý teda.
4: V čem?
3: No, mě nevadí, že jsem si musel uvařit, vyprat, uklidit tyhle ty věci, že jo, tak nějak jsem to zvládal, ale cítil jsem, že kdyby to trvalo díl, že už by to bylo k nesnesení a kdybych tady měl zůstat sám, tak vůbec nevím, jak bych to řešil. To... Já jsem na ní závislý.
2: My jsme tak nějak dost zvyklí na sebe.
4: Těšíte se jeden na druhého i?
2: Určitě.
3: Je strašně důležitý, když ty dva lidi přijdou z práce domů, každý v jinou dobu a každý přijde s jinou náladou a jiný problémy si může přinést domů, tak důležitých je těch prvních 10 minut, aby ten jeden respektoval druhýho a aby si hned z titulu svých problémů se nepohádali třeba. Jo. Takže těch prvních pár minut je důležité, když se spolu baví, aby se opravdu vyčistilo jako vzduch, jak se říká, a aby si sedli zase na svoji notu. Jakmile se v této době něco přihodí, jeden druhýmu by odsek nebo se pohádali, tak pak se to přenese až do celého dne a tohle by nemělo být. No, na to je třeba si dávat pozor. To jsem zjistil za svůj život.
4: Vy jste teď i dojetí tak trochu s vlastně s tím povídáním naším. Řekněte mi, v životě plakali jste třeba jeden kvůli druhému, ať už to bylo z důvodu, že jste měli strach, že o něco šlo, nebo že jste si něco špatného řekli, nebo že se stalo něco, co se týkalo vás dvou zvenčí, prostě i ten sice takhle projevil?
5: Já, jo, když muž byl jednu dobu, se u něho projela těžká nemoc, tak jo.
3: Já jsem si prodělal nějaké onkologické onemocnění taky, tak to jsem, žena měla strach o mě a já jsem měl zase strach, kdyby to špatně dopadlo, tak co ta si tady počne, že jo, tak takové věci prostě v životě, to je těžký, no, ale pak jsme to překonali.
5: Je fakt, že když se člověk dozvěděl takovou tu zprávu všklivou, tak to zamává si s každým, tak...
3: Je to pořád všechno.
5: Nerada na to vzpomínám, ale je fakt, když pak bylo nutno léčení, bylo tohle to nutno, tak člověk prostě se dostal do toho nějakého koloběhu a říkala se, nemůžu kvůli tomu druhému, že musím stát při něm. Jsem to skoro zapomněla, všechno tohle to vyšklíví. No, teď už je to všechno za náma a všechno je to v pořádku a všechno je to dobrý, tak už jsme spokojený, no. Ale nebylo to lehký.
4: Ten strach k té lásce patří a to je ta láska, to je ten vztah, to milování těch dvou.
5: Asi jo. A když si říkala, jsem se musím být silná, že já taková silný nejsem třeba, jako je můj muž ten, jako, když se něco, jako je špatný, nebo něco, tak on to umí překopnat, nebo se k tomu umí postavit líp, nežli já, no. Ale už jsme to všecko takhle zvládli dobře, viď, tak už teď už nás bude čekat snad už jenom to nejlepší, no.
3: Jako čím je člověk starší, víte, tak má od toho druhého strach a o to víc ten náš vztah potom je takový bližší. Jsme rádi teďko v tomhle době, že máme jeden druhýho. Ve všech případech, jo.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří Danuši a Miloslavovi Novotným, kteří už oslavili od svatby 53 let.
2: To už je kus života. Každý musel toho druhého dobře poznat. Obstojí tedy v malém manželském testu?
1: Patrik Rozehnal si pro ně nachystal několik obyčejných otázek. Odpovídali na ně každý zvlášť. Neslyšeli se. A vy teď můžete jejich odpovědi porovnat.
3: Kdo na koho naléhal s první pusou?
4: Manželka.
5: No asi já. Si myslím určitě. Muž byl takovej pomalejší na to.
3: Držel vás raději za ruku nebo kolem pasu?
5: Za ruku. Za ruku určitě.
4: Kolem ramen.
3: Jakou květinu máte ráda?
5: Frézy možná, frézy mám ráda a to muž nebude vědět, co, určitě ne.
4: Já budu chvilku přemýšlet. No, myslím, že ne.
3: Jedno, co přinesete?
4: O, asi jo.
3: Kdo víc přepíná televizi?
4: No, samozřejmě manželka.
3: Na co?
4: Víte, to jsou takový pořady, bez kterých se neobejde jediný večer a já jsem z toho úplně někdy na větvi. Ten showtime na Primě, jo. To je prostě, to je o ničem. No, já nevím, no.
3: Kdo z vás víc přepíná televizi?
5: No, to muž, ježiš, to je strašný. No, já ne.
3: Jaké domácí práce máte ráda?
5: Já docela ráda žehlím.
3: Jak dlouho to vydržíte?
5: Žehlit. 3/4 hodinky na nejvýš.
4: Ráda žehlí.
3: Jak dlouho je schopná to dělat, když to má ráda?
4: Pořád.
3: Jaké bylo vaše první auto?
4: Byla to Škoda 110 LS. To asi ona neví, jak se to jmenovalo, ale to takový bledě modrá Škodovka to byla.
5: Škodovka. Nějaký to MBčko.
3: U čeho jste nejpřísnější?
5: Tak já teda neodpustím, neumím odpustit možná.
4: Abych vám řekl pravdu, tak kouká vždycky, jestli neposviním u brus. To si dávám pozor.
3: Co byste udělala, kdybyste vyhrála milion?
5: Já vím, že je to blbý, ale já bych to fakt rozdala dětem.
4: Rozdala by to dětem?
5: On teda asi ne, ale já bych jim to dala.
3: Co si myslíte, že pokládá na vás za nejvíc sexy?
4: Nevím. Já vám na to neodpovím, nevím. To je taková otázka, na kterou já nedovedu odpovědět.
3: Co je na něm nejvíc sexy?
5: No já bych řekla, takový ten úsměv a takový, on je takový klukovský, tak to bych řekla, že na něm takový nejvíc sexy.
3: Jakým stylem jste líbal?
4: To chcete, abych předved.
3: Zas na mě ne.
4: Já mám styl svůj jeden a myslím, že dobrý.
3: Jakým způsobem líbal?
5: Hezky, krásně, že člověk zapomněl na svět, určitě krásně líbal. On má krásný rty, totiž, takže nemá, víte, má takový plný, pěkný rty. To se mi na něm líbilo. Vlastně možná, že mi to na něm zaujímalo nejvíc, když jsme spolu začali chodit, že má krásnou pusu, no.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
6: A v intimních otázkách budeme pokračovat.
1: Jak se projevuje láska po více než 50 letech u Danuše a Miloslava Novotných?
6: Rádi bychom slyšeli návod na spokojený život. Čeho si všímat? Jaký je rozdíl mezi mladickou láskou a tou v pozdním věku?
4: No tak asi se, já nevím, jestli v lásce nebo to rozdíl, ale ty lidi, když se mají rádi, tak se Některý mají rádi celý život, ale já myslím, že ten vztah je silnější.
5: Musí tam být spoustu tolerance, si myslím. Že člověk si nemůže upřednostňovat, že chce tohle, tohle, že musí tak nějak myslet třeba i na toho druhýho. Nemůže si říct, chci tohleto a bude to takhle. Ne, musí vždycky myslet trochu na toho druhýho. Jak ten by na to koukal, jak ten by byl spokojený s tím, co udělám. A není to ta láska, co byla samozřejmě, když jsme se poznali, že jo, ta zamilovanost. Co bylo strašně krásný. Teď je to takový, že spolu žijeme, myslíme na sebe a je to určitě úplně jiný.
3: Vytvoří se určitý zvyk, náklonnost, tradice věcí, ale u čeho si tu lásku v tomhle věku třeba uvědomíte? Je to strach s tím zdravím, ta myšlenka, že by tu ten druhý nebyl, nebo při kterých věcech, činnostech, stavech citových si uvědomíte, že vlastně máte tu lásku, protože teď najednou cítíte něco, co dokazuje to, že bez toho druhého by to nešlo?
4: Víte, když opravdu člověku něco je, něco vážného, úraz, nebo jak jsem měl tu chorobu, takovou tu blbou, tak to si pak uvědomíte a opravdu, že tíhnete k tomu druhému daleko víc a chcete se k němu vrátit. Je to tak?
5: No já když jsem třeba byla teďka třeba v těch Teplicích, tak jsme třeba někde chodili nebo jsme se s někým bavili nebo takhle. A teď já jsem přišla třeba na ten pokoj a v tu ránu jsem si třeba vzpomněla, že strašně jsem se těšila. Jako víte, úplně jsem si říkala opravdu, já toho člověka mám tak hrozně ráda a tak mi schází tady. Ne 4 týdny to jako tam být jako úplně sama, to je takový, že jsem si říkala, ani jsem si nikdy nemyslela, že se mi po něm bude tak stejskat. V mém věku teda už, že jo, se řeknete legrační, teda ženská na konci života, ono se jí takhle stejská, že jo, po manželovi, jak malýmu dítěti. Tak jako se mi ani tak nestejskalo, jako, nebo nemyslela jsem tolik jako na děti, nebo tohle, jako na něho, no. Je to legrační říkat u starých lidí, že je to láska, ale je, no.
4: Nevím, ale čím víc je to jako o té toleranci a musí člověk hlavně se naučit, a to platí celý život, respektovat toho druhého, no.
3: To znamená, že je třeba o tu lásku pečovat neustále, každý další rok?
4: Každý den,
5: ano.
4: Každý den musíte.
3: Je v tomhle věku ještě čas na to, že se zastavíte, pak se třeba obejmete, dáte si pusu, jdete někam zavěšení za ruce?
5: Tak si dáme na dobrou noc pusu, viď?
4: Ale jo, tak samozřejmě tohle funguje pořád, no.
5: No. Nebo když si přijel za mnou do lázní na ten den, veď ta paní chudá koukala, říkala, já to neznám, přišel a přivítala se se mnou a dal mě pusu, obejmul mi. A ona řekla, já tohle vůbec od svého muže neznám. Tak to mě to připadalo úplně samozřejmý, že nebo takový nějaký. A ona říkala, úplně ti to závidím, takže to je takový hezký, no. Není to, že se na sebe vrháme, ale je to takový, tu blízkost, veď, cítíme spolu.
4: Tak by to mělo být. Jestli se máme rádi, tak tohle k tomu patří. No mám ji rád, no.
3: Je vám spolu dobře?
5: Je nám spolu dobře, to jo.
4: Je?
5: Je jo, aspoň.
4: Je, tak je.
5: No.
3: Je něco, za co byste mu chtěla dát velký dík?
5: No, určitě za to, že jak se choval k mým rodičům, jak se choval k mým dětem a jak se choval ke mně. Asi tohle, je to úplně obyčejný, ale je to asi nejdůležitější. Mám ho ráda, no, obejmula bych ho za to, že tady je v tom baráku se mnou. Prostě k němu cítím... Miluju ho, no. Je to sice v tom věku už takový říkat miluju ho, ale miluju ho, no. Až budete třeba v tom věku našem, tak pak člověk najednou pochopí, že jo, že si lidi v tomhle věku můžou říct mám tě ráda nebo miluju tě. Asi to není tak řečeno, jak by mělo, ale je to tak. Mám ho ráda. No. Miluju.

0: Danuše a Miloslav Novotný už vědí, jak hřeje láska. Jak je pohlazení, obětí a laskavé slovo důležité v každém věku. Že zamilované srdce vám dá sílu překonat strach a zesílí radost z každého dne.
1: Jak napsal Jaroslav Vrchlický, mnoho zmůže síla duše, mnoho víra, více naděje, ale všechno zmůže láska.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Zákaz mobilních telefonů ve školách by v Česku mohl začít platit od září příštího roku. Záchranáři v Praze budou využívat nový plovoucí heliport u Vyšehradu. A počasí zítra polojasno až oblačno, hlavně na severu a severovýchodě republiky místy přehánky. Maxima kolem 22 stupňů. Zprávy Sotou Nehasilem. Dobrý večer. Vláda dnes podpořila zákaz používání mobilních telefonů ve školách, oznámil to dnes premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Zákaz by mohl platit podle premiéra od září příštího roku. Týkat by se měl mateřských a základních škol a také nižších ročníků víceletých gymnázií a také konzervatoří.
3: Nově by děti nemohly telefony používat ani o přestávkách ve družině i jídelně, říká ministr školství Robert Plaga za ANO.
4: Neomezujeme školy v tom, jakým způsobem ty telefony budou zabezpečeny, to znamená, jestli využijí nějakých skříněk, ať už centrálních nebo ve třídách.
3: Užívání mobilu už ale reguluje zhruba 90% českých škol. Učí děti, aby je využívali smysluplně a jen s dovolením učitele, pokračuje ředitel Pražské základní školy Londýnská Martin Ševčík.
5: Ten systém funguje, děti mobily po přestávkách u nás nepoužívají léta a plošný zákaz nepovažuji za šťastné řešení.
3: Plošný zákaz kritizuje taky dětský ombudsman Martin Beneš. Veronika Sudková, Český rozhlas.
2: Dotace 8.

0: milionů a 600 tisíc korun získá fotbalová akademie Dynamo od Českých Budějovic. Na mimořádném jednání o tom dnes rozhodli zastupitelé města. Peníze pokryjí náklady na provoz v nadcházející sezóně, hlavně tedy mzdy trenérů fotbalové mládeže. Potvrdil to náměstek Petr Maroš z Hnutí Naše Česko.
1: Na konci června jsme dostali informaci, že všichni trenéři v akademii od paní majitelky nové smlouvy na novou sezónu dostali. Z toho důvodu jsme rovnou na radě města doporučili zastupitelstvu schválit tyto peníze a dneska zastupitelstvo to potvrdilo.
0: Nový plovoucí heliport pro záchranářské vrtulníky bude na řece Vltavě u Pražského Vyšehradu. Postaví ho sdružení firem Technisurf a Labská. Dnes to potvrdila rada hlavního města. V místě budou přistávat vrtulníky s pacienty, které záchranáři převáží do Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí. Teď využívají místo v Zítkových sadech. Upřesní náměstkyně primátora pro oblast zdravotnictví Alexandra Udženia z ODS.
2: Od podpisu smlouvy s dodavatelem to bude trvat 12 měsíců, takže já předpokládám, že by ten heliport měl být hotový v srpnu 2027. Cena se vyšplhala něco málo přes 70 milionů korun.
3: Sport.
0: Ve věku 75 let zemřel bývalý kapitán a kouč anglické fotbalové reprezentace Kevin Keegan. Dvojnásobný držitel zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu Evropy bojoval s rakovinou.
3: Počasí.
0: Zítra čekáme v České republice většinou polojasno, dopoledne od severu převážně oblačno a ujediněle přehánky, ty mohou být na severu a severovýchodě republiky častější. Večer budou oblačnost i srážky ubývat. Maxima zítra většinou mezi 18 a 22 stupni na jižní Moravě až kolem 25.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Máme dobrou zprávu z Pražského okruhu směr letiště před sjezdem na Barrandov. V omezení na kilometru 15,5 blokoval pravý pruh kamion. Už je pryč a dlouhá kolona se docela rychle rozjíždí. Tolik doprava, šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Přejeme příjemný poslech.
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Dobrý večer, dámy a pánové, i když dneska bych měl spíš začít nějak jako dobrý večer, vylevážení, náš cirkus, naše divadlo, je tu pro vás, atrakce, akrobati a taky clown. Možná právě takhle nějak by mělo začít dnešní Divadlo pro vaše uši, ve kterém vás pozvu na stránky známého románu Cirkus Humberto. Buďte vítáni a račte vstoupit!

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Nemohl jsem to dnešní divadlo otevřít jinak než melodií, která ve své orchestrální podobě a samozřejmě společně s neodmyslitelným hlasem vypravěče pana profesora Radovana Lukavského uváděla televizní seriál Cirkus Humberto. Ale slavný román Eduarda Basse, ještě dřív než spatřil světlo světa ve své filmové nebo televizní podobě, vyprávěl příběh zedníka Antonína Karase a jeho malého syna Vaška třeba v rozhlasové dramatizaci režiséra Jiřího Horčičky z roku 1980.
2: Krmící na Vašíku. Potom Milnerovi se snad zem slehla.
3: To řekl svému malému synkovi zedník Antonín Karas, rodák z Horní Sněžné na Šumavě v ulicích města Hamburku roku 1862.
2: Tenhle rok je jako z učarování. Mizerie. Máma nám po novém roce lehla a když Milner svolával partu, bylo jí tak zle, že jsem ji nemohl opustit. A za týden potom, co chlapci odešli, Márinka, dej jí pánbu lehký odpočinutí. Umřela. Vypravili jsme jí aspoň pěkný pohřeb. A teď jsme tady a nevíme kudy kam. Přece jenom Milner je partafír k pohledání. A tohle město, koukej Vašíčku, potřebuje každou zednickou ruku po tom hrozným požáru. Milner vždycky v podjaří sjednal cestu po borech a na podzim z nás udělal muzikantskou bandu. A vydělávali jsme i cestou domů, Vašíčku. Filuta, tenhle Milner. A stranou jsme dali hezkých pár krejcárků. Ale co teď? Co my dva teď tady?
4: Těžká rada, milej pane. Stalo se to, co se po dlouhé konjunktuře stává, stavby toho roku uvázly.
2: Někde prý něco drhne v zámoří. Peníze podražily.
4: A těch pár dodělávek a zprávek tady stačí domácí dělnici.
2: Jen kdybych věděl, co ten Milner...
5: Milner jako ostatní partafíři udělal, co bylo jedině možné, pane Karás.
6: To jo, sebral jsem partu a tak jsem jinám. Musíme se protlout z Hoši do šťastnějšího kraje. A když ho nenajdeme, potáhneme domů. Čekal jsem, že nás Tonda Karas tady stihne. Ale co se dá dělat?
2: A tak tu stojíme, Vašíku, bez peněz, protože jsem skálopevně věřil, že rovnou půjdu na lešení. No nic, Vašíku. Nocleh máme. Přespíš u paní Langermanové. Tam spávám vždycky, když jsem tady v Hamburku, víš? Hodná paní, ta nás nevyžene.
3: A hned ráno se Antonín Karas sám pokusil zdolat osud. Vydal se na okraj města hledat staveniště. Pustil se i do přístavu, do doků, do skladišť.
2: Poslyšte, nevíte o nějakém díle? Beru všecko, od cihly, od kamene, od dřeva.
5: Nikdež nic, milej zlatej. Není do čeho píchnout.
2: Kde se ještě nějak rachotí, jsou lidi jako sršáni. Aby tam nepřišel cizí a zůstalo to zdejší.
3: A tak Anton Karas šlapal dlažbu hamburských ulic, až došel ke sklenici piva, kterou před něj postavil hostinský Hein Mézeke v krčmě u námořníkovi nevěsty.
7: Sem chodívají čeští dělníci sníst kousek bůčku krájeného vlastní kudlou.
6: Zum wohl sein, Anton. Tak co, nenašel jsi nic?
3: A otilý Hein Mézeke mu přistrčil pohárek piva.
2: Ani nezavadil. Krucí krajec, Himmel, fagot element.
6: Jež to, pánbu. A mluvil jsi už tamhle s Karličkem? No, s tím musíš promluvit, vždyť si Čech, ne? Karlšen, máš tu krajana. Měl bys pro něj něco udělat, ne? Je to Čech, ne?
3: A teď pokročí k tomu stolu jakýsi pomenší človíček. Černý, kučeravý.
8: Odkud jsi?
2: Od Budějovc.
8: Zedník, viď?
2: Tak.
8: A teď jsi v hajzlu, viď?
2: To jsem.
8: A makat bys chtěl? Každou práci, ať je jaká chce?
2: Bodeď by ne.
8: Bodeď by ne. Lid si Čech. Koukej, já jsem nějaký kerholec. Karlík kerholec z Libuně. No to stačí, že bys mě chtěl psát někam do Evropy.
2: Já jsem zedník Karas Antonín z Horní Sněžné.
8: Umřela ti máma, víš, a kluka si vzal sebou. No to bude pěkná starost, Anton.
2: Jak ty to víš, že...
8: Ale přece sem k Hainovým Mézekem uchodila Milnerova parta a táhli odtud na Štětín, když značili, že tu chcíp pes. A pořád vykládali, že ještě má přicválat Tonda Karas s klukem, ne? Kluk je zdrav, doufám. Snese rajs?
2: Tak o to není žádná starost.
8: Tak koukej, Tondo. Dopij to požehnání a půjdem se mrknout na nějakou tu makandu. Něco bych měl pod palcem. A když si plácneš, zaplatíš pivo.
3: A Karelík Kerholec z Libuně si nahodí na kučery šejdrem klobouk, vytáhne z kapsy u kalhot peníze jen tak, do hrsti, ne jako Karas úzkostně uložené v tobolce, a hodí pár feniků na stůl.
6: Přijde to chlapci zapít, ne? Servus, Anton, žádné štěstí tě nepřeju, abych to nezakřích, ne?
3: A už jsou spolu v hamburských ulicích.
8: Není to daleko, jen tak za roh, na Reeperbahn.
2: A jaké pak to bude dílo? Nějaká stavba?
8: Stavba a bouračka. Stavba a bouračka, kamaráde. A vždycky na šup. A všecko nahonem. To, jako je to hlavní. Aby si sebou uměl švihnout. Byl jsi přece akordák, ne?
2: Člověče, to je má radost. To ti kladu, že kluci nestačí přidávat.
8: No tak to by bylo all right. A se dřívím, taky umíš co? Přitesat, přiříznout, ne?
2: Však jsem z lesu.
8: A natřít něco? Omalovat?
2: No, to patří, když se to tak vezme k věci.
8: A Milner pořád chtěl na tebe počkat, že prý náramně troubíš.
2: Tedy Flieghornu to zas jo.
8: Tak ti řeknu, Anton, že to bude dobrý, jestli ty sám to neudáš špatný. Tuhle vlevo za ten kolotoč a už jsme tu.
9: Došli do třetiny Reeperbahnu, kde je volné prostranství obsazené boudami, houpačkami, kolotoči a střelnicemi.
10: A mezi tím stojí větší dřevěná budova vpředu zaoblená s nějakým obrovským nápisem.
2: Sumber.
8: Tak nestuj, Anton, a překroč tenhle práh pravou nohou. A pro jistotu si udělej tři křížky.
2: Jo, jo, jo.
10: A jak se tak rychle pokřižoval, spatřil nad sebou písmena RKU.
8: Jo? Drž se, Anton. Jo, už jsi někdy mluvil s Holanďanem?
2: Ne.
8: Tak teď si s ním popovídáš. Nebo ne, víš co, nech to na mě, já to s ním sfouknu. Dobrý den, Meinhurst Steinhauer.
2: To jste, Karle, dobrý den. Co pak mi neseš?
8: Říkal jste, pane sekretáři, že se už brzo pojede.
2: Ano, ano, v nejbližších dnech. Máš všecko v pořádku?
8: Jo, dva tenťáky bych potřeboval.
2: Nemá.
8: Tak aspoň jednoho a toho vám vedu.
2: Je z oboru?
8: Ne, ale je to můj krajan.
2: Čech?
8: Jo.
2: No, když je Čech, tak ho vezmi.
8: A nebylo by možné, že byste mu...
2: A, na dlaň dostane 7 marek.
8: No, ale je tu ještě jedna věc, pane.
2: No.
8: Je to vdovec a má sebou kluka.
2: A tak to je zlé, Karl. To je zlé. Máme už ho v děti a má přijet ikarské číslo a to jich bude mít jistě půl tuctu.
8: Ikarské číslo má svůj vůz, pane. A tohle je chlapec zdravý, čiperný, dá se ho užít. Spát může s námi.
2: Tak když myslíš. Jak se píše to jméno?
11: Anton K. A. R. A. S.
2: S tímhle si zajdi k pokladně, Anton. 7 marek. Ostatní ti poví Karl.
3: A Kerholec už tlačí Karla ze dveří.
8: Tak co koukáš? K pokladně.
2: Tady to.
8: No co? 7 marek.
2: Ale ne, tady tohle.
3: Na lístku jsou písmena, která zahlédl na budově, spojená v celé záhlaví.
8: Cirkus Humberto, a co má být?
2: Kerholec, člověče, no já pak cirkusu, teď já nic neumím.
8: Umíš, Tondo, umíš, jenom se nelekej. Moc toho umíš, co je tu zapotřebí. A co neumíš, toho koukáš. Vždyť si Čech.
3: Vážené publikum, dovolte, abychom odhrnuli tento závěs. Protože totéž právě se chystá udělat světák Kerholec před skoprnělým Antonínem Karasem.
2: Před Karasem se zvedá kulatá haluzna, kolem dokola obklopená stupní, které se zvedají téměř až ke stropu, kde je plno ok. Okének.
10: A proud slunečního světla jimi padá jako široký zlatý sloup do šera prostoru. Na žlutavý kruh dole na zemi.
3: A tam.
9: A tam v té záři stojí vztyčen krásný černý kůň a na něm jezdec s červeným šátkem kolem hlavy.
10: Kůň stojí na zadních nohách, hříva mu vlaje, ohnutá hlava je jako zahryznuta do udidla, přední nohy bijí do vzduchu.
9: Jezdec žlutou hůlkou po nich poťukává
11: a zedník Anton Karas zírá na to zjevení jako na sen.
12: Tak, tohle je cirkus Humberto, Anton. Jeden z největších v Evropě. Šéfu jeho direktor Bervic, tamhle ten pán. 60 čistokrevných koní, jako je tenhle. A slona, a menažéry. A to všechno se teď dá do pohybu. Na cesty, od jara do zimy. No a na to je třeba parta stavěčů, my říkáme tenťáků, která dovede za 2 hodiny tohle postavit a za 30 minut to rozevrat. A tu partu šéfuju zase já. To chce zvládnout tempo, Anton, aby jeden druhý mu hrál do ruky, víš? Ale život je to krásný, chlapče. Uvidíš celý svět, neznámé kraje, neznámé lidi. A těch krásných ženských.
11: Co pak by Marinka tomu řekla, že jsem se dal k cirkusákům? Ke komediantům, kteří táhnou světem.
12: Češi jsou na tuhle práci moc šikovní.
11: Človíčkově všelijací, nedej pán Bůh, snad i pobertové.
12: A tady si jich moc vážej, protože na všecko najdou fortel.
11: Však se po vesnici vždycky křičelo, lidičky, zavřete chalupy. Komedianti jsou tady.
12: U všech cirkusů je po Češích schláňka.
11: A pan strážmistr nebyl u nich, ale lejstra jim prohlížel a šilhal do kotlíku, jestli tam nemají panského zajíce.
12: Ovšem dělají i jiné věci, koňáky, stájníky, krmiče, štolby, muzikanty nebo Augusty, no prostě jak si co kdo najde.
11: Do takovýho cechu jsem se dal. Já, počestný zedník, řádně usazený na chalupě, spravedlivý živitel rodiny.
12: Táta. Hlavní je ve všem se vyznat a všude podle potřeby máknout.
11: Jak živo se u nás nic takového neslyšelo.
12: Tak co? To je krása, Anton, koukáš, viď?
11: Ale tenhle Kerholec se mi zdá, je z gruntu poctivý člověk. No, ten by přeci mezi ledajakou sebranku nešel. No, konečně moje práce bude jako každá jiná stavět a bourat. Nějakou komedii lidem já přece hrát nebudu. Milnerova parta, Bůh ví, jak ta se proklouká. Počestní kluci a tátové teď třeba troubí po dvorcích a sbírají troníky a skrojky chleba a v noci spí po stodolách a chlívek. To já si aspoň světem povezu a Vašíček nebude muset šlapat pěšky. Vašíček. Bože můj, Vašíček, co ten tomu všemu řekne?
12: Tak co mlčíš, Anton? Zalo ti to dech, co?
11: Jo. A těch 7 marek mi ještě teď vyplatí?
12: Můžeš si pro ně zajít do pokladny. Teď máš přece tenhle lístek. Jo, a pak ti Harvey vybere livrej.
11: Cože mi vybere?
12: Tak pojď už, člověče. Nový muž v partě, Harvey. Vyhledej mu v té své hadrárně mundur.
13: Pěkné bydlo tohleto. Nejsi Irčan?
14: Karas se bezradně dívá na Kerholce.
11: Co to je?
12: Žádný Irčan. Je to Čech.
13: A tak to jsem rád, Charlesi. To jsem moc rád. Kdyby přišel jediný Irčan do spolku, otrávil by mi celý život. Tak, Čech. Tak by si mohl tohle přešít, když je Čech. To umí všechno. Ať si to tuhle povolí, je to po Rudolfovi. Ten bylo trochu menší.
12: No tak ber, Anton, a oblíkni se do toho.
11: Co? Tuhle parádu.
12: No to co se ví, ať můžem posoudit, jaký dojem uděláš na mezinárodní situaci.
13: Jako ulitý, řekl bych, že, Charlesi?
12: No.
13: No jenom rukávy prodloužit. Kalhoty zkoušet nemusíme.
14: A tak se Karas Antonín počkrábl dětským písmem na potvrzenku a jde plný zlata. Starý kabát a nové kalhoty přes ruku za Kerholcem.
12: To jsem ti chtěl ještě říct. Tady vůbec všecko závisí na tom, abys měl to řemeslo rád. Práce je tu moc, musí se dělat, co ti přijde pod ruku. Protože my jsme tu, Anton, taková parta, od direktora až po koňáka, všichni na sebe odkázaní, jeden na druhýho, a všecko to musí hrát a klapat. Ale pak je to, chlapče, no přímo radost. No, a teď běž.
14: Tak přišel Antonín Karas, Zedník z Horní Sněžné v podjaří roku 1862 k cirkusu.
15: A odpoledne tam stanul všecek úžaslý i jeho sedmiletý Vašek.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Samozřejmě osudy Vaška Karase v cirkusu Humberto nás budou zajímat i dál, ale zase v trochu jiné podobě. Už v roce 1957 totiž četl z Basova románu v rozhlase pan Rudolf Pelar. A jak se o něm psalo, jeho Pelarova četba cirkusu Humberto je v tom nejlepším slova smyslu staromódní. Vypravuje s chutí a jednotlivé postavy v zákulisí cirkusové manéže hlasově velmi přesně charakterizuje živelného Kerholce, rozvážného Malinu, burácivého Gambiera nebo prášilovského seržanta Vosátku.

0: Ráno vstal a snídal Vašek s ostatními a rovnou s nimi šel do koňské stáje. Hans ho tam uvítal širokým morchen a hned před ním otevřel dvířka k ohrádce poniů. Bylo bez dlouhých řečí už jako smluveno, že Vašek se bude pod Hansovým dozorem starat o ty malé strakáče. A kluk začínal svou službu jako starý znalec zvířat. Měl v kapse kousek třtinového cukru od snídaně a tajně ukrojený krajíc chleba. Mary dostala cukr s kouskem chleba, ti tři druzí šetlandíci, Fricek, Lady a Miss, dostali aspoň kousek chleba z jeho malé dlaně. Karas otec se už naplno pouštěl do stájní práce i do vší ostatní rachoty a bylo jí toho dne od božího rána vrchovatě, protože se balila a nakládala spousta věcí ze skladišť. Kerholec komandoval všude a ostře zapřehal Karase, který zase neopominul si přivolávat Vašíčka na výpomoc. Vašek si vyřídil s Hansem ranní nakrmení poníků a vklouzl pak jako střela vedle do zvěřince, aby se podíval na ranní práci kapitána Gambiera, selvy, tygry a medvědy. Ale sotva se s ním pozdravil a stoupil si ke kleci, už se ozvalo od dveří tátovo Vašku. A ozývalo se pak každé chvíle ve všech prostorách cirkusu i zvěřince, takže je brzy přejímali i ostatní lidé a Vašek se najednou pro všechny ostatní jmenoval Vašku.
1: Vašku tu není. Vašku šel do menažerie, odpovídal Karasovi Hans z konírny.
2: Tohle by mohl odnést Vašku, rozhodoval Harvey v šatně. A sám Karas, aby nestěžoval dorozumění, říkal už během dopoledne, neviděli jste tady Vašku?
0: Vašek byl popravdě všude a nikde. Dnes poprvé začínal užívat cirkusu naplno. U každé klece postál, aby pozoroval její obyvatele a už zase jako pstruh vyrazil kupředu, aby mu neušla nějaká podívaná v chodbách nebo v manéži. Uprostřed všeho skládání a stěhování běžely zkoušky, jako by se kolem nic nedálo. Ředitel si dal přivést své skupiny hřebců a klisen a opakoval s nimi volnou drezůru. Ředitelka proháněla v kruhu lipicány, Pablo Pereira jezdil na Santosu vysokou školu, krasojezdkyně se v pracovních úborech zvedaly na hřbety koní s líbeznými pohyby, naučenými pro okouzlení diváků, kterých nebylo a které jen chvílemi zastupoval Vašek. Kaskadéři cvičili skoky a pády a Léon Gambier dal přivésti velkou předváděcí klec, v níž zahuhlavého řevu šelem opakoval s nimi zahojného práskání bičem jejich denní lekci. Zatím prošel manéží veliký pan Celnický, s důstojnou nevšímavostí minul vše, co se tam dálo, vrátil se se sklenkou a lahví a uložil si obě do lože, kde s unaveným pohledem usedl, aby se posilnil. Pan Petr Bervic přišel s oběma trpaslíky a představil je panu Selnickému. Od zítřka budou prý večer vystupovat jako 11. číslo, 3 krátké tance. Pan Selnický si otřel rukou oči.
1: Tedy muzika.
0: Obrátil se a pohlédl se své výše dolů na pana Mittelhofera. Ano, a máme ji sebou, rozepsanou pro orchestr. Výtečné skladby. Paní Mittelhoferová rozvázala balík, jejž nesla, a její mužíček opatrně vyněl svazek not. Číslo první, šaříkový valčík od Wintertála. Podával noty panu Selnickému, ale ten se místo toho napil. Když utřel kníry, zavrtěl hlavou.
1: To nehrajou.
0: Jak to? Zarazil se pan Mittelhofer a začal rudnout. Dovolte? Taková krásná skladba, já ji získal za drahé peníze a vy ji nechcete hrát?
1: Ne, musíte tančit něco jiného.
0: Ale my neumíme nic jiného. My jsme angažováni, abychom v převlecích tančili valčík, menuet a selský tanec. Tančíme tedy šeříkový valčík, který je celým světem uznán za jeden z nejnádhernějších valčíků. A já nechápu, jak se může vyskytnout kapelník, který to odmítne hrát.
1: Tak se tedy už vyskytne. Já vám to hrát nebudu.
0: Pane řediteli, křičel písklavým hláskem admirál Paleček, je mi líto, že si už na prvním kroku musím vést stížnost. Je to neslýchaný případ, aby se kapelník podniku takto postavil proti umělci.
1: Opravdu, pane Selnický, řekl s opatrnou smířlivostí Bervic, máte nějaký důvod? To se ví, že mám.
0: A jaký?
1: Slon. Co je se slonem?
2: Slon je 12. číslo v programu a to, co tancuje na láhvích, je právě Šeříkový valčík. Slonu nemohu hrát jinou muziku, ne? A dvakrát za sebou týž valčík, to taky nejde.
1: No, ovšem, to nejde. To je pravda, přikyvoval Berwitz. To je mi velmi líto, pane Mittelhofer, ale my opravdu za to nemůžeme, že vy jste si zakoupil valčík, který u nás tančí slon.
2: Ale to je taky pro nás ponižující, pane řediteli, křičeli teď oba zakrslíci rozčíleně. Dejte nás na jiné místo v programu.
1: To nemohu, máte číslo 11 právě proto, že pak přijde slon. To je věc režie, rozumíte? To je kompozice pořadu. Ten kontrast, pidi mužíci a mastodont.
2: Pak tedy z vaší viny odpadne část našeho vystupování.
1: To taky nejde. Máte ohlášeny 3 tance. A mimo to, tu jde o čas. Nemohu ztrácet draze zaplacené 3 minuty.
2: Co tedy máme dělat?
1: No, co máme dělat, Selnický? Obrátil se ředitel důvěřivě na kapelníka, který přece už tolik věcí rozřešil.
2: No, to je jednoduché, pane řediteli. Panstvo si bude tančit svůj valčík, ale já jim nebudu hrát Šeříkový valčík od Wintertála, nebož valčík Estrela od Kubina. No, ten je komponován na chlup stejně, jen kóda je jiná. A to už se panstvo přizpůsobí.
1: Vašku! Ozvalo se od brány. A Vašek vyrazil z přítmí galerie, proletěl kolem trpaslíků a zmizel za závěsem.
2: Pane, to je pašák, ten kapelník, liboval si v duchu, že Selnický tak pansky sjel ty protivné trpaslíky.
1: Táta ho poslal do stájí k Hansovi a ten měl pro Vaška milé překvapení.
0: Mary stála přistrojena a Hans mu dovolil, aby si s ní vyjel za stan a jezdil si tam podle své libosti. Hoch toho s jásotem užil. Objížděl venkovskou manéž, ale vyvedl Mary i mimo ní mezi vozy, tu pobídl kobylku do klusu, tu jí zastavil, seskočil, pomazlil se s ní, zase nasedl a jel.
1: Nebyla to vždycky jízda podle předpisu. Leckdy to v něm hrkalo teď, že už spadne, ale nespadl.
0: Vždycky se ještě udržel a koníka dovedl zastavit. Zamyšlen odpínal s Mary postroj, když si všiml, že v ohrádce jsou jen 3 poníci.
2: Hans, kde je Miss?
3: Miss pracuje s Helenkou. No, běž se tam podívat, to bude něco pro Vašku.
0: Vašek proletěl konírnou a vpadl do hlediště. Uprostřed žlutého okruhu stál direktor s bičem v ruce a kolem obíhala drobným klusem Miss. Na hřbetě měla malé pano a na něm stála hubeňoučka, bledolící holčička s dlouhýma tenkýma nohama. Stála zrovna na levé noze a snažila se udělat váhu. Předklon těla s rozepjatýma rukama a s pravou nohou zdviženou dozadu do stejné vodorovné linie jako trup. Koník pod ní pravidelně klusal a její levá noha musela stále vyrovnávat otřesy jeho hřbetu. Bylo to na spadnutí, ale holčička byla od pasu přivázána k šňůře, která nahoře hodně vysoko šla přes kladku. Druhý konec šňůry měl v ruce mužský, který stál vedle ředitele.
3: Líp pérovat, Helenko, řekl direktor ostře. Stojíš levou nohou moc tupě a postav si již víc špičkou ven.
4: Tatínku, už mě tak bolí záda, zavzdychala Helenka.
3: To já vím, odpověděl direktor. Proto musíme trik opakovat, až si tělo zvykne. Tak, znova na koně. Náskokem, 5 kroků rozběh. Teď. Hop.
0: Helenka se rozběhla šikmo za koněm, odrazila se, ale nedoskočila. Muž zatáhl a ona obloukem se snesla k otci.
3: Ostřejší odraz, holka, víc se vynést. Znova. Opakujeme rozběh. Teď. Hop.
0: Berwitz práskl přitom bičem. Ale Helenka klopítla nahoře opano a už se zase jako motýlek vracela zpátky.
3: Co je to dneska s tebou, Helenko? Durdil se ředitel.
4: Já, tati, já už nemůžu, zajíkala se unavená holčička.
3: Nemůžu, nemůžu, neříkej mi nemůžu, láteřil Berwitz. Člověk vždycky může, když chce. No, pro dnešek toho tady necháme.
0: A zapráskav samotamo bičem, obrátil se a odešel do brány. Jeho pomocník odepěl Helenku se šňůry,
1: Vyvlékl šňůru z kladky a začal jí stáčet přes levou ruku a loket. Vašek vyrazil a chopil za úzdu mis, která se zastavila, potřásala hlavou a hrabala kopítkem. Můžu ti odvést mis do stáje, Helenko? Oslovil holčičku, která se všecka protahovala. Ty jsi zdejší?
5: Ano, my jsme tu s tátou noví, ale já už všecko znám a jezdím na Mary. A Hans mi odevzdal do opatrování Mary a mis a Fricka a Lady.
1: To budeme asi jezdit spolu, protože Fricek a Lady jsou jeden pár a mis a Mary druhý. Jak se jmenuješ?
5: Václav Karas. A tady se mi říká Vašků.
1: Vašků? To je jméno?
5: No asi.
1: A pojedeš s námi, Vašků?
5: Ano, v osmičce s panem Kerholcem.
1: A s Karlem. Já jsem s tatínkem a s maminkou v jedničce.
5: Já maminku nemám. Ale kdyby ještě byla živá, tak by tady s námi taky jela a prala nám a věšela prádlo takhle mezi vozy.
1: A je to moc těžké skočit na koníčka?
5: Já už jsem to předtím dovedla, ale pak jsem dělala asi 20krát váhu na levou nohu a teď v ní nemám žádnou sílu.
1: No, proč jsi se neodrazila pravou?
5: Já nevím, při 5 krocích to přijde skok na levou nohu.
1: Vždycky?
5: Vždycky.
1: To je divné.
5: To si musím vyzkoušet.
1: Za konírnou se povalovaly všelijaké bedny. Vaškovi nešlo z hlavy, jak je to s tou levou nohou při 5. kroku. Když spatřil bedny, napadlo mu, že si na nich může vyzkoušet skok na koně.
5: Tak pojď sem, ty stará, ty jsi mis a já jsem krasojezdec a budu na tebe skákat. Ohýjo, běž a neplaš se, no malá, no mis, pozor, rozběh na 5 kroků, teď, hop.
1: Odrazil se levou nohou, vylétl k vršku prázdné bedny, která byla nižší než pony, nedoskočil, kopl do bedny, bedna se převalila, Vašek na ní a nehorázně se uhodil do holeně.
5: Her, najisto jsem se bacil. No, stará, postav se. Musíme opakovat. Ostřejší odraz, více vynést. Znova, opakujeme rozběh. 5 kroků, teď a hop.
1: Tentokrát se vynesl nahoru, ale neudržel se tam. Bedna se zakolísala pod jeho dopadem, pak se převalila a on sotva odskočil.
5: Kruci, hernaj, vždycky mě potvara schodí. Stůj, mis, pěkně stát. A znova, opakujeme. Rozběh. Teď. Hop.
1: Teď se tam vynesl. Bedna se zavyklala, ale Vašek ji rozkročenýma nohama udržel v rovnováze.
5: Vidíš, ty potvaro, že tě skrotím? Znova, opakovat.
1: Seskočil z bedny a znova se rozběhl. Zase se to povedlo. Pak už si tím byl jist, skočil na bednu 5krát, 8krát a vždycky se na ní udržel. Všiml si, že se pokaždé odráží levou nohou. Změnil tedy rozběh a odrazil se pravou nohou. Levá přišla na bednu dřív, pravou dotahoval, nedotáhl a sletěl. Opakoval si to a sletěl znova. Rozběhl se na pravou nohu po třetí a udržel se nahoře jen s největší námahou.
5: No je to přece jenom lepší na levou nohu. Zkusíme to ještě jednou. Rozběh. Teď.
1: Ještě párkrát vylétl na svou dřevěnou mis, až ho táta zavolal k obědu. Mezi polévkou a povidlovými knedlíky se dověděl od Kerholce a od druhých, kdo je osazenstvo modré maringotky. Achmed Romeo je prý potomek staré komediantské rodiny tuniské, jejíž berberská krev se dávno už směšovala s italskou a francouzskou. Se svými dětmi provádí jedno z nejlepších ikarských čísel na pevnině.
6: Povídejte si, co chcete, dodával do toho starý Malina. Co ten Achmed s dětmi provádí, to je nejčistší stará škola. To se kluk vychová ke všemu. Klouby v těle se uvolní, páteř povolí. Takový kluk může být všecko.
5: To je pravda, navázal Kerholec. A být Anto na tvým místě, vzal bych Vaška do prádla. Tady jde o to, aby nepropás šanci. Být stavěč, tlouct floky do země a tahat cegle, to dovede vždycky, ale Vašek může být něco víc, jak se ke všemu má. A to je tátova hlavní povinnost, dát klukovi šanci.
7: A klukova věc, aby ji nepropásl.

Bylo k smíchu všecko, chtěl bych zas ty dny znovu prožívat, za ruku jít se svým strýčkem, z papíru čapku mít, jet tajně vozem poštovním. Prostě tak šťastně žít, jak tehdy s

padli, jen jim srazil hlavu se mnou na oslavu, sjezdil všechna zádadlí, chci znovu jít se svým strýčkem, vylétnout nad Mont Blanc a nemít v kapse ani frank, ještě si chvilku hrát se svým strýčkem, držet ho za kapsu.

Jen jim srazil hlavu, se mnou na oslavu sjezdil všechna zábradlí, chci znovu jít se svým strýčkem vylétnout nad Mont Blanc a nemít v kapse ani frank, ještě si chvilku hrát.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Určitě se ještě někdy k příběhům hrdinů z Maringotky pod plachtou cirkusu Humberto vrátíme, ale pro dnešek se rozloučíme slavným prvním vystoupením Vaška, Vašků, před aplaudujícím publikem v manéži. A bude to v další dramatizaci režiséra Jiřího Horčičky, který měl tuhle literární předlohu nad jiné rád. A dokonce natolik, že sám jako někdejší absolvent Dismanova rozhlasového dětského souboru obsadil do role jednoho z komentátorů i sám sebe. Dobré dny a třeba někdy zase při poslechu divadla pro vaše uši anebo pod cirkusovým šapito. Naschledanou.

0: Petr Berwitz zrudl. Celý cirkus tu vykládá o nějakém Vašku a on, patron, nemá o něm ani potuchy. Vašku! Zařval, když se postavil do prostředka manéže. Vašku! Byl to jediný způsob, jak poznat tajemného muže Vašku.
1: Závěs u brány se maličko pohnul a do manéže se vřítil malý kluk s čepicí na ucho. Zastavil se v plynách 3 kroky před direktorem a zasalutoval.
0: Cože? Ty jsi Vašku?
1: Ano, pane řediteli.
0: A co děláš?
1: Všechno, prosím, co je třeba?
0: Teď Berwitzovi blesklo, že toho kluka v posledních 2 dnech viděl míhat se hned stájemi, hned chodbami. Čím vlastně jsi?
1: Ještě ničím, ale budu.
0: A čím budeš?
1: Čím? Budu jezdit a skákat a krotit tygry.
0: A direktorem to nebudeš?
1: Budu.
0: Direktorem takového cirkusu, jako je ten náš?
1: Většího.
0: Tak to, abychom se tě vlastně báli.
1: To nemusíte. Já bych vás tady všecky to, no.
0: Angažoval.
1: Jo.
0: Tak my to máme u tebe vlastně, Vašku, dobrý.
2: Vašku.
1: Pan Hans mě volá.
0: No, když tě volá pan Hans, to já tě musím propustit. Haló. Poslyšte, Silnický.
3: Direktor se obrátil k obrovitému kapelníkovi, který stojí kousek opodál a ohromně se baví.
0: Slyšel jste toho kluka?
2: Slyšel, pane ředitel.
0: Je v něm, mně se zdá, jiskra.
2: Už jsem si ho taky všimnul.
0: A čí je ten kluk?
2: A Ker Holec. Přivedl nového stavěče. Karas se jmenuje. No tu nezná, ale je vám to flík hornista, že ho rozpoznáte mezi 50. Dovede nasadit tón, jako když ženská pohladí. Jinu, český muzikant. A ten Vašku je jeho kluk.
0: No, takže konečně o něm něco vím.
2: Já ho tuhle zahlídnul na Mary. Kluk je do ní celý zblázněný. A tak mě napadlo ten Vašku na Mary a vaše Helenka na mis. To by bylo antré pro slona.
0: Jo, kdyby jako ty 2 děti přivedli slona.
2: No, to by byl kontrastní nástup. K tomu bych hrál intermezzo Gulliver mezi trpaslíky, fagot a piccola solo. Direktore, to stojí za lahev rýnského.
0: Máte jí mít, Silnický člověče, kde vy byste už byl? Kdyby vás ten cirkus zajímal trošku víc, než to vaše věčný pití, takže servus, Silnický, musím hned se nad Hanze, aby mi toho kluka zajezdil. Hanzi!
4: Hans už odjel, patrone, hlásí Ker Holec. Mám mu něco vzkázat?
0: Ne, není potřeba, já už si to zařídím.
3: Vytáhl z kapsy tuštičku, vysunul levou naškrobenou manžetu a napsal na ní...
0: Helen, Vašku, bingo.
5: Tak vážení, myslím, že se nám to docela pěkně rozjelo, ne?
6: No, to je pravda.
5: Tak ale přece jenom, pane řediteli, že?
0: Ano, návštěvnost poněkud klesla.
5: Ano.
0: Už jsme tu příliš dlouho.
5: Tak. A proto by Ker Holec Karel měl vydat příkaz...
7: Bourat.
5: Tak. Teď musíme cirkus Humberto nechat odjet z Hamburku na lehce rozblácenou silnici do housnoucí tmy. Tu karavanu lidí, zvířat a vozů, která se pomalu šine vlhkým větrem, vezouc s sebou na novou štaci starou naději. To, o čem budeme dál vypravovat, se odehraje na dobře připravené, vyzkoušené trase ve městech, kde o publikum nebude nouze a kde cirkus Humberto má tu nejlepší pověst, o kterou však stále musí bojovat se svými konkurenty, především se stejně slavným cirkusem Kranz. Ale teď už je cirkus zase usídlen a život v něm pokračuje v ustáleném rytmu. Zkouška, vystoupení a příprava nových čísel.
8: Pane řediteli, Vašku je fit pro manéž.
0: Skutečně, Hanzi?
8: To se ví. Na voltiž to není, ale při obyčejném vystoupení v sedle nám ani držením těla, ani vedením koně ostudu neudělá.
0: Dobře, Hanzi. Když myslíte, pustíme Vašku před publikum. Tak ať to dají na Ferman. V 9.20 zkouška Berwitzová s Vašku. Na mis a Mary zařiďte to.
9: To budu mít na sobě.
10: Já to vidím takhle, Helen. Ty široká sukně
9: s volány.
10: No jistě.
9: Jistě. Žlutá bluzička, tady všude budou fritry.
10: Je, mami. No? Zelená pentle ve vlasech.
9: Jo. Zelená pentle? Ale jo, zelená, žlutá. To jde. No vidíš.
10: A co Vašku?
9: Vašku bude celý v černém. Stejný kostým jako tatínek. Zelená, žlutá, černá. To přece hraje.
3: Ano, to hraje. Já nechci rušit, ale už je 9 hodin 20 minut. V manéži je zkouška s Vašku a Helenkou. Hans se na tu zkoušku dívá a nějak se mu to nezdá. No co tomu říkáte, Hanzi?
11: Ale koukám na to teď a...
3: A co?
11: Když já do poslední chvíle nevěděl, k čemu Vašku cvičíme. Na samostatné číslo je to krátké a chudé.
12: A teď slon, Aršehir s Bingem.
11: Do nevetr. Ono to má být André.
3: Jak to myslíte?
11: Jak to říkám, to není samostatné číslo, oni uvádějí slona. To je chyba. Chyba, to je úplný omyl.
12: Stop! Jaká chyba? Jaký omyl?
11: Kdybych věděl, že to je André pro slona... Ty to nemá žádný závěr, pane řediteli. Jen se na to pořádně koukněte. Přijedou a odjedou. Co pak je projezdce nějaký závěr? Mávnout kloboukem? A Vašku je jezdec a Helenka jezdkyně. Prýma.
12: A co?
11: Ty děti nemají žádný odchod. Ty děti si zaslouží jezdecký závěr.
12: A co by to k sakru mělo být?
11: Kleknout.
12: Kdo?
11: Koně. Koně musí, když Bingo přijde, vedle něho kleknout na pravé koleno. A teprve až kleknou, má přijít poklona.
12: Ty brvče!
3: Aršehir na slonu, ředitelka za pistou, pan Selnický na estrádě, strnuli, teď přijde výbuch.
12: Od kdy se vpadá do manéže jako do hospody?
11: Vždyť to Himmlergott nemá závěr, vždyť to přeci musíte vidět.
12: Co pak Mary a Miss umějí kleknout?
11: Umějí, pane řediteli, umějí, jakože je Bůh nade mnou, umějí. Vždyť už je to učím 6 neděl.
3: Direktor se hezkou chvíli dívá nepohnutě do Hanzovy tváře.
12: Madam?
9: Ředitelka se poutrhala.
12: Kočí Hans má pokutu 5 marek za nedovolené vkročení do manéže. Aršehir, Helena Bervicová a Vašku, nástup! Cvičí se závěr! Cvičení řídí Kočí Hans! Prosím! Zde je má šambriéra! Račte!
13: Co jsi tomu říkal, táto?
14: Co já můžu říkat, Vašíku? Teď já to vůbec neviděl. No já ti přece musel troubit tuš. A od 4. pultu vidím houby a nemanéž.
13: A vy, pane Malina?
15: Prýma, Vašku, prýma. Po vás jste se mi moc líbili. Slušelo vám to, ředitelka skoro brečela, jestli ona doopravdy nebrečela, ale každopádně měla na krajíčku.
13: A Hans a direktor, to, že mu napařil tu pokutu, mě štve, pane Kerhole.
16: To je právě otázka, Vašku, jak je to s tou pokutou?
13: Vždyť já jsem byl u toho.
16: A já byl zase u toho, když právě před chvilkou Hans očima takovýhle mačet lístek od direktora. Sráží se pokuta 5 marek, vyplácí se odměna 10 marek, příplatek ke gáži činí 5 marek.
3: Panstvo, úspěch, sukces, sukces, to je pružina, která žene každého z nás, herce i režiséra. Pružina, která teď ale žene Vaška k manéži, když cvičí Alice Harveyová, švadlena a krasojezdkyně. Hlídá každý i ten nejnepatrnější její pohyb, každé pošinutí v sedle. A co když vjede do manéže pan ředitel a cvičí se 7letým braníkem Santosem figury vysoké školy? Vašek cítí, že se tu před ním vyjevuje vrchol jezdeckého umění. A hned zas vyběhne a někde v skrytu si opakuje všechno, co se naučil u Achmeda. Ale v tom už slyší...
12: Vašku!
10: Vašku!
12: Vašku!
3: Vašku! Vašku! Vašku! Vašku! A je to zas ten kluk, který musí být všude, kde jeho zapotřebí.
12: Aneško, tady je to. Černé na bílém. Podívej. Dřevěná konstrukce na reprbánu je naše. Tak, dáme ji upravit a poprvé budeme přezimovat v Hamburku na vlastní půdě. Co ty na to?
9: Ty přece vždycky víš, Petře, co udělat. Mám radost.
3: Tak. A teď by měla být scéna, jak cirkus Humberto se vrací na své hamburské sídliště, ale my ji můžeme přeskočit, protože teď v tuto chvíli už cirkus Humberto je na hamburské půdě. Cirkusáci opouštějí své domovy na kolech a stěhují se. Ten do solidního podnájmu, jako třeba tatík Karas s Vaškem k vdově Langermanové.
9: A její dceři Růžence, o níž víme, že je jen o něco mladší než Vašík.
3: Tak, a jiný k nějaké slečně, která mu celý rok rezervovala místo ve svém, no, ve svém srdci i loži. A jiný zase, prostě z maringotek se pomalu, ale jistě vytrácí člověčina a mění se zas jen na ten vůz se čtyřmi koly. Ale cirkus ne. Cirkus neosiřel. Račte vstoupit, vážené publikum. Cirkus Humberto hraje. A dnes poprvé i v zimě. A dnes poprvé Vašku v samostatném čísle, které s ním, jak víme, nastudoval kočí Hans. V sázce je červená vesta, nezapomeňte. Vašku je oblečený tak, že je přesnou zmenšeninou slavného šéfa Petra Bervice. Jen místo koní je na scéně drezura poníků. No, celý cirkus nastupuje k asistenci. Všichni v bílých rukavičkách, aby dali lesk prvnímu vystoupení Vaška Karase. Panstvo, tohle musíme dobře zaranžovat. Sem doleva bych prosil kapitána Gambiera, děkuji. Pány Pereiru, Harveye, Hamiltona, duo Bellini, ano, takhle, děkuji. Ještě Arshahir, ano. Ano, tady Ahmed Romeo s Paulem a vedle nich další. Prosím, rychle. A sem do kraje, osazenstvo osmičky. Komplet?
17: Ne.
3: Jak to, kdo chybí, pane Malina?
17: Anton přece, ten je nahoře v kapele.
3: Tak. A sem s laskavým dovolením, ano, tady je místo pro samotného pana ředitele. A sem hledáme židličky a uděláme skupinku. Paní Bervicová?
9: Kam já?
3: Helenka, semhle, tam může postát. A tady je židle pro paní von Hammerschmidtovou.
9: Děkuji.
3: Prosím. A tady je kapesníček milostivá, bude se slzet. Tak, pozor. Ano, už je tu první opravdový sukces Vaška Karase. První volání bravo a první kytice květin, kterou jménem ředitelství přináší Hans. No to se ovšem nemělo stát, protože Vašku najednou zjišťuje, že mu chybí třetí ruka, neví kam s bičíky, motá se tu s kytkou, publikum se směje a bouří nadšením. A je tu pozor.
18: Červená vesta pro tebe, Hansi.
19: Pane direktore.
18: Poslechněte, Anton, co byste tomu říkal...
3: Teď prosím, pane ředitele, aby laskavě učinil svou nabídku. Právě teď je na to čas.
18: Ovšem, to už se stalo. Anton přijal.
3: Tak?
18: Jeho Vašku jsem Kurzum Gut angažoval jako jezdeckého eléva.
19: A Karas Antonín od toho dne schovával do tajné skrýše měsíčně o pár marek víc. Ať má Vašit nějaké úspory, až o tu půjde.

0: country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Vítám vás u dnešní noční linky Českého rozhlasu. Jsem ráda, že jste si udělali čas a jste tu se mnou. Dědictví. To je slovo, které v sobě může mít radost, ale také smutek, vzpomínky a někdy i starosti. Když po někom blízkém něco zdědíme, často to totiž není jenom dům, chalupa nebo peníze. Může to být třeba obyčejný hrneček, staré hodinky, knížka, kousek nábytku, který nám toho člověka připomíná. A najednou má pro nás cenu, kterou nejde vyčíslit. Ale dědictví může přinést i otázky, na které jsme možná vůbec nebyli připraveni. Co s nemovitostí? Jak se domluvit s ostatními členy rodiny? Jak vlastně rozhodnout, kdo má co získat, když má každý jinou představu? Tak si o tom dnes můžeme popovídat. Jak jste tuto situaci v minulosti řešili vy, pokud jste ji museli řešit? Nebo můžete zavolat a povídat o tom, jak se připravujete na tu situaci, že se může stát, že budete řešit rodinné dědictví. Budu moc ráda, když se mnou podělíte o svůj příběh, protože právě ty vaše příběhy dělají noční linku tím, čím je. 731 800 900, to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka nebo na linka@rozhlas.cz. Jarka Barboříková je s vámi a jsem tady ráda.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu je s vámi 3 minuty po 23. hodině. Je tady také paní Jarka z Frýdlantu. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, Jarko, zdravím všechny lidičky.
0: Dnes si budeme povídat o dědictví, o tom, co nám po blízkých zůstává, co nám může přinést radost, ale někdy taky pekelné starosti. Tak Jarčo, jakou máte zkušenost?
1: No víte, Jarko, já jsem jednou, když mamky přítel zemřel, tak jsem dědictví nechtěla. Já jsem to nechala na jeho dceři a jeho sourozenci mamky přítele, mamčinýho přítele, že já jsem říkala jiná, já jsem to nechtěla. Protože z tohohle důvodu, aby nebyly nějaký ty. A oni mi říkali, vy jste se o bratra nám starali s mamkou a říkám, ne. To ne, tak jsem nechtěla. No a pak jsem byla na řízení znovu sama bez sourozenců. Mamka nic neměla, žádný majetek, ale víte, co Jarko se stalo? Já jsem si myslela, že sestra dostane taky dopis. Ale bohužel dopis nedostala na notářství, jenom já jediná. Ale my jsme ještě, já mám ještě 3 sourozence, že my jsme 4 děti z mamčiny strany. A teď já jsem přišla na to řízení notářky a tam u notáře mi bylo řečeno, že tam jsem jediná já psaná. Pro mě to byl hrozný šok, i když jsem teda jsem s ním počítala, tak jsem měla všechny adresy napsané. Byl to pro mě šok, když tam jsem slyšela, že tam ty 3 sourozence psaný nejsou. A přitom mamka měla nás 4, ale prostě mamka žádný majetek neměla, takže dobře to dopadlo. Ještě, že jsem měla ty adresy napsané. No ale víte, bratr ten nemůže, ten je v zařízení v tomhletom, kde je pro tyhle ty lidi, co jsou nemocní, tak dlouhodobě už. Tak ten jako je zbavený se právnosti, že jo. No a já a 2 sestry mám a ty prostě se toho jakoby zřekli, že není žádný majetek, tak proč by jsme měli se dělit o co, když mamka měla starý nábytek a už se rozsypalo, tak jsem musela dát ten kus nábytku pryč, protože se to rozsypalo. No a tak sestra, tady co je se mnou ve Frýdlantě, tak mě hrozně pomohla s jejími dětmi, no a prostě všechny z rodiny mi pomohly. Takže já jsem vděčná, že jsme si takhle hodně na, prostě si navzájem pomáháme.
0: To je krásné, možná taky vzácné, možná když jde o to dědictví, tak se někdy dějou věci, nad kterými zůstává rozum stát. U vás se to nestalo, vy jste se i tady, co se týče těch dalších věcí, tak dokázali domluvit, taky to možná bylo tím, že tedy ta maminka žila pro vás, nežila pro majetek, takže ne, bylo tady vlastně co asi řešit, ale i tak někdy člověk se dokáže rozhádat, když se dá zdědit jeden stůl do křeslo.
1: Ale znám to, takový případ, Jarko, znám to, jak to chodí v rodinách. Znám to, jak to chodí. Já to znám, jak to v rodinách chodí.
0: A řekněte mi, co máte schované na památku?
1: No tak na památku mám po mamce schované hodinky, které jsem tenkrát dostala, když jsem začala chodit na učiliště do Liberce do školy. Trinky od 15 let, už mám schovaný 39 let. Mám schované hodinky po mamce, co mi tenkrát koupila do školy.
0: Tak máte vzpomínku, tak to má být.
1: Ano.
0: Dobře. Tak myslíte, že budete ještě někdy ve vaší rodině řešit nějakou takovou situaci rodinné dědictví?
1: Snad ne,
0: že ještě...
1: snad ne už. Snad už ne, snad už tak nic takového nebude. Člověk nikdy neví, co se může stát, ale já si myslím, že ne, že prostě, že je to, musíme tady ještě nějakou dobu bejt, protože máme tady pro koho bejt.
0: To je hezky řečené. Děkuju, Jaru, že jste se k nám dnes přidala, otevřela dnešní téma. Ať se vám daří a zase někdy zavoláte.
1: Ano, vám taky. Ano, naslyším. Děkuju moc, dobrou noc, hezky všem večer a ráno. Děkuju.
0: Já jsem zvědavá, kam nás dnešní téma zavede, milí posluchači. Povídáme si o dědictví. Možná máte doma něco po babičce, dědečkovi, po rodičích, co pro vás znamená mnohem víc, než by se na první pohled zdálo. Pojďte nám o tom zavolat. Dědictví, dnešní téma Noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm jsi ty, celý můj svět.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Máme 12 minut po 23. hodině. Vítám vás u dalšího společného večera, je tady noční linka Českého rozhlasu. A povídáme si o dědictví, a to z té trochu osobní stránky. Na věci, které po našich blízkých zůstaly, a na to, co pro nás skutečně znamenají. Právě na to se zaměřujeme. Pan Bohumír ze Šternberku je s námi, vítejte.
2: Dobrý večer, přátelé. Já musím vypnout rádio.
1: Ano, to budeme rádi, lépe se uslyšíme.
2: No, ono, to dědictví, to je přesně jak ta dotyčná, co mluvila přede mnou, je hodně o sourozeneckých vztazích. No, my jsme byli 4 členové jako sourozenci a v té době to byl asi, řeknu, když řeknu z manželčiny strany, tak v té době, řeknu ve 72. roce, když jsme se brali, tak tenkrát se stavěly rodinné domky do 150 tisíc s nákladama, že? A domky se prodávaly, nebo se psalo dědictví do 50 tisíc. Tak to se lehko za pár korun se psalo dědictví, nebo se rozdali mezi sourozencema peníze. A dneska, v dnešní době, kdy nemovitosti stoupají na ceně, tak to dědictví napsat není tak jednoduché, když je tam třeba břemeno starších rodičů. No, my jsme to vyřešili, bych řekl jako za svoji rodinu, jsme to vyřešili způsobem takovým, že my jeden z členů rodiny, ne, že by mě vytkl, že by mi záviděl, ale jako způsobem, že mi to přeje, ale moc se mi to nelíbilo, jako já. A nakonec to vyšlo v takové ohnisko, že všichni, že my jsme byli potom 3 sourozenci, sestra odešla, zemřela, takže jsme to řešili mezi sebou a došlo tam k takové malé tahanici, že jsem rád, že to je vlastně za námi, nebo že to bylo za námi, že to skončilo. Ale ty vztahy se tak nějak kolem toho dědictví narušily. No, čeho si tak No.
1: Mohl byste být konkrétnější, k čemu tam došlo? Nemusíte to třeba rozvádět do detailu, ale abychom si udělali představu.
2: No, tak prostě já jsem dostal po rodičích, už ještě když žila maminka, všechny papíry, co kdo dostal. Já? Dědictví, jako ona měla všechno v pořádku, měla to napsané, rozepsané, co kdo dostal. A bylo to v té době, kdy, jak říkám, v tom do toho 89. roku, kdy ty nemovitosti byly zapakatel, bych řekl, jako já. A to oni vlastně dostali, jak sestra, tak bratr, dostali dost peněz na to, aby si postavili oni svoje nemovitosti. A já po rodičích jsem dostal takovou nepatrnou nemovitost, která se nedala rozestavět, protože tam vedlo, já to teďka nedokážu pojmenovat, byla tam transformátorka blízko elektrického vedení a tenkrát se to tak neptalo, můžeme jít přes vaši zahradu nebo podobně. A když jsme to chtěli zvětšit, ten domek, tak to nešlo, bylo nám to zakázáno, že by ta přeložka toho elektrického vedení stála hodně peněz. Takže nakonec došlo k prodeji toho domku a za takovou cenu, za kterou byste dneska nekoupila, nebo ještě už v té době ani pozemek, víte? A on mi, ten bratr, jako napsal, jako že mi ty peníze nezávidí, jako já, ale že on tolik nedostal, jo? A to je právě to byl právě taková... Já jsem bratrovi hodně pomohl. Já v práci zehnal jsem spoustu věcí. A to se tenkrát se to bralo, tak je to brácha, pomože mu a podobně jako já. Dělal jsem mu ještě spoustu brigád, když stavěl v Olomouci garáž, tak tam se muselo odpracovat spousta hodin, jako já. On mě potom taky pomáhal, když jsem stavěl rodinný dům. Ale jako povahově jsme se trošku všichni oddálili. No, to by tak mělo stačit.
1: No, vy jste začal tím vlastně, že se ty vztahy malinko narušily. Tak jak je to dlouho, co se tady toto stalo teda?
2: No, tak stalo se to po máměné smrti.
1: Od té doby to je takové, jaké to je?
2: Nejsme spolu, tak nějak jako pozdravíme se po internetu, si řekneme co a jak, jako, ale už se tak nenavštěvujeme, jako já. Já spíš, jako čeho si nejvíc vážím, tak já Oštenberg je od mého rodného místa, řeknu vzdušnou čarou, 20 kilometrů, tak tam, kde jsem se narodil, tak tam moji rodiče měli takový pevný svazek s přátelama, protože u nás, to už jsem nechci se k tomu vracet, tam došlo k výbuchu, gestapo odvedlo otce a maminka tátova pořádala akci za oddálení soudu, tak se to podplácelo ti dozorci a soudci masem, tak ta akce, kdy pomáhali z té vesnice na to oddálení, tak prostě byli v takovém pevném svazku a já s těma pozůstalýma po těch rodičích, po těch přátelích jsou v dobrém svazku, jako my se obou straně navštěvujeme. A jsem rád, že prostě mě to hřeje u srdce, jako já, že s těma lidma mám dobrý vztah a můžeme se kdykoliv navštívit.
1: Co pak? Nevymyslíš, že chcete pokračovat?
2: Já jenom, že prostě ještě mám spoustu věcí, jako když jsem dostal ty papíry o tým dědictví, tak taky jsem dostal rodné listy i po rodičích, po jejich sourozencích, kde je ještě napsaná porodní bába a já těch rodných listů mám dosti, některý jsou na rozsypání, ale hrozně si to ocením, jako já. No, pak mám obraz, v obyváku máme obraz Svatý kopeček nad Olomoucí.
1: Mm-hmm. Tak Bohumíre, končíme krásně vzpomínkami po tom, co vám zůstalo po vašich blízcích rodné listy, kde ještě porodní bába. Tak to je teda neskutečné, to máte doma poklady. Ale čas jsme přetáhli, takže musíme se rozloučit, ale já vám poděkuju. Bylo to zajímavé, bylo to dlouhé, stálo za to si to doposlechnout do konce. Ale teď tedy posílám pozdrav na rozloučenou a budu se těšit někdy příště.
2: Ano, děkuji vám.
1: Naslyšenou, zdravíme.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Teď zaspívá Radek Tomášek. Aktuální čas 23 hodin 21 minut.

0: Dobrý večer, milí posluchači. Jsem ráda, že jste se naladili noční linku. Dnešní téma je dědictví. Zajímá mě, jestli to pro vás znamenalo spíš příjemnou vzpomínku nebo třeba nečekané komplikace. Ve vysílání Českého rozhlasu vítáme pana Láďu, který volá z Topolné. Láďo, řekněte mi, je to tady Topolná u nás na Zlínsku, na Horskohradišťsku, anebo někde jinde je více Topolných?
1: Dobrý večer, ano, tady v Topolné, ale pocházím z Luku. Aha. A tam jsem se vlastně narodil doma, takže jako vzpomínky tam mám, ještě tam jezdím za sestrou. No, my jsme se s tím dědictvím, když maminka už umřela, lehko vypořádali, protože nejmladší sestra ostala v domě a my už jsme všetci každý měli svůj dům, svoje bývání. Tak jsme se vlastně domluvili, že to maminka všecko odkázala jí. No a potom ještě se objevily nějaké peníze, měla nějaké spoření, takže to, co tam byly peníze, tak to vlastně nám podělila. Ona si nenechala nic, protože měla ten dům. Takže žádné dohadování, tak jak někde to je, takže lehko jsme se podělili, nebo podělili, nechali jsme to všecko sestře. No a po tatínkovi mě, že on byl od železa, vlastně on byl vyučený kovář, tak ručně vyřezal autogenem takové nůžky na plech, už stojanové. Ty mám do teďka a ten to tak udělal, že jak s tím ustřihnu papír, tak až trojku, čtverku plech. Opravdu. A ještě nějaké věci z té dílny, takže památku na něho mám, když cokoliv něco dělám, teď uvidím to a to, tak vždycky si na něho vzpomenu. No, teď už bylo nás pět, tak nejstarší a nejmladší bratr už jsou po smrti, takže já tam jezdívám za jednu, za druhou sestru pokecat, nebo když něco potřebuju, takže jako vztahy si myslím, že jsou mezi náma dobré.
0: No, to zní téměř idylicky. Od vás to bylo tehdy velkoryse, že jste tedy nechali té sestře, která žila v tom domě, ten dům, protože byste to mohli vzít tak, že vy jste si vlastně koupili, zaplatili svoje bydlení, kdo možná ještě splácel podobně, takže určitě jste mohli, ale vy jste to neudělali, tak možná pro dobré vztahy.
1: No, to bylo 2003, no, co maminka zemřela a tehdy potom ty peníze, tak na každého vlastně nám vyšlo 80 tisíc. No, to už nebylo tolik, ale tak, jak se říká, dobré něco. A potom ještě nějaké tyto, ale tak bez nějakých problémů dohadování, tak jak někde kvůli nějaké hlouposti se potom nebaví až do smrti, tož to je podle mě tak, jak už každý je nějaký, no. Kam. Já mám vzpomínku na všechny dobrou, a i na maminku, na tatínka, mám již pěkně, jsem si udělal takovou společnou fotku, mám to nad pracovním stolem, takže...
0: No, Láďo, a...
1: Bez problémů.
0: Vás bylo tedy víc sourozenců. Museli jste třeba přemlouvat jednoho nebo dva z nich právě tady k této dohodě, nebo to bylo jednomyslné?
1: Ne, jako nějak jsme se nedomluvali a když jsem potom říkal mamince, že já mám kde bývat, že to nepotřebuju, tak ona říkala, no, že už se domluvila, nebo tak nějak, že už je to napsané na tu nejmladší sestru. Žádné nějaké tam nebylo, si myslím. A potom každý si vzal, co chtěl, nebo já jsem si vzal nějaké ty věci, hlavně dílny, no a brácha, co jak, ani nevím, no. Potom zbytek tam ostal, no, ale nakonec to dopadlo tak blbě, že ona si potom našla nějakého takového, no, nechci vykládat, a ten už tak dokázal zmanipulovat, že nakonec ten dům se jako prodal, ovšem on si s tím zaplatil ty svoje dluhy. Takže no, to už je taková špatná vzpomínka, ale tak na to se hned zapomene, to... tam člověk akorát tak možná o vzpomínky přišel, ale to jsem si ještě nešel, tak jsem si celý dům prošel, natočil, nafotil pěkně, okomentoval si to a to mám pěkně uložené v počítači, občas si to pustím, kde jsem co, tady, tam jsem měl důle takovou dílničku a takže to mám pěkně všecko uložené.
0: No, tak vy jste v dobré víře nechal dům se sourozenci sestře a ona se ho potom vzdala. Tak to rozumím, že pro vás asi muselo být těžké vstřebat to a přijmout, protože to mě přijde jako podpásovka.
1: No, ale to vzdala. On to byl taky manipulátor, jak se říká, že by na jelové krávě vymámil těla. On ji tak dokázal zmanipulovat a oblbnout, že to ona podepsala jako... Všim on ji nasunoval, že to se prodá a že potom si koupí jinde, že se odstěhuju. No ale to už k tomu už nedošlo. To už potom. Dá se říct, on přesvědčil, zblbnul a potom to bylo úplně jinak. Tak, takže...
0: To je příběh. Do bakalářů ale tak to, bych to natočil.
1: To už jsem dávno zapomněl, už ani nevím, jestli ten se zase rozvedli, nevím, jestli ten člověk ještě žije, nebo ne vůbec.
0: Ale Láďo, já oceňuji váš přístup. Od začátku do konce z vás čiší taková vyrovnanost a optimismus a já bych si přála, kdyby to bylo nakažlivé, abyste to teď přenesl na nás všechny.
1: No, mám kde bývat, no tak práci už jsou v důchodě. Děcka také mají kde bývat, mám tři potomky, všetci mají prácu a to co se budu. No potom, když má člověk velice moc peněz, zase má starý, že mu to někdo vytuneluje. Žiju, mám z čeho žít, nějaké peníze jako navíc mám, jak se říká, nestěžuju si, no a co, kde si, jaké si hromady peněz, prostě na živobytí a nějakou rezervu mám a co bych potřeboval? Mět starosti, co s tím kdo, ale si mě to někdo náhodou, něco s tím to. Jednu mě volali, teď taky, nevím, ti šmejdi. A co si, že banka a to, říkám, běžte s tím někde, položil jsem auto.
0: Tak se s tím umíte vypořádat. Tak děkujeme, Láďo, za telefonát, za příjemné povídání. Bylo to milé vás to mít. Tak zase někdy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek,

mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: To byla Hana Zagorová, Maluj zase obrázky, krásná písnička, kterou hrajeme i posloucháme tady ve vysílání Českého rozhlasu. Moc rádi. Věřím, že jak my moderátoři, tak vy naši posluchači. Krásnou noc, koho můžeme přivítat v noční lince?
1: Dobrý večer, Luboš ze Slovenska.
0: Luboši, mluvíme o věcech, které často nejsou jen věcmi, protože staré hodinky, šperk nebo křeslo po dědečkovi, po tatínkovi může někde znamenat mnohem víc než něco, co má cenu v penězích. Dědictví, téma i pro vás.
1: Povídejte. No, já bych mohl vyprávět o dědictví asi tak 2 hodiny v kuse a ještě by to nebylo všechno a tak zkusím, mě teda okradli v čase mé neplnoletosti díky poručníkovi, který dal souhlas zlodějům, tak mě okradli o polovinu domu u Prahy a tam už jsem zjistil, jak to na světě chodí. Ten zloděj, co mě okradl tu polovinu domu, tak on byl kriminálník a můj otec ho tahal z basy, furt kolem něj běhal a vždycky, když ho vytáhnul, tak zase o něco vyvedl a zase ho zavřeli a tak jsem se dostal já na svět, protože jsem byl nemanželský dítě, když byl zavřený, tak s jeho ženou vlastně jsem vzniknul a tak mě tajný porod byl, vezli mě na Moravu rodit a ten si mě tam našel, tak mě tam pokus o uškrcení bylo, museli mě skřišovat. Byl jsem modrý. Potom počkal, až můj otec umřel na infarkt 55, já jsem byl neplnoletý, tak se najednou k nám dostěhoval velice, že nám pomůže. Připravil svoji matku, která mě vychovala, já jsem mi říkal babičko, tak tu připravil o život. A mě tam přepadl několikrát, až si z toho kamarádi dělali srandu, že na jednu nohu mi šlápnul a za druhou mě trhal a vždycky mi říkal, že já tě roztrhnu vejpůl, až mě praskalo, tak jsem musel jít na policii. Ten zase to zapitlíkoval s policií. No, to byla jiná věc kolem toho domu, co jsem nakonec o to připravili o celé, ale já bych chtěl vzpomenout jiné dědictví. Můj, nebo náš stric zdědil posetře v Rakousku. Ona byla bezdětná a tak tam bylo nějakým přes 1 000 000 dědictví. Hned on jako dámu, která pracovala, jestli by mu s tím pomohla, tak ona si to převedla všechno to dědictví na sebe, ukradla mu to a stříc potom jako z tu tetu mi řekl, jestli bych jim mohl nějak pomoct jim. A tak já jsem se do toho pustil, byl jsem advokáty, byl jsem novináře, překlady do němčiny, jezdil jsem tam s advokátem. Takže ona to nakonec přislíbila vrátit, že
0: Luboši, tak začalo se nám kazit spojení, až jste se odpojil úplně. Tak mě to mrzí, ale my si to nedoposloucháme. Pokud se vám podaří dovolat znovu, budeme rádi, určitě to zkoušejte. Ta první část vašeho vyprávění, to bylo silné. Nevím, kam by se dostalo to vaše vyprávění číslo 2, ten další příběh. No, v každém případě děkujeme, zkoušejte dál, chceme si to doposlechnout. No, zatím si dáme písničku od Heleny Vondráčkové, jmenuje se Vodopád. A mohla bych si ještě podívat na web, než to spustíme. Tak Pavel píše, já jsem dědil jenom jednou a to po své mamince, bylo to zmatené. To hlavní asi bylo finance a to 2 vlny. První byl penzijní fond a druhý to byl zůstatek ze spořitelny. Co se týče penzijního fondu, tak to tam proběhlo celkem v pořádku. To jsme šli se sestrou na půl. Peníze, které jsem obdržel, jsem investoval do cestování a poznávání, protože jsem jel do severních Čech, abych viděl kamarádku, se kterou jsem se čerstvě poznal. Druhé peníze ze spořitelny byly horší, neboť byla určená částka, kterou bych měl dostat. Teď tomu úplně nerozumím. Neboť byla určená částka, kterou bych měl dostat, tak jsem si udělal rozpočet, co všechno z toho můžu zaplatit a co mi zůstane. A částka nebyla příliš vysoká, měla být ale nápomocná k lepšímu. Jenže pak se zjistilo, že částka bude úplně jinačí, protože sestra z toho zaplatila pohřeb a tak byla částka ještě nižší. A tak jsme se dělili tři, protože tak toto mamka měla v plánu. Tak jak pokračuje tento vzkaz, přečtěte si na webu, stejně tak tam můžete připsat i váš ostatní nebo i váš další příspěvek, protože právě rozhlas.cz/linka je web, který sbírá vaše vzkazy. Volat můžete na 731 800 900, uvidíme, kdo bude další.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, s námi je paní Zita. Krásnou noc i vám.
1: Dobrý večer, anebo krásnou noc všem.
0: Dnes vzpomínáme na lidi, kteří už tu nejsou, ale stále nám po nich něco zůstává. V domácnostech i v srdci. Tak vítejte v noční lince Českého rozhlasu a povídejte. Téma dědictví.
1: Já děkuji. Já mám trošku jiný problém. Takovej, že já jsem třikrát dědila. Vždycky notáři byli velmi korektní. Po prvý, po druhý, po třetí, to jsem zdědila teda nabíječku, telefon a kočku. To bylo trošku komický.
0: Kočku, živou kočičku.
1: Živou kočičku, ano, která mě znala, měla mě ráda. U nás dožila, ale bohužel bylo jí 15.
0: Můžu se zeptat,
1: už neměla šanci.
0: Po kom to ale bylo? Kdo vám odkázal kočičku?
1: Kamarádka. Mm-hmm. Kamarádka, která milovala kočky a taky. No a když na tom byla špatně, tak říkala, prosím tě, vem si mícu. Jsem říkala ráda, jestli to můj manžel dovolí. To manžel dovolil, takže kočička u nás dožila. Bylo to hezký, no ale teď mě zemřel ten před dvěma lety manžel. A tam jsem se setkala s přístupem notářky takovým, že jsem dostala málem šok. Když jsem tam poprvé přišla a podívala jsem se, proč mám platit tolika ze všeho, co vlastně mám i svýho, tak tam vburácela paní a prohlásila. Já to řeknu tak, jak to řekla. Nesrapte se do věcí, které jim nerozumíte, na to jsou zákony. Tak to jsem zůstala koukat. A když jsem tam pak přišla po druhé, přinesla jsem odhad bytu, tak tam nebyla koncipientka, ale byla tam taková utápnutá dívčina. Já nevím, jestli to po vás můžu převzít. Já říkám, paní notářka si to poručila, nechci se rozlítit dveře. Dotyčná osoba zase vburácela a bez pozdravu řekla, co zase chcete, co se vám nelíbí. Tak jsem řekla vy. A odešla jsem a najala jsem si, bohužel byly to další peníze, ale najala jsem si advokátku, báječnou ženskou. No a ta mě vyjednala, protože jsem už s tou notářkou naštěstí nikdy nemusela mluvit. Pro mě to byl dost šok, člověk, který mu někdo zemře. A notář, ke kterému musí, který vám je určený, tak vám takhle zachová. A nakonec vlastně jsem ráda, že mi zůstal aspoň byt, protože vo všecko, ta notářka prostě všecko přiskla druhý dědičce a já ještě teď dalších 7 let musím splácet každý měsíc důchodu 8 000 měsíčně, abych teda splatila to, co ta notářka určila. Takže jako pro mě to bylo něco dost šíleného, takže třeba to, že jsem kdysi zdědila kočku, tak to bylo nádherný, ale teď mě prostě to dopadlo, takže jsem na tom dost mizerně, no.
0: No, pokud jste tam teda cítila třeba nějakou jako nespravedlnost, tak nedalo se s tím něco dělat? Nebylo možné se někam obrátit?
1: Nedalo, protože notářka původně chtěla, abych celou tu částku přes 1 000 000 splatila do 3 měsíců. Já jsem říkala, prosím vás, kde to vemu, ty peníze. Všechno, co jsem měla po manželovi i svýho, jsem prostě tam dala. Zůstalo mi jenom malá částka. To jsem říkala, tu nemůžu dát, já musím z něčeho žít. A musím mít nějakou mini rezervu. No tak nakonec mi ta advokátka vyjednala splátky. No a ta druhá dědička je radostně jako neřík, jo, budeme kamarádky. Od té doby se mi neozvala a každý měsíc dostává 8 000. Ještě 7 let bude. Takže jsem taková dost z toho špatná. Sice po manželovi mám pár hezkých věcí, ale takových spíš jako vzpomínkových než cenností, že jo. Ale jsem zapškla kvůli jednání ty notářky hlavně.
0: To se vám nedivím, to v člověku potom rezonuje ještě hodně dlouho. No tak co na to říct závěrem? Asi vám nezbývalo nic, než se s tím smířit a

0: Děkujeme
1: úžasné
0: za to,
1: všechno,
0: no.
1: ale...
0: Děkujeme, že jste se s námi podělila o ten příběh, tak pořád tam mám v hlavě tu otázku, kterou už jsem vám ji teda jednou položila, ale jestli opravdu neexistuje cesta nápravy, pokud cítíte, že něco nebylo spravedlivé.
1: Ne, neexistuje, já jsem to zkoušela, prostě nejde. Můžu být ještě ráda, že jsem to nemusela zaplatit rovnou. To mi bylo řečeno, takže pro mě ta advokátka udělala maximum, co mohla. To je báječná ženská, jo, ale víc nemohla. Mě spíš hlavně rozhodilo už ze začátku to jednání ty notářky. V životě jsem něco takového nezažila. Člověk, který přijde smutnej, že mu někdo zemřel, a ona se chová takhle.
0: Paní Zito,
1: nevím,
0: tak přejeme vám teda, aby se vám dařilo, abyste nestrácela přesně tak
1: nějaký
0: elán životní i přes tu útrapu, kterou vám teda osud přinesl. Opatrujte se, zavolejte zase někdy, bude další téma, ale určitě si budeme mít co říct.
1: Já vám moc děkuju. Já jsem si tak trošku vylela srdíčko, no.
0: A od toho jsme tady.
1: Je mi právě smutno, hlavně jednak po manželovi, jednak z toho, jak jsou některý úředníci, nebo to, jak jsou schopni být hnusný. K někomu, kdo je v situaci, kdy je mu zoufalé, tak mu řeknou něco takového. No. Takže jsem to ventilovala, promiňte, nevydržela jsem to. Děkuji, že jste mě vyslechla a všem přeju dobrou noc a děkuju.
0: Krásnou noc i s Madonou, ta nám právě teď zaspívá v noční lince.

0: Noční linka.
1: Krásný večer, milí posluchači. Jsem ráda, že můžeme být spolu. I teď po půlnoci máme nový den 21. července. Možná se dozvídáte, že možná se dnes dozvíme, že někdy největším pokladem není to, co se dá zdědit, ale to, co si člověk díky svým blízkým nese celý život. Dnes spolu otevíráme zajímavé povídání na téma dědictví. Máte doma něco, co vám zůstalo po člověku, který už s námi není? A je to cenná věc anebo drobnost, která má pro vás obrovskou hodnotu? Zavolejte 731 800 900, anebo nám napište na rozhlas.cz/linka, anebo linka@rozhlas.cz, což je náš e-mail. A já zvednu hned prvního volajícího. Kdo tím volajícím je? Krásnou noc přeji.
2: Dobrý večer, paní Jaruško, tady paní Vlasa z Krnova.
1: Z Krnova, vítejte a povídejte, co máte k tématu.
2: Já vás taky zdravím moc a prosím, můžu Pepino z Valaska mě pozdravoval minule, tak já mu moc krát děkuji a i jeho paní pozdravuju na Valasku, na Valšovu, jo? Pepina.
1: Dobře.
2: A teď tématu. No, naši bývali na Valchách, po válce se nastěhovali na Jesenicko. No, tam byla mamka vdova, vzala si tatínka, byli dva kousy z toho, vzala si tatínka, ostěhovali jsme se na ty Jeseníky, na nábor. Já jsem byla malá, měla jsem měsíc a půl. Ne, rok a půl, tak. Rok a půl. Byl jsem 44. No a nastěhovali jsme se tam, tak zakládali JZD, že tak se kupovala mašina, dobytek, kůň, já nevím co, nic se neopravovalo, nebyly na to peníze, mláčička, jo, kose, vozy, no to bylo strašné. A my bídu a hlad. Mamka ta to utržila za mléko a za tvaroh, za smetanu, za vajíčka. To všechno šlo do toho. My jsme žili hrozně bídně. A to si pamatuju. Ale potom maminka měla valský kroj. Říká, až budeš velká, tak ho zdědíš ty, bo jsi sama holka. A bohužel nezdědila jsem ho, protože moje dcera, ta starší, tak ta šla na zábavu, měli dětský den ve škole a jí byl dobrý ten válský kroj. Maminko, prosím tě, půjčíš mě ten kroj? Jako do toho, já říkám, ale jo, Štěpánko, běž, pen si parádu. Já jsem měla sourozence kuky, že? Tak jsem byla ráda, že mám děvčata, že? No tak, no a tam mi někdo ten válský kroj ukradl. Jak se potom převlíkali, jo, ona vystupovala, tancovala v tom a jak se převlíkali, tož potom mi to někdo ukradl ten válský kroj. A o kroji jsem přišla, ještě jsem ho ani neměla přepsaný. Za druhé, Měla mamka napsadení vlny, kolovrat, nádherný. Měli jsme angličáky, králíky takové bílé a ona dělala vlnu a z toho nám pletla svetry. A říká, no, když ti se ztratil ten kroj, tak dostaneš jako to. No, bohužel nedostal se nic. Jo, to dostal někdo jiný. Ona předměstovala svůj, no, brácha jako nevlastní a my jsme si nikdy neříkali, že jsme nevlastní vlastní, jo. To jsme byli brácha a já jediná sestra, jo.
1: Aha.
2: A takhle jsem dopadla, že nakonec barák, nejstarší brácha, prodal našim barák, protože oni si vzali ten po Němcích ten nejhorší barák té dědině, jo, to se nedalo potom tam ani bývat a tam bylo jenom důle kuchyňka malá, ložnica a na vrchu pokoj a tam se nedalo v zimě spát vůbec, jo, tam ani nebyl komín na kamna pořádný, jo, nic, to bylo taťka pořád jenom, ještě koňak koupím a už potom toto. A zase, víte, a nic. A nakonec se přišli, založilo se JZV, přišli, zebrali nám o tento seno, slámu a měli jsme 7 krav v kravině doma a prasnicu a všechno. A nakonec mám pátek odvezli tu slenu s slámu a ještě na štěstí brzo už zeleného, tak tatínek vzal kosu a šel na své větrliny, protože doma neměl nic, co by jim dal. A představte si to, že oni ho udali.
1: Hmm.
2: A on byl u soudu v Šumperku. Já jsem byla s ním, on mě, já jsem byla sama holka, tak tatínek mě všude bral s sebou. Jo? Já jsem u toho soudu byla s ním. No, nakonec o všechno jsme přišli, nakonec dobytek nám zebrali. Brácha pak se odstěhoval do Lipové, nechal nám barák pěkný, jo. Tak jsme se nastěhovali tam. Tam byly hudební nástroje. Nádherné, jo, po Němcích ještě, jo. Krásné hudební nástroje. To tam bylo nespočítaně, jo. Potom ten kolovrat. Matka ho dala do toho, do zámku, jo? Tam je zámek, té vesnici, kde jsme bývali, byl zámek. No a do toho zámku, jo? Ten kolovrat, tam byla výtvarné umění, nebo co to tam zavedli. Nakonec ne, a jo, ten kolovrat přišli. Ten pán zemřel, co to vedl, jo, a kolovrat zmizel, nenašel se. Tak mi říká, to nemá cenu ani udávat, protože to nenajdem a budeme platit, jak mourovat. Tak kašleme na to.
1: No, já bych si vás moc ráda doposlechla, ale musíme se k té pointě dobrat rychle, protože jsme výrazně přetáhli čas.
2: Tak budeme končit, Jirunko. Budeme končit.
1: Dobře, no já mám vždycky radost, když můžeme skončit nějakým takovým milým, pozitivnějším poselstvím. Vy jste mluvila o tom, jak to zatím bylo tedy náročné, tak nějaká jedna myšlenka, která je pro vás důležitá a má ten nějaký...
2: No a nakonec jsem měla tak, že já jsem se přátelila s mým nevlastním nejstarším bráchou, jo, tak ten ještě tak trošku mě pomáhal. Ale to bylo všechno, já jsem nic nedostala, jezede nám nic nevrátilo, jo, o všechno jsme přišli, o mlátičku,
1: Vlastínku, teď se omlouvám, ale opravdu musíme ukončit ten telefonát, takže doufám, že se uslyšíme někdy příště, že budeme pokračovat v povídání, když to bude k jinému tématu, od toho jsme tady, abychom vám naslouchali. Tak děkujeme za tu vaši zpověď o dědictví a mějte se hezky.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dětství může být krásným darem od rodiny, ale někde sebou přinese i příběh, který nikdo nečekal. Sourozenci odkázali sestře dům, ona se ho ale později musela vzdát kvůli partnerovým dluhům. Prodala ho a zaplatila dluhy partnera. I toto dnes zaznělo v Noční lince. Uvidíme, s jakým příběhem přichází paní Ludmila, která volá od Brna. Vítejte a povídejte.
1: Halo?
0: Ano, už jsme ve vysílání.
1: Jo, já jsem se špatně slyšela. Tak dobrý večer, Jaruško. Tak já vám povím, jak z dědictví dopadla moje dcera. Z druhého manželství jsem měla dceru a rozvedla jsem se, protože můj muž docela píral. A on... Já jsem se od něho odstěhovala do Brna s tou dcerou, ale vycházela jsem s ním dobře a on měl z prvního manželství, kde žil půl roku a oni ho vyhodili a měl tam taky jednu dceru. Uh-huh. A já jsem mu říkala, když dcera se o něho starala, jako že on k ní jezdil, když se vdala, platili svatbu, nemůžu proti němu nic říct. A on říká, on jí říkal, až já jednou umřu, tak ty budeš bohatá. A já jsem mu na to říkala, Karole, já ti něco řeknu, ale ty máš z manželství z prvního, kde jsi byl půl roku, dceru. To o tebe nemá vůbec žádný zájem, ty oni taky ne. A teďka přišel nový zákon, že ty ju můžeš vydědit. Běž k notářovi a všechno to tam řekni a nech všechno napsat na Lucku. Tak on to, no vidíš, to je dobrý nápad. Tak šel, byl u notáře, nechal to tam všechno napsat na ňu. My jsme nevěděli, co má. Ale on je šíl, tak jsem si myslela, že on určitě má nějaký spoření. No a milý Karolík umřel. Do dvou let umřel. Ale je stejně starý jak já. Ale, takže on se nedožil ani 62 let. A teďka přišel notář, volali tu Lucku k notářovi. A ona nevěděla, že má sestru nevlastní. Ale já jsem jí to řekla a ona to tam ustala, nebo si ti notáři si to zjišťujou. No a on musel té sestře její dát vědět, i když se oni nestýkali vůbec, že ten tatínek zemřel. Uh-huh. A co měl všechno, představte si, Jaruško, on měl být, on měl papíry nějaký, jako ceny, a ještě měl na knížce ale 250 000.
0: No.
1: Takže ta Lucka to jako zdědila všechno, jo. Ale on, ten notář, to musel napsat, co on měl, tak musel to napsat té nevlastní dcery. A ona se nenechala a ona to dala k soudu. A začala se s tou dcerou mojou soudit. Že ona je taky dcera a že má nárok, aby ta Lucka ji vyplatila. Takže moja dcera je strašně citlivá, ona strašně těžko nesla, že ten tatínek umřel. Měsícem já u ní byla, ona měla mimino a 3 lety děcko, jedno, uh-huh. A mimino. Takže já jsem si musela z toho dostávat. Ale představte si, že byli jsme u soudu, já jsem tam byla jako svědek a ona tam byla, ta dcera, a se svou matkou. Ta matka na něho tak špinila, že on pil a kde si co si. Ježe já, představte si, já jsem nemohla říct, že on pil. A soudila to soudkyně, která prý byla za komunistu. Soudcovala. A ona teda řekla, že nemají na nic nárok, protože ona neměla od toho tatínka zájem vůbec. Aha. Ona vůbec neprojevila žádný zájem, nic. A takže jsme to jako vyhráli. Jenže ona se odvolala ke krajskému soudu, ale my jsme měli advokáta a ten říkal, odvolejte, aby se ta Lucka odvolala, že jako musí určitě to vyhrát. A ona plakala a říká, já na to nemám nervy, já stejně jsem si na to nenašetřila, našetřil to tačka. Já jí teda, co musím, tak jí dám. Takže ona jí musela dát, ona se teda nesoudila už dál, ona se normálně musela jít na 400 tisíc, jako ze zákona určitý ty procenta, musela jí vyplatit.
0: No, ona nemusela, ale chtěla.
1: Ne, musela, on ten krajský soud to nařídil.
0: Jo, já jsem to pochopila, takže, pardon, že ještě předtím, než, jo, než proběhal, že na to neměla to, nervy, takže mu to...
1: Tam byli zase soudci, no to je jak teďka, soudci jsou páni, a oni neměli rádi tu soudkyni, co ten okresní soud rozhodla, tak oni to zamítli, a řekli, že teda jí to, i když byl nový zákon, že on ji mohl vydědit, když ona vůbec neměla, no, ona byla dospělá.
0: Jsem si právě myslela, že pokud vlastně rozhodne no, někdo tak, to, že se rozhodne no, někomu dát své dědictví, od toho vlastně ta závěd je, je to jeho právo, takže to vlastně potom nelze napadnout, zvláště když se o něho ta dcera vůbec nestarala. No, no vidíte to, jak se to zamotalo.
1: Ona začala dělat, no, že se s ní chce sejít, že vůbec nevěděla, že má sestru, že maminka jí to neřekla. A tak ta Lucka se s ní vešla, skočila i na lep, 400 tisíc od to, a ta Lucka, že jí dá na pohřeb, nedala jí ani korunu. Normálně ta Lucka to musela všechno zaplatit, musela založit hrob, takže ona bydlí v Rousinově, tam koupila místo normálně a má tam tři urny, protože jeho rodiče měla urny a jeho. Takže normálně to se o to stará, dala za to 60 tisíc a s tím 100 tisíc. Dobře, ale zdědila.
0: Ludmilko, musíme končit, protože čas jsme přetáhli, ale já myslím, že jsme u konce toho povídání.
1: Dívejte se tak jako ze zákona, opravdu no, ona musela jí peníze dát.
0: Zajímavý příběh. Děkujeme, jo, že jste se s námi o něj podělila, bylo to přímo k tématu. Ještě mi to teď bude rezonovat v hlavě, jak nad tím budu přemýšlet. Tak ono asi pro vás bylo nejtěžší pro tu dceru, že vlastně tady tato situace nastala asi, když byla čerstvě po porodu, jak jsem pochopila. A to jsou ty nejcitlivější okamžiky ženy v jejím životě, takže o toto měla těžší, takže rozumím tomu, že pak třeba si řekla, tak už to nebudeme dál řešit, nepoženeme to ještě víc, a chtěla si zachovat teda dobré, klidné duševní zdraví. Děkuju, Ludmilko, mějte se dobře, zase někdy zavolejte. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dědictví může být někdy velkým darem, ale taky pořádně velkou zkouškou pro celou rodinu. A právě o tom si dnes povídáme.

0: Dobrý večer, milí posluchači. Společně si dnes od 23. hodiny až do 1. povídáme o dědictví. To může spojit rodinu, ale někdy ji také dokáže pořádně rozhádat. Pan Míla z Prahy je u nás, uvidíme, s jakým příběhem přichází. Zdravíme.
1: S příběhem dobrý večer přeju. Příběhem, který je vlastně malinko až mezi kontální, protože já jsem, nebude tomu žádným hmotným dědictví, nebo o takovým velkolepým, protože toho už tam nesem dneska, tam zaznělo docela dost, že takovýho. Zajímavý je, že čím větší dědictví, tím méně příjemný osud to má. Všimnete si?
0: Ano.
1: Jo, taková jako smůla. No já jsem měl strejdu, který emigroval do Austrálie. A po dlouhých letech se mi povedlo, že jsem tam za ním vyrazil. A tam jsem v podstatě byl hlavně teda s tou tetou, protože oni byli hodně 70 letý, takže jsem viděl jenom kousíček té krásné země, ale hlavně, když pak zemřeli, tak z nich se vypadly nějaký peníze, ale nebylo to důležité, jako spíš to, co jsem si přivezl právě v sobě. Třeba ta hlavná věděla, že jsem levák. A když jsme si dělali ráno kafe ke snídaní, tak mi vždycky dala jako tak, abychom měl oušet doleva na druhou ruku. A říkala, hele, vždycky, když si od toho otočí hrniče, tak si mi vzpomeneš. A ono jo. A tohle to zvládlo, jako se stejdu se měl něco podobného, ale to je ten hrnek je asi nejvíc potřebný, protože člověk si vzpomene přesně v tu chvíli, jak má. A to je ten takový ten materiál, který se nedá nikde zdědit, nedá se nikde jako obrat nějakým advokátem, takže to, že člověk svůj má, tak je na furt. Nebo na furt. Ve chvíli, jak trikla tahle, abych tam netočil nějaký videa, nějaký fotky, ať se to dám do hlavy, že nebudu na to potřebovat jenom promítačku, že se to pustí, kdy potřebuju, a má pravdu, že to je to, co si má člověk, jak říká pan Mejcik, že by člověk měl to mít v hlavě a ne nějaký brák, který spadne při těch údržby, ale mít něco, vzpomínky, zpamatovat si hezky, což jako zní trošku v této době, možná až naivně, ale mně se to prostě takhle s těma malým příbuznýma povedlo. A nejen s nima, s podobnýma dalšíma, kterými v podstatě takhle to...
0: Mílo, to bylo hezké tak. S tím hrnečkem. Takový obyčejný hrneček pak člověku najednou přijde úplně jinak ho vnímá, stačí si ho vzít do ruky a je zase na chvíli někdo s vámi, kdo už tu není.
1: Ale zase obráceně, můj dědeček vlastně otec z toho strejdy, tak byl hned, dělal takovýto domácí kočelštní a řekl, hele, když zaploukáš dědíček, tak ho nikdy nehohejbe, vždycky musí zaplout celý. A když babička jeho manželka umřela, tak jsme stali na tou rekví a koukám, že ten dědíček, co vidí ten křížek, je zatlučený také křížem. A přesně jako s tím hrníčkem, když ho vidím, tak vzpomenu si na Heleno, tak ve chvíli, kdy zatloukám kdekoliv hřebík a vohno, plác a v tu chvíli má ten obrázek s tím křížkem na rakvi před očima. Čili ono i tohle to připomíná, že člověk má být poctivý řemeslník, poctivý pracovník a ne neflákat to. Takže snad jsem udělal trošku radosti, no.
0: Máte pravdu, peníze se mohou utratit, dům se jednou může změnit, ale vzpomínky a ty společné zážitky nám nikdo nevezme. To je to nejcennější bohatství.
1: Pane, při těch údržbě hlavně nic zavzpomínat si, že jo, protože to je to hlavní, že jo. Takže asi tak, no, takže přeji ještě zbytek noci, ať je příjemný, ať jsou nějaký už taky pozitivní tyhle ty lidi, protože je to smutný, když jsou takový ty, co tam byly ty s těma tragickýma případama.
0: Ano, no, jako, je to bohužel ze života. Já se někdy trošičku ztratím, když někdo řekne bratr babičky mého manžela, tak to mi dělá dneska trošku problém. Jo. Občas se do toho zamotávám, já se za to omlouvám dnes, ale je pro mě těžší se soustředit.
1: Teď už jedete skoro druhou hodinu, že je přenos a já se v tom taky dělal, tak vím, že to je, není to žádná jako příjemná, lehká práce, že musí být pořád ve střehu, ne? V podstatě, on mi to napověděl, když si ráno Patrik rozehnal, to asi budete znát, jo. Takže mějte se tam krásně a já zdravím všechny, jak se říká na Vánoce, pokoj lidem dobré vůle.
0: No, vidíte to, ono to, jak vidíte, je 21. července, tak Vánoce v podstatě jsou za rohem. Já si pamatuju, no, že loni v srpnu, když jsme jeli z dovolené, tak jsem viděla vánoční výzdobu v obchodech, že se prodává, tak možná to bude zase letos o rok dřív.
1: Tak my jsme dělali na táboře, v létě jsme dělali Vánoce, že jo, takže nebyl problém. Jo, no. Dokonce, jako, a lidi, kdy to bavilo akorát, že maloplatný do hospody se sání, tam je takový podivný, ale když je to na Vánoce, tak to jde, když je to v července, tak to už vypadá mi trošku podivně. Že?
0: A víte, co, my si teď dáme písničku, která se vlastně často hraje i na Vánoce, o bláznech a Michal Penk, tak ať se vám líbí, hezky to vyšlo.
1: Děkuju moc, mějte se nádherně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu. Dědictví někdy přijde jako pomoc do života, jindy ale člověku přinese rozhodování, které není vůbec jednoduché. Uvidíme, o čem teď bude vyprávět paní Jarka, která volá z Prahy. Zdravíme vás.
1: No, dobrý večer, zdravím vás, Jaruško, a všechny posluchače. Mě zemřela maminka, zemřel mě bratr, který byl po mužské příhodě, bydlel u maminky, tak jsem musel vyklid obecní byt. Teď mám nemocnou dceru duševně, tak s dcerou jsem to všechno musela zařídit, vyklidit a tak dále. To ještě nic není, ale další perla je ta, že jsem byla 30 let vdaná, manžel hrozně pil, nestaral se o dceru vůbec, jo, měl nemanželský děcko. No a dopadlo tak, že jsme se museli rozvést. Prodal s bratrem barák po rodičích za 8 milionů. O moji dceru se vůbec nezajímá, když je moje duševně nemocná. Ona se tak trápila, že kvůli napsala mu dopis, jestli by ho ráda slyšela, aby aspoň zavolal. Vůbec se jí neozval, oženil se. A ta jeho manželka ho tak navádí, jo, že dcera pila domestosu, měla poletaný žaludek a jícen. Ležela v motole na metabolické jednotce. Ona ho, ta jeho manželka, tak zpracovala, že vůbec se dcery, já jsem mu dávala, psala jsem mu dopis, co dcera jako udělala kvůli němu, protože on se jí vůbec neodval. A ona do dneška se tak trápí. Jo, a já to musím tak nějak brzdit, protože mám strach, aby se zase něco neudělala. Ona ho tak zpracovala, jo, protože on dostal 4 miliony za barák, jo. Vůbec o ní nemá zájem. Jo, dcera je na dávkách hmotné nouze. Jo, já radši sama sobě nic nekoupím, abych jí mohla koupit oblečení nebo něco. Vůbec žádný starosti. Vůbec žádný starosti. Jo, je to něco hroznýho. Jak tohle to otec dokáže udělat? Já jsem se už tomu tak nabrečela. Nebo ona tak učinká.
0: No, tak.
1: Je 47 let a ona je úplně odepsala.
0: Jaruško, tak to je pro maminku velmi těžké. Člověka nejvíc bolí, když vidí, že jeho vlastní dítě trpí. A no, přitom by to šlo vyřešit nějakým obyčejným lidským rozhovorem.
1: Vůbec se jí neozval. Ona ho tak, ta manželka, ona je o několik let mladší než je on. Někdy je 76 let. Jo, ona ho tak zpracovala, že on vůbec od sedu se nejeví zájem, prostě nic. Jo, vůbec absolutně ne, jo, vůbec ne. A ta dcera mu je tak strašně podobná, jo, to, a vidíte to, on vůbec nemá o ní zájem, ona má plno léku, ona za tu její diagnozu nemůže, ona se kvůli tomu strašně trápí, že on si ji vůbec nepozve. A ona ho má pořád ráda, i přesto, přesto všechno.
0: Tak
1: já jsem tak utrápená.
0: Tak to bývá, je to táta, takže tam člověk nevidí, neslyší, když mu třeba někdo se snaží i vysvětlit, že musí jít svou vlastní cestou, ale to je velmi těžké, protože je to samozřejmě její krev, ten tatínek. No, řekněte si o pomoc nějakému odborníkovi, asi předpokládám, že asi to už jste udělali několikrát, pokud ano, teda to došlo až tak daleko, takže vám ano, to samozřejmě bylo doporučeno z mnoha stran, i třeba z té nemocnice, tak zkoušejte dál, každý terapeut má nějakou jinou metodu.
1: No, ona málem zemřela, no, to říkala paní doktorka, že málem zemřela, protože ten domestos to je vlastně louh, že jo.
0: No. A můžu se vás zeptat, zkoušeli jste se tam někdy prostě vydat, zazvonit u jeho domu?
1: Víte, co, mě je 70 let, já už taky nemůžu na nohy, já se o co důstarám, já jsem jí matka a i opatrovní, že jo. No a já už prostě taky s těma nohama už jsem špatná, takže to, a já vím, kde on byli v mém Bydžově a jmenuje se Hrůnek Václav, jo, ať to všichni vědí. Ono už to ví pomalu tisíce a tisíce lidí a každý ho odsuzuje, jaký to je čuně za tohle sto, že na vlastní dceru se úplně vykašlat. Já bych toto nedokáže, ten největší prase, tak musím s proměnutím říct. Je to hnus, vyložené je hnus a toho obdivu. Já ho obdivuju, že to dokáže tak a vlastní dceři ublížit. Když je nemocná, kdyby byla zdravá, ale ona je nemocná.
0: Tak Jaruško, já si myslím, že ještě to nemusí být úplně ztraceno, protože věci mají vývoj v životě. Doufám, že ta vaše věc se podaří napravit. Vztahy se nedají, asi když jsou takto narušené, úplně uzdravit, ale dají se nějakým způsobem snažit drobně obnovit. Tak zkuste pro to udělat maximum, možná poproste i někoho blízkého, kdyby bylo možné, kdyby ji tam skutečně dovezl, prostě postavil před ty dveře, třeba by táta
1: se říká, jako... Vy to možná vidíte miliony u něj, že jo, tak to je jasné.
0: Třeba by táta roztál, chtěla jsem říct něco takového. Tak děkuju, že jste si s námi povídala, že jste se nám svěřila, doufám, že jste si alespoň trošku ulevila, protože víc asi v tuto chvíli udělat nemůžeme pro vás, ale budeme na vás myslet a třeba se někdy podaří dát věci do pohybu. Někdy se člověk probudí a najednou se řekne jejda a jak se říká, jeden můj kamarád říká, na každou věc existuje 100 řešení, jenom je nevidíme a objevujeme je postupně.
1: Nehoří, Jarsko, víte, co nehoří, že kdybych já se s ní stalo, jo, tak ona by šla do ústavu, ale kdo by se o ní staral? Vůbec nikdo by se o ní nepostaral a on není schopný, když má takových milionů, aby ji zabezpečil. Na mě se může vykašlat, už nemáme spolu co společného, ale že tuto dítě vlastně nechá na pospas, která je nemocná. To je strašný, to je úplně něco hroznýho. Já vím, že je tisíce a tisíce lidí nešťastných, ale tohleto, to je teda síla. Ona kvůli němu malé přišla o život. Tak... Je to hrozný.
0: Tak se držte, opatrujte se, děkuju. Zůstávejte ve zdraví a doufám, že se věci v lepší obrátí. Naslyšenou někdy příště. Děkuju vám.
1: Jarsko, mějte se hezky, dobrou noc a všem posluchačům taky přeji dobrou noc.
0: Noční linka končí. Děkuju vám, že jste s námi byli, děkuju za vaše telefonáty, vaše příběhy, vzpomínky, které jste sdíleli. Povídali jsme si o dědictví a znovu se ukázalo, že to není o domech, o penězích, o majetku. To nejcennější, co po našich blízkých zůstává, jsou vzpomínky, společné chvíle a malé věci, které nám je dokáží připomenout. Přeji krásnou noc, opatrujte se, mějte kolem sebe lidi, které máte rádi a nezapomínejte jim to také říkat. Budu se těšit příště v Noční lince. Vaše Jarka Barboříková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Pardubice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Muž, kterému věnujeme to dnešní divadlo pro vaše uši, měl celoživotně, jak se říká, jediné razítko v občanském průkazu. Jediné za to celoživotní zaměstnání. Rozhlasový režisér. A taky nadšenec a na cestě rozhlasové režie docela zásadní inovátor a objevitel. Už víte? No samozřejmě. Následující hodinka bude patřit režiséru Jiřímu Horčičkovi. Ať se vám pěkně poslouchá.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jak vůbec popsat v několika větách takového rozhlasového tvůrce, jako byl Jiří Horčička? Pan Jiří Horčička, nebo kolegové mu říkali Horča familiérně. No asi nejlépe výběrem z jeho práce. A víte co? Na úvod si poslechneme, jak profesi rozhlasového režiséra popsal jednou on sám. A potom taky jeden z příběhů Čapkových detektivních povídek. Karla Čapka vůbec měl Jiří Horčička obzvlášť rád a v životě se k němu jako tvůrce, jak ostatně dnes ještě uslyšíme, vrátil hned několikrát.
2: Řekneme-li o někom, že je truhlář, pak víme naprosto přesně, co dělá. Řekneme-li o někom, že je redaktor, pak víme přesně, co dělá. Řekneme-li, že je rozhlasový redaktor, už k tomu, co si přidáváme, znamená to, že musí být nejen píšící, ale také schopen promluvit před mikrofonem. A řekneme-li o někom, že je režisér, pak jsou tady jisté definice. Jedna definice je klasická, kterou kdysi řekl František Roland, to je, že režisér je ten, který učí herce to, co sám neumí. Odvozeno od téhle definice, která je mezi herci už téměř klasická, je to prostě člověk, jehož povolání nemůžeme přesně definovat. Je tam ode všeho kousek a ničeho prostě dokonale. Je v něm kousek praktického dramaturga, je v něm kousek muzikanta, je v něm kousek výtvarníka, je v něm kousek herce, je v něm kousek technika, ale zajímavé, že předpokladem, myslím si alespoň pro tuto funkci, je to, že nic nesmí umět dokonale. Že záleží na tom, jak jsou tyhle ty jednotlivosti v tom režisérovi poskládány a to nakonec určí jeho režisérský typ. Prostě rozhlasový znamená, že má něco společného s hlasem. A nikoliv pouze s hlasem, ale také zvukem. A to zvukem nikoliv pouze realistickým, ale také s hudbou, jakožto zvukem. Prostě toto všechno kombinuje nějak ve svých představách dohromady a potom společně se svými spolupracovníky to dává na ten zvukový pás.
0: Divadlo pro vaše uši.

0: příběhy sňatkového podvodníka. No, to si nechte vyprávět. Bývalo to výnosné, ale i rizikové řemeslo. Nebo živnost.
1: Jestli byste dovolil, já bych...
0: Slovo má pan Holub, detektiv.
1: Víte, my nemáme rádi nějaké extra a nebývalé případy. My taky nemáme rádi nové lidi. Takový starý, osvědčený zločinec, to je docela jiná práce. Předně hnedle víme, že to udělal, protože to je jeho obor. A víme, kde ho najít, a za třetí nedělá nám žádné caviky a nezapírá, protože ví, že mu to není nic platno. Páni, s takovým zkušeným člověkem pracovat, to je radost. I v kriminále se tihle řemeslní zločinci těší zvláštní oblibě. Ale nováčkové a nahodilí provinilci jsou největší kverulanti a renitenti a nic jim není recht. Starý mazák ví, že arest je riziko práce, a tak to zbytečně nekazí sobě ani těm druhým. No, jednou jsme dostávali hromady hlášení, že na českém venkově řádí neznámý sňatkový podvodník. Podle popisu to byl letitý pán, takový tlustší, holohlavý, s pěti zlatými zuby. Dával si jméno Miller, Procházka, Šimek, Šebek, Šinderka, Bílek, Hromádka, Pivoda, Berger, Bejček, Stočes a všelijak jinak. Krucinál, ten popis nám na žádného podvodníka nepasoval. To musí být někdo nový. Tak si mě zavolal náš pan Rada a povídá: Holube, vy děláte tuhle vlakovou službu, když už někam jedete, dávejte pozor, nepotkáte-li nějakého chlapíka s pěti zlatými zuby. No dobře, do 14 dnů jsem načapal tři pány s pěti zlatými zuby. Museli se mě legitimovat, ale Ježíš Maria, jeden z nich byl školní inspektor a jeden dokonce poslanec, a to se neptejte, páni, jak jsem za to dostal vynadáno. A teď teprv jsem si vzal do hlavy, že toho kujona musím dostat. On to nebyl můj obor, ale já jsem si řekl, že se mu pomstím. Tak jsem si zajel privátně ke všem těm oklamaným slečnám, sirotkům a vdovám, ze kterých ten zlatozubý taškář vylákal peníze pod slibem manželství. Všechny dámy tvrdili, že to byl inteligentní a solidní pán a že tak pěkně a slušně horoval o rodinném životě. Ale žádná si od něho nevzala ani otisk palce. No to je vám hrůza, jak jsou tyhle ženské lehkomyslné. 11. oběť, to bylo v Kamenici, mě v slzách povídala, že ten pán byl u ní třikrát. Vždycky přijížděl vlakem o 10:30 ráno a když posledně odcházel s jejími penězi v kapse, podíval se na popisné číslo jejího domečku a překvapeně řekl: Helejte, slečno Mařenko, není-li to boží vůle, abychom se vzali. Vy máte číslo domu 618 a já za vámi vždycky vyjíždím v 6 hodin 18 minut. Není to dobré znamení? A já hned vytáhl jízdní řád a hledám, ze kterých stanic vyjíždí vlak v 6 hodin 18 minut a má spojení na vlak, který dojede do Kamenice v 10 hodin 35 minut. Když jsem si to všechno seštýmoval, viděl jsem, že by to mohl být nejspíš vlak ze stanice Bystřice Novoves. To víte, vlakový detektiv se musí v provozu vyznat. To se rozumí, zajel jsem do stanice Bystřice Novoves a ptám se po tlustém pánovi se zlatou hubou. To jezdí, povídal mě přednosta stanice, je to pan Lacina, obchodní cestující, co bydlí tamhle v dolní ulici. Tak já jdu za tím panem Lacinou. Na chodbě natrefím takovou drobnou a čistěnkou paní a povídám: bydlí tu pan Lacina, to je můj muž, řekla, ale on teď po obědě spí. To nevadí, povídám, a jdu dovnitř. Na kanapi leží...
2: Jeje, to je pan Holub. Maminko, podej mu židli. My se známe, že jo?
1: Pozdrav tě, Bůh, Vincku. Vždyť on to byl starý losař z Plichta. Víte, co dělají ty losové podvody? A už se dělá aspoň 10krát. Tak ty už neděláš losy?
2: Už ne, pane Holub, ono to dá moc běhání, že jo? A 52 let, to už člověk rád někde posedí. Chodit dům od domu, to už pro našince není.
1: Tak proto se zdal na sňatkový podvody, viď ty, partiko?
2: No, pane Holub, něco člověk musí dělat. Když jsem posledně seděl, tak se mi zkazily zuby. Já myslím, že to dělá čučka. Tak jsem si je musel dát spravit. A to byste nevěřil, pane Holub, jaký kredit člověk dostane na zlaté zuby. Ono to budí důvěru. A taky člověk začne líp trávit, tloustnout. No co naplat, našinec musí pracovat s tím, co má.
1: A kde máš peníze, povídám mu. Já mám tuhle v notese 11 tvých podvodů. To dělá neto 216 tisíc. Kde je máš, Vincku?
2: I tady všechno patří mé ženě. Obchod je obchod. Já nemám nic, než co mám při sobě. To je 650 korun... zlaté hodinky a zlaté zuby. Maminko, já pojedu s pánem do Prahy. Pane Holub, já ty zuby musím ještě splácet. To dělá 300 korun, ty u maminky nechám.
1: A 150 korun má dostat tvůj krejčí, připomněla ta panička.
2: Máš pravdu, maminko, máš pravdu. Pane Holub, já si potrpím na správnost. Když nemáš dluhy, můžeš se každému podívat do očí. To už patří ke kšeftu, že jo? Maminko, okrtáčuj mě trošku ten zimík, abych ti nedělal v Praze ostudu. Tak. A můžeme jet, pane Holub.
1: Tehdy Vincek Plichta dostal 5 měsíců. Ty ženské většinou před porotou prohlásili, že mu ty peníze dali dobrovolně a že mu to odpouštějí. Jenom jedna mu nic neslevila, to byla bohatá vdova, kterou pumpnul jenom o 5 000. No, to jsou lidi, co? Půl roku na to jsem slyšel, že jsou v kraji 2 sňatkové podvody. To bude Plichta, řekl jsem si. Ale dál jsem se o to nestaral. V tu dobu jsem měl co dělat v Pardubicích na nádraží, protože tam působil jeden kufras. Víte, co kradou na peroně zavazadla. A protože jsem měl asi hodinku od Pardubic v jedné vesnici svou rodinu na letním bytě, vzal jsem si pro ní do kufříku párky a takové ty uzeniny. A jak tak jedu, prošel jsem ze zvyku celý vlak. A v jednom kupé sedí Vincek Plichta s takovou starší dámou a něco vykládá, jak je ten svět zkažený. Vincku, povídám, už zase někomu slibuješ manželství? Plichta se začervenal a honem se té dámě omlouval, že má tady s tím pánem obchodní jednání a když za mnou vyšel na chodbičku, povídá káravě.
2: Pane Holub, to byste mě neměl dělat před cizími lidmi. Na mě stačí mrknout a jdu. Skrze co mě hledáte?
1: Máme tu zas 2 případy, Plichto, povídám mu. Ale já mám dnes jinou práci, tak já tě dám četníkům tady v Pardubicích.
2: Ale pane Holu, prosím vás, to mi nedělejte. Já už jsem na vás zvyklý, budu s vámi. No tak, pane Holu, ze staré známosti.
1: To nejde, kamaráde. Já nejdřív jedu za svou rodinou, to je hodinka cesty. Co bych s tebou, člověče, dělal?
2: Ale já vás doprovodím, pane Holu, aspoň vám cesta líp uteče.
1: Ale... No tak dobrá, tak tedy šel ten Plichta se mnou. A když už jsme byli za městem, povídám...
2: Ukažte, já vám ten kufřík ponesu. A koukněte se, pane Holub, já jsem starší člověk a když vy mě před cizími lidmi tykáte, tak to dělá takový divný dojem.
1: Tak jsem ho pak představil své ženě a švagrové Máničce jako svého starého přítele, pana Plichtu. Poslouchejte, má švagrová je dost hezká holka, 25 let, ale ten Plichta tak pěkně a solidně mluvil a dal dětem bombóny. Zkrátka, když jsme vypili kafe, navrhl Vincek, že by jako šel se slečnou a dětičkami na procházku. A jen tak na mě mrknul, jako, že my chlapi si rozumíme a že si máme s manželkou co povídat. Takový to byl ušlechtilý člověk. A... Když se za hodinu vrátili, děti si vedli pana Plichtu za ruce, Mánička byla jako růžička a při loučení mu dlouho tiskla ruku. Poslouchej, Plichto, povídá mu potom, co tě to napadlo plést naší Máničce hlavu?
2: No to už je takový zvyk, pane Holub, to snad dělají ty zuby. Já se ženskými nikdy nemluvím o lásce, to se na můj věk nepasuje. A vidíte, právě na to berou nejvíc. Asi ze zjištnosti, protože vypadám na zajištěné postavení.
1: Když jsme byli za Spardubicích na nádraží, povídám mu, Plichto, já tě přece musím dát četníkům, protože mám tady vyšetřit nějakou krádež. začal prosit.
2: Pane Holub, tak mě zatím posaďte tuhle do restaurace. Já si dám čaj a přečtu si noviny. Tady máte moje peníze. Je to 14 tisíc a ještě něco. No tak bez peněz vám neuteču. Vždyť nemám ani čím zaplatit útratu.
1: Dobrá. Tak jsem milého Vinska posadil do nádražní restaurace a šel jsem po svém. Za hodinu jsem nahlédl oknem. Seděl na svém místě, na nose zlatý skřipec a četl noviny. Asi za půl hodiny jsem byl hotov a jdu za ním. Teď už seděl u vedlejšího stolu s nějakou nápadně kyprou blond paní a důstojně káral sklepníka, že jí nechal v kafi škraloup. Když mě viděl, poroučil se té paníčce a šel ke mně.
2: Pane Holub, nemohl byste mě sebrat až za týden? Já bych teď měl zrovna nějakou práci.
1: Moc bohatá, plichto.
2: Ona má továrnu a moc by potřebovala zkušeného člověka, aby jí sem tam poradil. Teď zrovna má platit nějaké nové stroje.
1: Aha, Jášku, tak pojď, já tě představím. A jdu k té paničce. Těbuch Lojzíčko, povídám, pořád ještě lovíš tyhle ty starší pány? Ta blondýna se začervenala až po lopatky a řekla: Šmarja, pane Holub, já nevěděla, že ten pán je váš přítel.
2: A sakra, pane Holub.
1: Tak se hleď ztratit, povídám jí. Pan Rada Dundr by chtěl s tebou mluvit, Lojzíčko. To víš, on tomu říká podvody.
2: Pane Holub, to je smůla, co?
1: No.
2: Já bych jak těživ nevěřil, že bych se mohl stát obětí podvodnice.
1: A k tomu lehká ženská. Představ si, Vincku, že láká ze starších pánů peníze pod slibem manželství, jo?
2: Fuj, Tajksa. Tak má člověk ženským věřit. Pane Holub, no tohle přestává všechno.
1: Tak počkej tady, plichto. Já ti koupím lístek do Prahy. Druhou nebo třetí?
2: Ale pane Holub, to je škoda peněz. Jako začený mám právo na cestu zdarma, že jo? To už mě svěste za erární peníze. To víte, našinec musí počítat s každým šestákem.
1: Tak. A celou cestu až do Prahy nadával plichta na tu ženskou. To vám bylo nejhlubší mravní rozhořčení, které jsem kdy viděl. Když jsme pak vystupovali v Praze, povídám...
2: Pane Holub, já vím, tentokrát to bude 7 měsíců a mě ta vězeňská strava nesvědčí. Helejte, já bych se ještě jednou rád slušně najet. Těch 14 tisíc, co jste mi vzal, to je všechno, co mě ten poslední případ vynes. Tak ať se z toho aspoň jednou navečeřím. A také bych se vám rád revanžoval za tu kávu.
1: No a tak jsme šli spolu do jedné lepší hospody. Vincek Plichta si dal roštěnku a vypil 5 piv a já to zaplatil z jeho portmonky. A on 3x přepočítal účet, aby nás číšník neošidil. Tak a teď na direkci, povídám.
2: Moment, pane Holub, já jsem měl s tím posledním případem velikou režii. To byly 4 cesty tam a zpátky po 48 korunách. To dělá 384 koruny.
1: Přitom si nasadil skřipec a počítal na kuse papíru.
2: Potom diety, řekněme 30 korun za den. Já musím být slušně živ, pane Holub, to patří ke kšeftu. Tak to dělá 120 korun.
1: Dobře, Vincku. A co ještě?
2: Potom jsem dal té slečně kytici za 35 korun. To víte, to je taková zdvořilost. Snubní prstínek, ten stál 240, byl jen pozlacený, pane Holu. Vidíte, kdybych nebyl poctivý člověk, řekl bych, že je ze zlata, počítal bych 600, že jo. Potom jsem jí koupil dort za 30 korun, pak máme 5 dopisů po koruně a inzerát, na který jsme se seznámili, stál 18 korun. Tak to dělá 832 koruny, pane Holub. Prosím, tak. Ale ty peníze mě musí to odpočítat. A já si je zatím nechám u vás, ano? Já mám rád pořádek, pane Holub. Aspoň tu režii musím mít krytou. No a teď můžeme jít.
1: Ale když už jsme byli na chodbě policejního ředitelství, vzpomněl si ještě na něco.
2: Pane Holub, já jsem té poslední slečně ještě koupil lahvičku voňavky, tak to máme ještě 20 korun k dobru. Víte, pořádek musí být, že jo?
1: Jo. Pak se Vincek Plichta pečlivě vysmrkal a nechal se s klidnou myslí odvést.
3: Český Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
4: Tak tedy v Divadle pro vaše uši, které jsme dnes věnovali režisérovi Jiřímu Horčičkovi, ještě jednou Karel Čapek. Byla to tehdy přelomová inscenace, ta rozhlasová Válka smloky. No považte, už jen bez jakékoliv počítačové techniky vymyslet a zrealizovat hlas mloka. Ale to by nebyl nadšenec a fanda rozhlasové režie Jiří Horčička. Sám na to po letech takhle vzpomínal.
5: Doznávám, že jsem byl já o ním mlokem. V té době jsme totiž neměli žádné takové ty japonské mašinky, které dokážou divy. Měli jsme prachobyčejné magnetofony, notabene nevalné kvality, a museli jsme najít způsob, jak toho mloka interpretovat. Protože Karel Čapek byl tak škodolibý, že nám nenapsal o tom, jak mloci mluví. Takže jsme si museli všechno vymyslet. Když jsem to si rozebíral, tak jsem zjistil, že to nemůže být ani ženský, ani dětský, ani mužský hlas. Že to nesmí mít tembr, aby to nebylo lidské. Že to nemůže být také strojové. Že to musí mít jistý organismus. Čili, že to musí namluvit prostě člověk v jisté deformované podobě. A nedovedete si představit, kolik večerů a nocí jsme tady strávili v téhleté budově, kdy jsme tu barvu hlasu a způsob dikce hledali. No a na to jsem si nemohl naangažovat herce, poněvadž bych ho nemohl zaplatit. A taky by mi sem v noci nikdo nechodil, tak jsme si to museli zkoušet sami na sobě. A při takové jedné zkoušce najednou z toho vyplynul tento obraz mluvícího mloka.
6: Pan Thomas Griggs, hlídač v pavilonu Ještěru, zvlášť důkladně se věnuje čistění terária nádrží svých svěřenců. Je právě v oddělení mloků, kde je vystaven velemlok japonský, hellbender americký, Andreas Scheuchzerý a nádrže různých čolků, macarátů a žebrovníků.
7: Tak počkej, nalez mi sem, až to utřu. No tak uhni.
8: Mami, pojď pryč, koukej mlok.
7: Hele.
8: Mami, co žere?
7: Teď drž hubu, až to uklidím, tak tě budu učit mluvit.
8: Budu tě učit mluvit.
7: Neopakuj pořád, co slyšíš. No tak. Řekni, děkuji, pane Grex.
8: Řekni, děkuji, pane Grex.
7: A jdi ty, zase opakuješ. Mlok seš a mlokem zůstaneš. Vem si radši noviny, zatím mi něco přečti.
8: Jsou na Marzu lidé.
7: A počkej, to ne, něco jiného, Andy.
8: Zvítězí v letošním derby.
7: No?
8: Pelham Beauty, nebo Gobernador.
7: A samozřejmě, že Pelham Beauty. No tak, čti dál.
9: Grexi, u čerta!
8: Tisková kancelář oznamuje.
9: Grexi?
7: Prosím, pane.
9: Co to znamená?
7: Stalo se něco, pane.
9: Tady to zvíře mluví?
7: No jo.
9: Jste tady vy mluvil?
8: Ano, pane, kdo jste vy?
9: Ředitel Wiggum.
8: Těší mě, jak se máte, no. Já jsem Andy Scheuchzer.
9: Jak to víte, že se jmenujete Andreas Scheuchzerý?
8: Mám to tu napsáno, pane.
9: Aha.
8: Roku 1726.
9: Nenapovídat. Prosím, pokračujte.
7: Máš mluvit dál.
8: No. Nalezl na kamenné desce z Elingenských lomů Johannes Jakub Scheuchzer fosilní otisk mločí kostry.
9: Ano.

0: Výborně.
1: Terrible nazván Cryptobranchus primevus neboli Aldrias svojich dcerí čudí.
0: A když čteš, totiž čtete noviny, co vás tam prosím nejvíc zajímá?
1: Soudní síň, dostihy, kopaná.
0: A viděl jste někdy kopanou nebo dostihy?
1: Ne, pane.
0: Tak proč to čtete?

0: Děkuji, Andy, to stačí. Já už ale musím jít. Neměl byste nic proti tomu, kdybych k vám poslal pár učených pánů? Totiž myslím, že by si s vámi velmi rádi promluvili.
1: Bude mě těšit, pane. Nashledanou, sir.
0: Nashledanou.
2: Nashledanou, pane řediteli. No, tak to vidíš, Andy. Už to neopakuješ. No, tak teď vem to koště a dodělej to.
0: No tak, Andy, řekni nám, kolikátého dnes je?
1: Pondělí, pěkné počasí, pane. No,
0: výborně, Andy.
3: Dovolte, pánové, kolik je 3x5?
1: Proč?
3: Umíte počítat?
1: Ano, pane, kolik je 17x5?
4: Nejde nás, abychom se ptali, Andrew. Jmenujte nám anglické řeky.
1: Temže.
3: A dál?
1: Temže.
4: Aha, jiné nevíte, že?
3: Kdo vládne v Anglii, kdybyste nám mohl povědět?
1: Král Jiří.
4: Kolik je dílů světa?
1: Pět.
4: Oho, dobře. A které to jsou?
1: Anglie a ty ostatní.
3: Smíme se podívat na váš jazyk?
1: Ano, pane, čistěte si zuby pastou Flip. Je úsporná, je nejlepší, je anglická.
5: Well.
1: Chcete mít volný dech?
6: Děkujeme, to stačí, řekla komise a protokol její rozmluvy s Andreasem Šojchcerý čítal 16 plných stran. Na konci protokolu shrnula odborná komise výsledky svého pokusu takto. Sir Charles.
7: Andreas Šojchcerý, mlok chovaný v londýnské zoo, dovede mluvit, byť poněkud skřehotavě. Disponuje asi 400 slovy. Říká jen to, co slyšel nebo četl. O samostatném myšlení u něho nelze ovšem mluvit.
6: Profesor Ebigem.
8: Týž mlok dovede číst, ale jenom večerníky novin. Zajímá se o tytéž věci jako průměrný Angličan a reaguje na ně podobným způsobem. To jest ve směru ustálených obecných názorů. Jeho duševní život, pokud lze o nějakém mluvit, pozůstává z představ a mínění toho času běžných.
6: Sir Foxley.
3: Jeho inteligenci není naprosto třeba přeceňovat, neboť v žádném ohledu nepřekračuje inteligenci průměrného člověka našich dnů.
6: Přes tento střízlivý úsudek odborníků se mluvící mlok neboli miláček Andy stal senzací londýnské zoo. Dostával od návštěvníků tolik čokolády, že jednoho dne zašel na následky své popularity. Jak vidět, demoralizuje sláva i mloky.
9: Haló, Bondy!
10: Vítám vás, pane Weisberger!
6: Jsme na schůzi, na které se sešli téměř všichni účastníci Pacifické exportní společnosti. Budeme svědky jednání, které je v historii této společnosti velmi významné. Pozor, šum utichl a pan Bondy se ujímá slova.
11: Vážené shromáždění, mám tu čest zahájit tuto mimořádnou valnou hromadu Pacifické exportní společnosti.
6: Zdvořilý potlesk.
11: Připadla mi truchlivá povinnost oznámit vám zarmucující zprávu. Zemřel, abych tak řekl, zakladatel a otec šťastné myšlenky navázat obchodní styky s ostrovy dalekého Pacifiku, náš nejhorlivější spolupracovník, náš kapitán Van Toch. Žádám vás, abyste jeho světlou památku uctili povstáním.
6: Péra v klubovkách praskají, židle šramotí, chvilka ticha.
11: Děkuji vám, pánové.
6: Pánové sedají.
11: Prosím pana ředitele Volavku, aby nás obeznámil s hospodářskými výsledky, se kterými může naše společnost letošního roku počítat.
12: Velevážené shromáždění. Stav na trhu perel je velmi neuspokojivý. Po loňském roce, kdy byla produkce perel zdvacetinásobena, perly počaly katastrofálně klesat v ceně až o 65%. Máme v Amsterdamě přes 200 000 perel prozatím téměř neprodejných, protože perly snad následkem zlevnění vycházejí z módy. Naproti tomu tohoto roku produkce perel povážlivě klesá. Řada nalezišť je již vyčerpána. Proto se správní rada rozhodla, že ano?
11: Ano.
12: Obrátit svou pozornost na jiné plodiny mořských hlubin, ale výsledky dosavadních informací nejsou příliš příznivé. Je vyloučeno, aby naše Pacifická exportní společnost vyplácela na konci roku jakoukoliv dividendu.
11: A prosím, pan doktor Hubka.
5: Neuvažuje snad správní rada o likvidaci PES?
11: Pokud je mi známo, pane doktore, správní rada PES se usnesla vyčkat v té věci dalších návrhů.
13: Dovolte mi připomínku. Bylo neodpustitelnou chybou, že se odběr perel nekonal za přítomnosti stálých zástupců naší společnosti, kteří by kontrolovali, konáli se lov perel dostatečně odborně, gentlemani.
12: Prosím poznámku. Uvažovalo se o připomínce, kterou zde vznesl Mr. Brinkelier, ale bylo shledáno, že by tím příliš stoupla režie podniku.
13: Prosím, to je jedna stránka věci. Ale přesto se táží, je-li spolehnutí na mloky, že skutečně odevzdávají všechny perly, které najdou.
6: Všichni přítomní souhlasí. Pan Bondy?
11: Dovolte, pánové, abych konstatoval, že zde poprvé veřejně padá zmínka o mlocích. Dosud je pravidlem neuvádět na tomto místě žádné bližší podrobnosti o tom, jakým způsobem se lov perel provozuje. Vítám však popud k otevřenější rozpravě. Na otázku pana Brinkeliera mohu sdělit, že podle mého názoru není třeba pochybovat o naprosté poctivosti a pracovní zdatnosti mloků zaměstnaných lovem perel. Musíme však počítat s tím, že dosavadní naleziště perel jsou nebo v dohledné době budou podstatně vyčerpána, jak již sdělil pan ředitel Volavka. Prosím, pan Kurt von Frisch.
6: To je zástupce německého kapitálu.
14: Rád bych se otázal, zda bylo uvažováno o tom zaměstnat mloky jinak, případně výnosněji než lovem perel. Meine Herren. Mělo by se vzít v úvahu jejich přirozené, tak říkajíc, bobří nadání stavět hráze a jiné stavby pod vodou. Snad by bylo možno použít jich k hloubení přístavů a podobně.
11: Musím vám říci, že o podobném využití mloků správní rada skutečně intenzivně uvažuje.
14: Právo, Herr Bondy.
11: V tomto směru se otevírají veliké možnosti. Prosím, pánové, počítejte se mnou. Máme nyní 6 milionů mloků. Za rok jich budeme mít 300 milionů, za 3 roky 15 miliard.
13: Moment, please.
11: Prosím, pan Brinkelier má slovo.
13: Navrhuji jménem skupiny akcionářů, aby mloci byli jednoduše prodáváni jako pracovní síly komukoliv, kdo by chtěl podnikat nějakou práci ve vodě nebo pod vodou.
6: Frenetický potlesk.
13: Kdyby se párek mloku prodával, řekněme, za 100 franků, a kdyby pracovní mlok vydržel jenom jeden rok, bude se taková investice každému podnikateli hravě amortizovat.
6: Projeví souhlasu.
13: Konečně mohli bychom stanovit cenu i vyšší.
11: Děkuji. Děkuji za návrh mistra Brinkeliera. Prosím, doktor Hubka.
5: Ovšem, pánové, nemohu se zdržet, abych neupozornil na to, že prodejeme mloků, kteří by se případně mohli rozpozovat i na nových místech, ztratí společnost svůj monopol na mloky.
11: Pánové, vzdejme se předem myšlenky, že bychom v budoucnu udrželi monopol na mloky. Patentovat si je dát nemůžeme.
6: Všeobecná veselost.
11: Tedy dovolte, abych prozradil, že správní rada velmi důkladně, byť předběžně, pracovala na tomto problému. Navrhuje, aby byl utvořen nový trust pod jménem Salamander syndikát. Členy mločího syndikátu by kromě naší společnosti byly malé, finančně silné skupiny. Například jistý koncern, který bude vyrábět speciální patentované kovové nástroje pro mloky. Dále chemický a potravinářský kartel, který bude vyrábět laciné patentované krmivo pro mloky. Skupina dopravních společností, která si dá patentovat zvláštní hygienické tanky pro dopravu mloků, blok pojišťoven, které převezmou pojištění koupených zvířat proti úrazu i uhynutí, jak během dopravy, tak na pracovištích, dále jiní zájemci, průmyslový, exportní a finanční.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Víte, že i toho Valdemara Matušku, když jdou na mužskýho léta, jsem si dnes taky nevybral náhodou. Nějaké roky ty si Jiří Horčička jako režisér v rozhlase vůbec nepřipouštěl. Pracoval doslova až do poslední chvíle. A mimochodem, víte, že někdy režíroval i mimo rozhlasové studio na rozhlasových schodech?

0: Dobrý den, vy jste soudržka učitelka Majerová.
1: Yes, good afternoon. Ty jsi se ale zadýchala, ty jsi Tereska, viď?
0: Tereska Loudecká.
1: Tak tě pěkně vítám na naší první hodinu angličtiny. Pojď dál, pojď.
2: To jsou rozhlasové schody v budově v Karlíně, které nám dali dostatečný prostor pro to, a já jsem svou nebohou dcerku honil několikrát, protože moje zvukařka paní Borkovcová to chtěla mít všechno přesné, takže musela chudák běhat po schodech nahoru a dolů, taky aby se pořádně zadýchala, aby přišla zadýchaná, protože dítě to potřebuje mít zprostředkované. Bezprostředně musí být zadýchané, protože neovládá hereckou techniku. No a dcerka Helenka, té bylo tehdy přesně 10 let, kolik mělo být tehdy té Teresce Loudecké.
3: No, tak se to má, když je v práci v tom nejlepším slova smyslu fanda a fanatik. Režisér Jiří Horčička, který svět kolem sebe viděl a slyšel rozhlasově. A nikdy nezapomněl zdůraznit, že rozhlasová inscenace to není jenom režisér, ale vlastně celý tým. Asi jako na stránkách Tří mušketýrů Alexandra Dumase, kterými se dnes v Horčičkově režii rozloučíme. Jeden za všechny a všichni pro vás, naše posluchače. Tak zase brzy naslyšenou, přátelé rozhlasového archivu.
4: Když je ti 20 let, je život jako med. A je ti věčně do zpěvu, uprostřed dívčích úsměvů, když jedeš jarní Paříží. A město si tě prohlíží, vždyť je ti teprv 20 let. Ano, začali jsme jako obvykle, písničkou krasopisně napsanou na titulním listě D'Artagnanových pamětí. V tom silném svazku čtu právě v místě, kde D'Artagnan zaznamenal, jak netrpělivě očekává milostnou schůzku s Konstancí. Za každou větou vykřičník a v poctivě opsaném dopise od milované ženy slovíčko zítra třikrát podtrženo.

0: Mám z vás radost, D'Artagnane. Už včera na plese jsem pochopil, že jste se z Londýna vrátil a že všecko dobře dopadlo. Teď si musíte na sebe dávat dobrý pozor, mladý muži.
1: Já se nebojím, pane kapitáne.
0: Kardinál nikdy nezapomene, že ho jeden gaskoněc obelstil. Poslyšte, odkud máte takový nádherný briliantový prsten z Londýna?
1: Prsten od Angličana bych přece nenosil. Královna mi podala ruku k políbení a zároveň jsem od ní dostal, jak řekla, malý dárek.
0: Malý dárek. Jestli vám smím radit, hned teď se seberte a prodejte ho.
1: Dar od královny? Nikdy!
0: Ten prsten přece každý pozná. Gaskoňský kadet nemývá takové šperky.
1: Ale já ano.
0: Dejte na mou radu, příteli. Kardinál se pomstí. Buďte na sebe opatrný. A hlavně nevěřte nikomu, ani vlastnímu bratrovi, ani milence. A to je už vůbec ne.
1: Proč myslíte, že nemám věřit milence?
0: Protože milenka je nejoblíbenější a nejúčinnější kardinálův prostředek ve všech jeho intrikách. Vězte mi, sloužím u dvora 30 let.
1: Ale mé milenky se to netýká.
0: Tím hůř pro ní. Apropo, co je s našimi třemi mušketýry? Kde jsou?
1: Zůstali na cestě. Nejdřív Portos, raněný v souboji u Chantil. Pak Aramis s kulkou v rameni v hospodě u Crevecoeur a Athos v Amiánu. Naposledy jsem ho viděl, jak se bije s tlupou hrdlořezů.
0: Takže jste vyváznul jen vy?
1: Spíš náhodou. V Calais mě málem poslal na onen svět jakýsi hrabě Dvard. Nejsem si jistý, jestli on naše setkání přežil.
0: Hrabě Dvard. Je kardinálův agent? A bratranec hraběte Rochefora. To vám kardinál také připíše k tíži. Víte, co bych udělal na vašem místě? Zatímco budou hledat v Paříži, zmizel bych za svými třemi kamarády ještě dnes večer.
1: Samozřejmě. Musím je najít. Živé nebo mrtvé. A jestli nežijou, pomstím je. Zítra odjedu.
0: Zítra? Proč ne dnes? Dovolená ještě platí.
1: Vyloučeno. Dnes to nejde. Mám večer něco důležitého. Až zítra.
0: Ach, to mládí.
1: Až zítra ráno. Nebo až v poledne? Vroucí díky. Vroucí díky, vroucí. Pavilonku v 10 večer. Jsem vám dlužná. Je mi dlužná. Constance.
2: Chcete jít až do zámku, pane? Vždyť tam nikdo nebydlí.
1: Zůstaneme zatím v zahradě, Planchette. Tady na mě počkáš, podrž koně.
2: V noci je hrozná zima. Člověk si užene revma, ani o tom neví. A je tu nebezpečno. Zahrada je zarostlá. Nikdy nevíte, jestli tu nečíhá nějaký vagabund.
1: Dobře. Neběduj. Vezmeš koně a zajdeš někam do hospody. Ráno sem přijedeš a uvidíme, co dál.
2: Až ráno? A kam?
1: Sem, k tomuhle pavilonku.
2: V prvním patře se svítí. Nikdo na vás čeká.
1: Jakmile vyjde ven dáma, musíš zmizet. Na, tady máš pár pistolí, kup si v hospodě něco na zahřátí. Deset hodin už je pryč. Viď, Planchette?
2: Dámy vždycky chodí pozdě. Zkuste to znovu. Nic?
1: Že by usnula?
2: Třeba nechala otevřené dveře.
1: Zamčeno. Planchette, vysadni na strom.
2: Podívejte, pane, tady někdo ztratil rukavičku. A tady ještě jedna. A kus růžové látky.
1: Pomoz mě, ze stromu je vidět dovnitř.
2: Pomalu, pane, pomalu. Buďte opatrný. Já vidím, že jedna tabule okna je vytlučená.
3: Proboha!
2: Co je?
3: Lupiči! Neštěstí!
2: Pozor, pane, neskákejte!
1: Unesli nebo zabili.
2: Máte nohy v pořádku. Nestalo se vám nic?
1: Je tam rozbité zrcadlo, převrácený stůl, rozházené polštáře. Co teď? Musím k panu de Treville.
2: Ale co když tady vaše dáma vůbec nebyla? U brány do zahrady je domek zahradníka. Můžeme se zeptat.
1: Čekej u koní!
4: Ne, pane, opravdu nic nevím.
1: Zapřísahám vás, pomozte mi.
4: Nevím.
1: Měl jsem tady schůzku s Milenkou.
4: Nevím.
1: V pavilonu je všechno rozbité, mám strach.
4: Nevím.
1: Prosím vás, na kolenou, viděl jste něco?
4: Nic nevím, nic neřeknu. Nechci přijít do neštěstí.
1: Máte moje šlechtické slovo, že se o vás nikdy nikde nezmíním.
4: Nevěřím nikomu.
1: V pavilonu byla žena, víte? Prosím vás, kvůli své lásce. Jestli jste někdy někoho miloval, pochopte mě, pro Boha.
4: Dal jste mi slovo?
1: Ano.
4: Tak teda asi před hodinou přišli tři chlapi a chtěli, a tím půjčím žebřík. Koukám, u pavilonu stojí kočár. Dám jim žebřík, oni ho přistavili k oknu pavilonu a z kočáru vytáhli nějakého pantátu. Bylo vidět, že k těm chlapům nepatřil.
1: Jak to? Proč?
4: Byl starší, tak k 60. Les na ten žebřík dost těžko. Měl bříško a pleš. Nakouknul do okna, slez dolů a povídá, je to ona.
1: Pane Bože, Bonacieux!
4: A pak to začalo. Jeden vylez nahoru na žebřík, dva vypáčili dveře. Ženská vevnitř hrozně ječela. Dva chlapí vyvlekli z pavilonu ven, hodili do kočáru, práskli do koní a bylo po všem.
1: Konstanz!
4: No,
1: to je strašné, to je strašné.
4: Nenaříkejte, vždyť vám ji nezabili. A to je hlavní, teď je zmatený svět, pane. Život nic neplatí.
1: Jak vypadali, nevíte?
4: Ten, co se mnou mluvil, měl kort, klobouk, byl větší, černé vlasy a vousy, vypadal na šlechtice.
1: Zase on. Měl jizvu na obličeji?
4: Nevím. Pane, slíbil jste, že o mě nikomu neřeknete.
1: Nebojte se. Šlechtic nemá nic dražšího než své čestné slovo. A to jsem vám dal.
0: Chápu vás, D'Artagnane. Spolehněte se. Řeknu královně co nejdřív, že paní Bonacieux zmizela.
1: Snad přikáže, aby se po ní pátralo. Musí se přece něco stát.
0: Mýlíte se. Královna bude předstírat, že jí je paní Bonacieux lhostejná.
1: Proč? Za ty všechny služby?
0: Jeho eminence přece čeká, až královna projeví strach o paní Bonacieux. On dobře ví, že ta švadlenka zná různá tajemství. Mimochodem, asi před hodinou i vás, D'Artagnane, tady hledal sám pan kapitán kardinálovi gardistu.
1: Pan de Gavois? Chtěl mě zatknout?
0: Přišel se vzkazem od pana kardinála, že je vám velmi nakloněn a že vás upřímně zve, abyste za ním přišel.
1: Z jeho upřímnosti jde strach.
0: Řekl jsem mu, že jste časně ráno odjel na návštěvu k rodičům.
1: Děkuji, pane kapitáne. Už opravdu odjíždím. Můj sluha osedlal i nové koně pro mé přátele. A přivezu je na nich živé nebo mrtvé.
0: Pozdravujte na cestě, moje mušketýry. Jak jste to říkali? Jeden za všechny.
1: A všichni